0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
1: 5,5 minuty po 2 hodině jste s Nočním radiožurnálem a budeme soutěžit. Dnes a po zbytek tohoto týdne tu pro vás mám audioknihu od Jakuba Franka s názvem Tropické noci. Jedná se o psychologický thriller zasazený do moravské vesnice, kde tamní samotář Eduard najde jednoho tropického dne ve své zahradě přivázanou mladou dívku. Co se bude dít dál, tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dua Lipa zazněla v nočním radiožurnálu a já připomínám, že teď je ten čas, kdy s námi můžete soutěžit. Tento týden tu pro vás máme psychologický thriller na audioknize s názvem Tropické noci. Jedná se o dílo Jakuba Franka a vy se v této audioknize vypravíte do moravské vesnice, kde tamní samotář objeví jednoho tropického dne ve své zahradě přivázanou mladou dívku. Pokud vás zajímá víc, tak samozřejmě můžete využít naše telefony 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak pokud jste fanoušci herce Jiřího Orálka, který audioknihu namluvil, anebo by se vám hodil poslech na dovolenou, ať už do auta či k vodě, soutěžte s námi a to právě teď.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Daniel v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak výhru pro tento týden jsme si připomněli a teď už zbývá jediné zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Slyšíme se, ano. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Tady je Anka.
0: Anko, já vás zdravím, vítám vás ve vysílání.
3: Já taky vás.
0: Děkuji. Zeptám se, máte raději audioknihy anebo klasickou četbu, klasickou knížku?
3: No tak klasickou četbu mám radši.
0: Máte radši? No tak ano. Já doufám, že audiokniha i tak by se vám případně
3: ale
0: líbila.
3: Jo, no tak ano, my se podělíme doma.
0: Perfektní, takže posloucháte doma audioknihu případně.
3: Ano, ano.
0: Výborně. Tak já nevím, s kým vším se budete dělit, ale můžete ony dotyčné potěšit, protože dneska není soutěžní otázka, takže já vám gratuluji, výhra je vaše.
3: Já moc krát děkuju, já jsem připravovala něco.
0: Vy už jste se připravovala na soutěž.
3: Pane redaktore.
0: Tak dneska to máte bez zbytečné práce, takhle v noci si myslím, že se to může i hodit si trochu odpočinout.
3: Ano, určitě, já jsem si četla ještě dnes.
0: Tak vidíte, tak si kromě četby budete moct brzy dopřát i audioknihu. Já vás tedy jenom poprosím.
3: Tak děkuji moc.
0: Není vůbec zač, jenom vydržte ještě chviličku na telefonu. Díky.
3: Já taky děkuji.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu a to v tradičním čase, tedy po druhé hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: V nočním radiožurnálu teď zamíříme do kina. V pražském IMAXu zažijete při sledování filmu Odyssea Christophera Nolana pocit, že jste skutečně součástí historické výpravy. Přesně tak, jak to režisér zamýšlel. Snímek tam totiž promítají ze 70 mm pásu. Přijíždějí i diváci ze zahraničí a zatím je beznadějně vyprodáno.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílno. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý tříhodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35 mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme ty jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce, takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
1: Zájem o projekce Odyssey ze 70 mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10-hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70 mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
1: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Hasiči na jeho západě Francie stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten se šíří všemi směry a zatím se ho nepodařilo dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 tisíc hektarů porostu. Domovy kvůli tomu opustilo zhruba 220 tisíc lidí. Nejhorší situace panuje v okolí města Bordeaux. Kvůli požáru jsou tam přerušené spoje vlaků TGV. Zavřená je taky dálnice mezi městy Toulouse a Bayonne. Polská prokuratura požádala Spojené státy o dopadení a vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra. Národovecký politik čelí obvinění ze 26 trestných činů, mimo jiné z pronevěry peněz z fondu na pomoc obětem zločinu. Ziobro, který stál v čele soudních reform vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost, to označuje za pronásledování. A škodu přes 90 tisíc korun mají na svědomí tři cizinci, kteří okrádali řidiče na odpočívadlech dálnice D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Policisté trojici dopadli. Dva obvinění skončili ve vazbě, třetího propustili na svobodu. Případem se dále zabývají. Sport. Basketbalová hvězda LeBron James bude i ve svém novém týmu v NBA ve Filadelfii nosit na dresu číslo 23. Nejlepší střelec v historii zámořské soutěže a její čtyřnásobný šampion se do východní konference vrátil po konci smlouvy v Los Angeles.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D5 za Zdicemi a nebezpečná situace na dálnici D2 do Brna. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je uzavřená za nájezdem do Zdic. O kus dál se uklízí po včerejším požáru kamionu. Sjíždějte na 28. kilometru, místo pak objedete po souběžné silnici 605 a to až k nájezdu u Žebráku na 34. kilometru. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna hlásíte velmi nebezpečnou situaci na 19. kilometru. Povozovce po dálnici pobíhá v levém pruhu Srna. 19. kilometr D2 ve směru do Brna. V Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Čekejte je v pravém pruhu a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Polsko má nový zápis na seznamu světového kulturního dědictví. Pokud se chystáte k našim sousedům na dovolenou a míříte třeba právě do Gdyně, tak tamní modernistické centrum je nově zapsané na seznamu UNESCO. Jestli vás zajímají detaily, tak článek na toto téma od naší tamní zpravodajky Kateřiny Havlíkové najdete na irozhlas.cz. Tak se tam podívejte a dál už teď posílám zpěvačku Alize.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Říká se jí také tichý zabiják. Žloutenka typu C se totiž zpravidla nijak neprojevuje. I proto o své nemoci většina lidí neví. Lékaři na to upozorňují u příležitosti dnešního dne, nebo respektive dnešního světového dne hepatitid. A my se tématu budeme věnovat v nočním radiožurnálu podrobněji už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dnes je Světový den hepatitid. V Česku s nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije podle odhadů lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci ale nic netuší. Přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V ohrožení jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím mi volal pan doktor a říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření.
2: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Při testech se z krve nejprve zjišťují protilátky, říká přednosta pracoviště laboratorních metod pražského IKEMu Ilja Stříž.
3: Podají informace, že ten člověk buď prodělal tu infekci, anebo jí stále. Ale neřeknu vám nic o té aktivitě.
2: Pokud je vzorek pozitivní, putuje ještě do laboratoře lékařské genetiky. Tady se vyhodnocuje metodou PCR, říká Jana Ždichová.
4: Vzorky plazmy se vkládají do tohoto automatického analyzátoru. Je určovaná koncentrace viru ve vzorku pacienta.
2: Výsledky má lékař do 2 hodin od odběru krve. Před dnešní kontrolou si na krev zašla také Hanka. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
5: Dobrý den.
6: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie.
5: Prostě a jednoduše už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře. Pro hepatitidu typu C je typické, že na sebe zpravidla nijak neupozorní. Postupně ale vážně poškozuje játra.
5: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
5: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
7: Pacientka už teda leží na zádech na lůžku, připravená na to vyšetření.
5: Budete jenom lehoučce studit a malinko ťukat, jako když vás někdo lechta.
7: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
5: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
5: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a přenosem při porodu z matky na dítě. Ta krev je naprosto stěžejní v dřívějších dobách do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali. Většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. To jsou ti, kteří jsou dneska 60-tníci, 70-tníci a dostali právě tu infikovanou krev. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. I když se v poslední době více testuje, zároveň stále platí, že většina pacientů o své nemoci neví.
5: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a vidíme se za 2 měsíce na konci.
2: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková.
1: Já vám moc krát děkuju za všechno a jsem za to rád, že jste to zjistilo, protože kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla možná.
2: Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají a k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmelová.
1: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Ukrajina získala licenci na výrobu britských elektronických rušiček. Fotbalisté Artisu Brno prohráli na úvod šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes bude zpočátku jasno, postupně až oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
3: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
1: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí výstavbu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bernemem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
4: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
5: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
4: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
6: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
4: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězstvím. V dohrávce porazili v Brně nováčka Artis 4-2. A fleretista Alexander Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Velký úspěch zaznamenali i kordisté před 2 roky v olympijské Paříži, kde vybojovali 3. místo. Podle předsedy českého šermířského svazu Oldřicha Kubišty, ale zájem dětí o tento sport zatím výrazně neroste.
7: Si myslím, že ještě chvilku bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každý zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, který sport jako chtějí, aby jejich děti dělali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D5 za Zdicemi je opět průjezdná a omezení na Pražském okruhu za sjezdem na Barrandov. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je ještě uzavřená za sjezdem na Zdice. Na 34. kilometru pokračuje úklid po včerejším požáru kamionu. Na 28. kilometru už ale silničáři sbírají dopravní značení. Odklon už brzy přestane platit a opět se bude projíždět po dálnici. V místě úklidu před žebrákem na 34. kilometru, ale ještě počítejte s omezeným provozem průjezdem jedním pruhem. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem na dálnici. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh, opravují tam vodorovné značení. A na Českolipsku je uzavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu.

0: Hardou.
1: Pokračuje noční radiožurnál, a to 6 minut po 3. hodině, a dnes je úterý 28. července. Záchrana života má hodně podob. My budeme za chvíli mluvit o transplantacích orgánů. Přichystali jsme pětidílný seriál s názvem Nový život a za okamžik představíme 4letou Toničku po transplantaci srdce.
2: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: yourself. To byl Justin Bieber v nočním radiožurnálu. Naživo jste ho vlastně nedávno mohli vidět při finále mistrovství světa ve fotbale, kde vystoupil při poločasové show. A teď už pojďme na další slíbené téma. Lékaři v Česku loni transplantovali téměř 1000 orgánů a počet operací dlouhodobě roste. I proto o nich budeme celý týden mluvit v seriálu s názvem Nový život. Nejčastěji pacienti dostanou od dárců ledviny, játra a nebo také srdce. Právě nové srdíčko zachránilo život malé Toničce z Děčínska. Dostala ho pár měsíců po narození. Dnes jí jsou 4 roky.
1: Toňo, pojď sem.
2: Na hřišti v pražském Motole jsem s Petrou Vrbkovou.

0: Vy teď sledujete Toničku, ta jezdí na odrážedle, má růžový klobouček.
1: Dneska jsme byli na odběrech, na kontrole, protože Tonička před 14 dny byla v nemocnici, protože měla chřipku, takže chodíme teď na kontrolní odběry co týden, aby se zjistilo, jestli hladiny léku jsou v pořádku.
0: Ta diagnóza Toničky se jmenuje dilatační kardiomyopatie. Srdce nezvládá stahovat a pumpovat krev do těla, což vede k selhání.
1: U nás to bylo akutní. My jsme s Toničkou přijeli jako s normálním miminkem. Odjížděli jsme bez miminka, který bylo na jipce v umělém spánku.
0: Tonička přišla. Ahoj Toni, chceš si jít k nám sednout? Ty máš na šatičkách srdíčka, symbolický vzor.
1: To má ráda, no. Máš ráda srdíčka, Toňo?
2: Já mám ráda panenky.
0: Máš ráda panenky?
2: Jo.
0: S dlouhými vlásky?
2: Jo.
0: Kolik jich tak máš, těch panenek?
2: Jenom víc.
0: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky, zvonil vám budík, je to potřeba přesně dávat.
1: To je sirup, to jsou imunosupresiva. Ty imunosupresiva a léky na cholesterol bere už jenom ráno a večer bere už jenom imunosupresiva. Takže z toho, kdy jsme dávali léky opravdu xkrát denně, tak už jsme opravdu jenom na tady té hladině, což je super.
0: Už je zvyklá.
1: Bere léky v podstatě automaticky.
0: Jaká má Antonie omezení po transplantaci?
1: Musí se mít často ruce. Často luxujeme, vytíráme, máme dezinfekci u umyvadla, takže vždycky, když si umyjeme ruce, tak si ještě dezinfikujeme. Nesmí do kolektivu většího, v zimě hlídáme, aby se nedostala mezi moc lidí. V létě je to všechno lepší a chodíme vlastně do lesní školky.
0: Je důležitý ten malý kolektiv.
1: A hlavně, že jsou venku. No.
2: Taky.
0: Chceš, aby mamka šla s tebou si hrát na hřiště?
2: Dobro.
0: Teď si bereš modré houpátko a neseš si ho někam do stínu. Fyzicky je na tom Tonička dobře?
1: Velice dobře. Je hrozně moc rychlá a neúnavná.
3: Toně, pojď sem.
2: Mám
3: tě
2: chytit, jo. Mami.
0: Tonička říká, zkus mě mami chytit. Ona je rychlá, mě opravdu.
2: Jedeme na měsíc.
4: Jedeme na měsíc, je mi raketa, viď, nějaká.
0: Jak má vlastně Tonička velkou tu jizvu? Já vidím v dekoltu, že začíná.
1: Můžeme ji ukázat odsuď, posuď.
0: Od dekoltu po pupík zhruba.
1: No. Tak nějak, no.
0: Toni si teď sedla na sochu zvířete. Toni, víš, na čem sedíš? Je to hroch. Dárcovství je samozřejmě anonymní. U toho srdíčka je jasné, že to byl zemřelý malý dárce. Víte nějaký věk?
1: Řekali, že to srdíčko bylo větší, než by úplně chtěli, ale nedalo se čekat. Tenkrát jí byly 4-5 měsíců, že já nevím, o kolik mohlo být dítě starší. No, podle mě možná přes rok.
0: Proměnilo vás to?
1: Já jsem vždycky všechno jako hrozně plánovala a teď se snažíme žít každý den, být šťastný za to, co je. Se snažíme být šťastný, no.
0: Říká Petra Vrbková, maminka čtyřleté Toničky po transplantaci srdce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách. Oh.

0: Vyčesávat se dají nejen vlasy, ale i louky. Ochranáři porosty v létě projíždí se speciálním strojem a získávají tak luční osivo. Na jihu Čech češou louky zhruba na 20 místech a do přírodní památky Horní Luka na Českokrumlovsku se s nimi vypravila i naše reportérka.
1: Já teď před sebou tlačím kartáčovač. Je to takový velký box na kolečkách.
2: Na louku nedaleko Holubova na Českokrumlovsku jsem právě vyjela sbírat semena lučních travin a květin se studentkou Janou Petráskovou.
1: Vepředu má plastové štětiny, které zachytávají lodyhy rostlin. Potom putují dále do boxu.
3: Jezdíme po této louce křížem krážem a za jeden sběr nachodíme tak 3 kilometry.
2: Teď jsme s kartáčovacím strojem přijeli k botaničce Kamile Vítovcové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která dohlíží na sběr semen. Podíváme se, co jsme nazbírali.
4: Je tady spousta druhů tráv, zejména kostřava, lipnice, ale vidím tady i byliny, například kopretiny, zvonek.
5: Osivo si teď odvezeme na fakultu, kde to trošku prosušíme, analyzujeme na jednotlivé druhy.
2: Učitelé a studenti přírodovědecké fakulty začali sbírat tímto způsobem semena před 6 lety.
5: Nám se tahle technologie líbí, protože je celkově šetrná, zároveň je to udržitelná technologie, nemusí se osiva dovážet z velkých vzdáleností.
2: Přírodovědci kartáčují na jihu Čech zhruba 20 luk. S jejich výběrem jim pomáhají ochránci přírody. Doplňuje botanička ze správy chráněné krajinné oblasti Blanský les Tereza Reinková.
6: Nejdůležitější je ta druhová pestrost a také, aby ty louky byly univerzální, aby ty rostliny mohly potom růst v podstatě kdekoliv.
2: Z tohoto osiva vzniknou v budoucnosti květnaté pásy v okolí nově vznikající dálnice D3. Jitka Cibulová-Vokatá, Radio

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Irán pohrozil Ukrajině, že se pomstí za sobotní útok na jeho loď v Kaspickém moři. Teherán úder, při kterém zemřel jeden námořník, označil za porušení charty OSN. Podle Kyjeva plavidlo převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo tak legitimním cílem. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy se Irán výhruškami snaží odpoutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Pondělní útok neznámých ozbrojenců ve vesnici na severozápadě Nigérie nepřežilo nejméně 30 lidí, včetně 8 dětí. Další lidé utrpěli zranění. Agentuře Reuters to potvrdili dva tamní obyvatelé. Útočníci ve vesnici spustili střelbu a zapalovali domy. Bezpečnostní složky na místo dorazily až několik hodin po útoku. Severovýchod africké země čelí povstání islamistické organizace Boko Haram a tamní frakce organizace Islámský stát. Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. A pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Sport. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Žebráku a taky na D1 za Klimkovickým tunelem. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je za odbočkou do Zdic opět průjezdná. Na kilometru 33,5 ale pokračuje úklid po včerejším požáru kamionu. Projíždí se stále pouze levým pruhem, teď ale bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D1 z Ostravy na Přerov čekejte omezení za Klimkovickým tunelem. Na silnici i na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Opravovat to mají dnes během dne. A nové omezení vás zdrží v Heřmanově Městci na silnici 17. Na výjezdu na Chrudim v ulici 5. května se kvůli práci na vozovce projíždí pouze jedním pruhem k Kyvadlově a pracovat se tam má ještě celý příští týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Druhý díl ze série Kořist se zaměří na luskouny.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oškubat, prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomohou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Ptám se v dalším díle letního speciálu Kořist Barbory Černé-Bolfíkové z České zemědělské univerzity. Dnes je úterý 28. července. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
4: Já začnu příběhem. Je to pár měsíců, co singapurští strážci přírody zadrželi nákladák, ve kterém bylo 30 pytlů se šupinami luskounů, dohromady 830 kg šupin. Ty pytle byly obrovské, jsou z toho fotografie. Pašeráci je maskovali za rybí šupiny. A tohle to rozhodně není ten první případ, kdy dojde k nějakému záchytu těchto pašeráckých skupin. Jak často to zkoušejí?
5: Zkoušejí to poměrně často. Vlastně zdá se to hodně, je to přes 2000 zvířat, ale není to vlastně vůbec ta největší zásilka. Ty některé zásilky mají i přes 20-30 tun, takže těch případů je spousta, ale co my vidíme, tak v současné době už vlastně nezachycujeme ty největší, že ten trh se trošku změnil a vlastně častěji vidíme menší zásilky a vlastně hodně se to změnilo třeba během covidu, kdy ty velké lodě stály během covidu, takže se musela najít jiná cesta, jak to distribuovat mezi ty koncové uživatele, takže v současné době spíše vidíme ty menší zásilky, takže co se týká současnosti, tak je to vlastně jedna z těch hodně velkých, ale obecně, co víme u luskounů od nějakého roku 2016, tak to ještě daleko více přesáhlo.
4: A pardon, vy jste říkala 2000 zvířat, těch 800 kilo šupin bylo z 2000 luskounů.
5: Je to přibližný odhad. Množství. Je to přibližný odhad, je to spíš takový minimalistický odhad, protože my víme, jaký to je druh. Podle toho si nějak dopočteme, kolik tak mohli vážit jeho šupiny, od toho se odhadne počet zvířat, ale samozřejmě těch zvířat tam může být mnohem více.
4: Já se musím na to zeptat, protože mě to zajímá, ale bojím se vaší odpovědi, jak to vypadá to sundávání těch šupin z toho zvířete.
5: Je to úplně různé. Třeba z Afriky se hodně vozí už rovno jenom šupiny, protože tím, že to cestuje dlouho na lodích, tak to jsou rovno vlastně zpracované vysušené šupiny, ale vozí se třeba i zmražené celé těla, ty častěji najdeme právě v Asii.
4: Deník South China Morning Post psal o tomhletom případu a připomíná, že anatomicky ty šupiny jsou velmi podobné lidskému nehtu, že to je vlastně keratin. Tak proč je o ně takový zájem?
5: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátím nehtům, ale současně je to stejné jako chlupy nebo rohovina, tyhle všechny.
4: A tak k ničemu přece ne, lidskému
5: To je otázka, no, to my vlastně jako nevíme, protože se vlastně nedá úplně eticky navrhnout experiment, který by to zjišťoval. Je to složité, protože vlastně my nemůžeme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, protože zároveň třeba používáme i ovčí vlnu jako hnojiva, protože ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. Na druhou stranu, tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné a neudržitelné.
4: Tak a lépe, když by si ti, kteří kupují ty šupiny, kousali třeba vlastní nehty, že jo? Ptám se na to z toho důvodu, že mě zajímá, kde je o to největší zájem. Protože ta zásilka, která jela přes Singapur v tom nákladňáku, směřovala z Indonésie do Kambodži. To znamená, bavíme se o jakých státech, které primárně odebírají ty šupiny z luskounu nebo tu kůži? Je to jihovýchodní Asie?
5: Je to tak, je to celá východní jihovýchodní Asie. Nejčastějším koncovým uživatelem je Čína, ale velkou roli tam hraje i Vietnam, většinou ta Kambodža, Malajzie, Indonésie jsou takový jako překladiště, vlastně nějací prostředníci, kde ty zásilky přijíždějí, odtamtud se distribují dál, takže ta síť je velká, je hodně variabilní, v čase se to hodně mění, vždycky když se vlastně něco zachytí, tak okamžitě ty cesty se začnou měnit, ale většina těch zásilek je koncovým uživatelem, jak jsem říkala, ta Čína.
4: Takže Číňané a Číňanky věří, že keratin obsažený v těch šupinách má nějaké zázračné magické schopnosti, které jim zlepší život a z toho důvodu to prostě nakupují?
5: Nejenom ti Číňané, všude, kde se luskouni vyskytují, tak tam nějaké pověry, nějaká tradice a kultura existuje.
4: Že to vyléčí všechny nemoci.
5: Je to úplně různé. Jo, může to fungovat na různé nemoci, zároveň je to nějaký magický předmět, který dodává sílu, může vás ochránit před něčím, je to i delikatesa, to maso se popisuje jako, že je velmi chutné.
4: Takže oni se i jedí luskouni.
5: Je to tak, luskouni se hodně i jedí, nejenom v Asii, ale třeba hodně i v Africe, kde jsou součástí vlastně těch bušmítových trhů.
4: To mě taky zajímá, protože mnoho z těch případů, o kterých my se tady bavíme s těmi šupinami, ty se týkají teda jihovýchodní Asie, které jsem zaznamenal i v médiích. Nicméně mě zaujalo, že se do Asie dovážejí luskouni i z Afriky, z Nigérie například.
5: Je to tak.
4: To znamená, to je další silná obchodní trasa, nejenom, že v Asii jsou luskouni, tak z Asie do Asie se převážejí, ale i z Afriky do Asie.
5: Je to tak, protože my máme skupinu luskounů afrických a asijských a ty asijské už jsou na pokraji vyhubení. Třeba teďka nedávno se objevily dva druhy, úplně nové druhy luskounů, které jsme neznali. A nikdo je vlastně jako pro tu vědu nikdy živé neviděl. My je známe jenom z těch zásilek. Vůbec nevíme, jestli ještě existují v přírodě. A ty čtyři druhy, které už známe teda další dobu, tak jsou kriticky ohrožené. Když to v té Africe vlastně je to takový přímý přenos toho, co se může stát, pokud to dostoupí tam, kde dneska je Asie.
4: To znamená, fázi luskouni došli, proto začali odebírat luskouny z Afriky, když se zeptám takhle napřímo.
5: Dalo by se to tak v podstatě říct.
4: V Africe je ještě o to větší problém, že teda tam kromě těch šupin ještě se zajímají o to maso jako takové.
5: to využití je hodně jako tradiční v každé té kultuře. Každá kultura ho používá toho luskouna jinak. Vyrábějí si třeba z nich i šperky a podobně. A vlastně každý národ nebo různé kmeny můžou mít jinou kulturu, jinou tradici. Historicky prostě ti luskouni se používají úplně všude k různým účelům. Takže v té Africe tradičně se taky lovili, ale bylo to jako v minulosti, to bylo poměrně dost udržitelné, protože to prostě bylo jedno ze zvířat, které se takhle používalo. Ale tím, že ta poptávka přišla i z té Asie, tak se začaly hodně vyvážet.
4: Luskoun budí tu pozornost ať už pro kohokoliv, zejména tím, že má ty šupiny, že jo, o kterých my jsme tady začali mluvit, které z něj dělají výjimečné zvíře, protože žádné jiné nevypadá jako obživlá šiška z borovice. K čemu ty šupiny jsou? To je brnění, ne? To je obrana proti
5: predátorům. Je to obrana.
4: Lidem to teda vlastně úplně nefunguje, ale...
5: Není to vůbec třeba dobré k termoizolaci nebo k tomu, aby měli méně parazitů, je to čistě vlastně obraná záležitost.
4: Kolik těch šupin má jeden luskoun?
5: Je to různé, protože máme různé druhy luskounů a jsou jako od úplně malinkatých, které mají 3 kg, až po velikánské luskouny, kteří mají víc jak 30 kg. A ten počet těch šupin taky je od nějakých 500 do 1000.
4: Takže když přijde tygr nebo já nevím, levhart nebo hyena... Ti běžní predátoři luskouna, tak se jim hůř loví nebo se
5: Je to skvělá obrana. Není to úplně 100% obrana. Třeba medojedi to dokážou jako velmi dobře prostě překonat, ale luskouny nacházíme v trusu různých predátorů, třeba i hadů, vlastně krajty dokážou lovit luskouna, hyeny, krokodýlové, takže není to úplně 100% obrana, ale je to jako velmi velký pomocník, jsou jako velmi tvrdé, jak jsem říkal, že jsou mineralizované, tak se to těžko prokousne.
4: Já jsem se dočetl, že snad tvoří pětinu váhy luskouna, že jsou i těžké docela.
5: Může to být, je to od nějakých 10-30% té váhy luskouna, můžou tvořit ty šupiny.
4: A kromě šupin má ještě ten hrozně dlouhý jazyk, to je další pozoruhodná věc u luskounu, to mě vždycky hrozně zajímalo, protože oni jedí mravence nebo...
5: Mravence a termity.
4: Termity, takže potřebují ten jazyk protáhnout tím labirintem, těm chodbiček.
5: Přesně tak, je to stejné jako mravenečníka nebo hrabáče, vlastně všechny ty mravencožravé zvířata jsou v tomhle jako poměrně podobné, takže mají dlouhatánské jazyky, velké slinné žlázy, které jim potom umožňují, aby se tam ti termiti nalepili.
4: Genetici taky zjistili, že oni mají poměrně blízko k pravenečníkům, že?
5: K šelmám.
4: Šelmám?
5: Je to tak.
4: Ježiš, jak vlastně to? Oni mají ty velké drápy, tak možná kvůli tomu.
5: Ten mezičlánek už nám jako vymizel, takže oni si moc podobní nejsou. Přeti luskouni jsou strašně specializovaní, vlastně jak se živí těmi mravenci, plus ještě si vyvinuli ty šupiny, takže se od těch šelem úplně oddělili, už jsou to dlouhé miliony let, kdy se oddělili. Ale ano, dříve, než jsme používali molekulární data, tak se právě dávali dohromady s mravenečníky a mravencožravými zvířaty, ale dneska už víme, že jsou nejbližšími příbuznými šelem.
4: Tak jinak, tak vědci v minulosti zjistili, že mají blízko k mravenečníkům. A pak genetici je opravili, to jsou taky vědci samozřejmě, ale s novými metodami, a že mají blízko k šelmám. To je teda pozoruhodné, že to je šelma bez zubů.
5: V podstatě jo.
4: Protože tráví potravu kamínkami, které má v žaludku.
5: Je to velký predátor, stejně prostě jako další hmyzožravci, ještě krce jsou taky velcí predátoři.
4: Jak dlouho už chodí luskoun po planetě Zemi? Vy jste říkala, že tady je kolik? 4 druhy kriticky ohrožených plus ty 2 nové.
5: To je 6 asijských.
4: No.
5: A v současné chvíli rozeznáváme 4 africké, ale ti afričtí jsou mnohem méně studováni. Takže uvidíme, čeho se tam ještě dočkáme.
4: A pardon, k té původní otázce, jak dlouho chodí luskoun po planetě Zemi. Já nevím, kdy se našly nejstarší.
5: Nejstarší fosíle jsou někde z Evropy, z Německa, jsou 50 milionů let staré. A ti současní, ti žijící luskouni, tak se začali vyvíjet před nějakými 30 miliony lety přibližně.
4: Luskoun žije hodně v noci. Právě v noci ho chytají lidé.
5: Spousta těch druhů je nočních, ale je otázka, jestli by chtěli být noční.
4: Protože, co to znamená?
5: To znamená, že v místech, kde nejsou lidi, kde není ten velký tlak ze strany lidí, tak je vidíme na fotopastech i přes den. Takže je to dost časté u zvířat, třeba i vlci by možná dali přednost denní aktivitě, ale právě aby se vyhýbali lidem, tak začnou vlastně aktivovat více v noci.
4: Vy jste mluvila o tom, že v rukách pašeráků skončí tisíce luskounů naráz, pak jsou odesílány v některých těch zásilkách prostě různě po světě, ať už je to Asie nebo Afrika. Dá se říct, o kolik luskounů tímto způsobem přijdeme každý rok? Je to vyčíslitelné? Monitoruje to někdo?
5: Je snaha to monitorovat, ale samozřejmě asi zase zachytíme minimum těch zásilek. Odhaduje se třeba nějakých jako půl milionu, že vlastně za tu dobu od roku 2016 bylo pašovaných, ale je to fakt minimalistický odhad, spíš je to mnohem více.
4: Zároveň, když mluvíme o kriticky ohrožených druzích, co to znamená? Kolik jako luskounů ve volné přírodě ještě?
5: To bychom hrozně chtěli vědět. Ale
4: já bych
5: vlastně
4: to taky chtěl hrozně vědět. Jak se říká, jsou to stovky, tisíce, stovky tisíc?
5: Ono to vypadá, že třeba ty africké druhy, třeba luskoun bělobřichý, asi musí žít ve vysokých populačních hustotách, protože vlastně z těch genetických dat se zdá, že jsou extrémně variabilní. I ten genom toho luskouna oproti ostatním savcům je naprosto nadprůměrně geneticky variabilní, což je velká zvláštnost a je to možná tím, že jich opravdu jako žijou ve velkých populačních hustotách, takže v tuhle chvíli jich třeba ještě může být hodně, ale ta populace může skolabovat velmi rychle, když se dostane pod nějakou kritickou hodnotu.
4: Když mluvíte o té genetické analýze, tak se jí podržme teď chvíli, protože vy jste se podílela v minulosti na studii, kterou publikoval i prestižní časopis Science, o trasování původu pašovaných luskounů právě pomocí genetické analýzy. Jak to funguje?
5: Funguje to tak, že my musíme mít z přírody srovnávací vzorky, takže my vlastně si získáme vzorky z celého areálu výskytu toho druhu a určíme nějaké nejdůležitější znaky, které ten luskoun v tom daném místě má. A pak právě, když máme ty zásilky, tak na základě toho my se snažíme namodelovat, že to srovnáváme s těmi, které známe, odkud jsou, a modelujeme takhle v prostoru, odkud by tak mohly být, a ta přesnost je poměrně velká, takže je to skvělá metoda, která nám velmi pomáhá jakoby zjišťovat, jak ten trh funguje, kde jsou třeba hotspoty toho lovu, a je to strašně důležité.
4: To je taková forenzní vyšetřovací analýza teda. Vy takhle
5: tak
4: dokážete dojít po stopách až k původnímu lovci, ne? Skoro.
5: Skoro k původnímu lovci, ale možná spíš k tomu, kde se hodně lovilo. Ale zrovna tam jsme použili analýzy, které jsou jako velmi náročné, které v těch nejchudších státech nelze použít, protože jsou jako metodicky i finančně velmi náročné, takže teďka je třeba snaha vyvíjet metody. To je další práce, kterou jsme opublikovali, které jsou jednodušší, kde se dají vzít určité přístroje přímo do terénu a zjišťovat i v těchto zemích, odkud ta daná zásilka je, že vlastně jste přímo na místě a můžete jako rovnou odebírat vzorky, zpracovávat je kdekoliv v Africe, v Asii a rovnou přijít na to. A je to mnohem rychlejší, protože třeba ta práce, kterou jsme dělali v tom Science, tak my jsme ji publikovali v roce 2024. Mm-hmm. Ale zpracovávali jsme data, které byly do roku 2018, takže my tak spíš honíme toho ducha minulosti a víme, co se dělo tehdy, ale dneska už to všechno může být úplně jinak.
4: Bavíme se o šupinách. To znamená, vy ty šupiny ale musíte někde získat, ne, abyste mohli geneticky analyzovat, jak se k ním dostáváte. To jsou šupiny z těch zabavených zásilek, takže jste domluveni s úřady. Úřady vám je poskytnou a vy to pak strčíte pod mikroskop.
5: Je to přesně tak, je tam spousta spolupracujících institucí a organizací. Tohle už si vlastně nikdo neudělá sám, takže tam jako velká síť kolegů, kteří právě dali dohromady všechny ty vzorky. My, protože pracujeme hlavně v Republice Kongo, tak odtamtud nikdo žádné další data neměl, takže naší hlavní úlohou bylo získávat informace v této oblasti.
4: Uhum. A šlo to. V Kongu byly nápomocné úřady k tomu.
5: Kongu jsme měli skvělou studentku, moji kolegyni Markétu Světskou, která byla hrozně dobrodružná a během své diplomky se prostě rozhodla, že se sebere a pojede zkoumat luskouny do Konga. A
4: obejde pašeráky tam.
5: A obcházela vlastně místní trhy a dělala s nima rozhovory, kdo je ten lovec, jak to funguje, všechny tyhle jako sociální kontext vlastně toho trhu, a tím, že ji příliš nezajímala genetika, tak vzorky dala nám a my jsme je potom zpracovávali.
4: Když to na těch trzích je, to znamená, že to je legální v těch zemích? Že tam prodej luskounů není ničím omezený?
5: Ten prodej samozřejmě je omezený. Legální to není, ale všechny ty zvířata jsou. Najdete tam primáty, kteří jsou taky ohrožení, jsou zakázaní, ale tohle byly vlastně malé trhy okolí Národního parku. A všechny ty zvířata byly místní. To byla taky vlastně jako jedna z velkých otázek, jak ten trh jako funguje, jestli je někam vozí, jestli je ten obchod jako velký, ale ty genetické data ukázaly, že všechna ta zvířata jsou místní. Takže takhle já si třeba představuju nějaký udržitelný trh, kde vlastně ta zvířata se uloví v nějaké oblasti a spotřebovávají se tam místními lidmi. Mhm. Otázka je vlastně, jak masivní to je, jestli to teda udržitelné je nebo není.
4: Já
6: Já jsem viděl reportáž na BBC, která informovala před lety o tom, že jsou vědci, kteří snímají ze zabavených šupin i otisky prstů. To může fungovat, tahle sherlockovská metoda?
5: Může to fungovat, protože vlastně, když šaháte na ty šupiny, tak vaše otisky tam zůstanou. Pak je ale otázka, jestli dokážete stotožnit někoho s tím otiskem prstů, takže vy už musíte mít konkrétního člověka, kterého podezříváte a vlastně ho jenom stotožníte s tím, že na toho luskouna šahal.
6: Dobrá, tak když vypátráme, pokud máme databanku podezřelých a vypátráme podezřelého a on dostane možná nějaký trest, možná taky ne, já nevím, nakolik je to vymahatelné v těch rozvojových zemích.
5: To každá země je různá. Byly nějaké případy, kdy třeba dostali až 8 let.
6: Až 8 let, tak to je ale zase něco, co by mohlo ty ostatní odstrašit od toho, aby to přestali dělat nebo aby to nedělali. Nicméně se to stále děje. Co dělat pro to, aby se to nedělo? Protože já vím, že v některých státech, na Sumatře, v Laosu jsou záchranné stanice, napašovaná zvířata, že tu jsou záchranné programy, že se z pašeráku, a bylo to tak i v díle o mořských želvách, jsme se o tom bavili, že se z pašeráku a lovců často stávají pak ochranáři, což je samozřejmě šlechetné od těch lidí, že se takhle poučí. Co víc ale dělat pro to, aby se z kriticky ohrožených druhů nestaly nakonec zvířata, která vymřou?
5: My jsme se třeba na začátku hnedka vyjadřovali hodně o té Číně, že tam vlastně díky nim ty zvířata hodně vymírají. Na druhou stranu Čína teďka začala zavádět jako velmi přísné omezení. Samozřejmě není to úplně ještě dotažené do konce. Součástí některých těch léčiv ještě pořád oficiálně mohou být luskouní šupiny, ale už je to jako velmi omezené oproti tomu, co bylo. A myslím si, že když se podíváme třeba na dobrý příklad z Číny, tak je to panda, kde z kriticky ohroženého zvířete se jim podařilo vlastně udělat ten velmi pozitivní příběh. Takže já si myslím, jestli to někdo dokáže, tak jsou to určitě Číňani. A věřím tomu, jestli budou vymáhat ty zákony a budou to dodržovat a vlastně ty tresty budou vysoké, tak je to jeden ze způsobů. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ti luskouni je jako velmi tradiční věc, velmi zakořeněná ve všech těch kulturách, takže to nesnadno vymítíte z těch lidí. Hlavně ten obchod se dneska přesunul do nějakého e-commerce a podobně, že už to není jenom, že si to dáte koupit někam na trh.
6: Ale
5: obchoduje se s tím hodně na internetu. Takže důležité je vzdělávání. Vzdělávání malých dětí hlavně, protože se tady bavíme i o spoustě lidí, kteří třeba ani neumí číst a psát a pro ně je to jako jiný způsob obživy vlastně jít někam ulovit luskouna. Takže za mě třeba já hodně propaguju vlastně to vzdělávání, protože mi to připadá jako smysluplné, když o nich budeme vědět a budeme si toho všímat, tak vyroste jako nová generace lidí, kteří už třeba nebudou mít tyhle potřeby.
6: Když jste zmiňovala tu Čínu a ty lékařské předpisy, to je ta zpráva, která oblétla média, už je to nějakou dobu, že Číňané ty luskouní ingredience, když to řeknu takhle, vymazali z těch oficiálních receptů, že už je nepředepisují lékaři, oni je totiž, chápu správně, předepisovali dokonce přímo
5: to
6: na léčení.
5: To zcela oficiální věci. Ano, úplně ty případy, kdy to byly čistě ty luskouní šupiny, tak už tam nejsou, ale zároveň jsou ještě někde jako schované v některých jako patentech, že pořád se někam jako přidávají. Není to ještě jako je to fakt hodně omezené, ale není to
6: úplně 100%. Že se to třeba drtí ty šupiny na prášek, dává se to různě do mastí a takhle, jo.
5: Já se v tom úplně nevyznám, takže to nedokážu říct, ale jako četla jsem o tom docela hodně, že vlastně se to snaží omezovat, což mi připadá super.
6: Co by se stalo, kdyby se tyhle ty snahy třeba v Číně nepodařily nakonec a luskouni by vymizeli? Co by to znamenalo třeba pro planetární ekosystém?
5: Já znovu zdůrazním to, jak strašně málo toho o luskounech víme. Opravdu jsou to jako totálně podstudovaná zvířata, nejenom, že nevíme, kolik jich je, my vlastně nevíme spoustu dalších věcí o nich, o jejich ekologii. Takže víme teda, že žerou mravence, že žerou termity. Zdá se ale, že jsou vybíraví, že třeba preferují jenom jeden nebo dva druhy těch mravenců. Mm-hmm. Takže je otázka vlastně, jaké další ekosystémové služby oni poskytují. Hrabou nory, ty mohou využívat další zvířata. Takže když by ti luskouni chyběli v tom ekosystému, dává to prostor přemroženým termitům, mravencům. Zároveň vlastně nikdo nebude vytvářet ty nory, takže to bude chybět v tom ekosystému.
6: No a když o ně přijdeme, tak je ani nebudeme moc konečně studovat, že jo? Takže se o nich tolik už nedozvíme. To je ta další věc.
5: Je to tak?
6: Tak jo. Tak moc díky, že jsme se o nich mohli bavit.
5: Tak já taky děkuju.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptal jsem se jí na velmi vzácné luskouny, tedy proč pašeráky zajímají a jak tomu zabránit. Tohle už byl druhý díl našeho letního speciálu Kořist o pytlácích a pašerácích. Dělá na něm spolu se mnou Terka Velebilová, Stella Chvojková, Krištof Cejp, Damiana Smetanová, Johan Foss a Hanka Řeháková, tedy velká část týmu Vinohradské 12. Moc jim za to děkuju a díky i vám za poslech. Další příběh uslyšíte ve středu, nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Monika Chmilová a zpravodajský souhrn.
1: Další vlna veder může zkomplikovat hašení požárů na jihozápadě Francie. Ledviny jsou nejčastěji transplantovaný orgán. Loni chirurgové provedli skoro 580 operací. Fotbalisté Artisu Brno ve svém historicky prvním utkání v nejvyšší soutěži prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 000 hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 000 lidí.
3: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
4: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Chirurgové loni provedli v Česku téměř 580 transplantací ledvin. Meziročně to je o 55 víc. Ledviny jsou tak stále nejčastěji transplantovaný orgán. Nevydrží ale fungovat na pořád a pacienti se pak často na operace vrací. Podle Ondřeje Viklického přednosty transplant centra v pražském IKEMu je výhodnější získat novou ledvinu od žijícího dárce. Je kvalitnější a vydrží déle.
5: 25 let očekáváme, že bude ledvina fungovat od žijícího dárce, aspoň naše data s IKEMu toto svědčí, ale když ten dárce je starší, no, tak ta funkce není tak dlouhá. A čím díl ty pacienti jsou na dialýze, tím více objevuje komplikací, které nakonec tu transplantaci znemožní. Že už potom není dostatečně fit na to, aby mohl tu transplantaci podstoupit.
1: Průměrná doba dožití pacienta na dialýze je podle Viklického 5 let. Hasiči v pondělí likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři na místě ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře a 10 převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu požár nepoškodil.
6: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, a zvolali 112 a zaplatila, mu se nikomu z baráku nestalo.
7: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
8: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
7: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri a Dediran. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
9: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně, tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, kde jsem myslel, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obranné fázi, tak jsme byli špatní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D5 za Zdicemi i na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně ještě pokračuje úklid vozovky po včerejším požáru kamionu u Žebráku. Na 34. kilometru se projíždí levým pruhem, aktuálně bez zdržení. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem na dálnici. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh, opravují tam vodorovné značení a projíždí se ale plynule. A u Hodonína se pracuje na silnici 55 do Břeclavi a v úseku přes Písečný rybník obnovují vodorovné značení. Průjezd má být omezený až do 6 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude ráno polojasno až jasno, během dne postupně až oblačno a večer se opět znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Dobré brzké ráno přeji, probouzíte se ve společnosti Nočního radiožurnálu a to 5,5 minuty po 16:15. Hlasitá hudba a pokřikující lidé. Město Slaný po stížnostech obyvatel rozšířilo omezení provozní doby barů a dalších

0: Space.
1: Město Slaný rozšířilo omezení otevírací doby pro bary a restaurace i na okrajové části, včetně sídlišť. Vedení města tak reagovalo na přibývající stížnosti obyvatel na hluk v ulicích a rušení nočního klidu. Doteď omezení platilo jen v historickém centru. Podle Asociace hotelů a restaurací jde o zásah do podnikání.
2: Omezenou provozní dobu měly dosud pouze bary a restaurace v historickém centru. Místní radnice ale pravidla rozšířila na celé území města. Oceňuje to třeba slánská obyvatelka paní Ivana.
3: Některý lidi si jako nedají po dobrým říct. Se stává, že o víkend prostě tam vyřbávají až do 2 do rána, do 4 do rána.
2: Všechny místní podniky tak musí ve všední den zavřít nejpozději o půlnoci. Před pracovním volnem pak můžou mít otevřeno maximálně do 3 hodin ráno. Do poloviny července si mohli otevírací dobu nastavit podle sebe. Námi oslovení majitelé dotčených provozoven se ke změně vyhlášky nechtěli vyjádřit. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka jde ale o zásah do podnikání.
4: To, co vidíme my jako trošku problém, je ta plošnost. Primárně by takovéto omezení podnikání se mělo stahovat na nějaká problémová místa, problémové lokality, většinou to bývají třeba části, čtvrti, ale ne plošně.
2: A dodává, že taková změna v Česku neobvyklá.
4: U nás to není až tak častá záležitost. Když vemu naše města, kde něčemu podobnou dochází, je to Praha, ale jenom v určitých oblastech a většinou se to týká předzahrádek Brno, Ostrava, České Budějovice a Liberec.
2: Změna vyhlášky o nočním klidu ale vychází ze zkušeností místních strážníků, říká slánský starosta Martin Hrabánek z ODS.
5: Cílem je lépe chránit obyvatele před rušením nočního klidu a zajistit veřejný pořádek. Zkušenosti městské policie i podněty od občanů totiž ukazují,

0: že k podobným problémům nedochází jen v historickém centru, ale i v dalších částech města.
1: A dodal, že v některé dny můžou mít bary a restaurace otevřeno déle.
0: Vyhláška zároveň zachovává výjimky ze stanovené doby nočního klidu podle platných městských pravidel. Týká se to například oslav Nového roku.
1: Místní strážníci zatím letos řešili přes 50 oznámení o rušení nočního klidu. Zeslaného na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Lukáš.
1: Ladíte stále Noční radiožurnál a historici možná budou muset přepsat jednu kapitolu dějin pardubického zámku. Restaurátoři při obnově renesančního stropu učinili nečekaný objev. Průzkum ukázal, že pochází už z doby Karla IV. Je tak nejméně o 150 let starší, než se doposud předpokládalo. Zjištění zároveň naznačuje, že starší je i celé zámecké křídlo. Jeho vznik se tak z 16. století posouvá už do století 14.
2: Ach, já se v tuto chvíli dostávám přímo pod kazetový strop.
3: Stojíme pod opětovnou montáží renesančního stropu.
4: Říká restaurátor a historik umění Martin Číhalík. Právě v jeho dílně skončily jednotlivé dřevěné díly stropu, kde prošly speciálním ošetřením.
3: Jsme zjistili, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a ten strop jako takový je výrazně starší než ta malba na něm. Je to z doby Karla IV.
5: Objev je rozhodně pro mě překvapení.
4: Dodává restaurátorka Hana Vítová, která se podílela na prvotní záchraně před 30 lety. Renesanční strop byl totiž v 80. letech rozřezán a připraven k likvidaci.
5: Protože v těch 90. letech to dřevo mělo strukturu perníku v podstatě, někdy až prachu.
4: Nechybělo málo a strop úplně zmizel.
5: Ty trámy byly rozřezaný, vyházený z okna.
4: Takže teď v podstatě sahám na dřevo, které je ze stromu ze 14. století.
3: To, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku.
4: Pojďme k těm jednotlivým částem toho stropu. Na co se koucháme teď?
3: Díváme se na takový zvláštní motiv a shodou okolností totožný motiv v totožné barevnosti a také na stropě. Restaurují ve Španělsku na jednom hradě.
4: Vysvětluje restaurátor Martin Číhalík. Nabízí se tak hypotéza, že tento vzor byl do Pardubic převezen Bratislavem z Perštejna.
6: Pokud je tam jako takový přímý španělský vliv, tak je tady na snadě. Dali vztah Pernštejn ke Španělsku v těch 50. letech 16. století, jestli nemohl mít dopad na tu výzdobu.
4: Reaguje na objev Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které Pardubický zámek spravuje. Z Pardubic Naděja Kubínková.

0: Je 5:30. Monika Chmilová doplní krátké zprávy.
1: Ministr obrany Jaromír Zúna za SPD dnes přijme svého moldavského protějška Antolieho Nosatyjeho. Součástí oficiální návštěvy bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuze ministerstvo obrany nezveřejnilo. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Z 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. A 5 let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnice dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů. Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli v úvodním kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. Pro Artis to byl historicky první zápas v české nejvyšší soutěži. A dvojnásobný olympijský vítěz Jakob Ingebrigtsen se po únorové operaci achillovy šlachy vrátí k závodění na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 za Zdicemi a také na silnici 43 na Orlickou Ústecku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za odbočkou do Zdic. Na 34. kilometru celou noc uklízeli po včerejším požáru kamionu. A kvůli čištění vozovky je ještě uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. Na silnici 43 ze Svitav do Lanškrouna se zastavíte u Davníkova. A kvůli opravě mostu se tam bude až do konce července projíždět pouze jedním pruhem Kyvadlově. A na Českolipsku je uzavřená od včerejška silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Na silnicích se v létě bohužel nevyhneme situacím, kdy se v našem okolí stane dopravní nehoda. Jak máme správně postupovat, když se na dálnici tvoří kvůli nějaké takové události kolona? Tak to si povíme už za malou chvíli v našem seriálu Letní autoškola radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Anna K. zazněla v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice. Snad každému řidiči se někdy stane, že uvázne v koloně. Jak správně vytvořit záchranářskou uličku na dálnici, která má 3 a více pruhů? Tak nejen o tom je další díl letní autoškoly radiožurnálu, ptal se reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V silničním provozu dochází statisticky k nejvyššímu počtu nehod. Když se tak stane, je nutné umožnit složkám integrovaného záchranného systému, aby se k místu nehody dostali co nejrychleji. A k tomu, jak jistě víte, slouží záchranářská ulička. Na dvouproudé silnici je to jasné, ale víte, jak se zachovat na tříproudé komunikaci? Jak na to vysvětluje plukovník Jan Straka?
3: Pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: Mnohokrát se stane, že je na vozovce hodně těsno, copak?
3: Můžu přitom najet na krajnici, případně na střední dělící pás. Jde o to, abych tam umožnil průjezd záchranné technice a vozidlům IZS.
2: A když už je ulička vytvořená a můj sjezd je kousek přede mnou, můžu ji nakrátko využít?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Dnes je 28. července, noční radiožurnál pomalu končí, v 5 s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál. Ovšem předtím ještě pojďme do světa sportu. Za 2 týdny začne v Birminghamu mistrovství Evropy v atletice, ale tentokrát na něm bude závodit jenom minimum juniorů. Ti totiž budou mít světový šampionát své kategorie těsně před ním a případnému rychlému přesunu nenahrává ani to, že mladí atleti budou bojovat o medaile na severozápadě Spojených států v Eugene.
1: Samozřejmě my to nějak moc nemáme šanci ovlivnit ty termíny a obzvlášť v letošním roce, kdy mistrovství světa juniorů je v Spojených státech, takže i v rámci časových posunů není vhodné, aby jsme přetěžovali mladé atlety a já jsem rád, že jsme se s trenéry dohodli, že junioři na mistrovství Evropy startovat po většině nebudou.
2: Přibližuje šéf-trenér českých atletů Pavel Sluka, i když zároveň přidává jednu výjimku, kterou je sprinterka Johanka Šafářová, kterou dospělý tým potřebuje do štafety na 4x400 metrů. Šampionát v Eugene skončí 9. srpna a od 10. se pak bude závodit v britském Birminghamu. Na možnosti, jak se rychle přepravit přes 8 časových pásem, se dívala i tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala juniorský národní rekord Amálie Švábíkové, ale jedna z medailových adeptek pro Eugene nakonec uznala, že by se to stihnout nedalo. Podle Pavla Sluky ale tato termínová kolize není zas tak zásadní věc.
1: Každá ta kategorie má ten svůj vrchol a na ten by se mělo soustředit a vždycky říkám, že je potřeba jít step by step nahoru. A samozřejmě druhá věc je, že ta výkonnost od té juniorské a dospělé kategorie přece jenom ještě kousek je a musí projít další přípravou, aby ta úroveň měla výkonnost na světovou atletiku a evropskou atletiku té dospělé kategorie.
2: Popisuje Sluka, podle kterého je navíc v sezóně tolik závodů na různých úrovních, že to ani organizátoři nemají lehké.
1: A další věc je ještě to, že není jednoduché úplně poskládat ten harmonogram těch termínů tak, aby vyhovoval všem.
2: A tak v srpnu pravděpodobně moc neuslyšíme o juniorských talentech na mistrovství Evropy dospělých napříč různými reprezentacemi. Do Eugene vyrazí čeští atleti ve čtvrtek a tým by alespoň částečně rád navázal na poslední juniorský šampionát v peruánské Limě, kde slavili zlaté medaile desetibojař Tomas Jervinen a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se dnes mají setkat ve Washingtonu. Investice do elektrické sítě v Česku rostou. Fotbalový artist Brno prohrál na úvod šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. A bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali taky o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie pak Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Dodavatelé energií v Česku zvyšují investice do svých distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem růstu je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí společnosti Lubomír Budný.
4: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
1: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje taky pražská energetika, letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard a 800 milionů. Letos bude částka ještě vyšší. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a byl prvním předsedou poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
5: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
1: Jubileum Milan Uhde oficiálně oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Sport. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli doma Mladé Boleslavi 2-4. Dvěma góly pomohl k vítězství Středočechů v úvodním kole šance ligy útočník Jiří Klíma. Obě trefy Artisu obstaral Nigeriec Kwadri Adedrian. V nastavení zápasu byl vyloučený domácí Dominik Preissler. Po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný fotbalový obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele Svazu italské federace. Z informací přišla televizní stanice Sky Sport. Důvodem jsou neshody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprezentačního trenéra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zvěř na D8 u Ústí nad Labem a omezení na D5 u Žebráku. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Děčín. Před sjezdem do centra Ústí nad Labem a na Bukov na 75. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D5 z Prahy do Plzně se za odbočkou na Zdice ještě uklízí po včerejším požáru kamionu. Na 34. kilometru je volný pouze levý pruh, kolona se zatím netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Brna opatrně u Hulína na kilometru 265 stojí dodávka s přívěsem a zabírá celý odstavný pruh, na místě už je policie. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 jste hlásili komplikace za sjezdem na Jesenici. Na kruhovém objezdu na silnici 603 stojí dva nepojízdné kamiony a výrazně překáží provozu hlavně v odbočce na Kamenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách 19. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 5.05. Pokud se vám nespalo na dešek úplně nejlépe, tak neúplně to nesvádějte. Ten nás čeká až zítra přesně v 16 hodin a 37 minut. Ranní radiožurnál tedy začal. Vám všem za volanty přejeme šťastnou cestu bez překážek. No a vy, kteří teď vstáváte, tak přejeme příjemný start do dalšího dne, který vám opět po ránu zpříjemníme informačním přehledem o všem podstatném a důležitém. Ranní radiožurnál je tady. Tak ať se daří.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál začneme na pražském magistrátu, kterým hýbe nová kauza. Zástupci koalice se tam ale teď dohodli na společném postupu kvůli korupci na odboru pozemních komunikací a drah. Jeho ředitel Aleš Krejča podle vyšetřovatelů schvaloval dokumenty firmě svých příbuzných.
1: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
2: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit, to, že to pak udělá nebo neudělá, jeho osobní zodpovědnost, ale aby to město skutečně přehled mělo a tady je ta samosprávní působnost.
1: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten pojednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
3: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
1: Kvůli kauze se sešel taky kontrolní výbor pražského zastupitelstva. Vyslechl zprávu ředitele magistrátu Tomáše Havla, říká předseda výboru Jan Hušbauer z hnutí ANO.
4: Zároveň jsme požádali ředitele magistrátu hlavního města Prahy, aby neprodleně podal ministerstvu dopravy ČR podnět přezkumu rozhodnutí, zadal odboru kontrolních činností prověrku vnitřních kontrolních mechanismů.
1: Dopis pro ministerstvo dopravy, které je nadřízené odboru pozemních komunikací a drah, už vedení magistrátu připravuje, potvrdil jeho mluvčí Vít Hofman.
5: Pan ředitel chce také připravit komplexní aktualizaci nařízení ředitele k protikorupčnímu podání a střetu zájmů, které bude jasně rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost státní správy a samosprávy.
1: Oba minulé úterý zadržení úředníci magistrátu jsou dokonce srpna postaveni mimo pracovní výkon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál a další novinka. Vláda teď omezila místa, kde bude možné rychleji postavit větrné a sluneční elektrárny. Oč tam přesně jde, i to se dozvíte v ranním Radiožurnálu ještě do 17:30. Teď krátké zprávy a také počasí. Je 17:45. Irán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán tento útok označil za zjevné porušení charty OSN. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a souhlasila s tím i umělcová rodina. Milan Knížák zemřel v neděli, bylo mu 680 let.
1: Dnes nás čeká příjemný letní den, slunečno a teploty do 30. Ráno bude polojasné až jasné, během dne se může přechodně oblačnost zvětšit, k večeru se ale opět nebe projasní. Teploty od 25 do 30 stupňů, chladněji kolem 23 stupňů Celsia bude na severovýchodě a severu našeho území. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19 stupňů. A foukat k tomu bude jen slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který k večeru opět zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál 518. Co je nového? Jednodušší proces schvalování a rychlejší výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. Tak tohle mají zajistit akcelerační zóny, které v pondělí stanovil kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO. Jejich rozsah omezila oproti původnímu návrhu předchozí vlády, a to o 11%. Podle odborníků ale nastavila takové podmínky, že někde to nebude možné.
1: Vláda stanovila, kde v Česku mají prioritně vznikat větrné a fotovoltaické elektrárny. Z původních 110 lokalit jich v návrhu zbylo 61.
2: Vyjednali jsme tedy s ohledem na požadavky občanů, s ohledem na požadavky obcí, krajů a tak dále, minimalistickou variantu.
1: Řekl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Ke vzniku zón zavazuje směrnice Evropské unie. Jejím cílem je podpořit vznik obnovitelných zdrojů energie a posílit tak soběstačnost evropských zemí do roku 2030.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře a ty povětrnostní podmínky u nás nejsou ideální pro výstavbu větrníku.
1: Odůvodnil Havlíček výrazné omezení budoucí výstavby. Připomněl taky, že akcelerační zóna neznamená automaticky výstavbu. Do standardního stavebního řízení budou podle něj moci nadále vstupovat obce. Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie s argumentem ministra, že v Česku nefouká, nesouhlasí.
3: My podle studie Akademie věd tady máme potenciál zhruba třeba někde až na třetinu pokrytí současné spotřeby elektřiny České republiky. Takže to, že nefouká, s tím bych si troufal nesouhlasit. A opravdu právě ty moderní technologie, oni umějí využívat velmi efektivně i ty lokality, kde není tak silný vítr.
1: Právě moderní technologie ale vláda podle Chalupy v předpisu omezuje.
3: Nejefektivnější typy, které vyrobí nejvíce elektřiny, tak měří zhruba od 260 do 280 metrů. A my máme vlastně různé výškové limity napříč těmi zónami a ten nejvyšší možný limit je 250 metrů.
1: Přílišná omezení kritizují i opoziční poslanci. Například předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík z Lidovců to považuje za otázku ideologie.
4: Ten proces byl poznamenán tím, že celá řada vládních představitelů fakticky šíří dezinformace, bojují proti obnovitelným zdrojům a je to vlastně vidět i na tom rozhodnutí.
1: Kritikům se nelíbí ani nejasnosti kolem výběru jednotlivých lokalit už minulou vládou. Podle nich ale není jasné ani to, podle jakého klíče teď kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO část z nich vyškrtl. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: To byly Mad Mess a ranní radiožurnál s vámi i teď 5,5 minuty před 17:30. Asi to tak teď ještě nemusí nutně vypadat, ale to, co meteorologové na dnešek slíbili, by se mělo stát. Začnou pomalu, ale jistě stoupat teploty. Dnes by se měly dotknout 30 stupňů Celsia. Nejenom počasí v Česku bude ranní radiožurnál. Vydáme se také do evropských míst, kde nejenom počasí, ale i požáry a ohně teď trápí místní obyvatele i turisty, ať už je to Francie nebo Španělsko. I tam máme naše reportéry a spolupracovníky. Dobré ráno.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: ranní radiožurnál Support Lesbians, minutu před půl šestou a dalšími zprávami. Dnes po ránu, mimo jiné také o tom, co se děje v nejvyšší fotbalové soutěži, kam se derou další nováčci. Ohledně aktuální dění doma i ve světě shrnou zprávy připravené Tereza Tomášková. Dáme jí slovo.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají a k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu poslouchejte dnes po 9. hodině. Radiožurnál každý den s vámi i o prázdninách.
0: Radiožurnál půl šesté. A slovo má Tereza Tomášková.
3: Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přijíždí na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda. Teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je i možnost ponechat si stejnou registrační značku při výměně auta. Značky i technický průkaz bude možné doručit do výdejního boxu. Na pardubickém zámku začíná divadelní festival Pernštejnové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapito, na rondelu i v zámeckém parkánu. Tématem festivalu jsou láska a vztahy ve všech podobách.
1: Sport.
3: Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Lehečka, který je českou jedničkou, to oznámil na svém Instagramu. Fontang se stal jeho koučem krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení u Humpolce taky na silnici 38 na Jihlavsku. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova popojíždějí už teď kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Je tam omezení hned dvakrát. Dva semafory řídí průjezd Kyvadlově kousek za sebou a zdržíte se teď v součtu asi 15 minut. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky opět dvě omezení za sebou. Silničáři tam budou až do půlky srpna. Jinak hlavní tahy dálnice zatím průjezdné bez větších komplikací. D1 je volná, bez kolony zatím i Praha. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Tuto chvíli nad Českem převládá jasná až polojasná obloha, jen místy je oblačnost zvětšená. To hlavně na severovýchodě naší republiky a také na horách. Teploty se pohybují nejčastěji od 15 do 10 stupňů, výjimečně klesly k 8 stupňům Celsia. Na Šumavě opět ojediněle i slabě mrzne. Na Březníku je minus 1 stupeň. Den pak začne s polojasným až jasným nebem. Během dne může být přechodně až oblačno, k večeru pak budou mraky na nebi ubývat. Teploty dnes budou docela příjemné. Letní od 25 do 30. Na severovýchodě a severu bude o trochu chladněji, jen kolem 23 stupňů. Na hřebenech hor naměříte kolem 19 stupňů Celsia. A slabý vítr se postupně rozfouká, přes den bude foukat mírně od severozápadu až západu a večer pak opět zeslábne a změní směr na severní. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Na Prahu dnešních tropů Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. O obci Vykantice na Šumpersku se mluví v souvislosti s nebezpečnými kadmiovými kaly. Jejich odvoz je konkrétně víc než 1000 tun a jsou uložené v plechové hale v katastru obce, je ale zatím v nedohlednu. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní ředitel ale rozhodl, že se vše musí ještě posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Vedení Vykantic má proto obavu z dalších průtahů a také z toho, jestli hala plná chemikálií vydrží v lese na okraji obce další zimu.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vykantic Libor Sedlařík u plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vykantic má za to, že zpracování takzvané Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: A to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout. Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku, pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou. Zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vykanticích uložené přes 40 let. Z Vykantic Michal Poláček.

0: Ranní radiožurnál 5.44 a teď jedno tajemství, které by mělo být oficiálně teprve odhaleno. Francouzská fotbalová federace totiž dopoledne představí nového reprezentačního trenéra. Podle tamního rozhlasu a prestižního sportovního serveru L'Équipe se jim stane bývalý fotbalista a trenér Zinedine Zidane.
1: Zinedine Zidane neboli Zizou se stal národním hrdinou v roce 1998 po vítězném domácím mistrovství světa. Ve finále proti Brazílii vstřelil 2 góly a stal se vzorem pro nastupující generace fotbalistů. Ve stejný rok získal zlatý míč. Jako trenér dovedl španělský Real Madrid ke 3 titulům v Lize mistrů. Zidane v čele francouzského národního týmu vystřídá Didiera Deschampa, který vedl modré 14 let.
2: Zinedine Zidane a déjà signé son contrat.
1: Podle televize RMC jsou už smlouvy podepsané a počítají s tím, že si Zidane přivede i nový realizační tým, včetně bývalých spolupracovníků z Reálu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Jsme tam, kde se něco děje.
4: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
3: Aktuality v regionech po celé zemi.
4: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
3: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
4: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
3: Denně ve 12 a v 18 hodin.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6:15. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Giron. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům a my se tomu budeme podrobněji věnovat hned po zprávách 6 hodin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států amerických. Setká se tam s prezidentem Donaldem Trumpem a společně se spolu také zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
5: Omezení na D5 u Žebráku a v Praze překážka na Chodově. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně opatrně u Žebráku. Na 34. kilometru těsně před sjezdem na Žebráku klízejí vozovku po požáru kamionu. Silničáři se pohybují v odstavném pruhu. V Praze pozor na Chodově, v ulici Pod Chodovem ve směru z Turkovy ulice k nákupnímu centru Westfield. Hlásíte v podjezdu pod magistrálou rozházené dopravní značení.
6: V rámci toho dočasného dopravního značení jeden z mezníků vystrčený do jízdního pruhu a ještě tak že stojí bokem, nejužší plochou, tak si dává každý pozor, že do toho nevrazí.
5: No v Praze už se začíná ucpávat Novopatská ulice, okruh ve směru z Černého mostu do omezení Vekbelské. Teď se brzdí u sjezdu na Satalice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes po ráno opět mrzlo, na Březníku, na Šumavě klesla teplota k -1 stupni a také na ostatním území se teploty pohybovaly docela nízko, nejčastěji od 8 do 15 stupňů. Přes den pak místy vyšplhají až ke 30, většinou se ale budou pohybovat kolem 25 stupňů. Na severu a severovýchodě jen kolem 23 stupňů Celsia. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19 stupňů. A nebe bude ráno téměř bez oblačnosti, během dne se bude přechodně zatahovat. Pršet by dnes ale nemělo vůbec. Večer se obloha zase projasní a foukat k tomu bude nejprve slabý, postupně mírný a k večeru opět slabý vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Pořád ještě nováček, slýcháme ho zhruba 2 roky, britsko-jamajský zpěvák Miles Smith v ranním radiožurnálu v 5.50. A teď fotbaloví nováčci, fotbalisté Artisu Brno v historické premiéře nejvyšší soutěži totiž selhali. V domácím utkání prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. Podle trenéra Romana Nádvorníka na mužstvo dost možná trochu dolehla výjimečnost tohoto okamžiku. Klub dlouho spojený s městskou částí Líšeň totiž čekal na prvoligový zápas celých 102 let své existence.
1: O tady tom zápasu se bude mluvit i za 20, za 30, za 50 let, protože je to první ligový zápas Líšně v celé historii. Tohle to jsme vnímali, hráči to vnímali a samozřejmě jsme chtěli ten zápas zvládnout líp.
2: Litoval trenér fotbalového Artisu Brno Roman Nádvorník po prohře 2-4 s Mladou Boleslaví. Už ze skóre je jasné, že problém měl nováček především v obraně. Podle trenéra si ještě jeho svěřenci musí zvyknout na prvoligovou kvalitu.
1: Ano, asi to, že prostě ten prostor na to, aby jsme dali tomu soupeři takovou volnost a nenabírali to, tak asi ten nováčkovská daň. Zaplať pámu, že se nám to stalo v prvním kole a že si to můžeme ukázat a musíme to teď daleko zlepšit.
2: 2 ze 4 mladoboleslavských gólů do sítě Artisu vstřelil útočník Jiří Klíma. Ten varuje ostatní soupeře, že si nemají myslet, že na hřiště nováčka budou jezdit pro laciné body.
3: Už jsem říkal v tunelu, když jsem viděl, jak tam vedle nás nastoupili, že 3/4 týmu přes 190 cm. Tak jsme asi čekali, že to bude hodně soubojový silový styl zápasu a to se potvrdilo, byli jako nepříjemný vepředu, mají hodně šikovný kluky a nebyl to určitě velký soupeř skor na první kolo, ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře.
2: Další ukázkou kvality Artisu bude sobotní utkání na hřišti Slovácka. Právě tomuto týmu Brňané v květnu jasně podlehli v baráži. Do nejvyšší soutěže se pak dostali tak, že nahradili vyřazenou Karvinou. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
1: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
0: Jsme i ve vašem městě.
1: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
0: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I u vás.
0: I ve vašem městě.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
7: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
8: Radiožurnál 6 hodin. Další zprávy Tereza Tomášková.
9: Francii zasáhla další vlna veder. Může to zkomplikovat hašení požárů. Vláda výrazně omezila plochu pro snadnější povolování větrných a solárních elektráren. Fotbalový artist Brno při premiéře v nejvyšší soutěži prohrál s Mladou Boleslaví. Nehoda brzdí provoz na silnici 11 na příjezdu do Hradce Králové z Vamberka. A bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Francii zasáhla další vlna veder. Může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jihozápadě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí. A před cestami do zasažených oblastí ve Francii varuje i České ministerstvo zahraničí. Týká se to hlavně regionu Žiron. Víc chystáme v ranním Radiožurnálu už za chvíli po zprávách a vrátíme se k tomu i po 6:30. Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je přibližně desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL to kritizuje.
10: To rozhodnutí fakticky stanovuje celá řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny než v nich.
9: Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO, ale současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů. Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení desítek členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení expremiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost straně.
11: Sdružení Rozvoj plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
12: Do ostatních chvíli...
11: Morawiecki tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PISu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Budou rozhodovat o novém obchvatu města. Zastupitelé návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání podařilo prosadit díky petici, kterou podepsalo 700 obyvatel města.
13: Už dneska tady projíždí přes 4 000 aut denně. Člověk nemusí být velký pozorovatel, aby si všiml, že nejenom pro samotné občany, ale třeba pro podnikatele v tom centru ta situace není příznivá.
14: Vysvětluje opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Podle nezávislé starostky města Martiny Pospíšilové bude případná stavba v režii státu nebo kraje.
15: Rozhodně bychom se podíleli na plánování té trasy, kudy by to mělo jít. Máme tady přemostění potoka, přemostění kolejí. Byla by to jako ohromná stavba. Jako rozhodně se budeme podílet na tom, kudy to jít a kudy to nejít, jako nechceme si rozbít město.
14: Lidé ve Volarech rozhodnou o možném obchvatu druhý víkend v říjnu společně s volbami do zastupitelstva obcí. Z Volar Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Oba góly domácích dal v zápase úvodního kola šance ligy nigerijský útočník Kwadri Adediran. Bez týmového vítězství se z toho ale radovat nedokázal.
5: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
4: Artis Brno nahradil v šance lize před sezónou Karvinou, kterou vyřadilo zapojení do korupční kauzy. Karvinští fotbalisté vstoupili do druhé ligy porážkou. Na stadionu Opavy prohráli 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na Pražském okruhu a nehoda u Hradce Králové. Na Pražském okruhu byl chvilku zavřený Lochkovský tunel směrem z letiště na dálnici D1. Tunelem se snažilo projet moc vysoké vozidlo a tunel se automaticky zavřel. Policisté už vozidlo odstavili a kolona se pomalu rozjíždí. Ucpává se taky dálnice D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště v Praze je zúžení a zdržíte se zatím do 10 minut. Na silnici 11 pozor dejte na výjezdu z Hradce Králové směr Vamberk. Před Blešnem, před kruhovým objezdem, se srazila dvě osobní auta. Na místě je i sanitka a omezili průjezd ve směru z Hradce Králové do Vamberka. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a teploty většinou 25 až 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
16: Hezké ráno vám přejeme, milí posluchači, začíná vysílání Radiožurnálu Sport v úterý 28. července. Dneska jsme tady s Františkem Kunou.
17: Dobrý den.
16: Tak, jsi filmovým fanouškem nebo ne?
17: Takovým historickým spíš.
16: Dobře, rok 2003 a film s Janem Budařem Nuda v Brně.
17: Tak tam nejsem úplně dobře, popravdě. Dobře.
16: Ne, to ne, to je takový kultovní film, prostě nějak tak lícuje asi slovo nuda a v Brně, dřív to tak bylo, ale teď třeba z hlediska fotbalového to neplatí, protože když vzpomeneme při 90 lety Židenice a Moravská Slavia v první lize, od té doby až teď dva kluby, Zbrojovka Artis a docela pobavili.
17: No, sledoval jsem během soboty s mnoha kamarády, kteří primárně fandí pražskému klubu a nebylo jen dobře úplně v průběhu utkání a padlo hodně gólů. No. Zbrojovka porazila Spartu, no a potom tedy ta gólová přestřelka, která zněla v našem vysílání velmi pěkně v podání kolegy Davida Nekvendy, se kterým se spojíme dnes také. Artis Brno, Mladá Boleslav 2-4, 6 gólů, 4 góly.

0: František Kuna je především hokejovým komentátorem a reportérem a pochopitelně asi taky rád vzpomíná na rok 98, kdy Češi vyhráli Nagano. Ale já jsem fascinovaně koukal na to, když jsem se dozvěděl, že už jako dříve to bylo, že za Mladou Boleslav fotbalovou hraje jistý Hašek a on se jmenuje Dominik, tak jsem si říkal, tyjo, tak kdy se narodil? No tak se narodil v červenci 98, tak myslím si, že jako tam asi inspirace bude.
1: Nabízí se to a je pravda, že jsme se nedomluvili, ale ano, jak říká Jan Pěruška, dvojnásobně vzrostlo jméno Dominik po únorovém vítězství českých hokejistů v Naganu a pak velmi výrazně vzrostl zájem o judo v roce 2016 při triumfu Lukáše Krpálka i po tom následujícím triumfu, ale my tím míříme za dalším sportem. Nevím, kolik bude, a zjistíme to za pár let, jmen Alexander v českém prostředí po velkém sportovním úspěchu v Hongkongu.
0: Nebo otázka je, kolik bude následovníků třeba v tom šermu, přímo ve Flertu, kde Alexander Šupenič v sobotu vybojoval titul prvního českého mistra světa právě v šermu.
1: No a Itala Makiniho ve finále doslova deklasovala svým úspěchem, jen potvrdil, že je tuzemským šerm v posledních letech opravdu na vzestupu. Attack from the right and Alexander Šupenič of Czechia
2: becomes his country's first ever fencing world champion. Takhle slavil fleretista Alexander Šupenič svůj první mistrovský titul v šermu. Bylo to navíc úplně poprvé, co byl na takovéto akci na nejvyšším stupínku Čech. Jeho úspěch potvrzuje, že je tuzemský šerm v posledních letech na vzestupu. Pokračuje předseda svazu šermířů Oldřich Kubišta.
3: To, co se děje posledně,

0: Posledních, já nevím, 5-6 let, tak to je zázrak samozřejmě, který by si přál každý sport a obzvlášť ještě sport jako menší, jako jsme my, takže samozřejmě si užíváme tu parádu, máme jako špičkový borce.
1: Jen z posledních dvouletních olympiád přivezli Češi vždy medaily. Šupenič získal bronz v Tokiu a třetí místo obsadil v roce 2024 v Paříži tým kordistů. Jsou to právě tyto úspěchy, které pomáhají šerm v Česku popularizovat.
0: Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. Poprvé po 20 letech se kvalifikovali dva kluci do Ria, to bylo 2016, tím se to odstartovalo, pak se dva kvalifikovali do Tokia, tam Alex vybojoval tu bronzovou medaili a to, co se stalo v Grand Palais, tak to si myslím, že se rovná zázraku, ale samozřejmě zatím byla prostě obrovská práce.
1: Češi se tak v šermířské komunitě stávají stále větším pojmem. S největšími velmocemi, jako jsou například Francouzi, Italové, Maďaři či Japonci, se ale podle Kubišty ještě měřit nemohou.
0: My můžeme mít tyhle děti úspěchy, které jsou obrovský a jsou obrovský pro celou naši zemi, to zcela určitě. Ale to bychom dohnali 70-80 milionový národy, jako jsou Francie nebo Spojené státy americké, ty mají samozřejmě víc obyvatel, tak tam ty systémy jsou propracovanější, je to přes vysoké školy, jsou to univerzitní sporty a tohle. A my jsme malá země, takže já jsem jako vděčný za to, jak to funguje u nás a i ta systematika a metodika je trošku jinak u nás jakoby postavena.
1: Říká předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta, Anna Skalová, Radiožurnál.

0: V dnešní vysílání vám prozradíme, jaký gól se stal nejhezčím v hlasování FIFA, tedy v tom skončeném mistrovství světa. Nebudem to dělat teď, ale spíše navážem na to, co se během turnaje ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě už třeba nějak zavádělo. Jsou to novinky v pravidlech a evidentně se v tom ve fotbale bude nějakým způsobem pokračovat, Františku.
1: No a to nejspíš na ostrovech, protože v anglickém fotbale se má testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry, zejména tedy brankářům, protože ti se častokrát a rádi, a když jejich tým vede a v závěru nechávají ošetřovat. Jenomže když tohle udělá hráč, tak musí na minutu opustit hřiště a vlastně čeká na rozhodčího, že ho pustí zpátky. Golmana nevyndáte z branky, musel by někdo místo něj, takže tohle je varianta, nové pravidlo, jak zavést, že pokud tedy golman ošetřován, OK, ale místo něj musí někdo pryč.
0: Ano, trenér má 10 sekund na to, aby určil toho hráče z pole, jakožto náhradníka ven, anebo tam půjde kapitán. Jsou tam výjimky, pochopitelně, jako nebojte se, že by zas na brankáře vůbec nebyl bran ohled.
1: Samozřejmě, když to bude zjevný faul, nebo ani to faul být nemusí, ale může to být nějaká sráčka, krvavé zranění, prostě na první pohled jasná věc, kdy golman ošetřit potřebuje, tak samozřejmě ano. Na druhou stranu si nedovedu moc představit, kdy začne ten odpočet 10 sekund, než rozhodčí zjistí, jestli to byl zjevný faul nebo nikoli. Koukne se na hodinky, chápu. Pak se otočí, má to vzdušnou čarou 40-50 metrů ke střídačce toho týmu a bude říkat tak, kdo půjde ze hřiště, řešit to v tu chvíli, kdy už vlastně začíná ošetřování toho brankáře. Já myslím, že nápad je to hezký, ale jsem zvědavý na řešení.
0: Ta realizace. No ne, tak to máš jako ten odpočet na prstech, kolik máš sekund na rozehrání z ruky, když má brankář balon, nějakých 8 sekund, tak přece taky to není úplně striktní, že by to bylo přesně 8 sekund, je to vždycky podle toho, kdy rozhodčí teprve určí. Asi běhne, koukne, jestli to není krvavé zranění, jestli to není třeba nějaké podezření na otřes mozku a pak začne asi jenom ukáže na lavičku a pošlete tam někoho. Takhle v Premier League v poslední sezóně si pamatuju kritiku trenéra Leedsu Farkeho, který obvinil zástupce Manchester City z toho, že brankář Donnarumma, když City vedli, ale nedařilo se jim úplně, Leeds tlačil, tak prostě se nechal ošetřit. A pak se shromáždili hráči kolem manažera Guardioli, on jim něco řekl a pak si to v klidu dohráli. Takhle k tomu teda i brankář Arsenalu Raya. Ale jak si říkal, no, asi jako hezký nápad, těžko možná pak vymahatelný v některých situacích.
1: A nebo nastavovat, pořád nastavovat a nastavovat, protože tohle to... Ono je to samozřejmě otravné pak tomu pro lidi, protože vy pak nevíte, jestli rozhodčí bude nastavovat dlouho obvyklé 3, 4, 5 minut, anebo prostě 12. A tak ať nastaví 30 prostě, když tam někdo se bude válet.
0: Ale ty jsi podle mě narazil i na rozdíl, který byl oproti minulému mistrovství světa v Kataru v roce 2022, to jsi možná taky komentoval tady nějaký zápas, to byla ta nastavení třeba až 10-12 minut. A teď se od toho dost upustilo, pamatuju si i často, jak byly ty 3-minutové pauzy na komerci, tak vlastně se třeba nastavovali 4 minuty.
1: 4 minuty, čili v reálu 1, ano. Jasně. Ano, bylo to.
0: Jo. Takže v tomhle velký rozdíl a teoreticky asi máš pravdu, víc nastavovat prostě, nebojte se toho, ale samozřejmě jsme zvědaví na to, jak se to bude v anglických 5 nejvyšších soutěžích a taky v té jedné ženské nejvyšší, tedy v Superlize, řešit. No, jsou to novinky.

0: Tohle byly legendární Pink Floyd ve vysílání radiožurnálu Sport, je 6.24. Těch sportovních výsledků, pojďme si to říct na rovinu, není příliš.
1: Není mnoho, ano.
0: Ano, a oproti třeba minulému týdnu, kdy jsme tady měli záplavu českých výsledků z tenisového turnaje Prague Open, vlastně jsme rádi, že můžeme tedy zmínit jeden jediný tenisový výsledek Češky z nějakého prestižnějšího turnaje, ale bohužel teda není úplně pozitivní.
1: Jsme rádi, že ho můžeme zmínit, že se hrálo, ale je to prohra tenistky Lindy Fruvirtové, která v prvním kole v Memphisu podlehla Rusce Anastázii Zacharovové, a to ve dvou setech 6-7-1-6. A to čekání na výhru na prestižním okruhu WTA je opravdu hodně dlouhé.
0: No, naposledy na začátku února v Ostravě, to je téměř půl roku, nevyhrála Linda Fruvirtová.
1: Tam postoupila do čtvrtfinále, od té doby sbírala úspěchy maximálně, nebo úspěchy vítězství v kvalifikacích či na turnajích vlastně nižších kategorií. Dostala se také jako šťastná poražená z kvalifikace do hlavní soutěže Prague Open a tam právě v tom zmiňovaném pražském turnaji vypadla v prvním kole s Barborou Krejčíkovou.
0: Ano, to byl těžký los a dnes tedy, nebo včera v Memphisu v Americe podlehla Rusce Zacharovové ve dvou setech. V tom první vedla 4-1, ale to je potíž, že to pak nedopodávala, takže tiebreak 6-7, no a druhá sada jasná 1-6. Linda Fruvirtová se rozloučila s turnajem v Memphisu, ale dneska zasáhne do turnaje ve Washingtonu turnaje mužů Jakub Menšík, což je, řekněme, teď daleko opěvovanější tenista. Je to první jeho vystoupení od Wimbledonu, kde úplně nezazářil ve druhém kole, vypadl.
1: Bude favoritem, protože nastoupí ve Washingtonu na tvrdém povrchu proti domácímu Swaidovi, tak snad by tohle čekání na vítězství nebude tak dlouhé jako v podání Lindy Fruvirtové, byť samozřejmě od konce Wimbledonu uplynul nepoměrně kratší čas než v podání české tenistky.
0: No, jenom připomeňme to, že Menšík byl v semifinále Roland Garros, ale pak na Wimbledonu překvapivě podlehl 35-letému Bulharovi Dimitrovovi už ve druhém kole. Tak mu přejeme hodně štěstí a vám krásné ráno. Yeah, baby.

0: Dobré ráno, 6:30. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes ve Washingtonu setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Po korupční kauze na pražském magistrátu koalice prověří problematické dopravní zakázky a chystá i změny protikorupčních pravidel. Politici se na tom dohodli na mimořádném jednání. Připraví taky přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z nich měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a souhlasila s tím i umělcová rodina. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák zemřel v neděli v 86 letech. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Patřil mezi dlouholeté příznivce bývalého prezidenta Václava Klause. Sport. Fotbalisté Artisu Brno podlehli v dohrávce úvodního kola šance ligy na domácím stadionu Mladé Boleslavy 2-4. A tenistka Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Teplic a taky na Královéhradecku. Na silnici 63 z Teplic směrem k dálnici D8 na Prahu a na Ústí nad Labem. Dejte pozor za sjezdem na Malhostice. Stojí tam auto v pravém jízdním pruhu.
4: Stojí v pravém pruhu, pravděpodobně po srážce se zvěří. Je to nevoznačený a je to ve sjezdu z kopce. Takže je to docela nebezpečný, jak se tam nedělají radši masa.
3: Na Královéhradecku čekejte komplikace na silnici 611 z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou. Za Kratonohy na úrovni Obědovic se zrazila dvě auta. Je to vážná nehoda, na místě záchranáři a podle potřeby mohou zastavovat provoz. Na silnici 11 ještě jedna nehoda. Na příjezdu do Hradce Králové ve směru z Vamberka se za Blešnem za kruhovým objezdem srazila dvě auta. I tam je to vážnější, projet byste ale měli kivadlově. A v Praze houstne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova po dálnici D7. Postojíte v koloně už asi 10 minut po pojíždí před zúžením u letiště. No a ucpává se taky Pražský okruh, hlavně ve směru z D1 na letiště. Budete popojíždět před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Tropické dny se opět blíží. Včera jsme zažili proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Dnes už pršet nebude vůbec a také mraků bude méně. Po ránu jasno až polojasno, přes den jen přechodně oblačno, ale bez srážek. K večeru se nebe zase projasní. Od zítra pak bude hlavně ve středních Čechách jen minimum oblačnosti a teploty budou stoupat. Dnes na teploměrech nejčastěji uvidíme od 25 do 30. Zítra už nebudou výjimkou teploty ani kolem 34 stupňů a to není konec. V pátek bude s největší pravděpodobností nejtepleji, to mohou teploty dosahovat téměř až ke 40. O víkendu by se pak mohlo začít ochlazovat. Od západu bude přibývat oblačnosti i srážek, v sobotu spíše v Čechách, v neděli pak i na Moravě a ve Slezsku a podle toho budou vypadat i teploty. V sobotu v Čechách maximálně do 33, na východě stále ještě až do 36 stupňů. Neděle pak přinese ochlazení i na Moravu a do Slezska. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Už se trošku rozsvítilo sluníčko nad střechami na Pražských Vinohradech, tak snad dneska ten den bude pro vás také příznivý, slunečný, pokud tedy berete to slunečné počasí za příznivé, já někdy ne. Tak můžeme se vrátit k tomu, co se včera dělo na brněnské srbské. Nebyla to taková paráda jako v sobotu, když Zbrojovka zvítězila, ale myslím, že gólové hody pro nezaujatého fanouška nebo pro fanoušky Boleslavy to byly.
1: No nebyla to taková paráda pro Artis Brno, který si odbil svoji premiéru v nejvyšší české soutěži poté, co musel dost narychlo řešit, že jí vlastně bude hrát, a minimálně tedy dvakrát potěšil dva góly Adedirana, které relativně rychle, v tom prvním případě tedy alespoň, reagovali na gól hostujících fotbalistů, a pak to vlastně ve finále bylo pro domácí fanoušky dost smutné, protože dokázala zejména mladá Boleslav rychle odpovídat. A gólová přestřelka na úvod může být, řekněme, dobrou pozvánkou na zápasy další Artisu Brno. Po dlouhé době má Brno dva týmy v nejvyšší soutěži. Artis zakončil úvodní kolo prohrou s mladou Boleslaví 2-4.
0: No, krásný gól úvodní tedy, který dal mladoboleslavský Langhammer, dlouhý pas od Martina Králika, stopera, na prsa a vlastně z dvojky nebo ze třetího doteku dal za brankáře Artisu. A pak ještě bych chtěl zmínit to, že Jiří Klíma, útočník Mladé Boleslavy, včera prožil opravdu ojedinělý zápas, protože dal dva góly, a když se podíváte na to, kolik dal gólů za předchozí dvě sezony, tak po každé to byly tři. Takže vlastně už teď téměř vyrovnal bilanci z těch předchozích dvou sezon, pokud je bereme jednotlivě. No, jak to bude dál s Artisem, uvidíme, ale myslím, že asi můžeme říct, že Artis nepředvedl nejslabší výkon toho kola, takže teoreticky, že bychom ho měli pasovat jako jasného sestupujícího, to asi je úplně strašně předčasné. Za chviličku se na Radiožurnálu Sport pobavíme o tom, co je zajímavého na zahraničních webech, a můžeme vás nalákat, že se to týká jednoho holohlavějšího pána a taky prostředí Francie.
1: A já to nejsem.

0: 6 hodin 43 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Pokračuje hledání trenérů některých fotbalových reprezentací a to se nezmiňuje ani o české, ale třeba Italové teď už mají dalšího kandidáta, který nějakým způsobem neklapnul. O tom si budeme povídat později, nicméně teď tady máme francouzské fotbalové prostředí, Františku.
1: Ano, jdeme dál. Tým, který na světovém šampionátu obsadil nakonec 4. místo, hledá nového muže na lavičku a měl by oznámit nového trenéra Zinedina Zidana po 11. hodině dopoledne. Když se ale podíváme směrem do francouzských médií, tak už tam nenajdeme vlastně nic jiného. Potvrdí to v naší rubrice zahraničních webů Adam Weidenthaler. Tak vítej.
2: Potvrzuji, hezké ráno. Pročítal jsem tady hlavně L'Équipe a z článku je možné cítit i nadšení a ohromná očekávání. Začátek velkého dobrodružství, tak konkrétně zní titulek zmiňovaného deníku. Píše se o snu, o kterém se tady ve Francii mluvilo měsíce, možná i roky. A autor článku taky zdůrazňuje to, že jde o obnovení legendární kariéry, která ale právě ve francouzském národním týmu pro Zidana skončila nepříjemně. Asi netřeba připomínat, přesto zmíním, že poslední utkání v reprezentaci odehrál Zidan ve finále světového šampionátu v roce 2006 proti Itálii. Tehdy sice v Berlíně na olympijském stadionu dal z pokutového kopu jediný gol Francie, ale v prodloužení se následně nechal vyloučit, když hlavou udeřil Itala Materazziho do hrudi. Francouzi pak prohráli na penalty a Zidane už se na hřišti a tedy ani v národním týmu nikdy neukázal. Dnes to tedy může změnit, ve 54 letech se stane trenérem Francie, jako kouč už má za sebou, připomeňme, velké úspěchy s Realem Madrid, totiž ovládl mezi lety 2016 a 2018 třikrát za sebou Ligu mistrů.
0: Já jsem teď viděl nedávno během mistrovství světa FIFA dala, anebo spíš někdo sdílel už starší video z FIFA, jak je záběr čistě na Zidana posledních nějakých 5 nebo 10 minut toho finále, než trefil Materazziho a je vlastně pro mě fascinující jako ten úzký, té fragmentace, takzvaná úzký záběr na jednoho hráče, jak se chová a že téměř neměl balon, že třeba 5 minut předtím, než trefil Materazziho, prostě se přerušilo, chodil tam jednou, zpracoval míč na prsa a dal ho takovou svící před sebe a to byl jeho poslední dotek v kariéře s míčem. Pak dal teda Materazzi mu hlavou a konec. No.
2: Takže myslíš, že Materazzi mu tehdy řekl něco jako, co tady děláš vůbec?
0: Asi mu řekl, ten dotek se ti vůbec nepovedl, chlape.
1: Ne, tehdy to bylo trošku jinak, ale...
0: No. Ne, ale spíš jenom, jak je paradoxní, jak prostě končí ta kariéra. Jo? Když se to pak takhle uvědomíte, je to teda asi s přesahem jako přes sport, možná nějaká filozofie, takhle, ale jak je to vlastně všechno pomíjející.
1: Přitom je to fajn nápad, pojďme zjistit poslední dotek s míčem Zidana v kariéře. A museli hodně dlouho přetáčet zpět tedy asi.
0: Jo, že vlastně se opravdu vůbec takovýhle špilmacher nedostal do hry a to se hrálo v finále mistrovství světa a pak se teda dostal do hry tak, jak asi si Francouzi nepřáli. Františku, pokračuj.
1: Španělský deník AS informoval o tom, že o Zinedina Zidana měli zájem také jiné kluby, třeba Chelsea, nakonec to tady bude Francie, ale právě u Premier League se ještě s Adamem Weidenthalerem zastavíme.
2: Ano, protože tématem posledních let je něco, o čem píše třeba britský The Guardian. Finanční síla Premier League je bezkonkurenční, taková je tedy úvodní věta v článku. Zatím totiž kluby z anglické nejvyšší soutěže utratily za přestupy přes 1 miliardu a 400 milionů liber, to je tedy v přepočtu 40 miliard korun téměř. A je to víc než všechny ostatní ligy z evropské top 5 dohromady, tedy víc než 76 klubů z Bundesligy, La Ligy, Ligue 1 a Série A, tedy Německa, Španělska, Francie a Itálie. Mezi největšími nákupy v Premier League jsou příchody Morgana Rogersa do Chelsea a Eliota Andersona do Manchesteru City, oba stály víc než 100 milionů liber a Jan Piruška jistě potvrdí, že teď je taky jeden zajímavý přestup na trase z Manchesteru City do Leedsu a Leeds kupuje brankáře, ze kterého dělá snad 6. nejdražšího golmana v historii.
0: Tak to mi prosím tě řekni, to mi uniklo.
2: Jamesa Trafforda.
0: Aha, tak Trafford nedostával šance, tak to je zajímavé, no.
2: No ale za takovéhleho golmana 60 milionů liber.
0: Je to Angličan a je mladý docela ještě, podle mě na poměry brankářů. Ale já jsem myslel, že narazíš na to, že teď jsou takové věci, které možná potvrdí František, že v hokeji nevím, jak moc teda to potvrdíš, ale že Chelsea chce teď přivést několik těch zkušených hráčů, že Xabi Alonsonový trenér si vyžaduje zkušenost.
2: Mluví
0: se o Hendersonovi, který má teda zlomenou ruku, ale na piano nehraje, tak to asi nevadí, ale že chce ještě i Welbecka, 35-letého útočníka. A ještě tam podle mě figurovalo jedno jméno, ale každopádně, že tyhle veterány nechtějí, aby jim stmelili kabinu.
2: No, dřív tam byl Granit Xhaka, ale ten prý není puštěný Sunderlandem.
0: Není. Tak mi jenom řekni, jestli tohle třeba v hokejovém prostředí je obvyklé.
1: Radko Gudas teď podepsal na svůj věk poměrně dlouhou smlouvu za samozřejmě nižší plat, ale také třeba může být tím, kdo nějakým způsobem utuží kabinu nebo minimálně utuží to, co se děje na ledě, protože tohohle borce chcete mít za zády.
0: Hmm. No je pravda, že tahle taktika nějakým způsobem asi je praktikována v hokejovém Kladnu, ne? Tam mají taky jednoho veterána, kterého stále drží, ale to je spíš vtip.
1: 3. srpna je první trénink kladenských rytířů, tak uvidíme, jestli.
0: Mají být vedra, tak jestli se třeba slavná 68 nepojede schladit.
1: Ale tam je poměrně příjemně na kladenském zimním stadionu, tak možná.
0: Tak jsme se dostali až do českého prostředí, ale Adam Weidenthaler přinesl zajímavosti především z toho zahraničí. Adame, děkujeme.
2: Pěkné ráno. We'll

0: Pokud bychom se bavili o velkých událostech minulého kalendářního roku a vlastně té uplynulé hokejové sezony, tak si myslím, že otevření Jihlavského stadionu to byla jedna z těch největších událostí, byť je to stadion tedy stále ve druhé nejvyšší soutěži.
1: To stoprocentně, no a vlastně podobně a nedaleko jsou na tom hokejisté Horácké Slávie Třebíč. Ti zahájili sezonu na novou prvoligovou sezonu a po dvou letech ji odehrají na vlastním stadionu, který má za sebou kompletní modernizaci. Už ta vizualizace a teď ty obrázky z ní, kde jsou vidět ještě sedačky, které jsou zabalené do takových modrých iglitových pytlů, tak to samozřejmě nevypadá úplně připraveně, ale vám jde o led, o zázemí 16 šaten, což je strašná paráda třeba pro turnaje mládeže, proto aby se mohlo hrát něco většího. Na relativně malém stadionu 2,5 tisíce kapacita, což je vlastně úplně super na tuhle soutěž, kde neočekáváte úplně obrovské návštěvy a ten útulný stadion by pak mohl být zaplněn. Zaplněn nebyl, protože si v něm zatím se čeká na oficiální otevření, to bude 8. srpna, ale už je možné v něm trénovat stejně tak, jak to právě udělali poprvé v opravené hale hokejisté Slavie Třebíč.
2: Po dvou letech, takže to těšení bylo obrovský. Jsme rádi, že už jsme konečně doma.
3: Kapitán Martin Dočekal strávil poslední dva roky se svými spoluhráči v azylu v Moravských Budějovicích. Návrat domů pocítil hned při prvním tréninku.
2: Když jsou na Moravské Budějovice a Třebíč, to jsou obrovský rozdíly v rozměrech. Já si myslím, že to je o 3 metry delší a o 2 třeba širší ještě. Jo. Teďka, když jsme jezdili ty kola, tak člověk už chtěl zatáčet, co byl zvyklý z Moravské, a ono ještě to bylo 5 metrů dozadu.
3: Na stadionu se změnilo hlavně zázemí pro hráče. I to byl jeden z důvodů, proč se vrátil odchovanec klubu Lukáš Nahodil.
4: Já mám úplně husí kůži, když jsem tady byl poprvý. Ten zimák je udělaný fantasticky a přicházím z Olmíku, kde vlastně byl akorát led a to bylo všechno. A tady to zázemí, a ty střelnice, tělocvičny, to všechno, to jsou věci, to je přidaná hodnota.
3: Dres Horácké Slávie oblékne po více než 12 letech. Obnovenou premiéru před třebíckými fanoušky si ale odbude při exhibici Hvězdy zpět, kterou se slavnostně opravený stadion otevře.
4: Já se těším na to, že konečně budu hrát doma před svojí rodinou, koupil jsem 16 lístků, takže se těším, že mě uvidějí děti, maminka, tatínek, manželka hlavně.
3: Během léta Horácká Slávia přivedla také obránce Adama Ošmeru a Daniela Bukače nebo útočníka Luboše Roba. Z Brna se také vrátil další odchovanec Radim Ferda. Podle asistenta trenéra Romana Erata teď kádr čeká spíš zužování.
5: My už máme kádr hotový, máme 26 hráčů na ledě a máme konkurenci, si myslím, což je v pořádku.
3: První přípravný zápas odehraje Třebíč 11. srpna. Liga začne o měsíc později, 9. září. František Jirků, Radiožurnál.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 7 hodin. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
2: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se dnes setkají ve Washingtonu. Hasiči vyšetřují příčiny požáru bytového domu v Ivančicích u Brna. 10 lidí skončilo v nemocnici. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli na hřišti ligového nováčka Artisu Brno. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směrem na Barandovský most. A bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes ve Spojených státech setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Hasiči vyšetřují příčiny požáru v Ivančicích u Brna. Hořela tam střecha přístavby bytového domu. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali kouře. 10 jich převezli do nemocnice. Uzavřený zůstává jeden byt.
4: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolili 112 a zaplatila, musí nikomu nic z baráku nestalo.
5: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
6: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
5: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Na nový orgán čeká v Česku asi 750 lidí. Uvádějí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Nejčastěji lidé potřebují nové ledviny, játra a srdce. Budeme o tom mluvit hned po zprávách a taky v ranním interview Radiožurnálu v 7.50. Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v bývalém obchodním domě Breda, který je jednou z historických dominant Opavy. Do části střechy musí postupně umístit 4200 luxfer.
7: Já teďka začišťuju luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
8: Popisuje jedna z restaurátorek, jak skleněných tvárnic pomalu přibývá.
9: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu.
8: Dodává Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Obnova kopule je spolu s výměnou oken a otevřením části přízemí začátkem celkové rekonstrukce památky, která byla kdysi největším obchodním domem v meziválečném Československu. Teď už Breda patří městu a radnice chystá nové využití budovy. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu před 7:45.
0: Sport.
10: Fotbalisté Mladé Boleslavy v úvodním prvoligovém kole vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-2. Nováček z jihu Moravy v zápase dvakrát srovnal skóre. V obou případech se ale středočeši rychle vrátili do vedení. Mluví o tom trenér Aleš Majer.
11: Jsem za to samozřejmě rád, že nás to spíš třeba vždycky nakoplo a hned jsme šli za tím gólem zase ho střelit, protože samozřejmě vždycky potom, když jim kasujete gól, tak taky soupeř se může dostat do hry, může to dostat na koně a my jsme vlastně dvakrát v tom zápase to Artisu neumožnili, takže to asi pro ten výsledek zápasu bylo klíčový.
10: Druhé ligové kolo začne už páteční předehrávkou Sparta Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: V Praze neprůjezdná jižní spojka kolonie na Pražském okruhu. V Praze je ten už silný provoz komplikuje teď vážnější nehoda na jižní spojce. Ve směru na Barandovský most se pod magistrálou za sjezdem na centrum srazilo několik aut. Podle našeho zpravodaje se jedno i převrátilo.
13: Jedno auto je na boku, Další dvě auta jsou v levém, v pravém pruhu, nákladní auto. Všechny pruhy jsou blokované, kličkuje se mezi tím. Já se jdu podívat, jestli tam nepotřebují pomoc.
12: V tuto chvíli jižní spojka směr Smíchov neprůjezdná. Na místo přijeli hasiči, taky sanitky a zablokovali všechny jízdní pruhy. Kolona se velmi rychle prodlužuje, jak na spojce směr Smíchov, tak i v ulici 5. května směrem z D1 do centra. Tam se nedá sjet na jižní spojku. Ještě jedna nehoda na městském okruhu. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov blokuje jeden pruh, takže i Barandovský most se teď ucpává. Kolony i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech kolona už od sjezdu na Vestec a musí regulovat vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno nebo i jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
15: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Dneska jsme tady společně s Františkem Kunou.
16: Dobré ráno.
15: Tak, máme dneska výročí, a to sice 42 let od začátku 23. letních olympijských her. Ty se konaly v Los Angeles a tehdy za dosti takových zvláštních, možná pohnutých politických okolností.
16: Tak ono už s tím souvisí to, co se dělo o 4 roky předtím v Moskvě, kdy po sovětské invazi do Afghánistánu zase západní svět bojkotoval hry v Moskvě, kde připomeňme, českoslovenští fotbalisté dokázali získat zlaté medaile, no a o 4 roky později se to vlastně otočilo a tak hry byly bojkotovány Sovětským svazem a i ostatními státy východního bloku, tedy kromě Rumunska a Jugoslávie.
15: My o tomhle tématu s Františkem Kunou, který mimochodem v té historii hodně zběhlý, ještě budeme mluvit, ale když tady máme dnešní téma, pravděpodobné oznámení nového trenéra Francie, že by to měl být Zidane, tak můžeme zmínit, že olympijský turnaj v roce 84 vyhráli Francouzi. Není to tak zásadní, ale co mě přijde zajímavé, že tehdy na fotbal chodili často i přes 100 000 diváků na Rose Bowl, to je takový ten velký stadion v Pasadeně, myslím, že to je i mistrovství světa 94 hostili.
16: Ano, tam se hrál finále.
15: No, tak právě tam byly nečekaně vysoké návštěvy, protože v roce 84 fotbal, alias soccer v Americe, to muselo být úplně v plenkách.
16: Ono už vlastně teď, když bylo mistrovství světa ve Spojených státech, tak logicky se překonal ten návštěvnický rekord v souvislosti s tím, kolik zápasů bylo, takže to vlastně ani jinak nešlo vzhledem k té velikosti stadionů, takže rok 94 také a 84 může být zpětně trochu opravdu příjemným

0: 7 hodin 12 minut na brněnské Srbské v sobotu při vítězství Zbrojovky nad Spartou bylo přes 10,5 tisíce diváků, bylo vyprodáno, Zbrojovka vyhrála. V tomhle ohledu se nemůže se svým městským konkurentem měřit Artis, i když ta návštěva včera na dohrávku prvního kola šance ligy se s Mladou Boleslaví byla 3124 diváků, což mi přijde, že bylo asi stále nad očekávání, ale výsledkově to bylo trošku jinak.
1: Na druhou stranu to bylo přece jen v pondělí, tam to bylo o víkendu, hrála Sparta, Artis Brno přivítalo bez urážky Mladou Boleslav a pro Artis Brno to je moment, na který nebudou, co se týče historické premiéry klubu, v nejvyšší soutěži vzpomínat v dobrém, krom tedy dvougólových momentů v domácím utkání, totiž Artis s Mladou Boleslaví prohrál 2-4.
0: Trenér Artisu Roman Nádvorník cítil, že na mužstvo možná trošku dolehla výjimečnost okamžiku.
1: To proto, že klub dlouho spojený s městskou částí Líšeň čekal na prvoligový zápas 102 let své existence.
2: O tady tom zápasu se bude mluvit i za 20, za 30, za 50 let, protože je to první ligový zápas Líšně v celé historii. Tohle to jsme vnímali, hráči to vnímali a

0: Samozřejmě jsme chtěli ten zápas zvládnout líp.
1: Litoval trenér fotbalového Artisu Brno Roman Nádvorník po prohře 2-4 s Mladou Boleslaví. Už ze skóre je jasné, že problém měl nováček především v obraně. Podle trenéra si ještě jeho svěřenci musí zvyknout na prvoligovou kvalitu.
0: Ano, asi to, že prostě ten prostor na to, aby jsme dali tomu soupeři takovou volnost a nenabírali to, tak asi ten nováčkovská daň. Zaplať pámu, že se nám to stalo v prvním kole a že si to můžeme ukázat. A musíme to teď daleko zlepšit.
1: 2 ze 4 mladoboleslavských gólů do sítě Artisu vstřelil útočník Jiří Klíma. Ten varuje ostatní soupeře, že si nemají myslet, že na hřiště nováčka budou jezdit pro laciné body.
2: Už jsem říkal v tunelu, když jsem viděl, jak tam vedle nás nastoupili, že 3/4 týmu přes 190 cm, tak jsme asi čekali, že to bude hodně soubojový, silový styl zápasu a to se potvrdilo, byli jako nepříjemný vepředu, mají hodně šikovný kluky a nebyl to určitě nějaký soupeř skor na první kolo, ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře.
1: Další ukázkou kvality Artisu bude sobotní utkání na hřišti Slovácka. Právě tomuto týmu Brňané v květnu jasně podlehli v baráži. Do nejvyšší soutěže se pak dostali tak, že nahradili vyřazenou Karvinou. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport. Já jsem říkal v té první vysílací hodině po šesté, že už jsou známy nejhezčí góly toho uplynulého skončeného mistrovství světa. Tak pokud jste viděli, jak Kapverďané vzdorovali Argentincům v prvním kole vyřazovací fáze, tak se asi vzpomenete na ten druhý gól Kapverd v prodloužení, kdy Sydney Sabral vzal balón na levé straně, přešel Alexise McAllistera a zavěsil do pravé šibenice ze svého pohledu. V tu chvíli to bylo 2-2, nakonec Argentina porazila nováčka mistrovství světa 3-2 po prodloužení a Argentina došla až do finále, ve kterém padla se Španěli, ale pro Kapverdy šlo o historický moment, kdy se dostali do vyřazovací fáze a právě Sidney Sabral se teď tedy zapsal, co by autor toho nejhezčího gólu, který byl zvolený v té anketě organizace FIFA. Druhé místo obsadil gól uzbeckého reprezentanta Šomudorova proti Demokratické republice Kongo. To byl zápas ve skupině. A pak na třetím místě jiný zástupce vlastně té neúplně úspěšné reprezentace, a sice Haiťan Wilson Isidor, kterého asi někteří znáte, že hraje v anglické fotbalové Premier League. Ještě nedávno mu patřilo francouzské občanství, ale teď reprezentoval Haiti na tom návratovém mistrovství světa po dlouhých letech a byl to zápas s Marokem, který Haiťani prohráli 2-4, ale Isidor na něm dal v tom zápase taky krásný gól. Takže to jsou tři nejhezčí góly podle hlasování v anketě FIFA a to jsou góly z mistrovství světa 2026.

0: 7 hodin 23 minut, tohle byl Tom Volker v našem vysílání. Mluvil jsem o Kapverďanech, kteří mají i tedy střelce nejhezčího gólu mistrovství světa. Vozíňa, jejich brankář ve 40 letech, zaujal celý svět. Dočkal se taky angažmá v chilském klubu Colo-Colo, takže kariéru rozhodně nekončí, ale v jeho kariéře se také vlastně skví adresa AS Trenčín, za který chytal i pod Františkem Strakou, českým trenérem. No a k Trenčínu a k rozlučkám s kariérou se teď váže téma Františka Kuny.
1: A ještě jedno číslo, které nosil na svém dresu legendární hokejista Bostonu Zdeno Chára, slovenský obránce, strávil v podstatě skoro celou kariéru v Bostonu, je to legenda a také v TD Garden mu relativně nedávno vyvěsili dres ke stropu haly a 33 už nemůže nikdo v dresu Bruins nosit. A číslo 33, s tím si ve spolupráci s svým manažerem rozlučky Zdeno Chára pohrál, protože oznámil termín přesně 33 dní před startem této rozlučky. Ta bude v Trenčíně na zimním stadioně Pavola Demitry 21. prosince. Zdeno Chára je takový, řekněme, skromnější.
0: Srpna 21.
1: Co jsem řekl?
0: Prosince.
1: To je nesmysl samozřejmě. Za 33 dní od včerejška, takže je to 21. srpna.
0: Aby jsme posluchače nemátli, že by třeba už museli kupovat vánoční dárky.
1: Ale kdo ale bude kupovat letenku, pokud je někde mimo, tak je David Pastrňák a k tomu další hokejisté, protože ti přislíbili účast a tak na tom opoznání jiném stadionu, než je TD Garden v Bostonu, tak v Trenčíně by měl nastoupit Brett Marchand, Patrice Bergeron, a nebo třeba fotbalový brankář a teď hokejový brankář Petr Čech, který dokáže oblékat hokejovou výstroj. Svědci toho mohli být také fanoušci, třeba to už je poměrně déle, v Brně, když se loučil s kariérou Martin Havlát, tak tam také Petr Čech oblékl hokejovou výstroj a na první pohled opravdu nepoznáte, že to není hokejový brankář jako úplně od narození, nebo že za sebou nemá profesionální kariéru. Ty pohyby jsou dosti uvěřitelné. Stejně jako bude uvěřitelné to, co jistě bude i dál předvádět relativně krátce po konci kariéry Zdeno Chára na ledě při své rozlučce v Trenčíně. Ale hokej není jedinou zábavou. Chára se věnuje běhání, které mu pomáhalo během celé kariéry, a k tomu přidal třeba také triatlon. A není to tak dlouho, co absolvoval Ironmana v Hradci Králové, ale má za sebou třeba i bostonský maraton, velmi vyhlášenou věc, kde je samozřejmě on nepřehlédnutelný, má 206 cm a my si můžeme zavzpomínat i nejen co se týče hokejové kariéry, ale se Zdenem Chárou i o jiných sportech, právě o jeho běhání a triatlonu.
2: Veľmi ma to baví, chcem byť aktívny, milujem behanie, milujem bicyklovanie a triatlony a nejak challengeujem sám seba. Je to krásna komunita, je to krásny šport, zážitok a samozrejme je to veľmi ťažké, ale keď to bolo ľahké, by ma to asi nebavilo.
3: Usmívá sa Zdeno Chára. Poslední zápas v NHL odehral v roce 2022 a už rok na to si zaběhl první maraton. Symbolicky tam, kde odehrál většinu zápasů kariéry, v Bostonu. Pak ale k běhu přidal i plavání a kolo a v roce 2024 absolvoval první triatlon.
4: From Slovakia, Zdeno Chára.
3: Anglická výslovnost jeho jména přesně vystihuje největší přednost Zdena Cháry v hokejové kariéře. Z 206 cm je historicky nejvyšším obráncem soutěže, ale na ledě nečnil jen díky svým centimetrům. Zdobila ho výborná střela, důraz i přehled v rozehrávce. Jako kapitán dovedl Boston v roce 2011 k zisku Stanley Cupu, o rok později zase Slovensko ke stříbru na mistrovství světa a získával i individuální ocenění. Jenže trofeje nejsou v jeho vzpomínkách na kariéru tím hlavním.
2: Keď už sa pozeráte späť na tú kariéru, tak je to o tom, ako začínate tým športom, aké ste mali zážitky počas tých jednotlivých fáz, detstvo, v strednom veku, keď ste začali hrávať profesionálne a čo vám to prinieslo ako človeku a s ktorými ľuďmi ste sa spoznali, ktorí vám zostali vo vašom živote. A takže to nie je len o tých trofejách a medailách a Stanley Cupoch, ale o tom, čo vás vlastne ten šport naučí a čo vám to dá do života a aký ste človek potom. Takže je to niečo, čo spätne, keď sa pozeráte, je ďaleko významnejšie a dôležitejšie pre vás, ako sú len tie víťazstva alebo tie pekné nejaké zážitky v tých momentoch, keď vyhrávate.
3: Říká Zdeno Chára, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, půl osmé. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Provoz v Praze komplikuje hromadná nehoda na jižní spojce ve směru na Barandovský most. Auto se tam převrátilo na bok, na místě zasahují záchranné složky. Úsek byl zcela uzavřený. Teď už se místem podle zelené vlny Radiožurnálu projíždí dvěma pruhy. Policie doporučuje řidičům, aby se oblasti úplně vyhnuli. Další informace uslyšíte v zelené vlně za chvíli. Tisíce lidí protestovali v libyjském hlavním městě Tripolisu proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do úřadů, zapalovali pneumatiky a před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akci pořádalo hnutí, které víc než rok vystupuje proti vládě Národní jednoty, viní ji z korupce a usiluje o její rozpuštění. Ve 94 letech zemřela baletka Vlasta Pavelcová, oznámil to její syn. Od 50. let až do roku 1976 působila jako solistka v Ostravě. V Národním divadle Moravskoslezském nastudovala hlavní role v 70 baletních představeních. V roce 2003 dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru. Sport. Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Caporal z Cap Verde. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Caporal se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Argentina následně vyhrála 3-2 po prodloužení a Cap Verdi na šampionátu skončili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D35 u Opatovic a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta zbystřete za sjezdem na Opatovice nad Labem. Na kilometru 134 leží v levém jízdním pruhu kanistr. Brzdí se a vybočuje. Na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy pozor Hladově. Průjezd tam komplikují dvě auta po nehodě.
4: Na úrovni čerpací stanice je tam odbočovat pruh, tak se střetlo osobní a nákladní auto. Od Jihlavy už se tvoří kolona, už je tak do půlky Hladova, bude to tam Tivadlově.
3: Na 38. kolony taky mezi Jihlavou a Štoky. U Zvonějova hned dvakrát omezení semafora, zdržíte se okolo 20 minut. Ucpává se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Tam je omezení za Vystrkovém opět dvě za sebou, kolony na 20 minut. V Praze velmi komplikuje silný ranní provoz nehoda na jižní spojce. Ve směru na Barandovský most se na křížení s magistrálou srazilo několik aut. Jedno auto skončilo na boku, teď ho budou hasiči převracet na kola a opět omezili průjezd pouze na jeden jízdní pruh. Ta kolona už od Lanového mostu opět zpomalila, zdržíte se až hodinu. No a hodně ucpaná je taky ulice 5. května. Směrem do centra nedá se sjet na spojku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V tuto chvíli nad Českem převládá jasná až polojasná obloha, jen místy je oblačnost zvětšená, a to hlavně na severovýchodě naší republiky a také na horách. Teploty v noci a po ránu nejčastěji od 15 do 10 stupňů, výjimečně klesly k 8 stupňům a na Šumavě opět ojediněle i slabě mrzlo. Na Březníku minus 1 stupeň. Přes den nás pak čeká polojasno až jasno, během dne může být přechodně i oblačno, k večeru pak budou mraky na nebi ubývat. Teploty dnes budou docela příjemné. Letní od 25 do 30 stupňů. Na severovýchodě a severu bude o trochu chladněji, jen kolem 23 stupňů Celsia. Na hřebenech hor naměříte kolem 19 stupňů. A slabý vítr se postupně rozfouká, přes den bude foukat mírně od severozápadu až západu a večer pak opět zeslábne a změní směr na severní. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme krásné ráno všem posluchačům Radiožurnálu Sport, také dnešním vlastně oslavencům, kteří mají jmeniny, jsou to Viktorové. Takže i pochopitelně vzpomínáme na muže, který se nemenoval křestním jménem Viktor, ale jmenoval se Ivo Viktor. Tak Františku, můžeš pokračovat s fotbalovým tématem.
1: Šance Liga má za sebou kompletní první kolo nového ročníku. Na jeho závěr se ze 3 bodů radovala Mladá Boleslav, která zvítězila na hřišti nováčka Artisu Brno 4-2. Podrobnosti dodá na úvod sportovního přehledu Adam Weidenthaler. Vítej.
2: Hezký den. Pro brněnský Artis šlo o historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži, po kterém tedy prvoligové body nezískal, a toho litoval trenér Roman Nádvorník.
3: Po tady tom zápasu se bude mluvit i za 20, za 30, za 50 let, protože je to první ligový zápas lišně v celé historii. Tohle to jsme vnímali, hráči to vnímali a samozřejmě jsme chtěli ten zápas zvládnout líp.
2: Právě fotbalisty Artisu Brno jen pár hodin před premiérou v české nejvyšší soutěži posílila dvojice obránců z pražské Slávie. Do konce roku pomůže Brňanům Francouz Neil Glossoa a na celou sezónu přišel liberijský reprezentant Emmanuel Fuli. Oba kluby to uvedly na svých webech.
1: Fotbalová Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupila do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští navíc dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
0: Po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele Svazu italské fotbalové federace, informuje o tom televizní stanice Sky Sports. Důvodem jsou neschody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprekouče, kterým by měl být, zatím nevíme kdo.
2: Kromě Maldiniho skončil i jeho poradce Brazilec Leonardo. Jejich prvním úkolem ve funkci bylo tedy najít, jak říkáš, nového kouče místo Gennara Gattuza, jenže Pep Guardiola nebo Carlo Ancelotti nabídku odmítli. A zatím posledního kandidáta Andreu Pirla nakonec svaz kvůli vazbám na jednu ruskou sázkovou společnost angažovat nechce.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Linda Fruvirtová končí na tenisovém turnaji v Memphisu v prvním kole. Rusce Anastázii Zacharovové podlehla letos i po třetí, tentokrát ve dvou setech, a její skoro půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě, kde postoupila do čtvrtfinále.
2: Kateřina Siňaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem, prvním 16 párům, které na webu oznámili organizátoři, jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné Arina Sabalenková s Novakem Djokovicem anebo Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem.
0: Na turnaji ve Washingtonu se dnes představí Jakub Benčík. V prvním kole ho čeká Američan Svajda. Hrát by se mělo ve večerních hodinách českého času.
1: Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Montang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Týmy hokejové extraligy postupně vstupují do přípravy na ledě na novou sezónu. Tradiční start mají za sebou v Hradci Králové. První 3 dny totiž trénovali hokejisté sami, bez trenérů. Nečekal to ani kapitán týmu, obránce Martin Pláněk.
5: To bylo letos poprvé, tak sám jsem byl překvapený a myslím si, že to asi splnilo svůj účel, že se všichni tak nějak připravili na trénink v Ostravě.
2: Hokejová extraliga začne 15. září zápasem Karlovy Vary Třinec. Zbytek úvodního kola se bude hrát o den později.
1: Basketbalová hvězda LeBron James bude i ve svém novém týmu v NBA ve Philadelphii nosit na dresu číslo 23. Nejlepší střelec v historii zámořské soutěže a její čtyřnásobný šampion se do východní konference vrátil po konci smlouvy v Los Angeles.
2: Basketbalisté Slávie se v Lize mistrů nepředstaví v Praze. Nástupce Nymburka nedostal jako v minulých letech výjimku od Mezinárodní basketbalové federace FIBA pro halu na Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel Slávie NBK Tomáš Petera.
6: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hráli nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
1: Zájem českých dětí o šerm po reprezentačních úspěších v posledních letech tolik neroste. Radiožurnálu Sport to řekl předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. O víkendu se stal floretista Alexander Šupenič mistrem světa. Před 2 roky v Paříži získal český tým kordistů bronzové olympijské medaile.
7: Si myslím, že ještě chvilku bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, kteří sport jako chtějí, aby jejich děti dělali.
2: A dvojnásobný olympijský vítěz v běhu Jakob Ingebrigtsen se po únorové operaci achillovy šlachy vrátí k závodění na srpnovém mistrovství Evropy v atletice. To se bude konat v Birminghamu.
0: Krásně to Adam Weidenthal stihnul na konec našeho takzvaného bubláku. Adame, moc děkujeme za spoustu aktuálních informací.
2: Hezké úterý.

0: My už jsme to tady zmiňovali i ve sportovním přehledu, že Italové stále hledají nového kouče, nástupce Gennara Gattuza, nestane se jim Pep Guardiola, o kterém se mluvilo, protože ten dá přednost rodině, no a Andrea Pirlo, uvažovaný kandidát už bývalého technického ředitele Maldiniho, ten má spojení s ruskou sázkovkou, takže to nepřešlo přes předsedu italského svazu. Ale je jiná velká velmoc fotbalová, která už kouče oznámí.
1: A je to Francie, ta se dozví jméno nového trenéra a nemá to být žádné velké překvapení. Stát se má novým trenérem slavný fotbalista a trenér a mistr světa z roku 1998 Zinedine Zidane. Víc si teď řekneme s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno, taky zdravím, děkuji za pozvání.
1: Martine, co Francouzi říkají na tuhle změnu a jak a moc a jak moc o tom píší francouzská média?
2: No, pro Francii je to velká událost. Samozřejmě, že událostí číslo jedna jsou požáry, ale řekl bych, že těsně v závěsu je právě dnešní jmenování Zinedina Zidana právě koučem reprezentace, protože se to očekává dlouho. Já když jsem pročítal francouzské listy, francouzské noviny i francouzské servery, tak například L'Équipe píše, že Zidane bude moct pokračovat ve své legendě, respektive, že bude moct navázat na svou pověst. Dokonce Le Figaro je ještě takový opěvnější, bych řekl, v tom článku dokonce píše, že Zidanovi nikdo nešahá ani na kotníky, pokotníky, že skutečně se očekával, nazývají ho novým sbormistrem právě francouzského fotbalového týmu a je pravda, že skutečně je na čem stavět. Všichni tady mají v paměti ten legendární šampionát z roku 1998, kdy v tom památném utkání proti Brazílii ve finále Zinedine Zidane hlavou vstřelil dvě branky, pak samozřejmě stejný rok zlatý míč jako trenér, třikrát titul v Lize mistrů s Realem Madrid, takže skutečně je na čem stavět, stejně tak ale lidé připomínají jiné legendární hráče typu Maradona, Platiniho, kteří buď to trénovali, nebo se pokoušeli trénovat, ty výsledky byly vždycky rozdílné, takže připomínají i to, že vlastně Zidane bude hned ze začátku srovnávaný a posuzovaný, takže to nebude mít jednoduché.
0: Ale hezky to teď Francouzům navazuje, že by to měl být tedy třetí mistr světa z toho roku 98 v řadě na lavice, protože Laurent Blanc, Didier Deschamps a teď tedy Zinedine Zidane, smlouvy už by údajně měly být podepsané. Tušíš, Martine, na čem se tedy Francouzi dohodli se Zidanem, jaký plat má mít?
2: To jsou samozřejmě věci, které nejsou oficiální, o kterých se nějak spekuluje, o kterých se píše třeba na méně oficiálních serverech, ale pokud jde o ty části kontraktu, které už třeba zveřejnil deník Le Figaro, tak ten píše o tom, že ty kontrakty nebo ta smlouva počítá s tím, že si Zidane přivede svůj realizační tým, že jeho součástí budou už lidé, se kterými spolupracoval v Realu Madrid, budou tam taky lidé, kteří byli třeba jeho kolegové z právě z těch let 90, kdy Francouzi vyhráli ten šampionát tady doma. Pak se taky počítá s tím, že by měl mít poměrně vysoký plat, že by to mělo být nad 450 tisíc euro. Tady je zajímavé, že tady byla taková debata kolem toho, protože právě teď zákonodárci, poslanci přijali nový zákon, který by měl omezovat právě některé ty finanční podmínky, udělat takový strop finanční, no ale tím, že Zidane podepsal se francouzskou fotbalovou federací už dřív, takže by se ho to nemělo týkat. Ostatně i ministryně sportu poukazovala na to, že ona do toho nebude zasahovat, do tohohle toho platu, že francouzská fotbalová federace má své podmínky, své možnosti finanční a tedy Zidane by měl tedy podle těchto zdrojů brát zhruba 450 tisíc euro nebo výrazně na 450 tisíc euro, to je ta částka, která je tady zveřejněná, tady zhruba 10 milionů korun.
1: Jenom pro upřesnění s Martinem Baluchou, s naším zpravodajem v Paříži, ta částka je za měsíc?
2: No, to je právě to. Já jsem viděl jim za měsíc i za rok a pak jsem viděl, že 450 tisíc je takový odrazový můstek, ale že pak se k tomu přidává ještě další prémie. Takže uvidíme, třeba se to upřesní, ale to jsou věci, které kolují francouzskými médii.
1: Samozřejmě s tím souvisí, že Francouzi budou mít nového trenéra i to, že mohou přijít nějaké změny, tak je možné, že se nějakým způsobem výrazněji obmění sestava francouzské reprezentace právě pod Zidanem?
2: Je to možné, i když samozřejmě Zidane má na čem stavět. Myslím, že spousta trenérů by mu záviděla ten tým, který je poměrně mladý. Samozřejmě to gro, to jádro bude se stavět kolem Mbappého, kolem Dembeleho, kolem Olizeho. Ostatně Olize i Mbappé byli nejlepší hráči právě z toho současného nebo toho končícího šampionátu. Takže na těchto jménech určitě bude stavět, ale je možné, že ten národní tým dozná nějaké změny. Skončit by mohl N'Golo Kanté, kterému je 35 let. Otázkou je taky, jestli bude pokračovat Luka Hernández, kterému je sice 30, ale tuším, že na šampionátu si příliš nezahrál. Pak samozřejmě se mluví o tom, že by mohly přijít nová jména, prostor, že by mohl dostat mladý Lenny Yoro, který hraje za Manchester United, taky stejně tak prostor by mohl dostat Warren Zaire Emery, který hraje za PSG. A pak se mluví o dalších dalších jménech, Eli Junior Krupy, že by si mohl taky zahrát za francouzský národní tým. A co je taky zajímavé, a francouzský deník Le Figaro o tom už psal během toho šampionátu, že Zidane už během šampionátu telefonoval s některými novými hráči. To je případ například Yaouba Bouadiho, což je hvězda marockého týmu, kterého by mohl přivést. On sice hraje za marocký tým, ale fotbalově vyrůstal právě tady ve Francii, jako ostatně spoustu těch současných hráčů Maroka, takže spousta možností. Mluví se o tom, že by Zidane mohl udělat nějaké změny jednak na brankářském postu, taky na postranách toho týmu. Je možné, že národní tým tedy dozná nějakých úprav, nějakých změn, ale určitě Zidane bude stavět na těch jménech, které jsme už říkali.
0: Zinedine Zidane by dnes měl být představen jako nový trenér francouzské fotbalové reprezentace. Martin Balucha, náš zpravodaj v Paříži, o tom teď mluví. Ještě poslední věc, která se týká, kdyby se, pokud teda to dneska oficiálně všechno klapne, kdyby se měl ujmout té funkce, kdyby měl začít trénovat.
2: To je zajímavé, že všichni o tom píšou jako o velkém tajemství, ale které ve své podstatě není tajemství. Skutečně ta konference, tisková konference francouzské fotbalové reprezentace v federace by měla začít v 11 hodin. Prý bude narváno, což je pochopitelné. A pokud skutečně bude Zidane oznámený, představený jako nový trenér francouzské fotbalové reprezentace, tak by se měl ujmout oficiálně funkce 1. září. Ty první zápasy by měl mít v říjnu. Tuším, že tam jsou naplánovaná utkání v rámci Ligy národů i proti Itálii, Belgii, Turecku, a tedy tuším, že v prosinci by se mělo losovat Euro 2028, takže to jsou ty první výhledy, co očekávat právě se Zidanem ve funkci nového trenéra.
0: To říká Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži, o novém trenérovi francouzské fotbalové reprezentace. Martine, moc děkujeme a přejeme krásný den.
2: Děkuju, taky hezký den, naslyšenou.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
3: Dobré ráno, je 8 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Francii zasáhla další vlna veder. Může to komplikovat hašení požárů. Obyvatelé Volar půjdou v říjnu k referendu o novém obchvatu města. Fotbalisté Artisu Brno v prvoligové premiéře prohráli s Mladou Boleslaví. V Praze komplikuje dopravu nehoda na jižní spojce. A bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Francii zasáhla další vlna veder. Může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jihozápadě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí.
6: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
7: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Před cestami do zasažených oblastí ve Francii varuje i České ministerstvo zahraničí. Týká se to hlavně regionu Gironde. Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Budou rozhodovat o novém obchvatu města. Zastupitelé návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání podařilo prosadit díky petici, kterou podepsalo 700 obyvatel města.
8: Už dneska tady projíždí přes 4 tisíce aut denně. Člověk nemusí být velký pozorovatel, aby si všiml, že nejenom pro samotné občany, ale třeba pro podnikatele v tom centru ta situace není příznivá.
9: Vysvětluje opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Podle nezávislé starostky města Martiny Pospíšilové bude případná stavba v režii státu nebo kraje.
10: Rozhodně bychom se podíleli na plánování té trasy, kudy by to mělo jít. Máme tady přemostění potoka, přemostění kolejí. Byla by to jako ohromná stavba. Jako rozhodně se budeme podílet na tom, kudy to jít. Tak kudy to nejde, jako nechceme si rozbít město.
9: Lidé ve Volarech rozhodnou o možném obchvatu druhý víkend v říjnu společně s volbami do zastupitelstva obcí. Z Volar Michal Bělský, Radiožurnál.
4: Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem. Je například autorem slavné balady pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a byl prvním předsedou poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
11: Vidím před sebou další hru. Já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skicí dál k dílu jde se po kolenou. Že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
4: 90. narozeniny Milana Uhdeho si připomeneme v ranním Radiožurnálu před 8:45.
3: Sport. Fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole šance ligy prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4. Pro brněnský tým šlo o historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži. Příčiny prohry hledal trenér Roman Nádvorník.
12: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. Braní fázi, tak jsme byli špatní.
3: Ligu po prvním kole vede díky rozdílu ve skóre mistrovská Slavia. Výhry zapsalo dalších 7 týmů. Ve druhé fotbalové lize jsou po úvodním zápase v čele Dukla Praha, Ústí nad Labem, Jihlava a Opava. Právě Opava porazila v pondělní dohrávce Karvinou 2-0.
5: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody v Praze na spojce a kolona u Humpolce na silnici 34. V Praze stále komplikuje silný ranní provoz nehoda na jižní spojce. Ve směru na Barandovský most se pod magistrálou srazila 4 auta. Teď už se projíždí 2 ze 3 pruhů. Kolona tak jede o něco rychleji. Je ale stále velmi dlouhá. Spojila se i s kolonou na Štěrboholské spojce a poprvé zastavíte už na Černém mostě za sjezdem z Hradecké dálnice. Na Černém mostě na okruhu fronty i ve směru na Ústí nad Labem a Mladou Boleslav. Tam je to kvůli omezení na Novopatské a Vaďbelské ulici a brzdí se u sjezdu na Běchovice. Ještě jednou pražský okruh. Mezi D1 a Plzeňskou dálnicí čekejte kolony v obou směrech. Popojíždějí před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na Plzeň, tam musí i regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte asi 25 minut navíc. Silnice 38 ze Znojma do Jihlavy. U Hladova u benzinky šetří policisté nehodu auta s kamionem. Silnice je průjezdná Kyvadlově a zdržíte se chvilku v obou směrech. Dlouhá kolona na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Za Vystrkovem 2 semafory za sebou, je to minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí. 53. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. A foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
14: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Jsme tady dneska s Františkem Kunou.
15: Dobrý den.
14: Tak připomínáme to, že dneska opět v 8.50 soutěž. Ovšem před ní nabídneme jiná témata a teď spěcháme na to aktuální a sice fotbalové.
5: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a František Kuna.
14: Fotbalisti Artisu Brno při své ligové premiéře, mezi elitou nezvítězili a nakonec nebrali ani bod.
15: Prohráli s Mladou Boleslaví 2-4 a my to probereme a nejen to s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
16: Dobrý den.
15: Artis při premiéře dokázal dvakrát srovnat, pokaždé ale vždycky brzy inkasoval. Dá se nějakým způsobem říct, proč to jeho hráči vlastně dvakrát opakovaně nezvládli?
16: Tak možná taková nováčkovská daň, samozřejmě ty kluci, co tam jsou, nejsou úplně žádný velký nováčci v lize, ale to mužstvo je, řekl bych, tak doplňovaný na poslední chvíli a malinko to bylo někdy vidět, musím říct, že Boleslav si myslím, že zaslouženě ten zápas vyhrál.
14: A můžeme, Pavle, registrovat kontrast oproti premiéře Aleše Majera nad Libercem, dokonce 3-1 a remizovali zápas 3-3, teď tedy potvrdili ofenzivní nastavení z té minulé sezony, ale přece jenom náskok udrželi. Můžou být v té druhé sezóně pod tímhle trenérem úspěšnější?
16: No tak já si myslím, že můžou, že už to ukázali vlastně ten poslední půlrok, kdy opravdu se soustředili na tu defenzivu. Aleš Majer o tom otevřeně mluvil, že věděli, že tam prostě je problém a dostávat v každém zápase 3-4 góly není na to, aby si bodoval. Včera dostali 2, ale pokud to bude končit takhle, že vyhrajou 2-4, tak budou všichni spokojení, myslím si i fanoušci a o to asi nejvíc jde a myslím si, že Boleslav se bude zase prezentovat atraktivní herním stylem a když budou dávat hodně gólu, tak je to super, ale samozřejmě pro ně bude důležitý, aby ty góly

0: z druhé ligy, nejlepší střelec z druhé ligy, ukázal to i včera. Samozřejmě ten hráč sám na to nestačí, on je takovej hodně egoistický, já myslím, že trenéři s ním na tom budou pracovat, aby ještě víc spolupracoval, protože některé ty situace opravdu řeší hodně individuálně, ale samozřejmě dostane 4 góly, na 4 góly prostě se nevyhrává, doma už vůbec ne a to, je to těžký a tam bude největší problém.
1: Říká náš expert Pavel Horvát, Brno má v soutěži nově 2 týmy, Zbrojovku a Artis. Na Zbrojovku bylo plno se Spartou, logicky v sobotu na úvodní kolo přes 3000 fanoušků. Včera na Artis Mladá Boleslav. Jaké očekáváš návštěvy v dalších kolech v Brně, primárně na ten Artis?
0: Tak já si myslím, že jsou na začátku cesty, já bych to úplně nehanil, protože samozřejmě ten klub je novej, víme, že vznikl z Líšně, že prostě těch fanoušků tolik nebude, ale co jsem měl možnost já navnímat, nebo i po některých rozhovorech s lidma, který o tom něco vědí víc, tak prostě chtějí s tím mládeže, kterou mají velmi početnou, aby se rekrutovali ty fanoušci, ten klub prostě vzniká, není to standardní, ale prostě to takhle je a já věřím tomu, že když budou se držet někde nahoře, ať už první lize, nebo prostě vyhrávat druhou ligu, kdyby náhodou se jim to letos nepovedlo, takže že ty fanoušci si prostě tu cestu najdou. Samozřejmě další věc je stadion v Brně, který uvidíme, jak to bude probíhat. No.
2: Po včerejším zápase je zkompletováno první kolo, máme tedy 5 dvougolových střelců, 2 cizince Novaka a Adidarana a taky 3 české Jiřího Klímu, včera 2 góly dál za Mladou Boleslav, pak je tam Mojmír Chytil a Matěj Půlkrab. Tolik o české lize s Pavlem Horvátem, ale přece jenom ještě jedno téma, které jsme probírali před 8 s Martinem Baluchou, týká se Zinedina Zidana, který by dneska po 11. měl být uvedený jako tedy hlavní trenér francouzské fotbalové reprezentace. Jak hodnotíš tuhle pravděpodobnou volbu?
0: No tak já si myslím, že to všichni čekali, to bylo trošku říkaný dopředu. Myslím si, že to je skvělý, že prostě kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
2: Co se týče ještě toho směru a určitého trendu, je to, nebo měl by to být třetí mistr světa z toho roku 1998 u reprezentace jako trenér po Laurentu Blancovi a Didierem Deschampsovi. Nechybí, Pavle, tohle českému fotbalu, že by příslušníci úspěšné generace ať z roku 96 nebo 2004 také nějak vážněji aspirovali na post hlavního trenéra nároďáku?
0: No, tak já to trošku zlehčím, já si myslím, že všichni tyhle kluci dobře vidějí, jaká u nás je trenér řehole a že se jim do toho úplně nechce, no.
2: Rozumíme. Dobře, tak uvidíme, zda to po 11. Francouzi oznámí, uvidíme, jak se bude dál dařit Artisu a Mladé Boleslavi, o kterých jsme si s Pavlem Horvátem povídali taky. A moc děkujeme za rozhovor, Pavle, těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Hezký den.

0: Na nedávném mistrovství světa skončilo, nebo po nedávném mistrovství světa skončilo u těch reprezentací celkem 17 trenérů, takže z 48 národních mužstev, která byla na mistrovství světa, musí tedy více než třetina hledat nová jména. I Nizozemci, které vedl Ronald Koeman, tak ti musí hledat někoho nového. A právě Koeman patří do zástupu jmen, která se představila i na českém území, co by hráči byli tady třeba Guardiola, Bakero, Laudrup nebo bráně Zubizarreta. A teď směřuji k našemu seriálu, který se týká významných momentů i fotbalové historie.
1: My vybereme jeden citát, řekněme, který označíme, a tak to bylo: žádný šprým, máme zase velký tým. To je titulek, který vyšel v československém sportu. Bylo to 2. dubna 1992, den předtím na apríla, totiž fotbalisté Sparty v 0. ročníku Ligy mistrů doma senzačně zdolali Barcelonu 1-0.
0: Ano, a právě za Barcelonu Johana Cruyffa nastupovala ta jména, která jsem zmínil. A náš seriál se věnuje právě těmto velkým poharovým úspěchům. Dneska připomínáme vítězství Sparty nad Barsou 1-0.
2: Tyhle ty vzpomínky nejdou vlastně vymazat. Tehdy to byl vlastně nejlepší tým Evropy a my jsme je dokázali porazit. A to si samozřejmě nesmírně vážím. Fantastická kulisa. A kdo může říct z našich hráčů, porazili jsme Barcelonu a dal jsem góla.
3: Vzpomíná bývalý útočník Horst Siegel na jeden z nejslavnějších zápasů v historii fotbalové Sparty. 1. dubna 1992 vyhráli Pražané v 0. ročníku Ligy mistrů nad Barcelonou 1-0, když právě Siegel byl jediným střelcem utkání. Za španělský velkoklub přitom tehdy pod legendárním trenérem Johanem Cruyffem chytal Andoni Zubizarreta a v poli byly hvězdy jako Ronald Koeman, Michael Laudrup nebo Pep Guardiola. Nejen proto má na duel speciální vzpomínky i bývalý záložník Roman Vonášek, který do Sparty přišel z Plzně jen pár měsíců předtím během zimní pauzy.
4: Jsem na předzápasový trénink do Jevan odjel s Ačkem. Všechno probíhalo, že večeře, předzápasový trénink, a po něm se mi právě trenér Uhrin zeptal, jestli bych si večer troufnul. Z mladický nerozvážnosti říkám, proč ne. Pak samozřejmě příprava a tam na tabuli se objevilo moje jméno. Tak se přiznám, že se mi rozklepali kolena. Myslím, že jsem hrál předtím asi 2 minuty ligu jako technický střídání někde předtím, ale můj první zápas ve Spartě byl přímo proti Barceloně v tom 0. ročníku Ligy mistrů.
3: Sparta už předtím ve vyřazovacích kolech přišla přes Glasgow Rangers a Olympique Marseille. Před posledním kolem semifinálových skupin byla i díky výhře nad Barcelonou ve hře o postup do finále Ligy mistrů.
5: To byl určitý kolektivní výkon těch hráčů, my jsme neměli nějaký velký hvězdy.
3: Vzpomíná na výhru nad Barcelonou tehdejší trenér Sparty Dušan Uhrin starší. V posledním kole semifinálové skupiny ale Pražané prohráli na hřišti Dynama Kyjev 0-1 a skončili druzí za postupující Barcelonou. Ta necelé 2 měsíce po prohře na Spartě ve finále 0. ročníku Ligy mistrů porazila Sampdorii Janov. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám krásný den, už opravdu svítí sluníčko tady v Praze na Vinohradech, tak věřím, že si dnešek užijete, byť třeba asi potřebujete pracovat nebo se někam přesouvat. Možná máte v sobě ještě hezký pocit při vzpomínce na Tour de France, která minimálně cyklistické fanoušky hodně pobavila. Musím vám prozradit, že snad na zítřek dopoledne nebo ráno se podaří domluvit jednoho z českých účastníků, Pavla Bittnera. Ti čeští účastníci, Františku, vždycky osvěží závod, ať už z hlediska toho, když se koná venku, tak pro nás takhle odsud, ale třeba i na domácím území, takže to zpestří. A myslím, že o jednom z těch závodů se to teď dá taky říct.
1: A nebude to dlouho trvat, kdy cyklistická elita bude závodit na českém území mezi 13. a 16. srpnem v rámci 4 etap na Czech Tour 2026. Organizátoři už představili některé účastníky, a to české asi nejzajímavější jméno je 35-letý Jan Hirt.
0: Je pravda, že tady bude startovat po 4 letech, a když si řekl v 35, tak možná pozvánka pro fanoušky, aby ho viděli, protože ta kariéra prostě není nekonečná. Nicméně jde o 6. muže celkového pořadí Gira 2022, o vítěze etapy Gira, ale vítěz jedné z etap na Tour de France tady taky bude. Bude to Francouz Anthony Tyrži, který předloni triumfoval v Troyes a jezdí za Total Energy. Takže už jenom z těchto stájí, které patří mezi elitu, můžeme tušit, že tady opravdu bude velmi zajímavé zastoupení, ale co bychom mohli zmínit ještě, kudy a kde se pojede?
1: Ono to bude zajímavé pro fanoušky cyklistiky v podstatě napříč celým Českem, protože se pojede z Prahy do Karlových Varů, to je taková, řekněme, oblíbená trasa. A pak
0: nevíme, jestli hokejových reportérů Radiožurnálu Sport.
1: Dálnice už přibývá. Ano, takže je to čím dál tím lepší, to určitě, ale cyklisti pojedou asi lehce jinudy, každopádně pak zamíří peloton nově na Ještěd, to by mohlo být zajímavé v rámci druhé etapy, no a pak už pokračujeme třetí a čtvrtou etapou.
0: Ano, ta povede na to velké stoupání na Dlouhé Stráně a končit se bude v etapě z Kroměříže na Pustevny, takže v krásné téhle, nevím jestli vysokohorské, ale té horské oblasti se bude finišovat Čekovat. Tour. Připomínáme 13. a 16. srpna, jenom stoupání na Ještěd, nevím, jestli jsi měl někdy tu možnost na kole.
1: Ani pěšky. Nebo no, tu možnost mám, tu mám pořád, jasně, ale ani jednou jsem ji nevyužil.
0: No, já na kole dvakrát a vlastně měl jsem z Křižan, a to je 10-kilometrový kopeček. Kopec.
1: Kopeček, dobře, no.
0: Jsem zvědavý, odkud a jak pojedou tedy ti profíci, ale musím říct, že teda pro mě jako amatéra, velkého amatéra, to bylo nezapomenutelné.
1: Každopádně minimálně by tam mohl vzniknout takový ten fanouškovský špalír, kdy se rozestupují fanoušci na poslední chvíli a mohlo by to třeba částečně připomínat v trochu menším měřítku samozřejmě to, co se dělo vlastně ještě relativně nedávno na Tour de France.
0: Ano, takže Czech Tour 13. a 16. srpna i třeba s Janem Hirtem. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN. Mezi Roztoky u Křivoklátu a Zbečnem osobní vlak srazil stádo krav. Při nehodě se nikdo z cestujících nezranil. Provoz je přerušený. Podle zprávy železnic by vlaky měly v úseku začít znovu jezdit po 9. hodině. Jaká bude škoda, zatím České dráhy ani zpráva železnic neuvedly. Dodavatelé energií zvyšují investice do distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem růstu je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Investice zvyšují i další energetické firmy.
4: Sport.
3: Sportovní arbitrážní soud se bude zabývat odvoláním Senegalu proti odebrání titulu z afrického fotbalového šampionátu. Slyšení má být 8. října. Senegal porazil v lednovém finále Maroko 1-0 po prodloužení. 2 měsíce po zápase v Rabatu ale Africká fotbalová federace oznámila kontumační vítězství Maroka. Senegalci údajně porušili herní řád soutěže. V závěru druhého poločasu totiž odešli z hřiště na protest proti soupeřově penaltě a vrátili se až po čtvrt hodině.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Velkého Meziříčí a v Praze ucpaný okruh na Černém mostě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení do jednoho pruhu a do krátké kolony se dojíždí u sjezdu na Meziříčí východ na kilometru 146. Zatím je to na 5 minut, ale brzdí se prudce. V Praze velké komplikace dnes ráno na okruhu na Černém mostě. Ve směru na Mladou Boleslav, taky na Ústí nad Labem a čekejte kolony. Jednak omezení ve Kbelské ulici a pak i nehoda u nájezdu z Hradecké dálnice. Kamion tam stojí s osobním v levém pruhu. Kolona se sune už od Průmyslové ulice a ucpává se kvůli tomu i sjezd z dálnice D11 od Hradce Králové, hlásí náš zpravodaj.
6: Víceméně to fakt stojí a po chvilkách pár metrů popojede, protože to ten Černák blokuje, tak hlavně ty, co přijde do Hradecké dálnice, do toho neuletějí.
5: Ucpaná stále taky jižní a štěrboholská spojka směr Barandovský most. Pod magistrálou likvidují následky hromadné nehody. Blokovaný je tam pravý pruh. Zdržíte se přes půl hodiny už od Hradecké dálnice. Ještě silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Hlásíte kolony mezi Štoky a D1. Hned dvakrát semafor, 2 omezení za sebou a zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Tropické dny se opět blíží. Včera jsme zažili proměnlivou oblačnost s přeháňkami, dnes už pršet nebude vůbec a také mraku bude méně. Po ránu jasno až polojasno, přes den jen přechodně oblačno, ale beze srážek. K večeru se nebe zase projasní. Od zítra pak bude hlavně ve středních Čechách jen minimum oblačnosti, teploty ale budou stoupat. Dnes na teploměrech nejčastěji uvidíme od 25 do 30, zítra už nebudou výjimkou teploty až do 34 stupňů a to není konec. V pátek bude s největší pravděpodobností nejtepleji. To mohou teploty dosahovat téměř až ke 40. O víkendu by se pak mohlo začít ochlazovat, od západu bude přibývat oblačnosti i srážek, v sobotu spíše v Čechách, v neděli pak i na Moravě a ve Slezsku. A podle toho budou vypadat i teploty. V sobotu v Čechách maximálně do 33, na východě stále ještě až k 36 stupňům. Neděle přinese ochlazení i na Moravu a do Slezska. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 28. července a máme teď před sebou další díl naší encyklopedie, která se bude věnovat vlastně i fotbalovým pravidlům, protože už několik let je jedním z nejčastějších témat horlivých diskuzí fanoušků videorozhodčí.
1: Stačilo by v jakékoliv hospodě nebo v podstatě kdekoliv nadhodit slovní zkratku VAR nebo někde na hřišti a debata by možná nebrala konce. My teď budeme polemizovat o tom, jestli video asistent rozhodčího přináší víc užitku nebo potíží, ale v pravidelné encyklopedii si hlavně shrneme, v čem hlavně se video rozhodčí v české nejvyšší soutěži liší od top zahraničních lig.
0: Jedním z hlavních důvodů vzniku pozice videoasistenta rozhodčího alias videorozhodčího alias VAR byla touha přesněji posuzovat offsidy.
1: V těch nejkvalitnějších evropských soutěžích mají videorozhodčí k dispozici takzvaný poloautomatizovaný systém. To je pomůcka složená z několika důležitých technologií. Je potřeba 20 a ideálně až 40 kamer, které snímají každý kousek hřiště a hlavně každý bod na těle všech hráčů.
0: Podstatný je i čip v míči, který klidně i 500krát za sekundu odesílá data o tom, kde se balon nachází a kdy došlo ke kontaktu s ním.
1: Když tohle všechno smícháme dohromady a necháme pracovat umělou inteligenci, dostaneme poměrně rychle přesnou 3D animaci situace a také verdikt, jestli jde o offside. Tohle všechno je ale pochopitelně hodně náročné finančně.
0: A teď v nesoutěžní otázce té tradiční encyklopedické se vás ptáme, zda víte, jaký systém se používá v Česku právě pro posuzování offsideu.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: V šancelize je systém takzvané kalibrované čáry. Operátoři VARu vybírají přesnější televizní záběr a moment kontaktu míče s přihrávajícím hráčem. Počítačový systém pak využije 3D model stadionu a kamerové záběry a kalibrovaná čára je na světě. Je to samozřejmě o něco méně přesné a také pomalejší než v případě poloautomatizovaného systému.
0: Hlavním rozdílem mezi rozhodčím, tedy videorozhodčím v Česku a v zahraničí, je jednak zastaralejší systém u posuzování offsideu a taky méně kamer na stadionech.
1: Méně kamer pak samozřejmě znamená těžší hledání průkazných záběrů, co se týká pravomocí VARu, šanceliga jde s trendem z letošního mistrovství světa.
0: Stejně jako ostatní zahraniční ligy přebírá několik nových pravidel, ale ta budeme řešit až v neděli, kdy tématem budou v rámci encyklopedie právě novinky VARu pro aktuální sezonu.
1: A už zítra se v ranním vysílání budeme o nových pravidlech obecně bavit s bývalým elitním sudím a někdejším předsedou komise rozhodčích Radkem Příhodou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 43 minut. Teď možná téma na odlehčení, když si myslím, že možná ve sportovních šatnách při těch kolektivních sportech se občas dostane na přetřes. Čísla na dresech. Františku, ty seš vlastně hokejista i fotbalista. Jak moc se to, řekněme, v tvých kruzích řeší?
1: Děkuji za tohle honosné oslovení.
0: Ale hraješ aktivně pořád fotbal, ne?
1: Na amatérské úrovni, ano. No, jsou lidé, kteří jsou velmi fixovaní na svá čísla a když se objeví někdy i ten košík s připravenými dresy od našeho technického vedoucího a jsou tam dresy, tak je prostě vidět, že někteří, kteří třeba tuší, že přišel někdo nový a neví, jak to funguje a to ono se to děje v těch nižších soutěžích, hrajeme 9. ligu, tak najednou prostě ten skočí po 16, ten po 10, 9 je oblíbená a tak dále. Takže tohle jako maximálně chápu.
0: No tak řeší se to i v tom profisportu a ta ikonická 10 nebo 7 jsou ve fotbale velmi ceněnými, tedy číslovkami. 7 nosil v Manchester United i David Beckham, který pak ale po příchodu do Realu v roce 2003 musel změnit, protože jí měl Raul. Velká legenda bílého baletu. A začal nosit 23.
1: Těžko se oponuje pak některým mužům, kteří prostě to číslo mají a kolikrát může hovořit i údaj v občance, kdo je starší, tak má právo. Na druhou stranu, když přijdete někam, kde je hráč, řekněme domácí, vy tam přijdete o někud jinou, tak se jen velmi těžko, i když jste třeba starší, zkušenější, lepší, to nějakým způsobem překonává.
0: Je pravda, že Pavel Horvá, který tady s námi sedává, je to náš milý kolega a bývalý ligový hráč, tak jsem na začátku těch desítek si projížděl jeho číslovky v těch angažmá a vlastně tu 10, podle které je pojmenován i náš pořád, ostatně ono to je i podle té penalty, kterých proměl hodně, tak 10 nosil ve Slavii, pak v Teplicích a v Plzni a v české repre při několika startech taky, ale třeba ve Sportingu to byla 13, v Galatasaray 24 a ve Veselu Kobe 14, tu měl taky ve Spartě. Takže Pavel to měnil, ale když jsem mluvil o Davidu Beckhamovi, ten měl 23 v angažmá v Realu Madrid a později i v Los Angeles Galaxy a vlastně ji nemohl mít později při těch svých hostováních. Ale proč ji měl? No protože jeho velkým vzorem byl Michael Jordan. Takže tenhle basketbalista ovlivnil i fotbalistu, který byl možná v některých těch časech i slavnější, nevím jak to mají teď fanoušci. Ale spíš, že aktuálně LeBron James pokračuje tedy i ve Philadelphii po svém přestupu s 23 a to je vlastně taky inspirace Michaelem Jordanem. Takže,
1: ale nevím, co tito sportovci poslouchají, ale číslo 23 je spjato s hudební subkulturou techno.
0: Jo.
1: Měl jsem spoluhráček zase v jiném sportu v hokejbale a ten nosil 23 a rád jezdil na techno party a tohle číslo prostě patří k technu. Takže, ale nemyslím si, že by David Beckham, Michael Jordan a LeBron James nějakým způsobem jako dnem i nocí a tyhle party jsou poměrně dlouhé, někde stály u reprobedny.
0: Ne, tak to byla taková zajímavost k té 23, kterou bude nosit LeBron, ale teď si mě vlastně víc zaujal ještě tím, že to je teda techno číslo.
1: Techno číslo, ano. No,
0: tak možná počet hodin, které vydrží ti technaři vzhůru.
1: Tak v tom případě už jsme u ultramaratonů.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, máme tady čas 8.50, který v našem vysílání znamená jedno, a to sice soutěž. František Kuna, prosím, představí, o co dneska posluchači hrají.
1: Posluchači hrají o jeden voucher na 500 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara a k tomu také o ponožky se sluchátky s motivy naší stanice Radiožurnálu Sport.
0: Výborně. A také vlastně, když vyhrajete, tak můžete se zařadit mezi pět, kteří budou hrát v pátek o bezdrátová sluchátka. Pustíme vám teď zvuk a velmi specifické zabarvení hlasu osobnosti, kterou hádáte. Asi tam zazní dva hlasy, ale bude to ten mužský.
2: Contest, what a win, but I just firstly wanted to ask you what's happened over there by the England goal, because there looks to be some concern.
3: Yeah, Jordan, my place is gone. Hendo just fell over there. I think it's okay. Just something to do with his arm.
0: Tak 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2, možná jste to taky chytli na sociálních sítích, protože tohle je teda obletělo v poslední době. Jde o velmi známou osobnost, která, řekněme, napovíme, dává hodně osoby vědět třeba před brankou soupeře, viď, Františku?
1: Před fotbalovou brankou soupeře, a jisté je také to, že to není žádné mutování, protože tohoto muže jsme dnes vybrali, protože slaví aktuálně 33. narozeniny. Takže ten hlas byl zabarvený, protože se asi během fotbalového zápasu pořádně vykřičel.
0: Ano, tak máme tady spoustu volajících, kteří asi tuší, komu patřil tenhle zajímavý hlas. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady Jardo z Plzně.
0: Jardo, tak víte, kdo promluvil, kdo zaskřehotal v našem vysílání?
4: No, já si myslím, že to je Harry Kane.
0: Gratulujeme. Vy jste to taky chytil někde na sociálních sítích, když to obletalo?
4: Viděl jsem to, teď jsem si nebyl 100% jistý, ale...
0: A tušíte, po jakém zápase to je? Ono to tam zaznělo, ale já myslím, v té ukázce možná ne.
4: Myslím, že to je po vyhraném semifinále.
0: Tohle podle mě je po Mexiku, jak vyhráli na Aztéckém stadionu, takže to je asi po osmifinále. Ale je to úplně jedno, Jardo, jste naším vítězem, takže vám moc gratulujeme a získáváte od nás dvě ceny a v pátek si můžete ještě pochopitelně taky zahrát o ta bezdrátová sluchátka. Harry Kane, je to útočník vašeho gusta?
4: Líbí se mi, má dost smůlu v životě na ty prohraný nebo na ty tituly, že ještě nic nevyhrál, ale líbí se mi, jak hraje.
0: Ano, no tak Františku, já myslím, že už Harry Kane teď naštěstí nastupuje pro něj teda za klub, který aspoň něco vyhrál, viď?
1: Ano, má dva tituly v Bundeslize v letech 2005 a 2006. Mě ještě zajímá, když se bavíme s naším výhercem, jestli vám opravdu stačil ten zvuk, ta krátká ukázka, nebo vám pak pomohla ta nápověda s věkem a narozeninami hráče?
4: To už jsem tu nápovědu neslyšel, ale hnedka, jak jsem to slyšel, jsem věděl, že to je Harry Kane.
1: Tak děkujeme, že jste zavolala, gratulujeme.
0: Výborně. Kdybychom tady měli v playlistu Dalibora Jandu, tak vám pustím, jak se to jmenuje ta písnička, něco s hurikánem, viď? Žít jako hurikán.
1: A říkal si hurikán.
0: Ano, říkal si hurikán. Tak Harry Kane dneska přispěl k tomu, že Jarda je vítězem. Moc vám gratulujeme, krásný den přejeme.
4: Díky vám taky.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám lístka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy Tereza Tomáško.
5: Na transplantaci čeká v Česku 750 lidí. Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Tenistu Jakuba Menšíka čeká první utkání po Wimbledonu. V Praze popojíždějí kolony na okruhu na Černém mostě a bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Na nový orgán čeká v Česku 750 lidí, uvádějí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
6: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
7: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
6: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
8: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
6: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
5: Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN.
9: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že íránské hrozby jsou bezdůvodné a neopodstatněné, protože režim v Teheránu je přímým účastníkem ruské agrese proti Ukrajině. Írán přiživuje zločinnou válku Moskvy zbraněmi, které zabíjejí Ukrajince od roku 2022, napsal Sibiha a vyzval Írán, aby se přestal tvářit jako oběť a absurdně se odvolávat na chartu OSN. Podle šéfa ukrajinské diplomacie se Teherán zároveň pokouší odpoutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: V Bratislavě dnes uctí památku obětí jedné z nejtragičtějších leteckých nehod v historii tehdejšího Československa. Přesně před 50 lety tam havarovalo letadlo na pravidelné lince z Prahy. Krátce před přistáním se zřítilo do jezera Zlaté písky. Na palubě bylo 79 lidí, přežili jenom 3.
10: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávily stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Z Bratislavy Bára Vránová, Rady Žurnál.
11: Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu večer vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. V Memphisu prohrála tenistka Linda Fruhvirtová v prvním kole s ruskou Zacharovovou, a to 0-2 na sety. Česká hráčka tak už skoro půl roku čeká na vítězství v hlavní soutěži turnaje WTA. Na turnaji se představí ještě Daria Vidmanová, a to v noci proti Španělce Basolsové.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 u Mirošovic a taky u Velkého Meziříčí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pracují silničáři za sjezdem na Benešov. Na kilometru 22 zavřeli pravý jízdní pruh a začíná se tvořit kolona směrem z Prahy. Zatím krátká, opatrně dojíždějte. Na D1 menší kolona směrem do Brna taky u Velkého Meziříčí. Tam je zúžení na kilometru 147. Naopak dobře průjezdná je D1 na průjezdu Brnem. V Praze čekejte kolony na jižní a Štěrboholské spojce v obou směrech. Ve směru na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem se nesouvislá fronta nejen kamionů sune od Lanového mostu přes Černý most až do Novopatské, do zúžení ve Kbelské ulici. V opačném směru Štěrboholská plná od nájezdu z Hradecké dálnice až k Průmyslové. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most stále uklízejí po nehodě pod magistrálou. Blokovaný pravý a připojovací pruh. Tam je kvůli tomu dost ucpaná taky magistrála 5. května před sjezdem na jižní spojku. Velká kolona i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Po pojíždí před sjezdem na Ořech už od sjezdu na Jesenici a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
14: Hezký den vám přejeme, milí posluchači, je úterý 28. července, pomalu se spěje do srpna. Jak si užíváš prázdniny, Františku, všechno v pohodě?
15: Všechno v pohodě, měl jsem dovolenou, sportoval jsem v podobě koupání se v lomu.
14: No tak to je krásné. Věřím, že zase ty teplé dny, které přijdou, i třeba vás posluchači zavedou do nějakého lomu nebo do jezera, do bazénu, abyste se osvěžili. Letní čistá hra Martina Procházky je specifická tím, že hostí řadu známých a zajímavých osobností. Minulý týden tady byl Josef Marha, pokud jste neslyšeli, tak doporučuji k poslechu tedy příběhu muže, který hrál dlouhá léta třeba v Davosu.
15: Bereme to ale třeba i přes jiné pozice, ať už jsou to hokejoví analytici, agenti, skauti, po případě kustodi, ale dnes se vrátíme přímo k bývalým hokejistům a naším hostem bude Michal Vondrka, muž, který strávil většinu své kariéry v nejvyšší soutěži v té české, má titul se Slaví, zažil úspěšnou epizodu třeba v Chomutově, kde dělal kapitána při krátkém působení tohoto týmu v nejvyšší soutěži a i na to se ho můžeme za hodinu s Martinem Procházkou zeptat.
14: Tak si to nalaďte, my s Martinem budeme chvilku ještě mluvit v 9.20, nicméně dalšími tématy jsou fotbal, fotbalová šanceliga a včerejší dohrávka a také sraz hokejové reprezentace žen. To přijde na přetřes po 9:30. Dobré ráno.
12: Radiožurnál Sport.
16: Jan Pěruška a František Kuna.

0: 9 hodin a 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď rádi budeme bavit o dohrávce prvního kola fotbalové šance ligy, protože v Brně tam rozhodně teď fotbalově nuda není, ale po 10 letech se dočkali dvou prvoligových klubů a ten druhý z nich Artis při své premiéře v nejvyšší soutěži padl s Mladou Boleslaví 2-4. Téma pro kolegu reportéra z Brna Davida Nekvindu. Krásné ráno, Davide.
1: Pěkné ráno.
2: Byl to první zápas Artisu, ale druhý za víkend v Brně. Přišlo přes 3000 fanoušků, 6 gólů, velmi rychlé odpovědi Mladé Boleslavy. Jaká byla atmosféra na Artisu?
1: No tak s tou, která byla v sobotu na zápase Zbrojovka Sparta, se to nedá vůbec srovnat. Počet fanoušků je jedna věc, že jich tam bylo jenom něco málo přes 3000, na tom sobotním utkání bylo 10 600, ale Artis zkrátka je klub, který má spíš diváky než fanoušky. Lidi se jdou podívat na prvoligový fotbal teď v minulé sezóně, tedy na ten druholigový, ale tam vlastně není nějaký úplně kotel organizovaný, kde by nějaký speaker předříkával nebo křičel hesla, která by pak opakovali další fanoušci. Je to tak, že když je nějaká šance, tak to tam ožije, když má Artis nějaký tlak, tak samozřejmě fanoušci začnou třeba tleskat, ale atmosféra prostě není taková jako na klubech, které mají větší tradici.
0: Přesně jsi to řekl, tradice a návaznost třeba i na hráče, tak ta zatím chybí, ale třeba pokud by úspěšně dokázali několik let po sobě hrát v první lize, tak se to změní. Jsou tam podle tebe teď akvizice, které stojí za pozornost, pochopitelně nejvíc teď na nás kouká a hřve jméno Quadriho Adrirana, který při té prohře s Mladou Boleslaví 2-4 obstaral oba góly Artisu?
1: Ten je rozhodně zajímavý, ale to už je pro fanoušky Artisu celkem stará známá věc, protože ten Adediran už hrál za Artis i v minulé druholigové sezóně, byl nejlepší střelec celé soutěže nejen Artisu a taky získal ocenění pro nejlepšího hráče té uplynulé druholigové sezóny, takže Adediran, řekněme, navázal tam, kde končil ten minulý ročník a zdá se, že by měl být platný v první lize, ostatně on už s ním má zkušenosti, hrál už v minulosti českou nejvyšší soutěž. No, ale celá ta ofenzivní trojice, řekněme, nebo ona je čtveřice, byla ofenzivní, ale zrovna hrotový útočník NDI, ten mě nějak nezaujal, ale pod ním hrál právě Adediran na středu, řekněme tu desítku, a křídla Allegi a Papalele, tak ty vypadala opravdu zajímavě. Allegi, ten už je taky v první lize dobře známý, přišel z Jablonce, ale ještě zajímavěji včera konkrétně tady vypadal Papalele, ten přišel z druholigové Opavy, přihrál Adediranovi na obě ty branky a myslím, že s touto ofenzivní trojicí budou mít obrany problémy.
2: Ve spojení jsme s naším brněnským sportovním reportérem Davidem Nekvindou, který viděl sobotní vítězství Zbrojovky nad Spartou a také porážku Artisu s Mladou Boleslaví během dohrávky úvodního kola. Je pochopitelné, že když je den zápasu, tak asi se ve městě pohybuje mnoho lidí, řekněme v klubových barvách, když je hokejová sezona, tak v dresech brněnské Komety. Náš fotbalový expert Pavel Horvát mluvil o tom, že Artis v podstatě obaluje svoji fanouškovskou základnu kolem mládeže a teprve je na začátku a rozrůstá se. Tak když jdeš po Brně, kolik lidí, pokud nějaké a třeba v jakých místech potkáváš s nějakými symboly Artisu Brno?
1: No, to jsi mě zaskočil, se symboly Artisu Brno vážně málo. Ten klub si prostě hledá fanoušky. Přesně to dělá tak, jak si naznačil. Hledá mladé fanoušky, cílí třeba na

0: otce nebo rodiče s dětmi, protože ta atmosféra na tom zápase je třeba pro děti možná v něčem příjemnější, než když je to hukot na zbrojovce. Takže občas asi někoho potkám, především tedy v Líšni, odkud Artis s původem pochází. Ještě před rokem a kousek se ten klub jmenoval SK Líšeň a hrál na líšeňském stadionu, pak se tedy přejmenoval na Artis a hraje na stadionu v Srbské ulici. Takže tam v okolí stadionu jsou třeba občas vidět auta, která mají na sobě logo Artisu podobně, ale se zbrojovkou a kometou, na kterou prostě narážíte v centru města nebo v celém městě právě různě při pohledu na auta, kde jsou nějaké nálepky nebo šály vyvěšené, nebo i třeba lidi chodí v merči, tak to Artis zatím prostě nemá.
1: Davide, chci se zeptat ještě taky na včerejšího soupeře Artis Brno, protože Mladá Boleslav už minulé sezóně prokázala velkou ofenzivní sílu, ale často žehrala na to, že v defenzivě to haprovalo. Nakonec to ale včera zvládla teda na dva obdržené góly. Co ti naznačili třeba mladoboleslavští fotbalisté? Budou v té druhé sezóně pod Alešem Majerem úspěšnější?
0: To nevím. Myslím si, že to bude opět tak, že v jejich zápasech bude padat hodně gólů, což se tedy včera i potvrdilo, ale že by působili nějak skvěle, to se říct úplně nedá. Artis to v obraně opravdu Mladé Boleslavy usnadňoval. Zatímco ten útok Artisu vypadal dobře a zajímavě, tak obrana zase nově složená, ta si vůbec nerozuměla. Vlastně některé ty góly Mladé Boleslavy se mi zdály hodně laciné, takže bych z toho teď asi nechtěl dělat úplně závěry v tom smyslu, jestli Mladá Boleslav zažije lepší nebo horší sezónu výsledkově, ale myslím si, že stejně jako v té minulé sezóně její zápasy rozhodně budou gólově bohaté a nebude to nuda.
1: Ano, nuda v Brně, jak jsme říkali na úvod, rozhodně nebyla o tom úvodním víkendu fotbalovém, respektive za ty tři dny, protože ve dvou zápasech zbrojovky a Artisu padlo tedy celkem, pokud to počítá dobře, 10 gólů.
2: 10 branek.
1: Ano. David Nekvinda viděl většinu z nich, Davide, a také moc děkujeme za rozhovor, který jsi přinesl do našeho ranního vysílání a přejeme hodně zážitků nejen s brněnským fotbalem.
0: Děkuju a naslyšenou.

0: turn to dust all that I adore. Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Jsme tu s Františkem Kunou, který bude hostit dnes Čistou hru Martina Procházky, letní edici. A Martina Procházku jsme si pozvali už teď k mikrofonu, protože byl dřív v rádiu, tak Martine, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Léto si užíváš?
1: Naprosto, myslím si, že je celkem dobré počasí, možná by mohlo být i trošku více deště, každopádně není, ale je hezky, takže si to užívám, mám možnost být venku, takže...
2: Více deště pro tebe znamená více sekání zahrady, ale...
1: No já jsem letos udělal trošku sekání zahrady, takže sem nechávám trávu růst, aby nevyschla a jenom si dělám cestičky, kam potřebuji jít, takže jsem to trošku využil pro přírodu, pro všechny broučky, aby měly taky sekání.
0: Ale to děláš podle mě úplně ideálně, protože vedra budou a ta tráva, když je vyschlá, tak to pak je úplně na trout.
1: Přesně tak, já jsem se to takhle někde trošku přečet, takže jsem se na to připravil, že... tomu té přírodě trošku takhle prospiju.
0: Jenom takhle, je 28. července, už jsme se bavili, že někteří z těch hokejistů z extraligy se začínají chystat na ledě. Tohle období, jako víš, taková ta vidina, mám před sebou ještě dost přípravy, daleko soutěž, jako když vzpomeneš, měl zhorát vůbec?
1: No tak já myslím, že každý ten hráč vždycky po té letní přípravě využije ty první tři týdny v tom červenci k tomu opravdu relaxu, odpočinku. Myslím, že to takhle mají i tým teďka takhle a od toho 20. července už se jde na let, už se jde na tu přípravu. A je tam už představa těch možná pár přípravných zápasů, myslím, že už příští den začnou zápasy i mezi sebou, takže na to už se hráči těší, že jenom k takovým tomu drillu, k té přípravě jenom na ledě, tak ty zápasy k tomu patří a už se na to hráči už těší. Já to tak měl podobně.
0: No, říkal jsem, že je to letní čistá hra Martina Procházky. Františku, to znamená, že přece jenom se neřeší ta aktuální témata, ale jsou tady vždycky hosté.
2: Je spoustu času si zavzpomínat i třeba s muži, kteří hráli vlastně ještě relativně nedávno a to je náš dnešní host Michal Vondrka, bývalý hokejista Slávie, Chomutova, Slovanu Bratislava, Českých Budějovic, odkud pochází. Ty na něj, Martine, určitě máš nějaké vzpomínky, takže ta hodina nám jistě velmi spokojeně uteče.
1: Těším se na něho, protože, jak už jsi říkal, hodně toho prošel, hodně těch týmů prošel, má za svou velkou kariéru a já na něho vzpomínám tak, že to byl vynikající takový poctivý hráč, hodně, hodně poctivý hráč, hokejista, který nic nevypustil, byl na sebe hodně přísný a hodně šikovný byl, takže já si myslím, že bude nám mít o čem vyprávět. Samozřejmě určitě ty jeho angažma, které byly, tak byly také zajímavé, jak už jsi zmiňoval, třeba Slovan Bratislava, sám jsem na to zvědavý, jak bude o tom vyprávět.
0: No já si ho pamatuju, nebo asi hodně spojuju i se Slaví, se kterou má tedy titul 2008 a možná pro fanoušky Slávie těch hokejových nevím kolik je, ale přece jenom určitá nostalgie, protože už je to víc než 10 let, co Slavia spadla a návrat je v nedohlednu.
1: Když jsem sem dneska přicházel do Rodlasu, tak jsem měl možnost dole mluvit s pánem z recepce a ten se mě ptal, který host dneska přijde. Já jsem říkal, že přijde Michal Vondrka a říkal, ježiš, no to je pecka, to se těším moc, protože zřejmě právě si ho pamatuje z té doby, když hrál tady na Slávy. Možná je i fanoušek Slávy, nevím, ale každopádně říkal, že to je výborný, že přijde Michal Vondrka.
2: To je ten pán na recepci, který fandí Litvínovu? Nevíš, komu fandí?
1: To nevím, já jsem se nezeptal úplně, komu fandí, ale užíval si to, stál venku jako doutník, takže měl velkou pohodu.
2: Dobře, tak snad nás slyší třeba i teď jako vy ostatní posluchači Radiožurnálu Sport. Po 10. hodině čistá hra Martina Procházky dnes s bývalým reprezentantem a hokejovým útočníkem Michalem Vondrkou.
0: Martine, děkujeme, těšíme se.
1: Taky se těším, děkuju.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou. Gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1. A to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec. Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky. Ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou. Poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsou. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliardami korun. Řekl to před dnešním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit na ministry, aby měli provozní úspory. Zároveň očekává růst investic. Letos má stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Francii zasáhla další vlna veder. Může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jihozápadě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí. Úřady v Ugandě začaly kvůli suchu a neúrodě distribuovat nouzovou potravinovou pomoc. V příštích 2 měsících plánují podle deníku Guardian rozdat přes 9 tisíc tun potravin. Na východě země v poslední době zemřelo hladem nejméně 19 lidí. V regionu Karamoja je nejhorší období sucha za poslední roky. A na Pardubickém zámku začíná divadelní festival Pernštejnové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, šapito, na rondelu i v zámeckém parkánu. Tématem festivalu jsou láska a vztahy ve všech podobách.
0: Sport.
6: Basketbalista LeBron James bude v NBA pokračovat s číslem 23. Nosit ho bude i ve Filadelfii, která je jeho čtvrtým týmem v soutěži. Nejlepší střelec v historii NBA a její čtyřnásobný šampion nosí 23 jako poctu další basketbalové hvězdě Michaelu Jordanovi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Mirošovic a taky Velkého Meziříčí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se chvilku asi 5 minut zdržíte u Mirošovic v Kolodě. Na kilometru 22 za sjezdem na Benešov zabrali silničáři pravý pruh. Menší kolona na D1 směrem do Brna taky u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení, opět je to asi na 5 minut. Na dálnici D7 jsou ucpané příjezdy k letišti v Praze. Kolony jsou tam v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy na 10 až 15 minut. Ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště, a to před sjezdem na Ořech. Fronta je tam už od Jesenice až na půl hodiny. Na velké kolony na okruhu i na Černém mostě, opět v obou směrech. Zdržíte se i na příjezdu do Prahy po Brněnské od dálnice D1. Je to odchodová kolona až ke sjezdu na jižní spojku. Tam ještě odstraňují následky ranní nehody. A ještě silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi dálnicí D1 a Štoky jsou 2 omezení, 2 semafory za sebou. Jede se kyvadlově a popojíždět budete asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 9 hodin 36 minut, no a v úterý 28. července tady máme ještě před čistou hrou Martina Procházky jedno hokejové téma, které souvisí s národním týmem hokejistek.
1: Hokejistky mají letní kemp v Chomutově a je jich tam opravdu hodně a my jsme teď ve spojení s jednou z nich, s Michaelou Pejzlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já jsem se dočetl, že nominovaných vás je dohromady 46. Jak to může vypadat na ledě?
2: Tak my jsme rozdělení do dvou týmů, takže chodíme ve dvou skupinkách na led, takže nás je zhruba přes těch lehce přes 20, takže je to fajn.
1: V podstatě dva týmy, jeden v posilovně nebo na kole nebo někde a druhý na ledě, takže se to dá zvládnout.
2: Ano, přesně tak.
1: Jak moc tenhle ten kemp se vám časově hodí a zapadá do plánu přípravy, co se týče klubové sezony ve Švýcarsku?
2: My jsme vlastně začínáme hnedka příští týden, no, takže to je taková předpříprava ještě, a takže se mi to krásně hodí.
1: V Chomutově mají kemp české hokejistky a v sestavě je třeba, nebo v realizačním týmu je asistentka trenéra Karolína Erbanová. Vy ji znáte jako protihráčku, když jste ještě obě působili ve Finsku. Jaký je její zásadní přínos? Připomínám, že to je veleúspěšná rychlobruslařka bývalá.
2: Tak já ji znám jako spoluhráčku, že jo, z repre. A před těma, nevím, 4 rokama, tak vlastně s náma byla v tom Dánsku. A myslím si, že se od ní máme, jako co se týče bruslení, hodně učit. A myslím si, že je schopná to krásně vysvětlit. Prostě vidí to hnedka, když vás vidí na ledě, že pokud vám může nějak pomoct, jako abyste byli rychlejší, nebo jako změnili trošku tu techniku, aby vás to posunulo někam, tak v tomhle tom je to super, jako mít někoho takovýhleho v tom týmu.
0: Říká česká hokejistka Michaela Pejzlová. Mě zajímá, jak tvrdou přípravu jste třeba sami podstupovali už předtím, během léta, před tím srazem.
2: Tak vlastně někdy od května už jsme jeli jako suchou přípravu, jako každý to má zase jinak, že jo? Protože některé holky třeba jako v tom PWHL tak skončily někdy v červnu, takže ty si dali trošku volna teďka. Ale já jsem vlastně skončila v březnu, takže od května, ten duben byl takový volný, ale od května normálně suchou už jedem a až do teďka. No, teď se to začíná pomalu jakoby přesouvat na led.
1: Na ledě je teď aktuálně úplně ne, ale česká hokejistka Michaela Pejzlová. Já když tady mám před sebou nominaci a jen tak namátkou budu jmenovat jména klubů, odkud různě jste, jo, tak je to třeba San Jose, Schumperk, University of Maine, potom třeba Vancouver, nebo dál Budapešť, Davos, Kobra Praha a do toho zahraniční trenér. Tak jak se bavíte dohromady?
2: Tak když vlastně mluví Brian, tak samozřejmě anglicky a většina holek si myslím, že umí anglicky perfektně. A když někdo má jako trošku problém s něčím, že třeba nerozuměl zrovna nějakému úseku nebo něco, tak ostatní to přeloží a vlastně ostatní trenéři v tom realizáku jsou Češi, takže tam už pak problém není. No. Když tak to buď to přeloží hráčka nebo trenér, když někdo má nějaký, ale jako myslím si, že tak 99% lidí tady mluví jako perfektní angličtinou, takže...
1: V té širší nominaci na ten kemp je vás 46. Je to kemp, kde se už nějakým způsobem bojuje o místo, nebo je to spíš takový kemp seznamovací, aby trenér věděl, kdo na tom jak je a udělal si jakousi představu o třeba nějakém, řekněme, Ačku a o nějakém záložním týmu?
2: Tak já si myslím, že to je možná taková kombinace, jakože přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce, nebo no, skoro. Takže, ale zase zároveň, že jo, učíme se tady hodně novýmu systému, novým věcem, právě jakoby, co sem přináší Brian a takže i jakoby v tom smyslu, že jak to kdo pochopí, jak kdo se prostě učí tomu, tak asi tak, jako bych řekla, je to taková kombinace, no, všeho.
0: Michaela Pejzlová s námi ve vysílání. Hokejistky mají aktuálně kemp, tedy národní tým. Samozřejmě s tím hokejovým obecně sportovním povoláním souvisí dneska taky určitá prezentace. Slyšeli jsme, že máte nějaké týmové focení nebo individuální?
2: Jo, teďka jsme měli individuální portréty a odpoledne máme nějaký medailonky ještě a jsem tam nějaký rozhovor. Zítra myslím je otevřený trénink pro média, takže tam bude víc rozhovorů
0: A to focení, jak si užíváte, protože pochopitelně tak jako hokejistky pak, když máte být na nějakém tom oficiálním portrétu, tak chcete vypadat, tak jak dlouho vám třeba trvá příprava na focení? Je to náročnější než na trénink?
2: No, my jsme to zrovna dneska s mojí kolegyní spolubydlící vlastně nezvládli, ale ne, jako v pohodě, tak já nevím, 50 minut, to jako my to zase tolik nehrotíme.
1: V informacích pro média byla také informace i pro vás, tak snad se neurazíte, když doplním, že jste dostali vlastně takové podobné informace, jako dostávají, řekněme, mladiství, když jedou někam, takže si nezapomeňte obuv do posilovny a ven, válec, shaker na protein a kartičku pojištěnce. Když máte nějaký čas mimo, tak můžete to působit i jako nějaké, řekněme, soustředění po sociální stránce, přeci jenom jak vás je tam hodně?
2: A já teď asi úplně nechápu tu otázku.
1: Byla mířená tak, že ty informace, které jste dostali, trochu působily jako informace pro někoho, kdo jede někam na tábor. Nezapomeňte si kartičku pojištěnce a tak dále. A tak se ptám, když nemáte hokejové povinnosti a mediální povinnosti, tak ten čas, který trávíte mimo, jestli je nějakým, řekněme, takovým v uvozovkách táborem, nebo to je hodně přehnané samozřejmě, ale prostě, že vznikají další sociální vazby v rámci českých hokejistek napříč republikou.
2: A ne, no tak to, já si myslím, že to je jenom jako na každý pozvánce prostě, že to tam jako je, když to posílají vlastně komukoliv. A protože to si pamatuju, že tam prostě vždycky bylo a to taky prostě je součástí. A myslím si, že jako, tak když máme, že jo, volno, tak ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova, takže ono toho volného času moc není.
0: Michála Pejzlová s námi ještě ve vysílání. Chci se zeptat, zda dojde třeba na nějaký ten zápas, nebo když vás je tolik, jestli nějaký turnaj mezi sebou dáte, nebo máte soupeřky nějaké?
2: A hráli jsme proti sobě včera a budeme ještě proti sobě ty dva týmy hrát ve čtvrtek.
0: Výborně. Michála Pejzlová aktuálně z kempu, z letního kempu české hokejové reprezentace. Tak vám moc děkujeme za váš čas, ať to dobře proběhne zbytek kempu a přejeme taky hodně zdaru v přípravě na novou sezonu v klubu.
2: Děkuju moc, mějte se.
1: Děkujeme.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, kdy jsme tady měli rozhovor s Michalou Pejzlovou z české hokejové reprezentace, která se chystá na novou sezonu. Tak František Kuna taky dobře ví, že volejbalová sezona je specifická tím, že ty represrazy se vlastně vklíní do toho letního času, že klub nebo klubová sezona trvá od podzimu do jara a pak vlastně repre pauza nebo ta přestávka je vlastně pouze v rámci toho několika měsíčního období. Teď aktuálně se čeští muži chystají už v Jablonci na mistrovství Evropy. Oni nedávno hráli ještě Zlatou evropskou ligu, nepostupili do play-off, ale v Jablonci je tedy čeká tento týden první z pěti celkových přípravných týdnů na mistrovství Evropy, které je v září. No a české ženy ty budou se připravovat tedy od srpna, protože ty čeká už sice 21. srpna mistrovství Evropy, ale hráli vlastně ještě nedávno Ligu národů, ve které skončili na 10. pozici, takže se budou chystat později. Ty repre srazy třeba mužského Ačka v hokeji, to není vlastně úplně obvyklá věc během léta, nebo jo? Já si pamatuju, jeden sraz, tam byla taková ta velká parta skvadra v realizačním týmu. Byl jsem tam tehdy jaký natáčel v Berouně, bylo to byl tam Tomáš Plekanec, Jaroslav Špaček.
1: To byl takový, řekněme, seznamovací kemp, ve kterém se někteří, nebo ve kterém se hráči dozvěděli, jak na tom mohou být v průběhu sezony, pak vlastně s odkazem na to vznikly i určité komunikační šumy, jak hráči dostávali informace. Tehdy na tom byl vlastně pro něj nemilé, následně pak hokejista Vancouveru Filip Chytil, protože pak vznikla taková, řekněme, jako ne úplně válka, ale debata o tom, že nedostal nominační pozvánku, což ale podle trenérů bylo vysvětleno na tom úvodním kempu, že pokud je hráč v době nominace zraněný, tak se prostě bere tak, že hrát nemůže. Takže není nějaká jakási nebo žádná povinnost mu volat a oznamovat mu, že nepojede. Takže tohle v Berouně byla ta akce předsezónní, aby si jak tak nějak jak vyříkal vedení národního týmu z hráči, jak to bude v té sezóně, bylo to před sezónou olympijskou.
0: No já jsem zažil asi některou z těch předchozích, protože u toho byl tehdy ještě, myslím, generální manažer Petr Nedvěd, takže to už bude tak 6-7 let možná zpátky. Každopádně i třeba Michal Vondrka, který dneska přijde do čisté hry, může mluvit o hokeji v létě, protože on byl nedávno ještě manažerem snad 18.
1: Ano, 18 na Hlinka Grecky Cupu, takže i tohle, tenhle letní hokej, který už začal v posledních letech migrovat, dřív to bylo výsadní právo Břeclavy a třeba Bratislavy, teď už se létá také do Kanady a střídá se to, tak i na tohle se můžeme zeptat po 10. hodině Michala Vondrky, teď už bývalého manažera hokejové 20. Pardon, 18.
0: Tak poslouchejte čistou hru po 10. už.

0: Minulý týden nám zpestřilo vysílání mistrovství světa ve vodním slalomu a v Oklahoma City se bojovalo taky o nominační body na olympijské hry v Los Angeles za 2 roky. A vlastně to není jenom vodní slalom, ale už jsme mluvili tady třeba o judistech, kteří už můžou v rámci těch závodů sbírat nominační body. Ale dneska je výročí olympiády, která taky byla v Los Angeles, ale už je to nějaký ten pátek, viď, Františku?
1: Je to v roce 1984, byly to 23. letní olympijské hry, tehdy končily 12. srpna a soutěžilo se dohromady přes více než ve 221 disciplínách a byli tam sportovci ze 140 zemí, což není vlastně úplně kompletní číslo, kolik zemí bylo na světě.
0: No.
1: Z politických důvodů, kdy přišel bojkot východního bloku, potom bojkotu západního bloku při olympijských hrách v Moskvě v roce 1980, taková odplata, řekněme.
0: Ano, ten bojkot v tom roce 84 tedy bylo 15 států, z toho východního bloku se to netýkalo Rumunska a Jugoslávie tehdejší, ale zapojili se vlastně k těm evropským zemím ještě Kuba, Etiopie a KLDR, asi ne úplně překvapivě, ale místo toho si uspořádali sportovní akci Družba 84, která se pak konala se zahájením v Moskvě v srpnu. Ale ty jsi hezky zmiňoval předtím už v jednom z těch vstupů kontext, proč vlastně k těm bojkotům takhle došlo.
1: No, ten úvodní byl po invazi Sovětského svazu do Afghánistánu v roce 1979, načež přišel bojkot západního světa her na olympijských hrách v Moskvě 1980. No a pak vlastně to samé, pak přišli čeští sportovci o to, aby se mohli účastnit olympijských her v době u některých vrcholu kariéry a tím Československo jistě přišlo, troufnu si říct, o mnoho medailí. Ale je to velmi citlivé téma pro některé sportovce, kterých se to tehdy týkalo.
0: Třeba můžeme zmínit Jarmilu Krasochvílovou, která předtím o rok dříve zaběhla ten dosud platný světový rekord na 800 a o rok později musela být tedy mimo olympiádu, kterou tedy mimochodem během slavnostního ceremoniálu, to mě osobně zaujalo, zahajovala i skladba George Gershwina Rapsodie v modrém, kterou přímo na place hrálo 84 klavíristů. Tak to byla taková kulturní věc. Bylo jich tam spousta, ale mě zaujalo teda 84 klavíristů, nevím jestli 84 klavíru, protože se dá hrát i 4 ručně, ale asi tam bylo teda, teď to řeknu hodně pejorativně a s nadsázkou, bylo tam hodně nábytku.
1: Ano, a samozřejmě, kdo také tehdy zaujal, byl Carl Lewis, který předvedl něco, co Jesse Owens, který tehdy tak trochu vypálil rybník, jak to říct, no, v roce 1936 na olympijských hrách v Berlíně, na olympiádě, která měla být, řekněme, bílá z pohledu tehdejšího vůdce Německa, ale Jesse Owens vyhrál ve 4 disciplínách. V běhu na 100, 200 metrů, štafetě na 4x100 a ve skoku do dálky. A to se povedlo Carlu Lewisovi na domácích olympijských hrách v roce 1984. Takže jasná legenda, která si může, nebo všichni, kdo zažili ty hry, si vzpomenout na to, že před mnoha a mnoha lety, před 42 lety, tyto hry začínaly v LA.
0: To říká František Kuna, který tady byl se mnou dneska ráno a bude pokračovat co by moderátor Čisté hry. Františku, moc děkuji za spolupráci a užij si povídání s Martinem Procházkou a Michalem Vondrkou.
1: Rád, děkuji, naslyšenou.
0: Krásný den.

0: hodin. Zprávy a Marek Sedláček. Příští schodek rozpočtu by měl být podle premiéra Andreje Babiše významně pod 400 miliardami korun. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se dnes setkají ve Washingtonu. Fotbalisti Artisu Brno na úvod první ligy prohráli s Mladou Boleslaví. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz z Úžení u Mirošovic a bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO jedná o státním rozpočtu na příští rok. Kabinet se podle něj bude snažit schodek dostat výrazně pod 400 miliard korun. Na ministerstvu financí je reportérka Adéla Burešová.
2: Premiér Babiš přijel sem na ministerstvo už před 8 hodinou raní, řekl, že před samotným jednáním o státním rozpočtu bude řešit ještě záměr výstavby administrativní čtvrti v Letňanech, kam by se měla soustředit část úřadů a ministerstev. Co se týče rozpočtu, prioritou budou pro Babiše v příštím roce hlavně investice do dopravní infrastruktury, třeba do obchvatu, a docílit chce taky toho, aby Česko splnilo alianční závazek, tedy vydávat 2% HDP na obranu. Rozsáhlé investice by měl stát taky dávat do výstavby zdravotnických zařízení, třeba psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. A toho nižšího schodku chce Babiš docílit třeba příjmem z EET, které by mělo státnímu rozpočtu každoročně přinést až 14 miliard korun. Z ministerstva financí Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes ve Spojených státech setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Zájem o divadla pod širým nebem stoupá. Vyprodaná představení mají pražské Studio 2, Muzeum Kampa i letní Shakespeareovské slavnosti.
4: O představení komedie Omylů je na letních Shakespeareovských slavnostech enormní zájem.
5: 4 zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
4: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Klan Baťa! Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na 4 místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Oba góly domácích dal v zápase úvodního kola šance ligy nigerijský útočník Kwadri Adediran. Bez týmového vítězství se z toho ale radovat nedokázal.
7: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
6: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští navíc dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Flašmana.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nehoda na D1 u Střechova, kolony na pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekáme teď kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Kousek před benzínkou Střechov na kilometru 53 čerstvá nehoda. Srazila se 3 osobní auta a dálnice je na Prahu špatně průjezdná pouze jedním pruhem. Začíná se tvořit kolona, uvolněte uličku pro hasiče a opatrně dojíždějte. Na dálnici D7 jsou ucpané příjezdy k letí Hradišti v Praze. Kolony jsou tam v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy, na 10 až 15 minut. Ucpaný je taky Pražský okruh mezi D1 a Plzeňskou dálnicí. Opět je to v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší směrem z dálnice D1, tam se brzdí už za Jesenicí a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D6 z Karlových Varů. Ve sjezdu z D6 na Pražský okruh ve směru na Brno stojí nepojízdné auto. Stojí za zatáčkou už připojovacím pruhu na okruh a brzdí se prudce. Vybočuje se doleva. Opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
9: Čistá hra Martina Procházky.
10: Hokejové léto pokračuje, s Martinem Procházkou si dál zveme hokejové hosty z hokejového prostředí. Měli jsme tu kustoda, měli jsme skauta, ale teď budeme pokračovat s mužem, který ještě vlastně nedávno hrál. Zdraví Martina Procházku, dobrý den.
11: Hezký den.
10: A Michala Vondrku, dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání, vážím si toho, protože můžu být součástí takhle skvělého pořadu.
10: To jsme rádi, takže nás posloucháte.
12: Určitě, non-stop.
10: Non-stop říká Michal Vondrka, který zakončil kariéru po sezóně 2002-2003. Teď se bavíme v prostředku léta, kdy různě hokejové, primárně i extraligové týmy říkají, že začínáme chodit na led, začínáme trénovat. Tak svědí vás nohy, ruce, kdy jste měl naposledy brusle na sobě?
12: úplně mě nohy, ruce nesvrbí, protože... Jsem se nahrál dost a poslední dobou, pokud člověk nechodí každý týden nebo minimálně dvakrát, tak to prostě vyprchává a já si úplně upřímně jdu radši zahrát golf, který jsem zase oprášil po 10 letech, nebo tenis.
10: Vy jste měl čas na golf během kariéry před 10 lety? Moment, já se podívám, kde jste hrál před 10 lety. Dáte to z hlavy?
12: Dám. Před 10 lety jsem končil akorát ve Slovanu Bratislava. Tam jsem vlastně, já jsem začal hrát golf někdy 2010, nebo možná i dřív, ale úplně nárazově. Tam jsem, pamatuju, že jsem si tam koupil celý komplet golfovej, takže jsme tam chodili hlavně s Michelem Miklíkem, jsme chodili hrát, obráželi jsme tam ty hřiště na Slovensku, takže... No a to vlastně skončilo s mistrovstvím světa 2015 v Praze, kdy jsem si koupil, v ten čas jsem si koupil na motorku a začal jsem jezdit na motorce a ten golf jsem odložil trošku jako do skříně a ke golfu jsem se teď vrátil, protože jsem dostal strach z těch motorek, prostě jsem rok nejezdil, protože jsem měl operaci zad a člověk má strach, tak jsem říkal, že to za to nestojí a ten golf je přece jenom bezpečnější.
10: To jste mohl, to vám dovolili jezdit na motorce, protože přeci jenom asi se hokejistům trochu zakazuje lyžovat a podobné rizikové sporty dělat, tak ona ta motorka není úplně bezpečná.
12: No, tak já jsem jako bezpečný to úplně není, asi možná to úplně nikdo nevěděl a když se to někdo dozvěděl, tak mávnul rukou a řekl, že tak už jsem byl taky v letech a už jsem měl něco odehráno, takže mávli rukou a řekl, ať jezdím opatrně. No, tak, ale já jsem takhle,
10: rada.
12: Já jsem jasný, já jsem, abych to nějak vysvětlil, já jsem nebyl nějaký cvok, já jsem toho úplně jako moc nenajezdil, jo. To jsem pár tisíc kilometrů, možná 10 000, 20 000, já nevím, takže jsem určitě nebyl takový jezdec, který zhuntoval motorku, kterou si koupil, to jsem určitě takhle nebyl, ale samozřejmě nebezpečný, když se na to teď podívám zpětně, tak to bylo.
10: Co hokejisty tak táhne ke golfu?
12: Tak spousta lidí si myslí, že to má hodně společného s hokejem. Já teda, ač hokej jsem hrál nalevo, tak golf hraju napravo. Neumím si to představit, že bych hrál golf nalevo. To je takový jako paradox, ale jednou mi to řekl nějaký trenér, když jsem úplně s tím začínal, ať taky jsem měl hůl nalevo a tak mi řekl, hraj to napravo, to je prostě jako lepší a teď si to už nedovedu představit. Mě tahne k tomu golfu to, že je to taková jako pohoda.

0: to jsem vlastně skončil, to jsem zakončil minulý rok mistrovství světa v Dallasu a rok jsem vlastně nic nedělal, co se týče hokeje a v tom jsem trošku začal přemýšlet, že mi to trošku chybí a tak jsem se začal trošku angažovat a oslovila mě Slávie, takže jsem začal teď dělat na Slávii jako takovou jako funkci, já bych tam chtěl dělat jako vyhledávat jako nový talenty, zajímat se o to, jako proč třeba ty kluci odchází, zamezit tomu, aby odcházeli, udělat jim nějaký jako prostředí, aby tam zůstávali, udělat jim nějaký program, aby pro jejich jako start do seniorské kategorie. Mám na starost vlastně U15 až U20 nějakou takovou komunikaci s těma hráčema a nastavování s Tomášem Kucharčíkem nějakých individuálních jako plánů a pro určitý hráče, aby jsme dosáhli cíle, aby jsme prostě lifrovali ty hráče na draft a ty hráče byli draftovaní. To je náš cíl tady toho developmentu na té Slávy.
1: Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky. Naším hostem je Michal Vondrka. Pokud se ho chcete na něco zeptat, můžete zavolat na telefonní číslo 221 552 222. Naši věrní posluchači jistě to číslo do studia k nám moc dobře znají. Vy jste mluvil i o draftu. Vy sám jste draftovaný Buffalem, ale v zahraničí jste si zahrál ve Finsku a na Slovensku v rámci kontinentální hokejové ligy. Nebylo někdy nějaké laso dotáhnout to s tím Buffalem nějakam třeba na farmu nebo do nějaké nižší soutěže, nebo pod otázka lákalo vás to?
0: Abych se přiznal, tak je to hodně dávno. Už je to fakt jako mraky let a ptalo se mě na to spoustu lidí a já vlastně každému říkám, já si vlastně nepamatuju, kde nastal ten zlom, protože já si pamatuju, že když mě Buffalo draftovalo, já jsem tam jel na kemp, měl jsem rovnou už zpáteční letenku, byl jsem na nějakých 14 dní na tom závěrečním kempu, takže tam už byli všichni ty hráči, kde si myslím, že jsem se uvedl docela dobře, to mi potom, protože jsem samozřejmě neuměl řeč, já jsem se neučil anglicky, já jsem se učil německy odmala, protože jsem vyrůstal v Českých Budějovicích a to bylo blíž k tomu Rakousku, a takže jsme se učili skoro všichni německy a anglicky jsem se naučil potom nějak jako samouk a trošku na střední škole, takže jsem anglicky neuměl. A překládal mi to tenkrát Aleš Kotalík a ten mi tenkrát říkal, že trenér byl se mnou spokojený, ať na sobě makám. No a v tu sezónu vlastně jsem po tom kempu přešel do Slávie, kde jsem vlastně začal stabilně hrát extraligu a to mi hodně pomohlo. Tenkrát, když jsem pan Heniš, který už je dávno po smrti, tak ten mi tenkrát říkal, že mám fakt jako blízko k podpisu. A pamatuju si, že zemřel a já jsem šel do jiný agentury a najednou to nějak utichlo. Vůbec si nepamatuju ten zlom, kde to jako nastalo, protože jsem fakt mi bylo 21 a hrál jsem stabilně extraligu, tak jsem se vlastně dostal i do nároďáku a tak jsem si myslel, že to je jako našlápnutý dobře a pak to zmizlo. Ale jako já, když se podívám zpětně na tu kariéru, tak jsem měl i to štěstí, jako že se mi povedlo prostě startovat na několika šampionátech a vlastně i na olympijských hrách, tak si myslím, jako že ta kariéra byla celkem slušná.
2: No tak ono, to je ta NHL, já o to taky často mluvím, že to je obrovský štěstí, vlastně musí se to trefit. A ty říkáš, že to vlastně bylo tím, že Míra Heniš, že umřel, já jsem také měl začátku jako agenta. A v podstatě ty moje první kroky, tak když jsem šel do toho Toronto, tak už jsem šel v 26, vlastně, když už jsem byl už nějakou dobu v národním týmu. A to, abys měl štěstí na toho trenéra, to si myslím, že je základ, jako je, kolik dostaneš prostoru. On sice mi řeknou, ano, jsme s tebou spokojený, pracuji na sobě, je to dobře našlápnutý, ale přitom to třeba vůbec nemusí být pravda. No, já to takhle vzpomněl, protože mi říkali něco podobného a nakonec to tak nebylo, takže jak říkáš, není to úplně asi takový to nejdůležitější, že budeš hrát v NHL a vlastně potom máš tu kariéru v Evropě a máš našlápnutou tomu nároďáku a takže spousta těch hráčů to takhle má. Na druhou stranu, když to někomu povede, tak zase je to pecka, protože hraješ potom 10 let NHL, ale musíš hrát. Já si myslím, že tam nikdo nedokáže být, aby tam byl ve třetí, ve čtvrté pětce, ale třeba by si hrál, to znamená první, druhá pětka max, víc ne.
0: Přesně tak, no. Já jsem teda do dneška nepochopil tu taktiku těch týmů a těch manažerských tahů, protože mnohdy tam jde hráč, který jako je výborný a přesně mu chybí asi to štěstí, jako chytit se v nějakým zápase a

0: A prostě potom to pokračuje. Já si pamatuju třeba příběh Venci Prospala, který ho znám odmala, protože můj táta hrál s jeho tátou, takže se známe fakt jako on je teda starší a jsem ho poznal, když můj táta trénoval ho v dorostu nebo v juniorech v Českých Budějovicích. A pamatuju si, že vlastně na farmě hrál hrozně dlouho a pak najednou ho zkusili ve Filadelfii a on prostě zazářil během jednoho, dvou zápasů a oni už si ho tam nechali. Jo, viděli jako tu píli a to a to taky jako nebyl hráč, o kterým se neříkal, jako že bude hvězda NHL, on tam bude hrát kolik 12 zápasů, nebo já teď nevím, abych nekecal.
1: To strašně moc.
0: Strašně moc. Jako, takže
1: mezi českými a československými hokejisty patří jako k těm, do toho odehráli úplně jako jasně nejvíc.
0: No, to je jako David Tomášek třeba, teď tam šel toho hotový hokejista, jako já si myslím, že kdyby dostal prostor, tak se tam taky prosadí, ale ten prostor prostě nedostal. Matěj Bliml, to no, samý, jako ten
2: to je, říct.
0: Ten na farmě prostě, já nevím, dával 30 gólů, přes 30 gólů a nic, prostě se ty kluci vrací, tak je to prostě jako třeba, kdyby hrál v jiným týmu, těžko říct, no, tohle to je taková alchymie, to jsem jako nikdy moc jako nepochopil, každopádně to je tak, jak to je a já nelituju toho, co jako to, jak to vlastně bylo.
3: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem na Radiožurnálu Sport je bývalý hokejista, útočník Michal Vondrka. My u tématu můžeme zůstat a nemusíme chodit daleko. Vybavte si sezonu v Chomutově. Úspěšné 3 sezony, vy jste tam byli v jednom roce i na 4. místě, došli jste opravdu daleko, vlastně ta éra Chomutova v nejvyšší soutěži netrvala dlouho. A tam hrál Jan Ruta, který už má 2 Stanley Cupy a z Chomutova šel prostě do NHL. Kdybyste se tehdy přenesli do toho času a dovedl si představit, že prostě ano, Honza Ruta po téhle sezóně odchází do NHL a stane se stabilní jako součástí kádru týmu Zámoří. Chápal byste to tehdy?
0: Pecka. Dobrý pro ně. Já vím, kam míříte. Jako Honza udělal strašný jako progres, jo, tu sezonu, nebo ty 2 sezony, nebo 3 sezony, jako, po který jako potom odcházel. Dělal hrozný progres, dostal se do nároďáku a už to šlo. Oni tam potřebovali takový lobeka a je tam jako. On si teda zrovna shodou okolností, jako s ním jsem teď byl hrát 2x golf, byli jsme spolu ve flightu a on to tam popisoval těm kolegům, co byli s náma, co hráli s náma, tak oni se optali, jako, jak se tam jako dostal do NHL a on říkal, no, prostě jsem přestal chlastat a byl jsem finál. No, to vždycky
1: to,
0: takhle.
1: To jsme v 90. letech.
0: On to takhle říká, jako samozřejmě s nadsázkou, ale když byl v tom Chomutově, byla tam první liga, tak si asi ani on nedoved představit, jako že by mohl dosáhnout takovýhle výsledku. A pak si to vlastně uvědomil, když tam jako, neříkám, že jsem tam přišel já, ale přišli tam jako hráči, udělali jsme nějaký výsledek a on začal cítit, jako že na to má a dostal se do nároďáku a šel, udělal výbornou kariéru a ještě vlastně furt hraje. No.
1: Říká Michal Vondrka, který byl v jednom flightu při golfu s Janem Rutou. Flight je ta skupinka hráčů, kteří chodí společně, hrají společně ty jamky. A on je na rozdíl od vás pravák, tak hraje golf nalevo?
0: Ne, ten hraje taky napravo. Většina hraje. No.
1: Michal Vondrka se mezi tím napije a my tady můžeme vyzvat posluchače, kteří volají a k nám se teď někdo dovolal a my se ptáme, kdo to je a na co se ptá. Dobrý den.
4: Dobrý den, slyšíte mě dobře?
1: Slyšíme vás dobře.
4: Tak, za prvním panu Vondrkovi děkuju za roky strávený ve Slávy a tím navazuju, vidíte reálně, aby se Slávě někdy dostala skutečně do extraligy? A druhá otázka, není šance, že by se jednou zrušilo takzvaně ta baráž a že by opravdu poslední tým extraligy automaticky sestoupil? Děkuju.
1: Děkujeme, Michal Vondrka slyšel a nejprve bude dostávat Slávy sportovní cestou do extraligy.
0: Dobrý den, děkuju za otázku, nebo děkuju za otázky. Samozřejmě, že tomu věřím. Ještě teď jako po příchodu nového většinového majitele Slávie, s kterým si dovedu představit ten progres té Slávie až vlastně do té extraligy. To je jeden z důvodů, proč vlastně jsem kejvnul na tu nabídku z té Slávie, protože rád vidím progres a myslím si, že Slávie má tu mládež dlouhodobě výbornou. Myslím si, že se to dá posouvat a když budeme vychovávat hráče, tak to určitě jako pomůže Slávy. S tím jsou spojený vlastně ambice celého klubu, kde jsou nastaveny nějaký procesy, které nechci úplně říkat, protože to mi úplně jako nenáleží, ale na tu otázku, abych odpověděl, myslím si, že to bude reálný, že se Slavia dostane do extraligy, věřím tomu a bude to otázka. A když budu hodně optimistický, tak za 5 let, když budu méně optimistický, tak za 8.
1: Bude hrát v Edenu?
0: Nechme se překvapit. A ještě teda se vrátím k té druhé otázce. Samozřejmě je těžký. Zrovna jsem se s někým včera o tom bavil. Ta baráž je hrozně těžko nastavená pro ty týmy z té první ligy. Ten tým z té první ligy za poslední 4 nebo 5 sezon mám takový pocit, že uhráli jeden zápas, jestli se nepletu, jinak to vždycky končí 4-0. Je to prostě, za mě je to jako trošku jako nespravedlivý, je to trošku výhoda pro ty extraligové kluby. Kdybych hrál extraligovou baráž jako extraligový klub, tak samozřejmě mi to bude vyhovovat, když bych to hrál jako prvoligovej, tak mi to úplně vyhovovat nebude, ale je to takhle nastavený. Já si myslím, že by se to mělo změnit, mělo by se to udělat jako nějakým stylem, aby to bylo pro ty týmy z té první ligy výhodnější, protože samozřejmě ten extraligový tým se připravuje 42 dní, je to prostě taky nesmysl, jo. Ale všichni jsou v pořádku, nikdo není zraněný, ty z té první ligy jsou obouchaný a po těch 4 nebo 3 sériích jdou vlastně do toho nejtěžšího boje, který je většinou vyřídí. Takže věřím, že se to změní.
1: Říká Michal Vondrka, konec konců vy jste hrál to play-out tehdy ještě. To také musela být paráda na nervy, ne?
0: To byla paráda na nervy samozřejmě, ale bylo to jiným stylem. Tam to tenkrát bylo, že byly 2 týmy z extraligy, 2 týmy z první ligy a hrálo se 2-kolově doma venku. Mám takový pocit, nebo 4
1: kola. Dobře, to se bavíme o baráži. Tohle je baráž 2 a 2. Já se bavím o play out, což byla ta část, spodní část extraligové tabulky. Ti, co se nedostali do play-off, tak zbyly 4. A hráli ještě zbytek 4x proti sobě v rámci extraligy.
0: Vlastně
1: a tam vlastně ten, kdo byl trochu uskočený bodově, ještě trochu níž, tak ti ostatní tak trochu, pokud vítězili mezi sebou a rozdávali si body, tak nebylo tak těžké ten poslední tým tam jako tak trochu nechat.
0: Myslíte, že to zavánělo match fixingem?
1: Malinko se troufnu říct, že to mohlo zavánět match fixingem.
0: Jo, asi já nevím. Já si pamatuju tady to, o čem jsem mluvil já, těch sérií, ať playoutů nebo playoffů bylo strašně moc a trošku se mi to jako motá, je to strašně let zpátky. Ale samozřejmě, že když prostě někdo byl jako uskočený bodově, tak to jako nemělo smysl. Tam by dávalo smysl, kdyby poslední 4 týmy začínaly od nuly a bylo by to jako, no.
1: Pojďme spíše do těch sérií, kde se hraje o příjemnější příčky a vy jste ve své předposlední sezóně, byť ta poslední nebyla kompletní, zažil bronzovou medaili s Českými Budějovicemi, s městem, kde jste hokejově vyrůstal, kde jste obecně vyrůstal, kde jste v play-off dokázali přejít přes Pardubice, sezónu jste zakončili na Spartě a nakonec jste byli 3. Jde v tu chvíli slavit bronz?
0: Tak já si myslím, že ta medaile byla po dlouhých letech pro České Budějovice. Myslím si, že ten cíl, s kterým jsem tam šel, jim jako něco vrátit, protože jsem tam celou kariéru nehrál a vlastně jsem tam vyrůstal, tak to se splnilo a mě to hrozně zahřálo a ta sezona byla výborná. Byla tam skvělá parta kluků a vzpomínám na to hrozně rád a se spousty klukama jsem v kontaktu do dneška.
1: S kým třeba?
0: Máme takovou skupinu, kde je Lukáš Pech, Dan Voženílek, je tam Pisky, který je teď vlastně na Slávy, tam David Štych, tam Dominik Hrachovina, no, takže Jirka Ondráček. Takže se tam takhle, občas se domluvíme, teď teda to nevyšlo, ale loni nebo předloni jsme se sešli všichni v Praze a byl to hrozně fajn večer.
1: No, když říkáte ta jména, tak on je ten rozptyl po republice poměrně velký.
0: Velký.
1: Takže hodně dopředu se domlouváte. No.
3: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme s Michalem Vondrkou, který má za sebou 2 zahraniční angažmá, krátkou roli ve finském Oulu, ale 3 sezony ve Slovanu Bratislava v KHL. Vy jste byl zvyklý na české stadiony, čuchnul jste se k Finsku a pak to najednou začalo Voskresensk, Chabarovsk.
0: No,
1: jaké to bylo pro vás? Jako tehdy vám bylo 30.
0: To byla paráda, no.
1: Martin Procházka se pochopitelně usmívá, protože podobnou, řekněme, epizodní roli také zná z KHL, ale teď prosím Michala Vondrku a jeho vzpomínky. Jaký to byl pro vás třeba kulturní šok?
0: No, Tak já vůbec nevím, čím začít. No. Jako, já bych to asi shrnul do jednoho slova, to byla taková šéť. Jako. Když člověk přijel do toho Ruska, tak Martin určitě potvrdí, na každém letišti to smrdilo stejně. Člověk vyšel ven a tam jezdili akorát černý, bílý, šedivý auta. Bylo tam tak jako takový plískanice, nikdo nechodil nějak barevně oblečený. Bylo to taková jako... Taková
1: zažil jste ještě černobílou televizi? Nebo už jste koukal na barevnou? Je vám 44 let, jenom pro představu.
0: Taky jsem zažil takový ty konce, jako ty konce těch tý černobílý televize. No.
1: A to vám pak rozpomnělo to Rusko, když jste vystoupil z letadla.
0: Jo, tak jako takhle, zas na druhou stranu, jako to Rusko bylo šedivý, ale už tam bylo spoustu nových zimáků, takže my jsme se pohybovali hotel zimák a vlastně hotely byly fajn a ty zimáky byly taky jako celkem nový. Jo. Spousta těch zimáků byly nový, tak když člověk hrál na novým zimáku, tak to ani jako nepoznal. Jo. To odehrál zápas, ale bylo to teda hrozně náročný, protože ty přelety a vůbec tyhle ty tripy na ty zápasy byly jako náročný, takže my jsme tam vždycky jezdili na 3 až 4 zápasy. To bylo hodně náročné jak psychicky, tak vlastně i fyzicky, protože my jsme letěli vždycky den dopředu, odehráli jeden zápas, po zápase jsme letěli někam, tam zase bylo úplně jiný časový pásmo, tam jsme přespali. Trénink, zápas, po zápase zase jsme letěli někam, zase úplně jiný časový pásmo. A první rok, co jsme to hráli, tak jsme vlastně drželi jejich čas, což byla za mě hrozná hloupost. Takže my jsme šli ráno na rozbruslení a to byly třeba 2 hodiny ráno našeho času, takže tam se poznali takový ty barový typy. Ty tam excelovali, já tam spal vždycky.
1: Takže vy jste v Bratislavě drželi čas, který byl prostě jako někde uprostřed Ruska třeba.
0: Ne, my jsme třeba přiletěli do Novosibirsku, tam to bylo třeba o 6 hodin, no a měli jsme v 9 ráno rozbruslení a to bylo 3 hodiny ráno našeho času v Bratislavě. A my jsme na to chodili, na to rozbruslení, jako jejich času, jestli mi rozumíte. Jo, takže my jsme šli normálně, my jsme ráno vstali, my jsme tam přiletěli někdy úplně v nějaký nesmyslný čas. Ráno jsme vstali a šli jsme na rozbruslení, který bylo v 9 hodin novosibirského času, ale to pro nás reálně
1: fyzicky...
0: to byly 3 hodiny ráno času v Bratislavě, takže to bylo jako náročný, takže potom tu další sezonu už jsme začali držet ten čas jako náš, takže jsme si to uspůsobovali, takže v času v oběda my jsme teprve snídali jako v tom Rusku a to, což bylo docela jako dobrý, ale pamatuju si, že tyhle ty jako přesuny, že moc krát se stalo, že jsem se vůbec jako nevyspal, že jsem třeba šel spát a usnul jsem ve 4 ráno a normálně jsme jako v 9 stávali, protože zase ten den toho zápasu, tam se to nedalo posunout a tak člověk byl jako i nevyspalý, tak bylo to jako, v tomhle to bylo hodně náročné, se letělo na ty 4 zápasy, tak to byl jako masakr.
2: Jsem si, že tam byla vždycky výhoda, ten domácí tým měl vždycky obrovskou výhodu. Už to zmiňuješ právě díky těm časovým posunům. A myslím si, že vždycky ten domácí tým hodně na to hrál. Hodně na to prostě toho využíval. Já si pamatuju, že jsme s Omskem taky byli prostě hrozně unavený. Vždycky jsme někam přiletěli s patýzem, pak samozřejmě jsme třeba nemohli spát, tak jsme si třeba ještě někam sednout chvilku, aby jsme třeba ten čas nějak zabili. A vím, že to prostě nebylo pro ten fyzický výkon, to nebylo vůbec ideální. Takže. A jak to měli třeba ty týmy ostatní, teda, když lítali k vám do Bratislavy, taky jste to v podstatě mohli tohle využít. Protože...
0: To chci říct, že pamatuju, když Kuba Petružálek hrál za Chabarovsk a přiletěli do Bratislavy, tak chtěli udělat takový hack jako, a přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, aby si tam jako zvykli, protože Chabarovsk je, jak každý ví, tak skoro u japonských hranic. Tak,
1: to už si skoro rozmýšlíte, kterou stranou země koule letíte.
0: Přesně tak, no. Takže jednou letěli tudy, jednou letěli druhou stranou a tam je snad jako 11 hodin, 10 hodin, mě jsou jako nějaký úplně nesmysl. Takže oni si na to chtěli zvyknout, přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, takže jsme tam šli na kafe a to, oni tam takhle pobyli. Pak jsme hráli zápas, dostali 4-0 a jeli pryč. Takový jako úsměvný, no, ale mě tenkrát vyhovovalo, když jsme letěli do toho Chabarovsku a Vladivostok, tak mi vyhovovalo, když jsme tam letěli hned někdy v září. To tam ještě bylo jako jakž tak hezký počasí, ale když jsme tam potom letěli v zimě a byl tam sníh a tma, a tak to bylo fakt jako těžký. Ale když jsme tam přiletěli v den zápasu, na 2 hodiny jsme se šli jenom jako lehnout a odehráli jsme zápas a pryš, tak to bylo úplně nejlepší.
1: Takže když jste počasí vůbec nezaregistrovali a neviděli, tak to bylo to dobré počasí.
0: Tak.
1: Nebo co je to relativně dobré počasí v září ve Voskrecensku?
0: Ale tam v tom ve Vladivostoku, ve Vladivostoku, to je jako, on to nikdo moc jako neví, ale to je moc hezký město. Tam jsou takový jako nějaký jako bitevní lodě, jako to je tak jako nějaký muzea, jako mají tam takový jako, je to vlastně pobřeží a to město je v takovým jako svahu a je to jako moc hezký, je to kousek od čínských hranic a když jsme tam byli, já si pamatuju, když jsme tam byli naposled, tak tam bylo třeba 23, 24 stupňů jako. Asi to nebyla náhoda, já nevím, jako si to už úplně nepamatuju, ale bylo to září.
1: Říká host Čisté hry Martina Procházky, bývalý hokejista Michal Vondrka. Jste turistický typ?
0: Jsem.
1: Mimo hokej samozřejmě, jste rád poznáváte. Když jste teď mluvil tak poměrně hezky o bitevních lodích a o tom, že město je ve svahu, takže je vidět, že jako cestování vás zajímá.
0: Mám to rád, no. Mám rád, hodně chodíme s přítelkyní, máme rádi takový jako dlouhý túry, takže není výjimkou, že jsme nedávno byli v Sedmi horkách u Trutnova a šli jsme nějaký okruh asi 27 kilometrů, nebo jsme šli Praha-Prčice dvakrát, ale nešli jsme to jako z Prahy, jednou jsme to šli z Čerčan 52 kilometrů a jednou jsme to šli z Tábora, to teď to bylo nějakých 38, to nebylo úplně jako nic moc a těch 52 už je jako slušných. Takže tohleto mám rád, samozřejmě na druhou stranu, jestli ona to poslouchá, tak ona ví, jako, že si taky rád lehnu a že si taky rád jako odpočinu, ale tyhle ty túry mi vůbec jako mě těší.
1: Naposledy, když jsme se domlouvali, jestli k nám přijdete, tak jste byl na safari ve dvoře Králové nad Labem, pamatuju si to dobře.
0: Přesně tak.
1: Tak tam jste taky něco nachodili, jo? Mezi žirafami, hrochy a tak dále.
0: Tam jsme taky něco nachodili, ale tam samozřejmě to nebylo úplně jako tolik a pak jsme se tam projeli autem a jeli jsme domů. Takže tam to úplně nebylo. Ale teď zrovna, jako, jak jsem říkal, teď ty Sedmi horky, tak tam jsme nachodili tyhle ty kilometry a druhý den jsem si šel zahrát golf a tam jsem ušel další 14 kilometrů, takže mě tohle to jako vůbec nevadí. A naopak. Jako.
1: Takže ty pískovcové skály kolem Sedmi horek, tam jste všude, Trosky, Valštejn a tam?
0: Přesně tak. Okolo Trosek, Hrubá skála, tyhle ty, tam je nějaký ten rybník, a jak se to jmenuje. A teď jsem tam byl s dětma znova a šli jsme po stopách filmu Jak vytrhnout vedlivě stoličku, nebo Jak dostat tetínka do polivšovna, já teď
1: jedno
0: nevím. Ten letní díl. Takže jsme tam blbli a teď jsem byl u našich na chalupě. Mamka moje, ta chodí každý den nějaký 4-5 kilometrů, takže chodím s ní vždycky ráno večer, tak ta je aktivní taky.
1: Říká náš host Michal Vondrka.
3: Čistá hra Martina Procházky. Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport. Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme, naším hostem zůstává Michal Vondrka v pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport. Už jsme mluvili o KHL, o Rusku, vy jste byl krátce ve Finsku, v Oulu. Tam taky asi dokáže být dlouho tma, ne? Nebo v té vaší fázi sezóny, když jste tam byl, co jste tam zažil?
0: V té mojí anabázi jsem tam zažil bílý,
1: to jste řekl vy.
0: Bílý noci v létě. My jsme tam tenkrát šli, já jsem tam byl s Ivanem Humlem a s Honzou Snopkem. A Humlík, ten si tam udělal velký jméno, ten tam dával gólu. Ten tam měl parádní sezóny, vyhrál tam nějaký tituly. A já jsem tam tenkrát přišel a pamatuju si, že mě tam hodně chtěli, byl jsem tam jako docela dobrá posila, v létě jsme hráli s Ivanem spolu, vlastně jsme rozhodli skoro všechny zápasy, mě se hrálo dobře, byli jsme na tom dobře fyzicky připravení, protože jsme tam absolvovali tu letní přípravu s nima, to bylo fakt parádní. No a týden před ligou si pamatuju, že nám tam s Ivanem vyměnili hráče, my jsme hráli spolu a hrál tam Julius Juntila, ten teď hrál, mám takový pocit, v Mladý Boleslavi nebo v Karlových Varech, nevím.
1: V Boleslavi taky.
0: Teď si nespomínám, no. tak to byl výborný hráč, s tím jsme si rozuměli a i lidsky a bylo to fajn. A týden před ligou, než začala liga, dávali jsme fakt góly, jako to bylo fakt jako super léto, tak jsem z toho měl dobrý pocit a týden před ligou nám tam vyměnil toho Juleho za Salomekyho. Ten teda potom hrál v Nashvilleu, mám takový pocit, dlouho. No ale to byl mladý hráč, který, když jsme prostě třeba jeli 3-2, tak on si vzal puk jako vyprostřed a jel do těch dvou hráčů. Takže nebylo tam jako nápravy, jak říkám, tyjo, to je jako divný. No a co Čer nechtěl, první zápas jsme jeli do Saipy Laperanty. Byl nejdelší trip, jaký jsem já zažil autobusem, že to jsme jeli den předtím a jeli jsme to přes 10 hodin. A po zápase, když jsme se vraceli, tak jsme se zastavili na půl cesty v Jyväskylä. Tam jsme si vyndali věci v hotelu normálně někde ve sklepě, aby nám to vyschlo. Ráno jsme si tam dali, přespali jsme tam, ráno jsme si dali snídani a jeli jsme do Oulu. A hned jsme měli trénink, když jsme přijeli. Takže to bylo fakt jako to bylo náročné. No a co Čer nechtěl, tak Ivan se zranil. Koukáte na mapu. Ono je to kousek od Petrohradu, že jo, ta Saipa. To je prostě úplně jako u ruských hranic.
1: Na hranicích, ano, s Ruskem.
0: No a tak to tak, co Čer nechtěl, tak Ivan se zranil hned první zápas. No a já tím, že jsme byli vytížený, my jsme hráli vždycky přes 20 minut a Ivan jak se zranil, tak on mě tam ten trenér přestal dávat. Jako přestal mě dávat na přesilovky, protože nebyl Ivan na oslabení a já hrál třeba 5 minut za zápas.
1: Jako není Huml, nebude Vondrka.
0: Tak, asi jo. Já jsem to jako do dneška jako nepochopil. No a tak se stalo to, že Ivan byl zraněný třeba 8-10 zápasů a já hrál každý zápas 5 minut. Já jsem jako tam za ním šel potom za tím trenérem a říkám, že to to nejde, ne? Že to je za blbost, jako proč? Jako, nebo jak, já jsem to vůbec jako nechápal. Tam byl Hanu Aravirta, už tě
1: znáte
0: to jméno. No. No, tak to byl takovej, už to byl takový dědoušek a no, prostě se stalo to, že po 21 zápasech já už jsem to prostě nevydržel a říkám, hele, já potřebuji prostě hrát a tohle to mi vůbec jako nedává smysl a odešel jsem. Vrátil jsem se zpátky na Slávii a do dneška vlastně, když mě potká majitel toho Oulu anebo vlastně ten bývalý manažer, to byl Harry Aho, to byl toho Aha, co vyhrál teď Stanley Cup, tak jeho táta. Ten teda šel shodou okolností taky do Saipy Laperanty, teď dělá manažera, ale dlouhý leta dělal v Oulu. Tak kdykoliv se vidíme, tak mě objímají a vždycky se jako omlouvají, že to také dopadlo, protože toho trenéra vyhodili asi 3 týdny po mně. A že se to potom jako zlepšilo. A no což to je jedno. Já jsem se potom vrátil, ono vlastně všechno zlý pro něco dobrý, protože jsem se vrátil, byl jsem na tom jako výborně fyzicky. Já si pamatuju, že jsem vlítnul do extraligy a měl jsem, já nevím, jsem odehrál, nevím, 25 zápasů, měl jsem přes 30 bodů a vlastně jsem se dostal ten rok na první mistrovství světa svoje a kde teda úplně taková satisfakce byla, že když jsme hráli o 3. místo s Finskem, tak tenhle ten Hanu Aravirta to komentoval ve finské televizi a my jsme porazili. Takže jsem si říkal, tak aspoň jako něco. A takže říkám, nakonec to jako dobře dopadlo a já jsem vlastně se tím pádem dostal do Slovanu Bratislava a tam jsem potom hrál 3 roky.
1: A pak přišel pro Michala Vondrku zase návrat, my už jsme KHL trochu probrali, tak pak jste šel přes krátkou epizodu ve Spartě do Chomutova. Mm-hmm. Chomutov dlouhá léta samozřejmě bojoval o nejvyšší soutěž, mm-hmm. pak ji hrál s Vladimírem Růžičkou na střídačce, s Vladimírem Růžičkou mladším na ledě, mm-hmm. byla tam jiná jména, David Kempf, Kaše, Ivan Huml vlastně taky, mm-hmm. tam jste se pak potkali. To byla zase taky musela být poměrně jako zvláštní epizoda sezóny po tom, co jste byl v Rusku a cestoval, takový kontrast, najednou spíše takový, řekněme, jako rodinný klub?
0: Jo, určitě to takhle bylo, jenom potom ještě nezapomeňme se vrátit k té epizodě na té Spartě.
1: Dobře, tak to vezmeme chronologicky.
0: To bych hrozně rád. Jo, já vám do toho nechci skákat, protože jste se teď jako tak hezky zeptal dlouze, tak abych jsme to nekazili, tak já na to odpovím a pak se vrátíme k té Spartě.
1: Dobře, píšu si.
0: Klidně to, ta anabáze, nebo ta tříletá vlastně, ty tři sezony v tom Chomutově byly skvělý. Tam jako, to byl opravdu jako takový rodinný klub, vlastně tam přišel Růža, tím, že já jsem chtěl mít nějaký angažmá ještě v Rusku, který úplně jako nevyšlo, nebo to bylo jako tak nějak úplně jako nevýhodný, že mi to za to úplně jako nestálo, tak jsem se vrátil zpátky vlastně přes tu Spartu, ale šel jsem teda do toho Chomutova a tím, že tam vlastně to byla taková druhá Slávie, protože tam hrál Marek Tomica, že jo, tam Sklenda, Sklenář, mladý Růža, bylo nás tam jako hodně, pak tam nakonec jako přišel i Červus, zmíněnej Honza Ruta, takže ten manšaft jako byl výborný, udělali jsme tam jako spoustu jako dobrý práce, dobrých výsledků, pak Červus odešel, ten další rok vlastně to bylo ještě lepší, přišel Ivan Huml, s tím jsem si, já si vlastně s Ivanem rozumím jako i mimo led, vlastně i na ledě, to je jako skvělý kluk.
1: A je to, pardon, profláklejší, jo, Patera Procházka, ale taky jste si takhle seděli i třeba jako na ledě i mimo něj s Ivanem Humlem, jo?
0: Jasný, a do teďka se jako se scházíme, když má jako čas, tak máme takový trio, je tam hrál ještě Michal Poletín, takže se takhle jako scházíme. No, blbý je, že on je z Kladna, Polda je ten vlastně bydlí u Zličína a já jsem z Říčan, takže to máme celkem daleko, takže si vždycky musíme jako losnout, u koho to bude. A no, takže ty sezony byly výborný, tam jsme udělali si myslím, že výborný výsledek v té druhé sezóně v tom Chomutově, kdy jsme vlastně skončili čtvrtý, to bylo parádní, protože já si přesně pamatuju, že jsme šli do předkola playoff a hráli jsme s Mladou Boleslaví a doma jsme prohráli první zápas a druhý zápas taky jsme prohráli. Myslím, že to bylo 4-1, 5-1 nebo 5-1, 6-1, úplně takhle nějak.
1: Takže v předkole, které se hraje na tři vítězné, jste do toho vstoupili krásně 0-2 na zápasy.
0: Krásně 0-2 na zápasy a jeli jsme do Boleslavy. No a pamatuju si, že tenkrát jsme nevěděli, my jsme totiž začali hrát před tuhletou sérií úplně nějaký jiný systém. Já jsem říkal Růžovi a vlastně, že bychom měli hrát to samý, jako co jsme hráli předtím. Takže jsme se k tomu potom vrátili. A sedli jsme si nějak s klukama, udělali jsme jako nějaký takový jako meeting, jako pamatuju si to, že jsme seděli v šatně a říkám, ale tak co teda, jako, tak jak to teda jako odehrajeme.
1: Jako budeme ho poslouchat nebo ne? Nebo?
0: Ne, ale říkám, hele, pojďme si říct, jako, co chceme hrát a já tam pak půjdu jako za Růžou a domluvím se s ním a třeba to jako vyjde. No, tak jsme si řekli, jako, že se vrátíme k tomu starému stylu a všichni prostě do toho dali 100% a přijeli jsme do Boleslavy, vyhráli jsme první zápas, myslím, že 2-1, druhý taky nějak tak jako vogol. Bylo to 2-2 na zápasy a ten pátý jsme doma vyhráli, myslím, že 5-1. Takže jsme postoupili dál, hráli jsme s Třincem, ten jsme taky vysmahli, no a pak jsme hráli semifinále s Libercem, což bylo, mám takový pocit, že ty vyhráli ten titul ten rok, ale teď si nejsem úplně jistý, tak jsme prohrávali 2-0 u nich. 2-0 u nich na zápasy, jeli jsme k nám, dali jsme to na 2-2. To bylo dobrý, no. To jsme tenkrát jako měli hodně bodů s Ivanem. Já si pamatuju, že jsem dal 10 gólů za to playoff a měl jsem asi 15 bodů a Ivan něco podobného, jakože to bylo fakt fajn. Takže to byla super sezóna.
1: Napadá mě jenom jedna věc. Já jsem není tak dlouho potkal Ivana Humla na jednom maškarním bálu na vesnici nedaleko Kladna.
0: A byl převlečený, anebo byl v civilu?
1: Byl v civilu, ale někdo ho za mnou přivedl s tím, jako jestli vím, kdo to je. Říkám, jo, samozřejmě vím, kdo to je. Ivan Huml tehdy chodil s náma trénovat s mládeží Kladna, když hrál v Bostonu, tak si v létě chodil připravovat. Tak jsem ho zkusil prostě po letech. On se na to pamatoval, ale spíš, jestli teď už po kariéře by si nechtěl jít zahrát jako amatérskou soutěž. Úplně na té nejnižší úrovni, tak říkal, že jako v žádném případě.
0: Určitě ne a řeknu proč,
1: no,
0: protože on tenkrát hrál za Řisu, ty mám takový pocit.
2: Ano.
0: A říkal mi teda jako, to nechci říkat jako zprostě, byl fakt jako naštvaný a říká, tak jako, že po té mojí kariéře, takhle to vždycky takhle to zhodnotil. Já říkám, tak co se stalo nebo to? On říká, tak poslouchej. Odehrál jsem poslední zápas kariéry a v životě jsem netušil, že takhle skončím. Takže jel jsem v prodloužení s pukem, najednou jsem dostal takovou sekeru, že mi zlomili ruku, rozhodčí to nepísk, oni nám vzali gol, oni vzali puk a dali gol. Takže jsme prohráli zápas, já měl zlomenou ruku a to byl můj poslední zápas kariéry, to jsem si v životě nepředstavoval. Takže já si myslím, že Ivana už by nikdy nikdo nepřemluvil do žádný takovýhle nižší soutěže.
1: Martin Řisuty.
2: Ano.
1: Páře z Něčina.
2: Ano, no byl tak jo, samozřejmě, tak byla to sice třetí nejvyšší soutěž, když jsem tam byl já, ale přesně říká Michal, ty zápasy někdy prostě ty rozhodčí hlavně jsou velmi nekvalitní, takže pak samozřejmě ty emoce tam jsou, protože každý ten tým chce vyhrát. Já jsem to dobře pamatuju jako trenér, jak jsem těch hráčů musel kolikrát uklidňovat a říkat, ale ty stejně akorát tak oslabíte svůj tým, stejně maximálně jako někoho zraníš. A ty rozhodčí, jak už jsem zmiňoval, prostě nekvalitní a proto to byly takové emoce. Takže já si to vůbec nedokážu představit, přesně jak říkal Michal, že Ivan Huml po té své kariéře se ještě nechal přemluvit a šel do těch Řisů hrát takovou úroveň.
1: To já jsem ho oslovoval s nabídkou do úplně ještě jako nižší soutěže. Úplně jako tam by ho možná nikdo nedojel ani.
2: A pamatuju si spoustu hráčů, kteří právě takhle nakladně chodili hrát do těch Řisů, ať to byl Radek Gardoni, to byli další kluci, tak ti říkali právě přesně to samý. Radek Gardoni tam potom skončil přesně v jednom zápase tak, že majitel vlastně ho tam začal dusit hned po první třetině, co to předvádí, a on řekl, dobře, rozvázal si boty, sundal si brusle, naházal se do toho sáčku a řekl, naschledanou. Jsou tam ty emoce a pak samozřejmě ten hráč po takovéhle kariéře, když, nebo všichni ty hráči to mají po tuhle kariéru, pak aby tam se nechali takhle zranit zbytečně jak na závěr kariéry, nebo vůbec to není kariéra, tam si jdete už jenom zahrát, jen tak jako pro, že vás to baví, ale jde o to zranění, až když tam máte třeba majitele, který tomu trochu víc nerozumí, než rozumí, no, tak to pak je do extrému. Takže já jsem zažil taky podobně, už sice v pozici toho trenéra, ale vůbec není těm hráčům, že to hráči ani nechodí hrát.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je Michal Vondrka. Držím myšlenku, nebojte, ale když jsme u tohohle, vy jste tedy také nepřemýšlel nad tím, že byste zakončil kariéru někde trochu níž, kde byste byl ještě třeba zase jako lepší.
0: Ne, vůbec ne. Vůbec jsem, nabídky jsem nějaký měl, ale nikdy jsem to nevyužil. Jako měl jsem jasno v hlavě, že to nikdy jako dělat nebudu. No. Z těchto těch důvodů, co říká Martin, protože je to fakt jako nebezpečný a to se nebavím o takovýchhle nějakých těch jako pražských soutěžích a nějakých těch pražských ligách a to, protože tam jsou někdy jako zákroky a teď prostě já si to dovedu představit, jsme se o tom bavili před vysíláním jako a že tam bude prostě nějaký trouba, který ho tam dvakrát opláchnu, dám tam dva góly a on mě tam potom načape, dá mi tam koleno, utrhne mi nohu a doma si dá pivo s manželkou a řekne, no jsem mu to dal dneska tomu volovi. No, tak to nemá cenu. No. Takže kvůli tomu odmítám tyhle ty nabídky těch zápasů. Občas si chodím zahrát, ale teď na to vůbec nemám náladu.
1: A s kým třeba?
0: Chodíme do Říčanech na tu nudli s klukama, co hrajou v Popovicích a bývalí hokejisti, jako taková směs a i Kuba Klepiš by si tam chtěl zahrát, ale teď tam jako bylo furt nějak tak jako by plno a já jsem tam teď měsíc nebyl a vůbec se mi tam nechce, protože vlastně jako když člověk nechodí pravidelně, tak je to špatný. To si fakt radši jdu zahrát tenis a golf, protože to fakt jako odchází. Ne fyzicky, já se cítím jako fyzicky dobře, ale člověk na tom malým prostoru musí být koordinovaný a tam, když prostě jsou tam nějaký kluci, který to ještě hrajou třeba teď, tak si tam připadám jak blbec, takže to fakt si radši jdu zahrát golf.
1: Tak Martin Procházka by jistě přijal pozvánku na takovýhle srandamáč? Ne.
2: Já bych ji přijal, že se přijedu podívat. Ale já to musím říct teďka, protože chodím teďka v letě taky, jsme se spolu s Michalem bavili, že chodím trénovat jednoho zase mladšího kluka, no a přesně jak říká Michal, jsem měl tam velkou pauzu, než jsem při ním trénoval BZ-ku Kladno, kde jsem byl pravidelně každý na ledě, najednou jsem z toho vypadl, tak hned po prvních dvou tréninkách jsem zjistil, že měl se mi nejdou vůbec nohy, ale nejdou mi ani ruce. Aha. Takže já jsem kolikrát mu dával nahrávky a já jsem se nemohl přesně trefit do hokejky. Jo. Takže to je o té pravidelnosti a fakt z toho ten člověk vypadne. Takže teď už se cítím líp, už chodím třetí týden. No a musel bych fakt jako na to potrénovat. Takže i kdybych měl hrát nějaký, když to řeknu, exhibiční zápas, nějakou pozvánku, tak na to my minimálně musím aspoň tři týdny podle mě se připravovat.
0: No, já mám vyzkoušeno,
2: jinak by tam byl úplně totálně jalovej a byla by to ostuda.
0: Já mám vyzkoušeno, že stačí 2 až 3 ledy jako před tou exhibicí, že pak už je to jako pak už je to fajn.
2: Tak já mám vyzkoušeno, bych určitě 2-3 týdny bych tam musel být na tom ledě. 2-3 týdny by mi určitě nestačily.
1: Říká 4-násobný mistr světa Martin Procházka. Mistr světa je Jakub Klepiš, který tady stojí frontu na srandamač v Říčanech. Jo? Chápu to dobře?
0: Jo. Ale prostě se nedostal. No. Zatím tam není místo.
1: Je pod čarou. Dobře, jdeme dál. Michal Vondrka, Sparta Praha. Teď je to vaše.
0: Držíte myšlenku. Já jsem se k tomu jako asi možná nikdy jako nevyjádřil. Já jsem tenkrát, když jsem končil ve Slovensku, Slovanu, tam neměli jsme prostě jasno, jestli se bude hrát příští rok, dlužili nám, já nevím, 3/4 sezony výplatu, což bylo tenkrát jako dost peněz a fakt nikdo nevěděl, jestli se bude hrát dál, tak říkám, hele, tak já prostě končím a vracím se jako zpátky, jako už bych se vrátil jako do Čech. Jenže oni tenkrát měli nějaký holdport, jak byl Lev Praha, tak to vlastně nějaký Miškovský, nějaký Rus, a ten údajně půjčil Slovanu peníze. A tohle to byl od Slovanu favor, že řekli, že jestli chci odejít, tak musím odejít do Sparty. Takže já jsem vlastně nemohl nic jiného dělat, byl jsem v kontaktu s Růžou. Růža tenkrát trénoval nároďák a já jsem se chtěl dostat do nároďáku a chtěl jsem hrát mistrovství světa v Praze 2015. Takže jsem prostě na to kejvnul. No a samozřejmě blbý bylo to, že první zápas, co jsem hrál za Spartu, tak bylo v O2 aréně proti Slávy. Takže si dovedete představit, že jsem nejvíc byl v tom prostředním kruhu, protože když jsem se přiblížil k jednomu kotli, tak na mě řvali a v druhým taky, takže tam byly krásné nápisy, ať jdu.
1: Někam.
0: No, a takže to tak, ale já to chápu, nikdy jsem ale neměl, jako nemohl jsem si jako vybírat a samozřejmě jsem to tak nějak jako vlastně jako sobecky vzal jenom kvůli tomu mistrovství světa, abych prostě jako mohl hrát.
1: To bylo tady v Praze v O2 aréně a vy jste zažil úplně začátky na O2 arény. Hrál jste ten první zápas, tam tehdy se, pokud si dobře pamatuju, vlastně změnilo domácí prostředí Slávie na finále se Zlínem,
0: jo.
1: Kdy se otevírala tehdy ještě Saska aréna. Tak co to muselo být tehdy?
0: No, to bylo tenkrát, to bylo takový blbý, jako to byla taková podpásovka pro nás, protože když mi to teď jako vypráví Láďa Blažek, co dělal generálního ředitele na Slávii, bývalý brankář hokejový, ten teď teda bydlí shodou okolností vedle Zimáku v Říčanech, tak se občas potkáme a ten mi tenkrát říká, my jsme totiž tenkrát prohrávali v semifinále ze Spartou 3-1 na zápasy. A pamatuju si, že jsem si takhle najížděl za stavu 3-1, bylo to 2-2. Ten další zápas u nich a já jsem si najížil do pytle v obraným pásmu, dostal jsem nahrávku, bylo 10 vteřin do konce a já to chtěl jenom vydloubnout ven a ono mi to sjelo a Chabada to chytil normálně na modrý čáře a byla to taková šance, že měl prázdnou bránu a on dal tyčku, jinak to by nás jako vyřadilo a byli bychom hotoví. My jsme to v prodloužení otočili, vyhráli jsme, takže to bylo 3-2, u nás jsme porazili 3-3 a když jsme jeli tam, tak jsme porazili 3-0. A vyhráli jsme a po tomhle tom zápase Láďa mi říkal, že tam byl Mirek Tvrdý, to byl šéf Skansky, to byl hlavní sponzor jako Slávie.
1: Jenom pardon pro historický kontext pro posluchače, tehdy Slávia v Edenu, Sparta v Holešovicích.
0: Přesně tak. Tak a tam jsme odehráli celý to playoff, nebo do toho semifinále a najednou Láďa mi říká, no najednou odešel takhle, Mirek Tvrdý odešel a vrátil se úplně zelený a říká, my musíme hrát v finále v té Sasce, protože on to tenkrát stavěla Skanska a tam byly nějaký Třenice, já nevím, já už úplně nevím, ale prostě jsme museli hrát tam, no a to nás si myslím stálo titul, protože jsme hráli se Zlínem a z toho malého Edenu jsme hráli na 30-60 hřišti a nikdo na to nebyl zvyklý a nebyli tam ani lidi a stálo to jako za prd.
1: No, ono se to tehdy představovalo jako velká věc. Otevíráme O2 arénu, protože tady za rok, nebo protože tady bude ten světový šampionát v hokeji.
0: Ten rok. Takže to bylo za měsíc.
1: No jasně, takže Slávia se stala takovým pokusným králíkem průběhu playoff.
0: Na druhou stranu, na další sezonu se zmenšilo hřiště. Měli jsme vlastně jedno z nejmenších hřišť jako v extralize a pamatuju si, že jsme tam neprohráli ani jeden zápas. Ale když jsme hráli první zápas v létě proti Znojmu tam, jako přípravnej, aby jsme si to vyzkoušeli, já jsem říkal, tebe tady vůbec nemůžu hrát. To jsem úplně vyřízený. Jako. No a pak jsme tam jako neprohráli. No. A to taky byla jako dobrá sezona.
1: Říká Michal Vondrka, ještě na závěr pořadu Čistá hra Martina Procházky, můžeme zůstat vlastně v Saská aréně, O2 aréně, kterou pak Slavia opustila, teď je tam Sparta a má v podstatě a trhá rekordy. Tak co říkáte na to, jak se to celé vyvinulo s touhle halou, kde vy jste samozřejmě, troufnu si říct, zažil i ne úplně extrémní návštěvy.
0: No jasně, já si to pamatuju, to je teď je to úplně nebe a dudy. Jako. Já musím říct, že Sparta v tomhle tom dělá jako skvělou práci a byl jsem se tam několikrát podívat na nějaký zápas a to je prostě show pro lidi. Jo. Mají to perfektně udělaný, zvládnutý, furt se něco děje, mají to fakt, jako musím říct, že ty jsou úplně odskočený jako od všech týmů, si myslím, v české lize, v tomhle tom.
1: Říká náš host Michal Vondrka, stručně na závěr, na co se nejvíc těšíte teď?
0: Na další pozvání do tohle pořadu.
1: Tak za týden.
0: Na co se teď těším? Já nevím, jestli budu absolvovat ještě nějakou dovolenou. Něco určitě s dětma a pak chceme jet s klukama někdy v listopadu na týden golfu do Turecka. Ne s vlasama, určitě vás to napadlo, ale
1: z golfu... Díváte se na mě, protože tušíte, proč by mě to mělo napadnout?
0: Ne, já si dělám srandu. Ale jedeme tam čistě za golfem, takže na to se těším.
1: Dobře, konec konců, zhruba za 5 minut vedení francouzské fotbalové reprezentace oznámí nového trenéra, tím je Zinedine Zidane, tak s tím bychom mohli také na golf, co se týče naší vlasové dispozice.
0: Já, přesně tak, já si myslím, že se jich najde hodně a pak je spousta dalších, kteří čišou poslední sezónu.
1: Pokračuje letní vydání pořadu Čistá hra Martina Procházky. Martine, my se budeme pokoušet o další muže. Přislíbeného máme kustoda českého národního týmu Zdeňka Šmída a Michal Vondrka bude, zdá se, na telefonu tak říkajíc skoro pořád. Tak moc děkujeme, Michale, a užijte si léto a ať se vám daří v hokeji i mimo děj. Hodně zdraví a hodně štěstí. Díky.
0: Děkuju za pozvání, děláte dobrou práci.
1: Jsme rádi, posloucháte Radiožurnál Sport, byl tu se mnou Martin Procházka, díky a naslyšenou.
2: Taky děkuju, naslyšenou.
1: A za týden tu bude zase, až budeme přesně vědět jméno hosta, tak vám ho rádi dáme vědět. Posloucháte Radiožurnál Sport, jsme jediná sportovní stanice v Česku. Dnes byl naším hostem Michal Vondrka, pokud jste se nás pustili až teď, záznam najdete třeba na našem YouTube nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna. Hezký den.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení. Polská strana Právo a spravedlnost chce vyloučit expremiéra i desítky dalších poslanců. Hokejové kluby se před extraligou vracejí na led. Na dálnici D1 ve směru na Prahu brzdí provoz nehoda na 53. kilometru a bude slunečno, přechodně i oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jihu nejjižnějšího ze čtyř hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností. Pozastavili taky železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnili žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě. Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhoduje o vyloučení desítek členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení expremiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost PiSu.
3: Sdružení Rozvoj plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
4: Do ostatních chvíli...
3: Morawiecký tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PiSu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právo a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu už vysoutěžit jen poslední lokalita. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad a agentura ochrany přírody a krajiny, vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
5: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek tisíc stromů a až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
1: Americký zpěvák a producent Charlie Puth se dnes poprvé představí v Praze. Ve Foru Karlín představí své 4. studiové album Whatever's Clever, které vydal letos v březnu. Jeho tvorba kombinuje současný pop s hudbou 80. a 90. let.
6: Zpěvák Charlie Puth na sebe poprvé výrazně upozornil covery slavných skladeb, které vydával na YouTube. Celosvětovou slávu mu pak přinesla píseň See You Again, kterou napsal společně s reperem Wizem Khalifou k filmu Rychle a zběsile 7. Od té doby spolupracoval s Eltonem Johnem, Ozzy Osbornem nebo Justinem Bieberem a získal i několik nominací na ceny Grammy. Koncert ve Foru Karlín je součástí jeho evropského turné, které bude pokračovat v Polsku. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Sport. Další extraligové kluby zahájily přípravu na ledě před novou sezonou. Naposledy to byly hokejisté Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy. Boleslav se připravuje s částečně novým realizačním týmem, do kterého přišly bývalé extraligové hvězdy a nyní asistenti Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich útočník Dominik Lakatoš.
8: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
7: Hokejová extraliga začne 15. září zápasem Karlovy Vary Třinec. Zbytek úvodního kola se bude hrát o den později.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A nehoda na D1 u Střechova. V Praze nepojízdné auto v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy až půlhodinová kolona po pojíždí za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 53 uklízejí po nehodě 3 osobních aut a projíždí se pouze odstavným pruhem. Ta kolona se špatně objíždí kvůli uzavírkám na objízdných trasách. Na té jedničce dejte pozor i ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem na Divišov na kilometru 43 je zúžení. Zavřený pravý jízdní pruh a dojíždí se do krátké kolony. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Novou Ves. Na 18. kilometru v omezení stojí auto po nehodě a tvoří se kolona směrem na Prahu asi na 10 minut. V Praze brzdí provoz nepojízdné auto v tunelu Blanka. Stojí ve směru ze Smíchova na Troju za sjezdem na Letnou v pravém pruhu a musí kvůli němu regulovat vjezdy do Blanky směr Troja. A třeba Patočková ulice je plná. Hodně ucpaná je v Praze i Štěrboholská a východní spojka směrem na Ústí nad Labem. Od Průmyslové nesouvislá kolona až do Kbelské do omezení a místy i v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
4: 11 hodin 6 minut úterý 28. července. Jsme moc rádi, že posloucháte dál dopolední radiožurnál Sport. Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony, tedy na americké US Open, a to na turnaji v Los Cabos, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku taky poprvé představí s novým trenérem, kterým je Francouz Frederic Fontang. Lehečka se po Wimbledonu, kde postoupil do osmifinále, rozešel s trenérem Michalem Navrátilem, pod jehož vedením se dostal do světové špičky, no a v pondělí na svém Instagramu oznámil, že jeho novým koučem je právě bývalý profesionální hráč Fontang. Spolupráci zahají právě tedy v Los Cabos. 56-letý kouč byl předtím víc než 9 let trenérem Kanaďana Felixe Ožera Aliasima. Společně oslavili 9 titulů na ATP Tour. Lehečka má v Mexiku v prvním kole volno, do turnaje vstoupí až zítra zápasem druhého kola proti Colemanu Wongovi z Hongkongu. Teď už Kolerband, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: 3 góly na začátek sezóny, premiérová výhra nad Bohemians 3-1, k tomu mnohem atraktivnější herní projev než před několika měsíci. Fotbalisti Teplic potěšili při vstupu do nového ročníku šance ligy svoje fanoušky nejenom výsledkem, ale taky předvedeným výkonem.
1: Líbivější hře podle teplického trenéra Zdenka Frťaly pomohly letní nákupy tvořivého záložníka Marcela Čermáka a lotyšského stopera Oskara Vintýse.
2: Ta odvaha, kterou jsme po hráčích chtěli už v té přípravě, tak byla přenesena i do tkání. To, že chceme změnit nějak jakoby obraz naší hry, tak o tom jsme se bavili už v průběhu přípravy před sezónou, ale pořád je to jenom jedno utkání, které nám vyšlo.
1: Proti Bohemians nastoupil v základní sestavě také Jan Fortelný, který na jaře odehrál jen 5 zápasů.
3: Hraje ve skvělý pohodě. Měli jsme tam Lukáše Marečka, který fotbal vidí, to všichni víme, že je to skvělý fotbalista, jak si dokáže zpracovat balony a dokáže zachovat klid. A trenér nám to stloukal během přípravy do hlavy. My jsme si ověřili v těch přátelácích, i když třeba někdo může nabídnout, že ty soupeři nás třeba úplně v tomto neprověřili, tak jsme viděli, že když takhle budeme hrát, tak z toho jsou krásné akce a pak z toho vyplývá, že to všechny baví a to se pak hraje líp.
1: Pochvaloval si dvougólový střelec Matěj Pulkrab. Teplickou snahu o přeměnu z velmi defenzivního týmu na ofenzivní ocenil také trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
4: Teplice teďka tuším asi s náma 11 zápasů v řadě v podstatě vyhráli. Jako oni vyhráli všechno v přípravě, vyhráli posledních 5 zápasů v lize, takže určitě tady Zdeňko Frťala odvádí jako velmi dobrou práci a ten kádr taky nemá úplně světoborný, tak já si myslím, že už tady byli taky předtím jiný trenéři a myslím si, že Frťo jako je potřeba ho než kritizovat, spíš jako pochválit, jak si tady vede, takže není to vždycky jenom o těch trenérech, který je strašně jednoduchý dneska kritizovat napříč ligou, ale je to taky o tom, jaký vytváří servis to vedení, jaký se přivádí hráči a jestli vůbec ty hráči na to mají. Jo, je strašně jednoduchý tady říkat, že se tady má hrát nějaký fotbal, ale taky na to je potřeba určitě ty hráčů, aby se takovýhle fotbal, který by si všichni asi představovali, mohl hrát.
1: Teplice chtějí být pro diváky atraktivnější. Kouč Frťala má podporu svých šéfů.
5: Když samozřejmě budeme hrát atraktivní fotbal, nebo se o něj budeme snažit, přestože třeba to nevyjde po každý, tak my tady na Snídadle chceme mít fanoušky. Jo, a chceme, aby fandili hezkým akcím, hezkým gólům. A jestli jich dáme samozřejmě víc, než dostaneme, tak to bude skvělé, ale určitě nebudeme panikařit ve chvíli, kdy se to prostě nepodaří. Je jasný, že ty porodní bolesti můžou být.
1: Řekl teplický ředitel Rudolf Řepka. Nejbližší zápasy Severočechy pořádně prověří. Pojedou do Liberce, doma nastoupí proti Plzni a pak se představí na Spartě. David Kalvas, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin, 18 minut, krásné úterý 28. července. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Mladoboleslavští hokejisté poprvé v letní týmové přípravě vyjeli na led v kompletním složení, včetně zahraničních hráčů a taky těch, kteří měli individuální trénink. Bruslaři vnímají, že po předposledním 13. místě a neúčasti v play-off v minulé sezóně mají před fanoušky co napravovat.
1: Já nevím, jestli to nazývat správně dluh vůči fanouškům, ale sami k sobě jako hlavně chceme, abychom byli vejš a i ta předvedená hra by byla lepší. Samozřejmě loňská sezóna prostě nebyla dobrá, takže je, řekněme, co zlepšovat.
2: Zmínil golman Dominik Furch. Má před sebou třetí sezónu v mladoboleslavském dresu. Stejně jako útočník Dominik Lakatoš. Ten vnímá, jak důležitý pro mužstvo bude zářijový start extraligy.
3: Je to důležitý odpíchnout se dobře, začít dobře tu sezónu a pak samozřejmě nemusíte nic dohánět a nemusíte být s nějakým jako zbytečným jako tlakem a můžete si tu sezónu víc užívat, než když to prostě musíte honit zápas od zápasu a víte, že jste v určitým jako problému. No. Takže všichni víme, jaká sezóna byla a už je za námi, můžeme se s ním poučit a jdeme dál.
2: Letní přestupová strategie klubu i s ohledem na 13. místo z posledního odehraného extraligového ročníku byla jasná. Přebudovat, vystužit a omladit obranu. V útoku zase sestavu doplnit o centra.
4: Zámorský nám přišel na popud toho, že nám odešel Pirokta, takže to bylo vlastně hráč, který jsme potřebovali vlastně na prvního beka. Přišel Moravec, který by měl být podobný typ, je mladší hráč, Kubička, toho jsme si otypovali už minulý rok a byli jsme s ním spokojení, tak jsme ho podepsali a pak přišel Budík, od kterého čekáme, že když zůstane zdravý, což je alfa omega u něj, tak by nám mohl taky dost pomoct.
2: Přiblížil změny v zadních řadách bruslařů sportovní manažer Martin Ševc.
4: Útok tam byla strategie jasná, jako chyběl nám center a nějaký střelec. Doufáme, že oboje se nám podařilo příchodama Martela a Moranta zacelit. Vlastně už ke konci sezóny přišel Koblížek Radek, od kterého taky čekáme, že by tu produktivitu měl zvednout a uvidíme.
2: Středočeši do přípravy na ledě vstoupili v kompletním složení.
5: Ta příprava na suchu byla letos relativně delší. My jsme vlastně zkrátili to období mezi koncem, což byl druhý týden v červenci, a nástupem na led, kdy vlastně minulý týden jsme začali testováním. Pro nás pozitivní, že v té přípravě se nikdo nezranil, že jsme byli všichni zdraví a i hráči, kteří vlastně měli individuály, nepřipravovali se tady s námi, takže se všichni sešli.
2: Doplnil trenér Petr Haken. Tým povede společně s Jakubem Klepišem a Františkem Ptáčkem.
5: Pro mě dva úžasní lidi, což je pro mě úplně to nejdůležitější a základ. A samozřejmě trenéři, protože každý z nich do toho týmu má co přinést a věřím, že to pomůže hráčům.
2: První přípravný duel se hraje tým ve čtvrtek 6. srpna v Liberci. O pět dní později bruslaři stejného soupeře přivítají na domácím ledě. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.

Noel Gallagher, 11 hodin, 25 minut, krásné úterý s radiožurnálem Sport. Zinedine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54letého rodáka z Marseille na dnešní tiskové konferenci jako nového kouče oficiálně představila francouzská federace. O Zidanově nástupu k národnímu týmu, se kterým co by hráč získal v roce 1998 světové zlato, se mluvilo už delší dobu. Už loni v lednu Didier Deschamps oznámil, že po letošním světovém šampionátu francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl velmi dlouho, od roku 2012, no a na světovém šampionátu s ní třikrát postoupil do semifinále, vybojoval zlato, stříbro a na tom posledním turnaji Francouzi skončili čtvrtí.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Marek Sedláček.
5: Distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají taky EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. Finská armáda kvůli riziku zbloudilých dronů dočasně uzavřela část vzdušného prostoru poblíž hranic s Ruskem. V oblasti u jižního pobřeží země taky omezila námořní dopravu. V červenci se to stalo už po několikáté. Finsko opatření přijímá preventivně pro případ, že by se do jeho vzdušného prostoru dostaly ukrajinské bezpilotní letouny útočící na cíle v Rusku. To už se letos stalo Finsku, ale i Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Kyjev z toho viní ruské rušení signálu. Moskva naopak tvrdí, že Ukrajina drony přes hranice navádí záměrně. Muzea Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v Praze se musejí do půl roku vystěhovat a jejich budovy čeká rekonstrukce. Pražští radní už schválili ukončení bezplatné výpůjčky obou objektů, které patří městu a Národní muzeum v nich provozuje své expozice. O budoucí podobě muzeí ale magistrát s Národním muzeem teprve jednají. Konkrétní plány chce muzeum představit po prázdninách. A na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška do neděle 2. srpna legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpět do vlasti. Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krejčovský vůz. Novinkou je výstava v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910, upraveném za druhé světové války na radarový vlak. Vstup do legiovlaku je zdarma.
1: Sport.
5: Česká tenistka Kateřina Siňaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné běloruská Arina Sabalenková se Srbem Novakem Djokovicem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Střechova a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Na 53. kilometru před benzínkou Střechov odstraňují následky nehody 3 aut. Projíždí se odstavným taky už pravým jízdním pruhem. Do kolony se dojíždí na 60. kilometru a zdržíte se přes 20 minut. V Praze se vyhněte ulici k Barandovu směrem do centra. Klesání před Barandovským mostem šetří policisté nehodu v levém pruhu a zdržíte se přes 20 minut. Na okruhu v Praze dlouhé kolony popojíždějí ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony zastavují už na D1 u Průhonic a sunou se přes jižní Štěrboholskou spojku až do Novopatské a do Kbelské ulice do omezení. V koloně jsou tam i nehody a často zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. Na okruhu silný provoz i ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Liam Gallagher, 11 hodin 38 minut, úterý 28. července. Dál posloucháte dopolední radiožurnál Sport. V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně, což jim taky schválila Mezinárodní pravidlová komise. Pravidlo bude testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga. Podle současných regulí musí na minutu opustit hřiště po ošetření hráč z pole. V případě brankářů by měl nyní trenér 10 sekund na to, aby určil hráče, který půjde do zámezí na místo golmana, no a pokud to neudělá, tak ze hřiště půjde na minutu kapitán. Výjimkou budou situace, kdy golman bude potřebovat zjevné ošetření po kolizi s protihráčem, v případě podezření na otřes mozku nebo při krvácení. Návrh na úpravu pravidel podle agentury Reuters vyvolalo množství situací z poslední doby, kdy se ošetřování brankářů k nelibosti fanoušků, expertů či trenérů soupeře stalo poměrně běžnou záležitostí, no a tyto pauzy taky umožňují trenérům pochopitelně dávat hráčům taktické pokyny hned u čáry. Velkou kritiku si v minulé sezóně Premier League vysloužil například golman Arsenalu David Raya, který se při klíčové výhře nad Brightonem 1-0 nechal ošetřovat hned třikrát. Ze simulování a takového, řekněme, ohýbání pravidel byl nařčen taky brankář Manchesteru City Gianluigi Donnarumma, a to po utkání s Leedsem. Teď už Ringo Starr, zůstaneme na ostrovech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Přivezli si 3 medaile ze světových her mládeže a pro karatisty z Českých Budějovic je to zatím největší sportovní úspěch kariéry. Vydali jsme se za nimi na jih Čech přímo na letní kemp, který se koná v areálu Nová Louka, nedaleko Albrechtic nad Vltavou.
1: Když se budu před 11. se sejdeme a řekneme si, jak budeme pokračovat dál v kempu.
2: Trenér Miroslav Vísek určil přesný čas na jeho dodržování, precizně lpí. Pozdě na trénink se prostě nechodí.
3: Tak se připravíme, čime.
2: Program kempu je náročný, karatisté především nabírají fyzickou kondici. 3 úspěšní karatisté ale mají sebou i medaile, které vybojovali na světových hrách mládeže v Poreči. Trenér Miroslav Vísek o jejich osobním úspěchu mluví jako o historickém výsledku pro klub Teje karate České Budějovice.
4: V kategorii U14 nám získal první bronzovou medaili Tomáš Hale. V kategorii měl 64 závodníků, byl to pro něj první velká medaile a první jeho účast vůbec na světové lize, takže z toho máme velkou radost, takže víme, že máme pokračující generaci.
2: Myslí trenér Hýsek i na dobu, která přijde za 5 nebo za 10 let. Bronzovou medaili si z Poreče přivezla i Dominika Suchá. Její příběh má ještě speciální rozměr. Ke sportu se vrátila po těžkém zranění.
4: Kategorie juniorek nad 66 kg. Po roce, co měla utrhlej křížový vaz, tak se nám vrátila, naskočila do tréninku a postupně začala se jako vypracovávat, až získala tady ten svůj životní úspěch.
2: Třetí medaile pro té karate České Budějovice patří do osobní sbírky talentovaného dorostence Tobiáše Šupky.
4: V kategorii dorostenců 80 kg taky vybojoval bronz, což je taky jeho životní úspěch, a od Tobíka vlastně bylo vidět, že od loňského roku, kdy jsme navštívili Egypt, kam jezdíme na semináře a na kempy, tak jsme viděli obrovský nárůst formy a tady to zužitkoval a získal bronz.
2: Bronz, kterého si váží a jak bylo slyšet, o sportu i hodně přemýšlí.
5: Bylo to hodně náročné, protože tam bylo obrovský vedro v tělocvičně, hlavně ta repasáž, kdy jsem šel jakoby 3 zápasy rovnou za sebou. Třeba nejlehčí zápas tak byl rovnou o ten bronz, protože by přišlo, že jako soupeř byl takovej, že víc čekal, ale nejtěžší byl určitě druhý zápas v repasáži, protože po tom prvním zápase jsem byl úplně vyšťavený a myslel jsem, že už to nedorozdejchám.
2: A je to i motivace do dalšího tréninku?
5: Jo, to určitě, tak mám hodně cílů ještě, takže potřebuji získat ještě zlato, tohle ještě nestačí.
2: Ještě jedna medaile, která potěšila trenéra Hýska jako trenéra i jako otce, získala je Gabriela Hýsková.
4: V kategorii U12 vlastně získala moje dcera bronzovou medaili, ale to byl takový předturnaj před tou světovou ligou.
2: A právě na letním kempu karatisté pracují na tom, aby se z bronzových medailí na dalších světových závodech staly stříbrné nebo dokonce zlaté. Z Nové Louky, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Úřadující čeští vicemistři futsalisté Plzně zahájili letní přípravu. Kádr Interobalu výrazně oslabil odchodem dvojce reprezentantů, Tomáš Vnuk, Michal Holý, a to do Ústí nad Labem. Jaké cíle bude mít omlazený kádr a jak se vyrovná s jejich ztrátou, probíral s trenérem Západočechů Petrem Kozárem reporter Vladislav Janouškovec.
1: Příprava bude standardní jako v minulých letech, to znamená příprava v Plzni, přátelské zápasy s polským týmem Bielsko-Biela.
2: Samozřejmě půjdeme podobným scénárom jako každý rok v Plzni, domácej hale. Příprava, možno vybehneme vonku, někdy ten piesok, nějaká posilka do toho, a tým, že máme spoluprácu s Bielsko-Biela, tak tento rok nás čaká výjazd do Bielska, takže tam, a potom dá sa povedať, že hneď prvé kolo Chrudim, kde sme im vyhoveli s tým presunutím zápasu.
1: To znamená nejtěžší možný začátek, repríza posledního finále, které jste ztratili s Chrudimi, takže hned na začátek bude o motivaci postaráno.
2: Tak samozřejmě bude to prvé kolo, nebude nič naznačovat, ale aspoň uvidíme, čo nám dala příprava, čo můžeme očekávat, čom se zlepšovat, a potom celá ta liga bude úplně zajímavější, si myslím.
1: Kádr Interobalu doznal jistých změn, odešli dlouholeté opory Michal Holý s Tomášem Vnukem, skončil golman Lukáš Němec, kterého trápili zdravotní problémy vlastně v těch minulých sezónách. Co to bude znamenat pro Interobal, hlavně odchod z té zmíněné dvojice reprezentantů?
2: Tak musíme uznat, že je to strata bodů, kvalitních hráčů, velké zkušenosti odišly, ale s klubem se dohodli, že zkusíme už to trošku omladit, připravit možno káder na dalších pár rokov dopredu, a prostě v tom športě se to stává, jsou odchody, jsou příchody, co se týká brankára Lukáša Němca, tak boli to ty zranění dlhodobé, časté, ale já verím, že on ještě nakopne tu svoju futsalovú silu, vôľu, že bude ještě chcieť, ale bude to samozřejmě na ňom. Tí brankári, mali jsme patalie tie posledné roky, tak verím, že keď začneme, že tých brankárov, ktorých máme, že vydržia čo najdlhšie.
1: A kdo by měl převzít tu vůči roli v týmu po Tomáši Vnukovi a Michalu Holém, kteří vlastně nosili kapitánskou pásku v té poslední sezóně?
2: Tak o kapitánovi rozhodne kabina, alebo my s asistentom sa dohodneme, to ještě uvidíme, tým pádom, že máme tu mladší tým, budeme spoliehať na kolektívne tímový duch, nejaké tie individuality. To nebude také, aké Tomáš Vnuk vedel previesť, keď mal dobrý deň, vedel bodovať, ale verím, vravím, že spôjdeme kolektívnou tímovou cestou.
1: Nejvyšší futsalová soutěž mění formát, zužuje se na 8 týmů, slibuje si Petr Kozár zkvalitnění české nejvyšší soutěže.
2: Dá sa povedať, že tá liga sa vykryštalizovala asi do tých 8 najlepších, najdlhodobejších tímov, čo ja viac menej kvitujem, možno tých 10 by bol lepší počet, ale radšej sadiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zaujímavé prestupové machinácie v tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body a vylepšiť si tú najlepšiu pozíciu do toho playoff aj vlastne do tej dielby, tej tabulky.
1: Naznačujete, že už to nebude jenom souboj Plzeň versus Chrudim o první místo, ale môžu do toho zasáhnout Ústí nad Labem, kam práve prišli Tomáš Vnuk s Michalem Holým, nebo Hellas, který zase posílil dalšími reprezentanty.
2: Dovolím si tvrdit, že vůbec by som nevedel povedať, kto bude bojovať o titul ani kto ho vypadnúť. Ja si myslím, že to bude veľmi vyrovnané až do posledných kôl.
0: Říká trenér Interobalu Petr Kozár, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Hašení ničivých lesních požárů ve Francii může zkomplikovat další vlna veder.
2: Jsme v nejtěžší situaci od druhé světové války.
1: Schodek státního rozpočtu by podle premiéra Babiše měl být příští rok výrazně pod 400 miliardami. Chce tlačit vládu k úsporám.
3: Každý ministr dostal za úkol předložit rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa.
1: Fotbalovou reprezentaci Francie povede Zinedine Zidane. Dálnice D8 je ve směru na Drážďany neprůjezdná kvůli nadrozměrnému nákladu v tunelu Libouchec. A bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů Celsia. Je 28. července, hezké úterní poledne vám přeje Marek Sedláček.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídili přesun víc než 220 tisíc obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požáru.
4: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
5: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
4: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferret, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4000 lidí z oblasti Lacanau, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Západně od Bordeaux dál pomáhají taky čeští hasiči s vrtulníkem Black Hawk. Za nasazení jim na síti X poděkoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v místě asi 40 tisíc hektarů území.
6: Na jednom místě je opravdu velká plocha hospodářských lesů, které jsou v těsné blízkosti vedle sebe, a ten požár má hodně paliva. Požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému.
1: Celý rozhovor uslyšíte v publicistice. Schodek státního rozpočtu na příští rok má být podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to dnes České televizi. O sestavování rozpočtu teď jedná na ministerstvu financí. Informace má reportérka Adéla Burešová.
7: Prioritou budou pro Babiše v příštím roce hlavně investice do dopravní infrastruktury. Pokračovat chce ve výstavbě dálnic nebo obchvatů u některých měst a obcí. Investovat by měl stát taky do zdravotnických zařízení. Vzniknout by měly nové psychiatrické nemocnice nebo onkologická centra. Své představy o rozpočtu na příští rok premiérovi už předali jednotliví ministři, pokračuje Babiš.
3: Samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
7: Česko má podle Babiše v příštím roce taky splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. Nižšího schodku chce pak dosáhnout třeba díky příjmům z EET. Opozice vládě vytýká, že místo úspor hledá výjimky z rozpočtových pravidel. Varuje taky, že schodek se může blížit až ke 400 miliardám a zadlužení za 4 roky překročit i 1,5 bilionu korun. Z ministerstva financí Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádějí to statistiky koordinační střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidi nové ledviny, játra a srdce.
8: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
9: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
8: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
10: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
8: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, Co se děje u vás?
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států. V Bílém domě ho přijme Donald Trump. Je to jejich druhá schůzka během necelého měsíce. Hlavním důvodem Zelenského cesty je ale pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama, výrazného podporovatele Ukrajiny. Právě na jeho počest má Senát hlasovat o nových sankcích proti Rusku.
12: Prioritou je podle Zelenského protiraketová obrana. Rusko podle Kyjeva navyšuje výrobu balistických střel a ukrajinská protivzdušná obrana na ně nestačí. Na stole je i nový návrh takzvaného příměří ve vzduchu, tedy zastavení vzájemných leteckých a raketových úderů. Detaily zatím zveřejněné nejsou, ale Američané mají pomoc tento návrh předložit Moskvě. Sankční zákon má v Senátu 60 spolupředkladatelů, tedy dost na prolomení obstrukce. Zelenský se s americkými senátory sejde večer v Kapitolu. Jana Klerová, Radiožurnál.
1: Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
13: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
14: To období, kdy se u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
13: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Hladiny řek klesají i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 tisícin stupně. Radiožurnálu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. A 90. narozeniny dnes slaví Milan Uhde. Významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny se narodil 28. července 1936. Mimo jiné je autorem divadelní hry Balada pro banditu.
15: Bylo tu, není tu, havraní na plotu.
16: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci.
17: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům.
16: Protože tam bude výjimečně nějaký chytrej fízer, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
17: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
16: Komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí.
17: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev.
18: Česká republiko, dobrý den.
17: V politice pak zůstal aktivní několik dalších let. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalovou reprezentaci Francie, která byla čtvrtá na nedávném mistrovství světa, povede nový trenér Zinedine Zidane. Jako hráč s národním týmem světový šampionát vyhrál, a to v roce 1998. Zidane tým přebírá po Didieru Deschampsovi a smlouvu má do roku 2030. Francouzská fotbalová federace o tom informovala na tiskové konferenci. A tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fontang.
20: 39-letý kouč ze Štrasburku v minulosti dovedl Caroline Garciovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 u Velkého Meziříčí a ucpaný okruh v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení, opravují vozovku a zdržíte se 20 minut. V Praze je ucpaná ulice k Barandovu směrem do centra. V klesání k Vltavě hromadná nehoda, 4 aut v levém pruhu. Postojíte 20 minut v koloně. A dost ucpaný je taky pražský okruh ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Nesouvislá kolona místy v levém pruhu se táhne už z dálnice D1 od Průhonic přes Spojky a Černý most až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik hlavní zprávy.
2: 12 hodin 10 minut a po hlavních zprávách dál posloucháte úterní radiožurnál Sport. Vedoucí jezdec mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský, který měl o víkendu těžkou nehodu.

0: Tom Petty dohrává ve 12 hodin a 14 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Pravidla se mění, ale hra zůstává, to by se teď dalo říct o minibasketbalu v kategoriích do 13 let. Od nové sezony dochází k docela výrazným změnám pravidel a víc nám o nich řekne Veronika Šlajzová. Hezké poledne.
1: Krásné, teď už skoro odpoledne.
0: Tak co tedy bude od příští sezony jinak?
1: Komise basketbalu dětí a mládeže a Česká asociace minibasketbalu schválily celkem 3 změny pravidel. Jednou z nich je například koš za 3 body z prostoru mimo takzvanou bednu v kategoriích do 12 let. Vysvětluje za Českou asociaci basketbalových rozhodčích sudí Jaroslav Pazourek.
2: Jakákoliv střela mimo vymezené území, to znamená mimo, jak říkají basketbalisté, šestku nebo bednu, se bude počítat v kategorii U11 a U12 za 3 body a stejným způsobem se pak případně bude přidělovat i počet trestných hodů pro hráče, který byl faulován při střele z tohoto území.
1: Změna hodnoty koše má podpořit střelbu ze střední vzdálenosti a přimět hráče k těsné obraně.
0: Říkali jsme, že úpravy pravidel jsou tedy celkem 3.
1: Druhá novinka se týká vhazování. Hráči do 13 let už při vhazování ze své zadní poloviny nebudou muset čekat na rozhodčího a podávat mu míč. Pokračuje zástupce České basketbalové federace pro minibasketbal Jiří Novotný.
3: Zde očekáváme vyšší plynulost hry,

0: rozvoj reakční rychlosti na změnu držení míče a také vytváření více přesilových situací a rychlých protiútoků.
1: Inspiraci hledala federace v zahraničí, podobný systém už totiž funguje třeba ve španělské nejvyšší soutěži. Část lidí se toho ale obává, podle Pazourka k tomu není důvod, protože pravidlo se otestovalo například při přípravných turnajích a fungovalo.
2: Hráči i hráčky si po několika zápasech uvědomí, jakou mohou získat výhodu tím, že rychle vhodí míč do hry, takže se vždycky v daném družstvu najde někdo, kdo zná lépe pravidla a okamžitě po odpískání přestupku útočícímu družstvu, tak bere míč, skáče do autu a spousta jeho spoluhráčů nebo spoluhráček již nabíhají dopředu.
1: A třetí, poslední úprava se týká vybavení. Basketbalisté v kategoriích do 13 a 14 let budou nově používat jinou velikost míče, teď sjednocenou pro obě kategorie. Ta mladší bude hrát nově s větším míčem, starší naopak s menším. Všechny novinky začnou platit se startem sezóny 2026-2027.
3: A všechny nám tady sdělila ve studiu Radiožurnálu Sport Veronika Šlajzová. Moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu. Všechny tři zápasy ve skupině, znamená to, že skončí nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022. Český tým v základní části turnaje podlehl postupně domácímu Japonsku, Izraeli a Filipínám a boje o konečné umístění zahájí ve čtvrtek zápasem proti Německu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Naslyšenou.
1: Teď je půl jedné. A zprávy má Marek Sedláček.
2: Policie neobviní poslance Filipa Turka za motoristy kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisti Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani Deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se Deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí ještě není pravomocné, přezkoumá ho dozorový státní zástupce. Obce podél zmodernizovaného úseku dálnice D1 dál získávají náhradní výsadbu za pokácené stromy. Například ve Stránecké zhoři na Žďársku tak vysadili novou třešňovou alej. Další stovky stromů a keřů už rostou například taky u Skorkova. Generální tajemník OSN Antonio Guterres je na návštěvě Kypru, jedna z prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Ostrov je od roku 1974 rozdělený na řeckou a tureckou část potom, co sever Kypru obsadila turecká armáda. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovým jednáním s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. A přesně před 50 lety zahynulo při zemětřesení v čínském Tangshanu víc než 240 tisíc lidí. Dalších téměř 170 tisíc osob při něm utrpělo zranění. Podle počtu obětí se událost z roku 1976 stala vůbec největším zemětřesením ve 20. století. Sport. České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field crossu v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Nepotvrdí tak 7. místo z minulého šampionátu z před 4 roky. Lacrosse se vrací do programu letních olympijských her. První kvalifikační fází bude listopadové mistrovství Evropy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Velkého Meziříčí a v Praze nehoda v Průmyslové ulici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení, opravují vozovku a postojíte asi 15 minut od mostu Vysočina. U Brna se ucpává dálnice D2 na příjezdu z Bratislavy. Nejdříve je tam nehoda na 3. kilometru a pak ještě omezení u stavby u D1. Zdržíte se do hromady okolo 20 minut. V Praze brzdí provoz nehoda v Průmyslové ulici. Ve směru z Hostivaře do Hloubětína se před spalovnou srazily dva kamiony, a to tak nešťastně, že teď zablokovali zcela průjezd směr Hloubětín. Ucpává se tak nejen okolí křižovatky u Europarku, ale taky jižní spojka před sjezdem na Průmyslovou. Ucpaný je taky okruh, jednak ve směru z D1 na letiště. Kolona před sjezdem na Ořech je až na půl hodiny od sjezdu na Vestec. A kolona na okruhu i ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Na jižní a Štěrboholské spojce, taky na Novopatské před Kbelskou, popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 39 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport a teď se tak trošku vrátíme přece jenom ještě do víkendu, protože pouze 5 cyklistů dokázalo 5krát v kariéře vyhrát nejslavnější závod Tour de France, no a seznam se právě na 5 členů rozrostl tuhle neděli. Slovinec Tadej Pogačar totiž naprosto suverénním způsobem ovládl 113. ročník Tour de France a zařadil se tak mezi absolutní legendy svého sportu.
1: Voilà, mesdames, messieurs, si on applaudissait de nouveau ce podium avec Tadej Pogačar!
2: Letošní Tour Tadej Pogačar naprosto ovládl své soupeře, porazil o víc než 6 minut a jako majitel 5 titulů se zařadil po bok vyhlasných cyklistů minulosti Jacquesa Anquetila, Eddieho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
3: Every victory is really special and
4: Každé vítězství tady je hodně výjimečné. Startoval jsem na Tour 7krát, 7krát jsem skončil na pódiu, 5krát jsem vyhrál. To zní jako něco z knihy pohádek. I pro mě je to neuvěřitelné.
2: Pogačar je nejlepší cyklista současnosti. Díky drtivým nástupům v horách překonává rekordy. Třeba při výšlapu na Alpe d'Huez zlomil 30 let staré maximum Marka Pantányho. 14 kilometrů v úzkých serpentinách s průměrným sklonem přes 8%. Zvládl na kole podobně rychle jako autem, tedy za 35 minut.
4: Jakmile nastoupíte na Tour de France, musíte trpět a projít si spoustou věcí. Potkáte tady vaše největší rivaly a všichni jsou ve skvělé formě a dřou ze všech sil. Musíte na to být připravení a taky si toho dost vytrpět.
2: Pogačarovi se pořád přezdívá kanibal, něco se ale mění. Zatímco při minulých triumfech jel Slovinec víc na své triko. Teď je z něj i týmový jezdec. Potvrdila to předposlední etapa, kdy obětoval ambice na etapový triumf a pomohl kolegovi ze stáje UAE Emirates Isaku Del Torovi k celkovému třetímu místu a zisku bílého trikotu pro nejlepšího závodníka do 25 let.
5: They sit up and they celebrate. Del Toro will be third overall.
3: It's an honor to ride for Isak.
4: Bylo mi ctí jet pro Isáka, makat poslední hodinu a půl v Alpách pro něj. Bylo mi potěšením a uvědomil jsem si, jak těžké je pracovat pro někoho jiného. Na Alpe d'Huez jsme projeli cílem společně. To byl pozoruhodný výkon.
2: Letos Tadej Pogačar ovládl 5 zkoušek Tour de France a pokud tímto tempem bude pokračovat, za 2 roky překoná rekord v počtu etapových triumfů. Ještě předtím ale má jiné plány. Naznačil Slovinec možný start na srpnové španělské Vueltě. Závěrečnou Grand Tour sezony totiž ještě v kariéře nevyhrál a pokud mu letošní plán vyjde, zbydou poslední mety. Zvítězit na Tour po 6., být nejlepší v historii a za 2 roky v Los Angeles vybojovat olympijské zlato. František Typovský, Radiožurnál.

Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open s Britem Henrym Pettenem, stejně jako ona je i on deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté, dvojici mimo jiné vytvořili běloruská tenistka Arina Sabalenková se Srbem Novakem Djokovičem.

0: V úterním vysílání radiožurnálu Sport dohrávají Inexis a my pro vás máme dobrou zprávu. Je velmi pravděpodobné, že když jste si naladili naši sportovní stanici, tak vás sport zajímá, sledujete různé závody a taky zápasy. No a existuje vědecký výzkum, podle kterého to má pozitivní vliv přímo na fyzickou skladbu lidského mozku. Přesvědčíme vás o tom, aspoň doufám, jedním výzkumem, který propojil vědu a sport. U mikrofonu už tady se mnou ve studiu sedí taky Mirko Vasi. Český den.
1: Hezký den.
0: Tak pojďme na to, o jaký výzkum jde.
1: O studii, kterou provedla skupina japonských vědců a zveřejnila ji v roce 2024. Autoři vycházeli z toho, že existuje dostatek studií o tom, že sportovní fanoušci se v životě cítí spokojeněji než lidé, kteří sport vůbec nesledují. Většina z těchto výzkumů ale vycházela především z nějakých dotazníkových šetření. Japonští vědci se tedy rozhodli prozkoumat to, jak sledování sportu ovlivňuje přímo složení našeho mozku.
0: No a jakým způsobem to udělali?
1: Oni využili 200 dobrovolníků, které pozorovali právě při sledování sportovních událostí. A to mimo jiné tak, že pomocí magnetické rezonance mohli sledovat, jak při fandění reaguje mozek přímo fyzicky. Viděli tedy, že u diváků skutečně došlo k aktivaci mozkových center, zodpovědných za pocity spokojenosti. A nejde jen o dočasnou záležitost. Pravidelným návštěvníkům sportovních akcí v těchto místech víc narůstá šedá kůra mozková. Hercule Poirot by měl radost. Díky tomu pak sportovní fanoušci zažívají častější pocity štěstí i v momentech, kdy zrovna žádný sport nesledují. A ještě doplním, že existuje přímá úměra mezi tím, jak moc vás daný zápas zajímá a tím, jak díky tomu šedá kůra mozková roste. V Japonsku je oblíbený baseball a jeho sledování mělo na stavbu mozků dobrovolníků výrazně větší vliv než třeba sledování golfu.
0: Já jsem se vrátil z Tour de France, zajímalo mě to, chtěl jsem, aby vyhrál tady Pogačar, tak asi teď budu ještě spokojenější, než jsem odjel.
1: A navíc sledoval si oblíbenou cyklistiku, takže šedá kůra mozková teď jede naplno. Taky bych rád někdy zažil tyhle slastné pocity.
0: Třeba se taky brzo dostaneš na nějakou házenou krásnou. Byl jsem ve studiu Mirko Vasič, moc díky.
1: Naslyšenou.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, teď je 13 hodin. A Marek Sedláček připravil zprávy.
1: Do Česka se před víkendem vrátí tropy. Slovensko si připomene leteckou katastrofu na Zlatých Píscích. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry. Omezení zpomaluje provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. A bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat až 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam proto platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka.
3: Máme omezený výkon některých agend, některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě.
1: Hackři napadli městský úřad v Šumperku, jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Teď prověřují, jestli jim unikla data, říká Miterková.
3: Máme omezený výkon některých agend, některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
1: Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zhřítilo do jezera Zlaté Písky. Z 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si za hodinu připomenou pietním aktem setkání přímo u místa havárie.
4: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté Písky. Letní den tam tehdy trávili stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Nehoda zůstává nejhorší leteckou katastrofou československých aerolinií na domácím území. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v jedné z historických dominant Opavy. Do části střechy bývalého obchodního domu Breda musí postupně umístit 4200 luxfer. Rozsahem výměny je to unikátní operace.
5: Já teďka začišťuju luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
6: Popisuje jedna z restaurátorek, jak skleněných tvárnic pomalu přibývá.
7: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu.
6: Dodává Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Obnova kopule je spolu s výměnou oken a otevřením části přízemí začátkem celkové rekonstrukce památky, která byla kdysi největším obchodním domem v meziválečném Československu. Teď už Breda patří městu a radnice chystá nové využití budovy. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.
8: Sport. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezonu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluví pro Radiožurnál Sport útočnice Michaela Pejzlova.
9: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně. Jo. To je prostě meeting. Hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D46 u Olšan a omezení na D1 u Velkého Meziříčí. Na D46 z Olomouce do Vyškova velmi opatrně za Olomoucí a před sjezdem na Olšany u Prostějova na 33,5 kilometru leží v levém pruhu kovová tyč. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí je kvůli opravě vozovky na kilometru 147 uzavřený pravý pruh. Brzdí se na kilometru 142,5, je to na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6. kilometru hlásíte kolonu, nesouvisle pokračuje na jižní a Štěrboholskou spojku, kamiony pokračují až do Kbelské. Na samotné Brněnské na 1,5 kilometru navíc řeší nehodu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony stojí od Vestce ze 3. kilometru. Osobními auty postojíte před tunely a popojíždí se kolem sjezdu na Barrandov. A v Praze v Průmyslové směrem do Hloubětína u Fashion Areny po nehodě už nic nepřekáží. Kolony od Kabla a z Kutnohorské se zkracují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 13 hodin 6 minut, úterý 28. července, posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Hvězdný rozehrávač Patrick Mahomes věří, že po vážném zranění kolena z loňského prosince stihne start nové sezony zámořské ligy amerického fotbalu NFL. Trojnásobný vítěz Superbowlu z Kansas City Chiefs dostal v minulých dnech od lékařů povolení zapojit se do plného tréninku. V prosinci Mahomes podstoupil operaci levého kolena poté, co si natrhl přední skřížený a vnější vaz. Teď ale novinářům řekl, že velkým optimistou ohledně svého startu. V prvním zápase Chiefs sezonu zahájí 14. září a to utkáním proti Denveru. Mahomes se v létě domluvil s klubem na prodloužení smlouvy o další dvě sezony až do roku 2033 a jako první hráč v historii NFL má kontrakt na víc než půl miliardy dolarů. Z bonusy si dokonce může přijít až na 520 milionů dolarů, no a od příštího roku si 30-letý rozehrávač vydělá v průměru 64 milionů dolarů za sezonu, čímž překoná ligový rekord. My ale pojďme na hudbu. Teď Simple Plan, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Čeští vodní slalomáři se vrátili z úspěšného mistrovství světa v americké Oklahomě. Na něm získali nejenom 7 medailí, ale taky zkušenosti s areálem, kde se bude za 2 roky závodit v rámci olympijských her.
1: At the start, representing our home country, the USA, Casey Eichfeld.
2: Tak takhle to vřelo, nebo spíš nevřelo, když nastupoval k jízdě americký vodní slalomář. Většinu světového šampionátu měli v areálu velkou převahu závodníci, trenéři a dobrovolníci. Fanoušků byly spíš desítky než stovky. Snad leda v sobotu při kajak krosu to mohlo početně vyjít na remízu. Atmosféra v Evropě vypadá úplně

0: prostě mimo těch slalomářů to moc lidí nezná. Mezi lidmi se o tom moc nemluví.
1: Třeba se to změní i díky olympijským hrám. Do jejich startu už Oklahoma žádné takhle velké závody hostit nebude, takže mistrovství světa vodních slalomářů bylo jakousi generálkou a podle zlatého medailisty Víta Přindiše možná i budíčkem.
2: Dobrý takový wake-up call pro ně, že spoustu věcí je dobrý zapracovat.
3: Třeba?
2: No, měli parající tyčky při závodech, trošku občas chaos při organizaci, už třeba zahájení tady těch ceremonií. Je to malinko takový občas netožený, nicméně, co je třeba strašně hezký, tak jsou tady dobrovolníci, jak ti Američani jsou takový vstřícný.
1: Pochvaluje si Vít Přindiš.
2: Na bráně prostě první den si pán takový postarší, co v podstatě sedí skoro na vozíčku, tak si prohlíží akreditaci a od prvního dne prostě mi říkal: "Čau Vít, how are you Vít, good luck, good day Vít." I když jsem neměl prostě akreditaci, tak už mě poznával a okamžitě na mě takhle mluvil, byl hrozně příjemný a takových je tady strašně moc. Takže tohle byla hrozně pozitivní část jako organizace, to byli ti dobrovolníci.
1: Pozoruhodné je, že v areálu v Oklahoma City mají hned vedle sebe dvě slalomové dráhy. Ale pozor, zatímco mistrovství světa se jelo na jedné, olympijské soutěže budou na té sousední, protože u ní půjdou s nás postavit velké tribuny.
4: Ty parametry té trati budou jiný, na druhou stranu zase ten charakter té vody se nějak zásadně nezmění, takže já si myslím, že to není velký problém a ti, kteří si svoji účast na olympiádě zajistí, budou mít, věřím, dostatek času a prostoru na to tu novou slalomovou dráhu vyzkoušet a natrénovat tam co nejvíc.
1: Říká šéftrenér českých vodních slalomářů Jiří Prskavec starší. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál s

0: pátek, skupina Manic Street Preachers v odpoledním radiožurnálu Sport. Možná jste v posledních dvou letech viděli po basketbalových palubovkách pobíhat rozhodčí se zelenou píšťalkou. Ta má ukázat, že zápas řídí nováček. Projekt České basketbalové federace a České asociace basketbalových rozhodčích v Česku funguje už dvě sezony. Jak se mu daří a proč vlastně vznikl, i o tom teď budeme mluvit s jeho koordinátorem a zároveň rozhodčím Michalem Šolcem. Přejeme hezké odpoledne.
1: Dobrý den z Pardubic.
0: Určitě nás poslouchá teď někdo, kdo o projektu neslyšel, dozvídá se o něm teď, tak můžeme prosím na začátek zkusit vysvětlit, proč vlastně vznikl?
1: Tak projekt Zelená píšťalka vznikl zejména proto, že jsme se zhruba dva roky zpátky dívali na statistiky počtu nových rozhodčích, kde se nám dařilo vyškolit relativně solidní čísla začínajících rozhodčích, ale víc jak třetina z nich nám končila během první sezóny nebo nejpozději po první sezóně, aniž by se vlastně tomu pískání začali pořádně věnovat. Tak jsme začali přemýšlet nad tím, jak jim vlastně právě ty začátky usnadnit, aby je pískání bavilo, aby mu věnovali víc času a aby se v něm mohli zlepšovat a věnovat se mu dlouhodobě.
0: No a pokud tedy přijdeme na nějaký zápas a ten řídí rozhodčí se zelenou píšťalkou, tak jak bychom se měli chovat? Měli bychom něco změnit?
1: Tak měli bychom se chovat slušně, především v první řadě, a to možná i bez ohledu na to, jestli tam je někdo se zelenou píšťalkou nebo není. Ale samozřejmě ta zelená píšťalka je zejména takovým vizuálním symbolem, který dává jasně najevo, že na tom zápase je nováček. Někdo, kdo začíná ve své první, maximálně druhé sezóně, a kdo se učí. A na to, aby se mohl učit, tak potřebuje trochu nějakého bezpečného prostředí, trochu tolerance a prostoru dělat chyby, protože chyby jsou nezbytnou součástí učení. A zároveň vlastně tyhle ty nové rozhodčí my delegujeme primárně na utkání minižatstva nejmenších dětí, které se taky učí. A kde by to všechno mělo být zejména o tom mít radost toho sportu, bavit se basketbalem, a to, že každý z nás na tom hřišti nějakou chybu udělá, by nemělo mít žádný zásadní vliv.
0: S Michalem Šolcem si povídáme v odpoledním radiožurnálu Sport. Michale, jestli se můžu zeptat, máte po dvou letech toho projektu tedy nějaká konkrétní čísla, třeba kolik těch zelených píšťalek jste mezi sudí vlastně rozdali a v jakých soutěžích je najdeme, to už jste naznačoval?
1: Máme čísla a čísla jsou určitě zajímavá a pozitivní, to je důležité říct. My jsme vlastně v té druhé sezóně, která nám skončila, měli přes 220 rozhodčích, kteří se do projektu zapojili a kteří teda běhali po hřištích po Česku se zelenou píšťalkou, a tahle skupina odpískala celkem téměř 5000 utkání, což je ohromné číslo, zejména na těch oblastních úrovních, v minižákovských soutěžích a tak dále. A je to naprosto zásadní číslo pro to, abychom v rámci těch oblastních organizací byli schopní tyto soutěže vůbec obsazovat rozhodčími. Takže je to veliká pomoc k tomu, aby vlastně celý ten systém pískání a rozhodčích basketu byl dlouhodobě udržitelný.
0: A když jste na začátku zmiňoval, že jste vnímali ten problém, že spousta nováčků postupem času u toho nevydrží a že končí a že to je velká škoda, velký problém pro sport obecně a pro basketbal konkrétně ve vašem případě, tak zlepšila se za ty poslední roky nějak situace? Přece jenom na ten problém s končícími sudími upozorňuje nejenom Asociace basketbalových rozhodčích už opravdu hodně dlouho.
1: Určitě, myslím si, že do určité míry to není problém jenom basketbalu, ale v podstatě všech kolektivních míčových her. Možná to souvisí s nějakým vývojem celé společnosti, ale do toho bych se asi nepouštěl. Pro nás je důležité, že vidíme čísla, že výrazně víc rozhodčích se tomu pískání věnuje. Odpískají 20, 40, 60 zápasů v té první sezóně, a tam vlastně jenom mezi tou první a druhou sezónou projektu tam vidíme nárůsty kolem 40-50% v tom množství rozhodčích, kteří odpískají větší množství zápasů. A samozřejmě čím víc zápasů odpískají, tak tím větší je zároveň šance, že to rozhodování se stane nedílnou součástí toho, kým jsou a těch jejich víkendů a budou se mu chtít věnovat dlouhodobě, budou se mu chtít věnovat na vyšší úrovni, budou se chtít zlepšovat a dalším takovým důkazem je vlastně, že v posledních letech vidíme největší zájem i o školení potom rozhodčích první a druhé třídy, což je vlastně zvýšení kvalifikace, aby mohli potom rozhodovat i celostátní soutěže, tak tam se nám hlásí čím dál tím víc mladých rozhodčích a za to jsme ohromně rádi.
0: O basketbalových rozhodčích se Zelenou Píšťalkou o tomhle projektu jsme si povídali s jeho koordinátorem a zároveň tedy taky rozhodčím Michalem Šolcem. Moc děkujeme za váš čas, naslyšenou.
1: Děkuji za váš čas a samozřejmě pokud nás poslouchá někdo, kdo by měl zájem o pískání basketu, tak na webovkách rozhodčí.cz/basketbal máme vždycky aktuální termíny školení. Děkuji.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodiště-pardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
6: Radiožurnál 13.30. Přehled zpráv a Marek Sedláček.
7: Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míň než je obvyklé. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí, řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství. Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu o novém obchvatu města. Zastupitelé návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání podařilo prosadit díky petici, kterou podepsalo 700 obyvatel města. Hlasovat lidi budou společně s komunálními volbami 9. a 10. října. A premiéru nové inscenace s názvem Hotel Fatik chystá na dnešní večer Jihočeské divadlo Continuo v Týně nad Vltavou. Mezinárodní divadelní soubor ji představil přesně na míru pro bývalou ubytovnu Blanice, která od 80. let minulého století sloužila pro dělníky stavějící jadernou elektrárnu Temelín. Na představení spolupracovali s mezinárodním týmem performerů a tanečníků místní seniori a taky lidi s postižením. Kromě dnešní premiéry je připraveno 12 repríz. Představení se pak už nikde jinde opakovat nebude.
1: Sport.
7: Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rally. Vedoucí jezdec republikového šampionátu to napsal na svém Instagramu, a to bez dalších informací ohledně návratu do závodů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Meziříčí a u Průhonic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 142 zůstává kolona kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se 25 minut. Popojíždí se i na průjezdu Meziříčím. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice stojí kamiony v pravém pruhu z 5. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6.5. kilometru stojí hlavně kamiony, nesouvislá kolona pokračuje přes Jižní a Štěrboholskou spojku až do omezení Vegbelské. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, kolonu čekejte za sjezdem na Vestec, vše se rozjede za sjezdem na Barrandov. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově, zpoždění 15 až 20 minut. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky stojíte v koloně. I tam opravují silnici, obousměrné fronty jsou na zhruba čtvrt hodinu. V Praze v Karlovarské z centra se u odbočky do Ruzyně srazila 3 auta, je tam fronta od Hornbachu a z Legerovy ulice od Rumunské pokračuje nesouvislá kolona až na Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno, až k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte úterní radiožurnál Sport ve 13 hodin a 38 minut. Je tu připravený další sportovní přehled a s ním se mnou ve studiu jeho autor Adam Weidenthaler. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den. Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fotang.
2: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Lehečka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ATP 500 ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole.
0: V Memphisu vstoupí do turnaje WTA 250 Daria Vidmanová, a to v noci proti Španělce Paule Bazolzové.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sportovní přehled.
1: Zinedine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54-letého rodáka z Marseille jako nového kouče představila francouzská federace.
0: V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry při taktickém ošetřování brankářů. Anglická fotbalová asociace oznámila, že změnu zavedou nejvyšší anglické soutěže, včetně Premier League, od nové sezóny. Podle současných regulí musí na minutu opuštit hřiště po ošetření hráč z pole. V případě brankářů by měl teď trenér 10 sekund na to, aby určil hráče, který půjde do zámezí místo golmana.
1: Bešiktaš Istanbul, který může být soupeřem fotbalistů Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy, přerušil jednání o příchodu hvězdného egyptského útočníka Mohameda Salaha. V televizní stanici beIN Sports to řekl klubový ředitel Ondor Özen. Rozhovory se podle něj zasekly na finančních požadavcích, které měl hráčův agent. Bešiktaš podle neoficiálních zpráv nabízel Salahovi, který skončil v Liverpoolu po konci kontraktu, 12 milionů eur, tedy v přepočtu 290 milionů korun ročně.
0: Fotbalisty Borussia Dortmund posílí 18-letý řecký záložník Konstantinos Karecas-Henku. Podle německého Sky Sportu z něj úřadující vicemistr Bundesligy zaplatí až 33 milionů eur, tedy skoro 800 milionů korun. Karecas se tak stane druhým nejdražším hráčem v historii klubu. Víc Borussia dala jen za Francouze Usmana Dembeleho v roce 2016. Nynější držitel zlatého míče ji tehdy stál 35 milionů eur.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sportovní přehled.
1: Další extraligové kluby pomalu zahajují přípravu na ledě před novou sezónou. Naposledy to byly třeba hokejisté Českých Budějovic, Karlových Varů nebo Mladé Boleslavy. Právě Boleslav se připravuje s částečně novým realizačním týmem, do kterého přišli i bývalé extraligové hvězdy a nyní asistenti Jakub Klepiš a František Ptáček. Pokračuje útočník Mladé Boleslavy Dominik Lakatoš.
5: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, tak že nám mají co dát, a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí, a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
1: Hokejová extraliga začne za zhruba měsíc a půl, konkrétně 15. září zápasem Karlovy Vary Třinec. Zbytek úvodního kola se bude hrát o den později.
0: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezonu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluví pro Radiožurnál Sport útočnice Michaela Pejzlova.
6: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novýmu systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a
0: české,
6: jde se znova.
0: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny 3 zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Nepotvrdí tak 7. místo z minulého šampionátu před 4 let. Lacrosse se vrací do programu letních olympijských her. První kvalifikační fází bude listopadové mistrovství Evropy.
1: A mezinárodní rakouskou hokejovou ligu v příští sezóně ozdobí zápasy pod otevřeným nebem, a to pod skokanskými můstky v Bischofshofenu. Na místě, kde je tradice finálového dějiště, řekněme, turné 4 můstků, se střetnou 30. ledna Villach s Klagenfurtem a o den později Salzburg s Lincem.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Adam Weidenthaler. Děkujeme.
1: Pěkné odpoledne.

0: Tolik Sunrise Avenue, 13 hodin 46 minut, dál posloucháte úterní radiožurnál Sport. Od vypadnutí českých fotbalistů ve skupině uplynulého mistrovství světa uplynul víc než měsíc a někteří hráči národního týmu pořád řeší svoji budoucnost, kdo z nich by ještě v aktuálním přestupovém období mohl změnit dres a proč Češi nemají víc fotbalistů v elitních evropských klubech, to teď probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A taky redaktory radiožurnálu Sport Lukášem Michalíkem. Lukáši, tobě krásný den.
2: Taky přeju hezký den.
0: A se mnou ve studiu Mirko Vasič. Krásný den, Mirko, i tobě.
3: Krásný den.
0: Pojďme začít u Pavla Horváta. Pavle, kteří reprezentanti by podle tebe ještě v létě mohli přestoupit?
1: No, tak samozřejmě už ten čas se nachyluje. Nevím, jestli Tomáš Souček asi pravděpodobně deklaroval to, že chce zůstat ve West Hamu. Myslím si, že Premier League nebo i klidně nějaká jiná soutěž, první liga by mu slušela. Samozřejmě polemizuje se o Pavlu Šulcovi. Mě napadá ještě jedno jméno, Matěj Jurásek, který byl dlouho zraněný, teď začíná v Norwichi hrát, jestli se nepletu. Myslím si, že to je velmi zajímavý hráč a myslím si, že třeba on, když bude zdravý, tak nemyslím si teď v téhle pauze, ale že si získá silnou pozici v tom svém týmu a mohl by někam potom případně přestoupit.
3: Tam by ale musel dojít trošku ke změně, řeknu to na tvrdo myšlení, protože už na to upozorňoval třeba i trenér Trpišovský, když byl Matěj Jurásek ve Slávii, že jeho nesmíte moc chválit, protože ono mu to asi trošku stoupne do hlavy. No a možná nejzajímavější jméno z těch českých hráčů, Ladislav Krejčí, kapitán reprezentace. Jeho pozice ve Wolverhamptonu bude asi dobrá, ale nevím, jestli by chtěl hrát Premiership, asi má určitě větší cíle. Víc si o tom možná myslí Lukáš Michalík.
2: No, určitě si myslím to, co ty. Řekl bych, že to jméno Ladislava Krejčího se z těch nosných hráčů reprezentace skloňuje asi nejvíc. Samozřejmě ten přestupový trh je asi ovlivněný tím, že to mistrovství světa trvalo skutečně hodně dlouho, skončilo nedávno, víc by o tom mohl možná potom mluvit Pavel, který to zažil i v té hráčské kariéře, že řada týmů čeká, vidíme to teď, ty přestupy se teprve rozbíhají a kádry tvoří, respektive kluby tvoří své kádry a je dost možné, že zrovna Ladislav Krejčí na té pozici stopera pro řadu týmů není tou úplně první variantou. Nicméně u toho bych čekal, že někam přestoupí. Nemyslím si, že reprezentační kapitán by měl hrát ve druhé anglické lize, byť je to samozřejmě dobrá soutěž. Jiné to očekávám v případě Tomáše Součka. Ten už se ostatně na Instagramu vyjádřil v tom směru, že by rád West Ham zase pomohl vytáhnout mezi elitu, ale ten je taky trochu v jiném věku, je zkušenější. Takže u Ladislava Krejčího bych čekal přestup někam výš. Když si shrneme ty nabídky, tak server Team Talk psal o zájmu Leedsu, měli ho sledovat i Brentford a Crystal Palace a deník Bild zase nedávno psal o zájmu Stuttgartu, takže se zdá, že nějaké zájemce by Krejčí mohl mít a já pořád věřím tomu, že ten dres změní.
3: No, když už jsme u toho asi na Pavla Horváta, ono by to možná bylo na poslední chvíli, přijdete do týmu, který už se nějakým způsobem buduje. Ladislav Krejčí má zkušenosti, hrál za Gironu, teď tedy ve Wolverhamptonu, Premier League, ale když přijdeš na poslední chvíli, Pavle, co to udělá? Trenér tě třeba chce, nechce, nevím.
1: No, tak není to samozřejmě úplně ideální. Je to velký rozdíl, když přijdeš včas na začátek přípravy. Samozřejmě už má nějakou pozici, něco odehrál. Na druhou stranu, když bych to přehnal, tak by byl za 2,5 roku ve čtvrtém klubu, Sparta, Girona, Anglie a teď další klub, taky to není úplně, nechci říct dobrá vizitka, není to ideální pro toho hráče, když furt měníš prostředí. Já si myslím, že tak ideální na to zabydlení je minimálně ta jedna sezóna a tohle už by bylo opravdu jako hodně rychlý. Na druhou stranu souhlasím s tím, že bez ohledu na to, jestli kapitán nebo není, tak samozřejmě druhá anglická liga prostě není úplně top soutěž prostě pro reprezentanty různých zemí. Myslím si, že by ty kluci, který náš nároďák by měli někam víc a táhnout, tak by prostě měli hrát nejvyšší soutěže. No.
3: Když jsme to odpíchli od toho světového šampionátu, tak tam je samozřejmě důležité, že to vystoupení českého týmu prostě nebylo nic moc a oni vás možná skautovali v klubech a čekali, jak se ukážete na té největší scéně a potom, co Češi předvedli, tak se vám asi nabídky nepohrnou, bude se tam spíš koukat na ten dlouhodobý pohled. Tam se samozřejmě objevuje, už to bylo zmíněné i od Pavla Horváta, jméno Pavel Schulz, taky měl trošku pomalejší rozjezd v Lyonu. No ale pak se vlastně svým způsobem dostal mezi ty největší hvězdy. Najednou o něj je zájem třeba i z Premier League. Já jsem na to zvědavý. On byl několikrát zraněný, ten šampionát mu taky nesedl, forma nebyla prostě dobrá, už se o tom namluvilo hodně a hodně, ale z dlouhodobého pohledu on prostě v Lyonu ukázal, že na tuhle velkou soutěž má. Nevím, jaký na to má názor třeba Lukáš Michalík.
2: Mám na to podobný názor, je samozřejmě škoda, že mu světový šampionát nevyšel, ale to nevyšel nikomu z českého týmu, kdyby dal Schulz, já nevím, 3-4 góly na šampionátu, tak už si myslím, že v Lyonu není, i tak o něj nějaký zájem údajně je. Francouzský server Foot Mercato psal o zájmu Leedsu, Daily Mail zase zmiňoval Everton, on měl skutečně skvělou tu sezonu v Lyonu, takže bych se nedivil tomu, kdyby ho Lyon prodal, protože samozřejmě také bude potřebovat peníze, četl jsem, že by se za určitou částku jeho prodej nebránil, takže si myslím, že nějaké nabídky mít bude, ale na druhou stranu, jak už to zmiňoval Pavel, je taky důležité v určitém týmu nějaký čas vydržet a já si myslím, že Pavel Schulz má ještě čas na ten další přestup, že by klidně minimálně další sezonu mohl v Lyonu odehrát, přeci jenom je to elitní francouzský celek, bude hrát evropské poháry a když tu svoji formu potvrdí, tak možná přijde i lepší nabídka.
0: Řeč tedy zatím byla o Schulzovi, Součkovi, Okrejčím. Pavle Horváte, dlouhodobě Češi moc hráčů v těchto pěti soutěžích nemají, obzvlášť když tedy nám současný a bývalý kapitán tu nejvyšší anglickou soutěž opouštějí a že by tam přicházeli noví mladí, to se úplně říct nedá, tak čím to podle tebe je?
1: No tak samozřejmě tohle to je na velký rozbor. Já si myslím, že je to i v obraz toho, nebo ne, je to v obraz toho nároďáku, je vidět, že ty kluci prostě nehrajou v těch nejlepších týmech. Samozřejmě můžeme vzpomínat a budeme vzpomínat na tu dobu Pavel Nedvěd, Karel Poborský, prostě, který byli ve svých týmech v Evropě hvězdama. Když budeme ještě dál do té minulosti, tak prostě jsme měli spoustu hráčů v Bundeslize, prostě Vráťa Lokvenc, Pavel Kuka, Míra Kadlec, prostě to jsou hráči, kteří hráli Bundesligu, jo, takový nenápadní hráči, jako třeba Zdenda Pospěch, prostě to jsou kluci, za který jsme teďka dali všechno a malinko to není, takže určitě ty kluci musí nejdřív předvíst kvalitu tady, aby buď v pohárových zápasech těch našich týmů něco předvedli a těma postupnýma krůčkama, tak třeba jako řeknu Láďa Darida, Freiburg, Hertha Berlín, jo, nebo Venca Pilas, prostě kam se dostali prostě postupně do těch menších klubů a pak udělat nějakou hauptrfu, bych řekl, ale je to samozřejmě dlouhá cesta.
3: No můžeme vlastně říct, že z tohohle pohledu největší českou hvězdou je určitě útočník Patrik Schick, ale ten reprezentační kariéru ukončil, ale stále je to hráč Leverkusenu, který v Bundeslize dokáže dát desítky gólů za sezónu. Je za to i ceněný, těžko říct, proč se mu to nedaří v národním týmu. No a když jsme u těch možná jako možných přestupů, tak ten největší by mohl vlastně udělat brankář, to už je trošku taky taková česká klasika. Lukáš Horníček, dokonce se psalo i o zájmu Bayernu Mnichov a myslím, že stejně jako Lukáš Michalík jsem zvědavý, jestli tenhle golman, který jako odvedl vynikající sezónu v Braze, by se právě mohl posunout do takhle velkého klubu, jako je Bayern Mnichov.
2: No já si myslím, že ten potenciál určitě má, nevím jestli přímo do Bayernu, ale ten další krok si myslím, že brzy udělá, protože 24 čistých kont v té uplynulé sezóně semifinále Evropské ligy, to je parádní. Je samozřejmě super pro český národní tým, že z brankáři si myslím nebude mít problémy. Antonín Kinský je v Tottenhamu, bude tam nejspíš jedničkou, podle mě vedle Patrika Schicka.
3: A bohužel nám Lukáš Michalík teď trochu zmizel, ale určitě jsme všichni pochopili, o čem chtěl mluvit. Když to vezmu kolem a kolem na Pavla Horváta, mluvilo se o tom hodně už po mistrovství světa. Není to třeba u některých hráčů i trochu pohodlnost, že zůstávají, já nevím, v Česku a nevyužijí nabídku jít i třeba do nějakého, řekněme v úvozovkách, menšího klubu, byť třeba by to bylo v Německu a podobně?
1: No, tak vlastně teď mi Lukáš dal zajímavou myšlenku, protože portugalská liga, byť tady u nás není tak sledovaná, tak určitě tam je spoustu lepších zápasů než prostě u nás. Jo. Myslím si, že samozřejmě jsou tam hráči z Jižní Ameriky, je tam daleko víc takový té kvality. Myslím si, že třeba je to dobrý mezikrok před Španělskem. Spousta těch hráčů z Jižní Ameriky to takhle praktikuje, že prostě jdou do Portugalska, tam se zviditelní a jdou do Španělska. Samozřejmě to je i o penězích. Jo. Já si myslím, že o penězích a o zdravotním stavu taky. Jo. Určitě se mě napadá prostě samozřejmě Lukáš Provod, který je vlastně dlouhou dobu lídrem Slávie, jo, a přesto vlastně pořád má. Takže to znamená, že buď má takové podmínky, že se mu nechce odejít, anebo samozřejmě se můžeme bavit o zdravotním stavu, který prostě by pravděpodobně nějakou prohlídku třeba v Německu, kde určitě jsou na to hodně důsledný, by třeba neprošel. Takže tohleto jsou různý důvody, proč ty kluci nikam nejdou. Ale souhlasím s tím, že možná cesta třeba je i jako měl Sáďa Sadílek, který prostě se prosadil v Holandsku a teď se vrátil do Slávy a možná, že třeba Slávy zase ještě opustí.
0: Závěr té myšlenky od Lukáše Michalíka před chviličkou jsme neslyšeli, ale jinak ho velmi rádi vítáme zpátky v našem povídání. Lukáši, tak myslím, že jsme pochopili, co si chtěl říci stran golmana Horníčka. Ještě ti připadá, že je někdo, kdo by třeba ještě mohl tu svoji kariéru posunout dál?
2: Já ještě, abych to shrnul, tak proč nemá Česko víc fotbalistů v top elitních evropských soutěží? Ta odpověď je podle mě jasná, protože chybí ta potřebná kvalita. To si myslím, že je určitě teda jedním z hlavních důvodů. Jak zmínil Pavel Horvát, může to být cesta vys Michal Sadílek, Václav Černý přes Nizozemsko. Sám jsem teď zvědavý na Matouše Srba, který přestoupil do Bayernu Mnichov, ale to je ještě velmi mladý hráč. A kdo by mohl přestoupit z těch aktuálních reprezentantů, já tam úplně nikoho nevidím, abych pravdu řekl, že by někdo měl udělat nějaký výrazný kariérní postup, to si myslím, že ne. Možná tedy Štěpán Chaloupek, omlouvám se. Štěpán Chaloupek, ano, koukám teď na nominaci na mistrovství světa, ten by se mohl dostat do jedné z elitních pěti evropských soutěží.
3: Zrovna jsem to na to chtěl navázat, že o Štěpána Chaloupka asi je zájem. Těžko říct, tak on zvládne ten rychlý přerod, protože z Teplic do Slávie tam dostal příležitost Liga mistrů, pak najednou mistrovství světa. Odolný asi je, ale musí udělat ještě ten jeden další krok.
0: Tak přeci jenom optimisticky to zakončují Lukáš Michalík a Mirko Vasič. Souhlasí Pavel Horvát?
1: Já ještě přidám jedno jméno, Saša Sojka, který udělal velký výkonnostní vzestup. Myslím si, že to je hráč, který má hlavu na to, aby se prosadil i v cizině, i postupnýma krokama. Je to levák, velká myšlenka, kreativita. Myslím si, že tam taky ten potenciál je.
0: To říká Pavel Horvát odpoledním Radiožurnálu Sport. Pavle, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A krásný den přeju i Lukáši Michalíkovi.
2: Díky, naslyšenou.
0: A Mirko Vasičovi, děkujeme.
3: Naslyšenou.
0: Bude 14 hodin, jsou tu zprávy.
4: Radiožurnál je 14 hodin. A na řadě jsou zprávy s Markem Sedláčkem.
5: Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl být významně pod 400 miliardami, řekl premiér Babiš. Japonsko hlásí po zemětřesení na Kjúšu nejméně 50 zraněných. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane. Kolona popojíždí na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna a bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to České televizi a České tiskové kanceláři před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
7: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice, politice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
5: A jednání před pár okamžiky skončilo, výsledky přineseme v dalších zprávách. Japonský ostrov Kyushu hlásí nejméně 50 zraněných po zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Úřady vyzvaly přes 150 tisíc lidí k přesunu do evakuačních center. Otřesy poškodily několik budov, způsobily výpadky elektřiny a rozsáhlé problémy v dopravě. Podle japonské televize NHK se na silnicích objevily velké trhliny. Letiště v nejvíce postižené prefektuře Kumamoto uzavřelo jednu vzletovou a přistávací dráhu. Místní jaderná elektrárna poškozená není. Japonská premiérka Sanae Takaichiová uvedla, že úřady rozsah škod stále vyhodnocují. Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
8: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut. Arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes pokračuje doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech čekají návštěvníky živé pořady, debaty i setkání s tvůrci. Dění na festivalu sleduje reportérka Michaela Kočendová.
9: Ruce do kapes, nejíst, nepít, nekouřit, na nic nesahat a okamžitě zavolat policii. Takové rady o tom, jak se zachovat na místě činu, dostali posluchači před malou chvílí na debatě od autorky podcastu Místo činu a forenzní psychologie a Kateřiny Rádhouské, která mluvila také o etice žánru true crime. Později na programu bude také debata o filmové hudbě, kterou následuje živé natáčení podcastu Strašidla a Večer buchty Live Rádia Wave. Doprovodný program Českého rozhlasu na letní filmové škole bude pokračovat i zítra. I rozhlas nabídne pořad Operace Viking za studené války a Stanice plus vizitku s Janem Svěrákem. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
10: Sport. Francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampse, který po čtvrtém místě na nedávném mistrovství světa u národního týmu skončil, a to po 14 letech.
11: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
12: Zidane povede Francouze minimálně do příštího světového šampionátu v roce 2030. Dosud trénoval jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal s klubem dva španělské tituly a tři triumfy v Lize mistrů. Co by hráč Zidane s národním týmem vyhrál mistrovství světa i Evropy, kariéru skončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Jeho předchůdce na lavičce Francie Deschamps vedl reprezentaci od roku 2012 a o šest let později s ní slavil světový titul. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D2 před Brnem a kolona na D1 u Velkého Meziříčí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna hlásíte před Brnem vážnou nehodu na čtvrtém a půltém kilometru.
14: Podál zase někdo nedobrzdil do kolony, je tam, ještě tam nepřichází záchranné složky, pálí lidi, dodávka napálila do kamionu zezadu, zavřený stojí to.
13: Tvořte uličku pro záchranáře, poslední možný sjezd z dálnice je na 11. kilometru na Blučinu, do Brna se dostanete přes Rajhrad po dálnici D52. Dálnice D2 je teď neprůjezdná i směrem do Bratislavy na čtvrtém a půltém kilometru. V pásu na Bratislavu teď přistál vrtulník, z Brna se dá jet přes Modřice po dálnici D52. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 141 zůstává kolona kvůli omezení, zdržíte se 25 minut. Pojíždí se i na průjezdu mezi říčím. Tady je jedna z Brna do Prahy, za sjezdem na Průhonice od 6,5 kilometru. Čekejte kolonu, pomalu pojedete do ucpané Spořilovské, ovšem kamiony se nesouvisle táhnou až do Kbelské kolem celé Prahy po spojkách. A na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, opatrně kamiony se zastavují za Jesenicí na prvním kilometru. Osobními auty projedete rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
10: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na horách 19. Tolik zprávy.
0: 14 hodin 6 minut, úterý 28. července. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Roberto Mancini by se měl stát staronovým trenérem italské fotbalové reprezentace. Svazový šéf Giovanni Malago agentuře ANSA řekl, že s 61-letým koučem jedná. Mancini u národního týmu už působil, bylo to v letech 2018 až 23 a v roce 2021 s ním dokázal vyhrát euro. Kandidátem na uvolněný post po Gattuzovi byl Andrea Pirlo, ale kouč dubajského klubu United FC v pondělí na svém Instagramu uvedl, že svaz s ním jednání ukončil. Důvodem byly jeho obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet. Kvůli neschodám kolem výběru kouče po dvou týdnech rezignoval taky další bývalý slavný hráč, obránce Paolo Maldini, a to na funkci technického ředitele italské fotbalové federace.
6: Radiožurnál Sport
15: a Karel Janů.

0: světa v roce 2030.
1: Je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui.
2: Mám obrovskou radost. Jsem šťastný, že můžu trénovat francouzskou reprezentaci. Ani nenacházím správná slova. Snažím se krotit emoce, ale mám jich spoustu. Je to výjimečný okamžik. Jsem na tuto výzvu připravený.
0: Řekl na tiskové konferenci Zinedine Zidane, který coby hlavní kouč dosud vedl jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal se španělským velkoklubem dva mistrovské tituly a třikrát v řadě s ním ovládl slavnou Ligu mistrů.
2: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
0: Přiznal Zinedine Zidane, který má u francouzské reprezentace rozhodně na co navazovat. Za národní tým nastoupil do 108 zápasů, dal 31 gólů a ovládl s ním mistrovství světa i Evropy. I proto podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta dává Zidanův příchod na lavičku Francouzů jednoznačný smysl.
3: Myslím si, že to je skvělý, kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
0: Úspěšnou hráčskou kariéru Zidane ukončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co v prodloužení hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Právě proti Italům na začátku října povede Francouze poprvé jako trenér na domácím stadionu, a to ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

14 hodin, 18 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport v roce 2026. Desítka Pavla Horváta pravidelně vyráží za vámi, za našimi posluchači. To další setkání se koná už 6. srpna, a to konkrétně v Zubří. Těšit se kromě Pavla Horváta a Honzy Perušky můžete tradičně v tomhle roce taky na Antonína Panenku, no a dorazí taky Miroslav Kadlec. Vstupenky na akci v Zubří můžete pořídit přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. Budeme moc rádi, když se přijdete podívat přímo osobně. Ještě jednou připomínám to datum 6. srpna.

0: byl Sting, 14 hodin 22 minut, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport v úterý 28. července. Přichází čas na hity sociálních sítí, rubriku, ve které sledujeme momenty, které baví internet a děláme to velmi rádi. Jeden z nich se týká hokejistů Caroliny, kteří si v těchto dnech mezi sebou předávají Stanley Cup, hodně příjemná záležitost. Každý z hráčů si chvíle s ním užívá samozřejmě po svém, jeden z originálních nápadů měl i Sebastian Aho. Jak svůj den s pohárem prožil, to už řekne Lukáš Antoš. Hezké odpoledne.
1: Příjemné odpoledne. Finský útočník Sebastian Aho přišel s kulinářskou oslavou ze Stanley Cupu, si dopřál tradiční finskou lososovou polévku. Příspěvku, který na Instagramu zveřejnil účet NHL Suomi, je vidět, že si výhru i samotnou polévku opravdu užívá.
2: Yes, my mom's specialty. The best dish in the world by a mile.
1: Ve videu Aho říká, že jde o nejlepší jídlo na světě, které se svou specialitou právě připravuje jeho maminka.
0: Tak jednoznačně nejlepší jídlo na světě. Oslavy vítězství mají samozřejmě různé podoby, některé z nich účty na sociálních sítích potom dokáží velmi vtipně zpracovat. Tak jak sociální sítě zveřejňovaly historicky prvního českého mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče.
1: Povedený příspěvek s Alexandrem Šupeničem zveřejnil i na Instagramu český olympijský tým. Na fotce z pražského letiště společně s ním zachytil další tři mistry světa. Kákáře Víta Přindiše, Jakuba Krejčího a kanoistku Terezu Kneblovou. Společně přetvořili známý snímek z animovaného Spidermana z 60. let. V této scéně na sebe tři postavy Spiderman ukazují prstem, čím vzniká komicky matoucí moment, který se skvěle hodí k nejrůznějším situacím. Stejně jako v tomto případě mají všichni sportovci stejný superhrdinský status mistrů světa.
0: Tolik hity sociálních sítí s Lukášem Antošem. Moc díky.
1: Hezký den.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Dobré odpoledne, 14.30. Slovo předávám Marku Sedláčkovi.
8: Francouzské úřady předběžně zadrželi a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požárů v departmánu Var na jihovýchodě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadrželi v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí. Česká policie v prvním pololetí zadržela 169 lidí, kteří se přes naše území snažili přejít do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, jak ukazují policejní data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Ugandské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že země je oficiálně bez eboly. Skončilo totiž povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Nemocí se v zemi od května nakazilo 20 lidí, zemřeli dva z nich. Ebola se do Ugandy dostala ze sousední Demokratické republiky Kongo, kde případy stále přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnilo už 3200 lidí. Nákaza se rozšířila do 5 z 26 konžských provincií. A na hlavním nádraží v Trutnově ode dneška stojí do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 20. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu ve Vladivostoku, odkud se vraceli zpět do vlasti. Součástí legiovlaku jsou například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krejčovský vůz. Vstup je zdarma.
0: Sport.
8: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D2 u Modřic a omezení na D1 u Meziříčí. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice uzavřená. Provoz zastavila vážná nehoda na 4,5 kilometru. Na místě stále zasahují záchranáři. Náhradní trasa z exitu 11 přes Blučinu a Rajhrad a po D52. Na D2 z Brna do Bratislavy od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se popojíždí. Na 4,5 kilometru se v místě zásahu u následků nehody jede jen jedním pruhem, zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím opravují vozovku. Kolonu hlásíte z kilometru 141, zdržení půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte.
10: Všichni sjíždějí do Velkého Meziříčí, který je totálně, ale totálně zacpaný.
6: ať ty řidiči nesjíždí.
9: Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor při sjezdu na Pražský okruh exitem 10. V dlouhé táhlé levotočivé zatáčce pracují silničáři a jsou vidět relativně pozdě. Chvílemi se náhle brzdí. A na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6,5 kilometru čekejte kolonu, už jsou to z většiny kamiony, pokračují po spojkách až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Žádný šprým, máme zase velký tým, to neříkám já, takový titulek vyšel v československém sportu 2. dubna 1992. Den předtím na apríla totiž fotbalisté Sparty v 0. ročníku Ligy mistrů doma senzačně zdolali Barcelonu 1-0 a my si to teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu o pohárových úspěších českých fotbalových klubů.
1: Tyhle ty vzpomínky nejdou vlastně vymazat, tehdy to byl vlastně nejlepší tým Evropy a my jsme je dokázali porazit a to si samozřejmě nesmírně váží. Fantastická kulisa a kdo může říct z našich hráčů, porazili jsme Barcelonu a dal jsem góla.
2: Vzpomíná bývalý útočník Horst Siegl na jeden z nejslavnějších zápasů v historii fotbalové Sparty. 1. dubna 1992 vyhráli Pražané v 0. ročníku Ligy mistrů nad Barcelonou 1-0, když právě Siegl byl jediným střelcem utkání. Za španělský velkoklub přitom tehdy pod legendárním trenérem Johanem Cruyffem chytal Andoni Zubizarreta a v poli byly hvězdy jako Ronald Koeman, Michael Laudrup nebo Pep Guardiola. Nejen proto má na duel speciální vzpomínky i bývalý záložník Roman Vonášek, který do Sparty přišel z Plzně jen pár měsíců předtím během zimní pauzy.
3: Jsem na předzápasový trénink do Jevan odjel s Ačkem. Všechno probíhalo, že večeře předzápasový trénink a po něm se mi právě trenér Uhrin zeptal, jestli bych si večer troufnul. Z mladický nerozvážnosti říkám, proč ne? Pak samozřejmě příprava a tam na tabuli se objevilo moje jméno. Tak se přiznám, že se mi rozklepali kolena. Myslím, že jsem hrál předtím asi 2 minuty ligu jako technický střídání někde předtím, ale můj první zápas ve Spartě byl přímo proti Barceloně v tom 0. ročníku Ligy mistrů.
2: Sparta už předtím ve vyřazovacích kolech přišla přes Glasgow Rangers a Olympique Marseille. Před posledním kolem semifinálových skupin byla i díky výhře nad Barcelonou ve hře o postup do finále Ligy mistrů.
4: To byl určitý kolektivní výkon těch hráčů, my jsme neměli nějaký velký hvězdy.
2: Vzpomíná na výhru nad Barcelonou tehdejší trenér Sparty Dušan Uhrin starší. V posledním kole semifinálové skupiny ale Pražané prohráli na hřišti Dynama Kyjev 0-1 a skončili druzí za postupující Barcelonou. Ta necelé 2 měsíce po prohře na Spartě ve finále 0. ročníku Ligy mistrů porazila Sampdorii Janov. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Mick Jagger, Dave Grohl, Easy Sleazy, 14 hodin 44 minut v odpoledním radiožurnálu Sport. Do Litvína přichází na roční hostování z Pardubic útočník Tomáš Urban. Severočeský klub o angažování 24-letého hokejisty informoval na svém oficiálním webu. Za Vervu už nastupoval krátce v sezóně 2023-24. V minulé sezóně Urban odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v první lize v dresu B týmu Dynama.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Hokejisti Horácké Slavie Třebíč zahájili přípravu na novou prvoligovou sezonu. Po dvou letech ji odehrají na vlastním stadionu, který má za sebou kompletní modernizaci. Poprvé si v opravené hale zatrénovali tento týden.
1: Po dvou letech, takže to těšení bylo obrovský. Jsme rádi, že už jsme konečně doma.
2: Kapitán Martin Dočekal strávil poslední dva roky se svými spoluhráči v azylu v Moravských Budějovicích. Návrat domů pocítil hned při prvním tréninku.
1: Když jsou na Moravské Budějovice a Třebíč, to jsou obrovský rozdíly v rozměrech. Já si myslím, že to je o 3 metry delší a o 2 třeba širší ještě. Jo. Teďka, když jsme jezdili ty kola, tak člověk už chtěl zatáčet, co byl zvyklý z Moravské, a ono ještě to bylo 5 metrů dozadu.
2: Na stadionu se změnilo hlavně zázemí pro hráče. I to byl jeden z důvodů, proč se vrátil odchovanec klubu Lukáš Nahodil.
3: Já mám úplně husí kuži, když jsem tady byl poprvý. Ten zimák je udělaný fantasticky a přicházím z Olmíku, kde vlastně byl akorát led a to bylo všechno. A tady to zázemí, ty střelnice, tělocvičny, to všechno, to jsou věci, to je přidaná hodnota.
2: Dres Horácké Slavie oblékne po více než 12 letech. Obnovenou premiéru před třebíckými fanoušky si ale odbude při exhibici Hvězdy zpět, kterou se slavnostně opravený stadion otevře.
3: Já se těším na to, že konečně budu hrát doma před svojí rodinou, koupil jsem 16 lístků, takže se těším, že mě uvidějí děti, maminka, tatínek, manželka hlavně.
2: Během léta Horácká Slavia přivedla také obránce Adama Ošmeru a Daniela Bukače nebo útočníka Luboše Roba. Z Brna se také vrátil další odchovanec Radim Ferda. Podle asistenta trenéra Romana Erata teď kádr čeká spíš zužování.
4: My už máme kádr hotový, máme 26 hráčů na ledě a máme konkurenci, si myslím, což je v pořádku.
2: První přípravný zápas odehraje Třebíč 11. srpna. Liga začne o měsíc později, 9. září. František Jirků, Radiožurnál.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovými vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechat ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 15 hodin. Marek Sedláček připravil zprávy.
1: Na jihozápadě Francie pokračují evakuace kvůli požárům, s hašením dál pomáhají i Češi. Policie neobviní poslance Turka za příspěvky na sociálních sítích. Hokejisti Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy zahájili přípravu na ledě. Dálnice D2 je po vážné nehodě uzavřená na 4,5 kilometru směrem do Brna a bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídily přesun víc než 220 tisíc obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požárů.
3: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
4: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
3: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferret, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4 tisíc lidí z oblasti Lacanau, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Čeští hasiči dál pomáhají s hašením požáru poblíž Bordeaux. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
5: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půl noci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
1: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisti Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Turek v reakci napsal, že rozhodnutí případ odložit ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Policie nebude stíhat ani Deník N, který loni na desítky nebo sexistických výroků upozornil. Tento případ policie ukončila s tím, že se deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Mladá Boleslav má nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě, její věž z zříceniny hradu Michalovice. Geodeti měřením potvrdili její náklon 7,315 stupně. Magistrát tak může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Stálo by to zhruba 1 milion korun, říká mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
6: Debatu 100% otevřeme, myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností a myslím si, že je i dobře, aby veřejnost trošičku dala najevo, jestli ta částka, která může dosáhnout až 1 milionu korun, je z jejich pohledu efektivně vynaložena.
7: Sport. Další kluby hokejové typ Sport Extraligy zahajují přípravu na ledě před novou sezónou. Mezi posledními to jsou České Budějovice, Karlovy Vary a taky Mladá Boleslav. Právě Středočeši už do přípravy zapojili všechny posily a připravují se pod novým realizačním týmem. K němu přišli jako asistenti bývalé extraligové hvězdy Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich mladoboleslavský útočník Dominik Lakatoš.
8: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
7: První přípravný zápas odehrají hokejisté Mladé Boleslavy příští týden ve čtvrtek na ledě Liberce. Nový ročník typ Sport Extraligy začne 15. září.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D2 před Brnem a zdržení na D1 u Meziříčí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice zasahují u následků nehody na 4,5 kilometru. Uvízlá auta v koloně teď vypouštějí, dálnice zůstává uzavřená. Dopravu odklánějí na exitu 11, náhradní trasa přes Blučinu, Rajhrad a po D52. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Měřín z kilometru 139 počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení na kilometru 147. Zdržení 35 minut a z dálnice nesjíždějte. Na souběžné silnici i v Meziříčí stojí také kolony. Silnice 62 z Ústí nad Labem do Děčína je uzavřená za povrly po srážce dvou aut. Na místě jsou záchranáři, dá se jet po druhé straně Labe přes Malé Březno. A v Praze v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most se za tunelem Mrázovka srazila dodávka a osobní auto. Blokují levý pruh, regulují kvůli tomu provoz v tunelech směrem na Barandovský most. Plní se kvůli tomu i Radlická nebo Vrchlického. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
10: 15 hodin 6 minut, příjemné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Jsme za to moc rádi. Českou golfovou jedničku Sáru Kouskovou čeká tento týden druhý start na British Open. Loni při své premiéře nedokázala projít katem, na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship a na další prestižní turnaj se naladila o uplynulém víkendu na Scottish Open, kde skončila 31. Na slavném hřišti klubu Royal Lytham & St. Anne se představí jako jediná česká golfistka. British Open s dotací 10 milionů dolarů začíná ve čtvrtek. Titul obhajuje Japonka Yamashitaová. Teď už Bon Jovi.
2: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Za necelé dva týdny začne v Birminghamu mistrovství Evropy v atletice, tentokrát na něm ale bude závodit jenom minimum juniorů. Ti totiž budou mít světový šampionát svojí kategorie jen těsně před ním a případnému rychlému přesunu nenahrává ani to, že mladí atleti budou bojovat o medaile na severozápadě Spojených států amerických v Eugene.
1: Samozřejmě my to nějak moc nemáme šanci ovlivnit ty termíny a obzvlášť v letošním roce, kdy mistrovství světa juniorů je v Spojených státech, takže i v rámci časových posunů není vhodné, aby jsme přetěžovali mladé atlety a já jsem rád, že jsme se s trenéry dohodli, že junioři na mistrovství Evropy startovat po většině nebudou.
2: Přibližuje šéf trenér českých atletů Pavel Sluka, i když zároveň přidává jednu výjimku, kterou je sprinterka Johanka Šafářová, kterou dospělý tým potřebuje do štafety na 4x400 metrů. Šampionát v Eugene skončí 9. srpna a od 10. se pak bude závodit v britském Birminghamu. Na možnosti, jak se rychle přepravit přes 8 časových pásem, se dívala i tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala juniorský národní rekord Amálie Švábíkové, ale jedna z medailových adeptek pro Eugene nakonec uznala, že by se to stihnout nedalo. Podle Pavla Sluky ale tato termínová kolize není zas tak zásadní věc.
1: Každá ta kategorie má ten svůj vrchol a na ten by se mělo soustředit a vždycky říkám, že je potřeba jít step by step nahoru. A samozřejmě druhá věc je, že ta výkonnost od té juniorské

0: Juniorský šampionát v peruánské Limě, kde slavili zlaté medaile desetibojař Tomas Jervinen a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Chris Ria v úterním radiožurnálu Sport je 15 hodin a 17 minut. Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slavie Praha era NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper, kterého čeká vůbec první evropské angažmá. Slavia, která se po minulé sezóně spojila s mistrovským Nymburkem, oznámila jeho příchod na svém webu. Harper dosud hrál na univerzitě Tennessee State.

Europe Carry v 15 hodin a 21 minut v úterním vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisty Borussie Dortmund posílí 18-letý řecký záložník Konstantinos Karecas z Genku. Podle německých médií za něj úřadující vicemistr Bundesligy zaplatí až 33 milionů eur, tedy nějakých 800 milionů korun. Karecas se tak stane druhým nejdražším hráčem v historii klubu. Víc Borussia dala jen za Francouze Ousmana Dembeleho v roce 2016.

0: s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Takže nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré odpoledne vám přejeme i v 15 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu doplní Marek Sedláček.
2: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváč zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systému protivzdušné obrany Spider. Ve francouzském Toulouse dnes po víc než 24 hodinách letu z australského Melbourne dosedl letoun Airbus A350. Bez mezi přistání urazil víc než 23 000 kilometrů. Stroj ve speciální verzi s přídavnou palivovou nádrží evropský výrobce Airbus testuje pro aerolinky Qantas. Australský dopravce má v plánu od roku 2027 zahájit pravidelné přímé lety mezi Sydney a britským Londýnem. Distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil přes 19 miliard korun. Vyšší investice chystají taky EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. A dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včetně včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. červenec na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil.
3: Sport.
2: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů. Vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na silnici 11 u Hrabině a otevřená D2 před Brnem. Na silnici 11 z Opavy do Ostravy spozorněte za sjezdem na Hrabidi. Na rychlostním úseku na kilometru 267,5 leží velký kus pneumatiky.
5: A je to přímo uprostřed toho pravého pruhu. A pak jsou další fragmenty jakoby té pneumatiky po pravé straně.
4: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 4,5 kilometru vyšetřují nehodu. Už se podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Opatrně dojíždějte, konec kolony je teď na 6,5 kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 141 pojedete v koloně kvůli opravám dálnice. Kolona na kilometr 147 je na necelých 40 minut. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Meziříčím je ucpaný. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Mikulovce na kilometru 194 srazil kamion a osobní auto. Jsou v pravém pruhu, tvoří se kolona, zdržení přes 10 minut z kilometru 191. Silnice 62 z Děčína do Ústí je za Dobkovicemi po nehodě uzavřená, náhradní trasy přes Slavošov nebo Malé Březno. A v Praze v Dobříšské směrem na Barandovský most za tunelem Mrázovka stále řeší nehodu. Blokují levý pruh, regulují provoz v tunelech, kolony se tak prodlužují v Nové Povltavské, Plzeňské, Radlické směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci, informoval o tom svazový šéf Giovanni Malago. 61-letý kouč u národního týmu Půš působil v letech 2018 až 23. V roce 2021 s ním dokázal vyhrát euro. U reprezentace Mancini tedy nahrazuje Gennara Gattuza, technickým ředitelem svazu bude Claudio Ranieri. 74-letý dlouholetý trenér se funkce ujal místo Paula Maldiniho, který po dvou týdnech rezignoval, a to kvůli neschodám ohledně výběru právě reprezentačního kouče.

0: skupina Offspring v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin a 42 minut a v našem magazínu Zapomenutí hráči dnes zamíříme do Portugalska. Ze země Pyrenejského poloostrova totiž pochází bývalý velký fotbalový talent Renato Sanchez. Portugalský záložník měl potenciál stát se světovou superhvězdou, ale v posledních letech nemůže najít ideální formu. Detaily probereme s Františkem Typovským. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Před 10 lety byl Renato Sanchez jedním z nejtalentovanějších záložníků na světě. Ve svých 18 letech vyhrál s Portugalskem mistrovství Evropy a získal ocenění pro nejlepšího mladého hráče na turnaji. Mluvilo se o něm jako o budoucím adeptovi na zlatý míč. Zajímali se o něj evropské velkokluby a Bayern Mnichov ho koupil z Benfiky Lisabon za 35 milionů eur. Celé to byl jeden velký a krásný fotbalový příběh, neměl ale šťastný konec.
0: Jak to, co se v Bavorsku stalo nebo nepovedlo?
1: Po přestupu do Německa se Sanchez nedokázal prosadit. Jako teenager to měl v Bayernu Mnichov opravdu velmi těžké, vždyť na jeho postu hráli takové persony jako Vidal, Xabi Alonso nebo Joshua Kimmich. Renato Sanchez tak strávil většinu času na lavičce a brzy zamířil na hostování do Premier League, konkrétně do Velsu, do Swansea.
0: Tak v Německu to nevyšlo, jak si vedl na britských ostrovech?
1: Odehrál tam jenom polovinu sezony a na hřišti moc nezářil. Nejvíc zaujal, když si během zápasu spletl spoluhráče s logem jednoho energy drinku na reklamním panelu. Všichni na stadionu se divili, kam že to Sanchez přihrává, když mířil balonem na lebku buvola, která svítila za postraní čarou. Je takovou to bizarní událost občas nabízí profi fotbal.
0: Františku, ve Velké Británii ani v Německu se tedy Renato Sanchez neprosadil, jak se jeho kariéra vyvíjela dál.
1: Přestoupil do Francie, zamířil do Lille, kde udělal velký výkonnostní progres a navíc získal mistrovský titul. Byl spolehlivý v obraně a zároveň sbíral i góly a asistence. Takže si řekl o přestup do Paris Saint-Germain. Jenomže ve francouzském velkoklubu to byla stejná písnička, jako když hrál za Bayern. Konkurence ve středu pole byla ohromná. O místo bojoval s Vitinhou, Fabianem Ruizem nebo Markem Verratim a do toho měl i časté zdravotní potíže. Tím pádem si moc nezahrál a dodnes, dalo by se říct, je to takový poutník po hostování.
0: Chodí po hostování a kde teď aktuálně hraje?
1: V poslední sezóně byl v řeckém Panathinaikosu, ale nic extra tam nepředvedl. Hostování mu vypršelo a tak PSG teď aktuálně řeší, co s ním bude dál. Proslýchá se, že o něj má zájem portugalská Braga, takže by se mohl stát třeba spoluhráčem českého golmana Lukáše Horníčka. Tak se nechme překvapit, jestli právě tam Renato Sanchez restartuje svou kariéru. Věk na to ještě má, je mu 28 let, ale angažmá v top 5 evropských ligách nebo pozvánku do reprezentace asi už jen tak lehce nezíská.
0: Renata Sancheze jsme připomněli s Františkem Typovským. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: První ligové kolo přineslo v Brně velkou fotbalovou euforii. Zbrojovka doma porazila Spartu 3-1. Artis sice prohrál 2-4, ale i tak ukázal, že mezi elitou rozhodně nechce být jen do počtu, co znamená návrat hned dvou brněnských klubů do první ligy pro mládež a taky pro celý region. Ve vysílání radiožurnálu Sport vítám teď trenéra kategorie U13 FC Zbrojovka Brno Ondřeje Šafránka. Přejeme hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Šafránku, začněme tím, co se v Brně o víkendu stalo. Zbrojovka vyhrála, Artis odehrál odvážný zápas proti silnému soupeři. Jak velký impuls podle vás to může být pro fotbalovou mládež v celém regionu, kde nejenom, že trénujete, ale dlouhá léta i žijete?
1: Tak já si myslím, že tady na tu otázku je docela jednoduchá odpověď, protože každý z těch kluků, kteří fotbal hrají, ať byli buď na tom sobotním utkání Zbrojovky nebo právě na tom pondělní Artisu a zažili právě tu atmosféru na té tribuně, tak by se strašně rádi v roli toho hráče dostali na to hřiště. Takže pro ně tohle může být jako ohromná motivace se v tom fotbale dál posouvat a na to hřiště se dostat. No, takže jenom takhle jednoduše. Ale určitě velká motivace.
0: Vy jste denně mezi dětmi, tak už jste zaznamenal nějaké reakce z jejich strany? Je to třeba i cítit obecně, že se v Brně o fotbale prostě mluví úplně jinak než před rokem?
1: To určitě. Já jsem v tom fotbale pohybuju relativně dlouho a ano, stačí jenom, když dneska přijdu mezi ty svoje malý kluky do kabiny, tam se jenom řeší to, s kým Zbrojovka bude hrát další kolo a jestli už mají sehnané lístky. Vůbec ta motivace našich kluků chodit na ten prvoligový fotbal je ohromná a věřím, že to není jenom mezi našimi kluky, ale celkově ve fotbale Brně je velký boom a přispívají tomu právě oba dva brněnský kluby, za což já jsem moc rád.
0: To říká Ondřej Šafránek v odpoledním radiožurnálu Sport. Ono se často říká, že silný region právě stojí na spolupráci těch velkých a menších klubů. Tak jak dnes funguje podle vás to propojení Zbrojovky třeba s mládežnickými oddíly v okolí Brna?
1: My jako český fotbal máme vůbec velký problém právě s nějakou koncepčností a návazností. A i my Zbrojovka, ale právě i Artis navázal spolupráci s mnoha menšími a většími kluby vůbec po celé Jižní Moravě a nabízí jim různé možnosti spolupráce, jak v rámci metodiky tréninku, tak právě třeba pozvání z toho, aby jejich menší kluci chodili na ty velké zápasy a začíná ta spolupráce fungovat na více úrovních, za což já jsem taky moc rád a tohle je možná jediná správná cesta, jak ten fotbal nejenom v Brně, ale na celý tý Jižní Moravě posunout, aby se právě ty velký kluby trošku postarali i o ty menší. Jo, takže tohle je moc fajn a je dobře, že to u nás funguje, nebo začalo fungovat, aspoň tak.
0: Když ještě na chviličku zůstaneme tedy u jihomoravské metropole, tak oba brněnské kluby teď jsou mezi českou elitou. Myslíte, že to jejich soužití může vytvářet nějakou zdravou konkurenci? Může to pomoct vlastně celému regionu, řekněme celému brněnskému fotbalu, nebo to naopak bude složitější ty největší talenty si udržet?
1: No, já když se podívám třeba na pražský fotbal a věřím, nebo v Praze jsou schopni spolu vyjít 4 profesionální nebo 5 profesionálních velkých klubů, nevidím jediný důvod, proč u nás v Brně nebo celkově na Jižní Moravě by nemohli fungovat v nějakým soužití 2 velký kluby. Takže já jsem o tom dokonce přesvědčený, že ty kluby spolu můžou spolupracovat a právě ani ne si dělat takovou konkurenci, ale i ta konkurence je pro nás strašně důležitá. Ale spíš spolu navazovat ty spolupráce a vůbec pro český fotbal vychovávat ty další hráče a dělat tu práci na velice slušné úrovni. Takže já jsem za to jedině a jedině rád, že ty kluby spolu spolupracují a máme tady v regionu 2 velmi silné kluby. Takže tak.
0: To říká v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport trenér kategorie U13 FC Zbrojovka Brno Ondřej Šafránek. Pane Šafránku, moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
1: Ráda se stalo, moc díky, mějte se hezky.

0: my friends.
1: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
2: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
1: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
2: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
3: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
4: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Rá.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Máme pro vás zprávy.
3: Prezidenti USA a Ukrajiny se setkají v Bílém domě. Začala jednání o českém státním rozpočtu na příští rok. Italskou fotbalovou reprezentaci znovu povede trenér Mancini. Zdržení čekejte na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna a bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států. V Bílém domě ho přijme Donald Trump. Je to jejich druhá schůzka během necelého měsíce. Hlavním důvodem Zelenského cesty je ale pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama, jednoho z nejvýraznějších podporovatelů Ukrajiny v americkém kongresu. Právě na jeho počest má senát hlasovat o nových sankcích proti Rusku.
4: Prioritou je podle Zelenského protiraketová obrana. Rusko podle Kyjeva navyšuje výrobu balistických střel a ukrajinská protivzdušná obrana na ně nestačí. Na stole je i nový návrh takzvaného příměří ve vzduchu, tedy zastavení vzájemných leteckých a raketových úderů. Detaily zatím zveřejněné nejsou, ale Američané mají pomoc tento návrh předložit Moskvě. Sankční zákon má v Senátu 60 spolupředkladatelů, tedy dost na prolomení obstrukce. Zelenský se s americkými senátory sejde večer v Kapitolu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy, řekl to pojednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň ale očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Dění na ministerstvu sledovala celý den naše reportérka, podrobnosti přidá v odpoledním Radiožurnálu krátce po zprávách. Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí, uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji lidi potřebují nové ledviny, játra a srdce.
5: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
6: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
5: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
7: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
5: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: A brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu. Zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc vysvětluje vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miloslav Druckmiller.
8: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
9: Sport. Fotbalový trenér Roberto Mancini znovu povede italskou reprezentaci, informoval o tom tamní svaz. Nahradí dosavadního kouče Gennara Gattuza. Národní tým Mancini vedl už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ním vyhrál mistrovství Evropy. Tenista Jiří Lhečka mění v průběhu sezóny trenéra. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP povede Francouz Frédéric Fotang.
10: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Léčka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
9: První zápas pod novým trenérem se hraje Lehečka zítra večer českého času v mexickém Los Cabos.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 u Městce a zdržení na D1 u Meziříčí. Na D11 z Prahy do Jaroměře opatrně za sjezdem na Městec Králové na 59. kilometru hlásíte nehodu.
12: Osobní auto najelo do pneumatiky od nákladňáku. Pneumatika je ve předním pásu. Krutí se tam, protože to není vidět a je to vidět až na poslední chvíli.
11: Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů zpozorněte před sjezdem na Tuchlovice a Lány. Na vozovce na 25. a 5. kilometru je rozházený nábytek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Měříně z kilometru 137 počítejte s kolonou, pokračuje do omezení na kilometr 147. Fronta je na více než 40 minut, plná je i souběžná silnice i velké Meziříčí. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru čekejte pomalejší provoz kamionů, na 4. a 5. kilometru vyšetřují dřívější nehodu, tam krátce zpomalí i osobní auta. Na Pražském okruhu zůstávají kolony v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. A na silnici 68 z Třince na Slovensko se po pojíždí kolem Bystřice před Hrádkem provoz brzdí dopravní omezení, zdržíte se obou směrně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc bude jasná až skoro jasná, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra už čekáme opět jasno a polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
13: Hokejové léto pokračuje, s Martinem Procházkou si dál zveme hokejové hosty z hokejového prostředí. Měli jsme tu kustoda, měli jsme skauta, ale teď budeme pokračovat s mužem, který ještě vlastně nedávno hrál. Zdraví Martina Procházku, dobrý den.
14: Hezký den.
13: A Michala Vondrku, dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání, vážím si toho, protože můžu být součástí takhle skvělýho pořadu.
13: To jsme rádi, takže nás posloucháte.
15: Určitě, non-stop.
13: Non-stop říká Michal Vondrka. Teď se bavíme v prostředku léta, kdy různě hokejové, primárně i extraligové týmy říkají, že začínáme chodit na led, začínáme trénovat, tak svědí vás nohy, ruce, kdy jste měl naposledy brusle na sobě?
15: A úplně mě nohy, ruce nesvrbí, protože jsem se nahrál dost a poslední dobou, pokud člověk nechodí každý týden nebo minimálně dvakrát, tak to prostě vyprchává a já si úplně upřímně jdu radši zahrát golf, který jsem zase oprášil po 10 letech, nebo tenis.
13: Vy jste měl čas na golf během kariéry před 10 lety? Moment, já se podívám, kde jste hrál před 10 lety. Dáte to z hlavy?
15: Dám. Před 10 lety jsem končil akorát ve Slovanu Bratislava. Já jsem začal hrát golf někdy 2010, no možná i dřív, ale úplně nárazově. Tam jsem, pamatuju, že jsem si tam koupil celý komplet golfovej, takže jsme tam chodili hlavně s Michelem Miklíkem, jsme chodili hrát, obrážili jsme tam ty hřiště na Slovensku, takže no a to vlastně skončilo s mistrovstvím světa 2015 v Praze, kdy jsem si koupil, v ten čas jsem si koupil motorku a začal jsem jezdit na motorce a ten golf jsem odložil trošku jako do skříně a ke golfu jsem se teď vrátil, protože jsem dostal strach z těch motorek, prostě jsem rok nejezdil, protože jsem měl operaci zad a člověk má strach, tak jsem říkal, že to za to nestojí a ten golf je přece jenom bezpečnější.
13: To jste mohl, to vám dovolili jezdit na motorce, protože přeci jenom asi se hokejistům trochu zakazuje lyžovat a podobné rizikové sporty dělat, tak ona ta motorka není úplně bezpečná.
15: No, tak já jsem jako bezpečný to úplně není. Asi možná to úplně nikdo nevěděl a když se to někdo dozvěděl, tak mávnul rukou a řekl, že tak už jsem byl taky v letech a už jsem měl něco odehráno, takže mávli rukou a řekl, ať jezdím opatrně. No, tak.
13: Ale já jsem takhle, rada.
15: Jasný, já jsem, abych to nějak vysvětlil, já jsem nebyl nějaký cvok, já jsem toho úplně jako moc nenajezdil, jo, to jsem pár tisíc kilometrů, možná 10 000, 20, já nevím, takže jsem určitě nebyl takový jezdec, který zhuntoval motorku, kterou si koupil, to jsem určitě takhle nebyl, ale samozřejmě nebezpečný. Když se na to teď podívám zpětně, tak to bylo.
13: Co hokejisty tak táhne ke golfu?
15: Spousta lidí si myslí, že to má hodně společného s hokejem. Já teda, ač hokej jsem hrál nalevo, tak golf hraju napravo. Neumím si to představit, že bych hrál golf nalevo. To je takový jako paradox, ale jednou mi to řekl nějaký trenér, když jsem úplně s tím začínal, ať taky jsem měl hůl nalevo a tak mi řekl, hraj to napravo, to je prostě jako lepší a teď si to už nedovedu představit. Mě tahne k tomu golfu to, že je to taková jako pohoda, já nejsem žádný nervák, já si to vždycky jdu užít tu hru a prostě, jak se říká, když to kopu, tak si z toho úplně nedělám těžkou hlavu, já se rád projdu a když mi to prostě letí, tak má člověk z toho radost a to mě teď poslední dobou mě to hodně nabíjí.
13: Říká host Čisté hry Martina Procházky Michal Vondrka. Co jiného ještě vlastně vás nabíjí teď po kariéře, třeba po pracovní stránce? Můžete prozradit něco?
15: Po pracovní stránce, no tak já jsem vlastně 2 roky dělal manažera reprezentaci do 18 let. To jsem zakončil minulý rok mistrovství světa v Dallasu a rok jsem vlastně nic nedělal, co se týče hokeje a v tom jsem trošku začal přemýšlet, že mi to trošku chybí a tak jsem se začal trošku angažovat a oslovila mě Slávie, takže jsem začal teď dělat na Slávii jako takovou jako funkci, já bych tam chtěl dělat jako vyhledávat jako nový talenty, zajímat se o to, jako proč třeba ty kluci odchází, zamezit tomu, aby odcházeli, udělat jim nějaký jako prostředí, aby tam zůstávali, udělat jim nějaký program, aby pro jejich jako start do seniorské kategorie. Mám na starost vlastně U15 až U20 nějakou takovou komunikaci s těma hráčema a nastavování s Tomášem Kucharčíkem nějakých individuálních jako plánů a pro určitý hráče, aby jsme dosáhli cíle, aby jsme prostě lifrovali ty hráče na draft a ty hráče byli draftovaní. To je náš cíl tady toho developmentu na té Slávy.
13: Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky. Naším hostem je Michal Vondrka. Vy jste mluvil i o draftu, vy sám jste draftovaný Buffalem, ale v zahraničí jste si zahrál ve Finsku a na Slovensku v rámci kontinentální hokejové ligy. Nebylo někdy nějaké laso dotáhnout to s tím Buffalem nějakam třeba na farmu nebo do nějaké nižší soutěže, nebo pod otázka lákalo vás to?
15: Abych se přiznal, tak je to hodně dávno. Už je to fakt jako mraky let a ptalo se mě na to spoustu lidí a já vlastně každému říkám, já si vlastně nepamatuju, kde nastal ten zlom, protože já si pamatuju, že když mě Buffalo draftovalo, já jsem tam jel na kemp a měl jsem rovnou už zpáteční letenku, byl jsem na nějakých 14 dní na tom závěrečním kempu, takže tam už byli všichni ty hráči, kde si myslím, že jsem se uvedl docela dobře, to mi potom, protože jsem samozřejmě neuměl řeč, já jsem se neučil anglicky, já jsem se učil německy odmala, protože jsem vyrůstal v Českých Budějovicích a to bylo blíž k tomu Rakousku, takže jsme se učili skoro všichni německy a anglicky jsem se naučil potom nějak jako samouk a trošku na střední škole, takže jsem anglicky neuměl. A překládal mi to tenkrát Aleš Kotalík a ten mi tenkrát říkal, že trenér byl se mnou spokojený, ať na sobě makám. No a v tu sezónu vlastně jsem po tom kempu přešel do Slávie, kde jsem vlastně začal stabilně hrát extraligu a to mi hodně pomohlo. Tenkrát, když jsem ještě měl a teď mi vypadlo jméno agenta, pan Heniš, který už je dávno po smrti, tak ten mi tenkrát říkal, že mám fakt jako blízko k podpisu. A pamatuju si, že zemřel a já jsem šel do jiný agentury a najednou to nějak utichlo. Vůbec si nepamatuju ten zlom, kde to jako na

0: podstatě ty moje první kroky, tak když jsem šel do toho Toronto, tak už jsem šel v 26, vlastně, když už jsem byl už nějakým nějakou dobu v národním týmu. A to, abys měl štěstí na toho trenéra, to si myslím, že je základ, jako je, kolik dostaneš prostoru. On sice mi řeknou, ano, jsme s tou spokojení, pracuji na sobě, je to dobře našlápnutý, ale přitom to třeba vůbec nemusí být pravda. Já to takhle vzpomněl, protože mi říkali něco podobného a nakonec to tak nebylo, takže jak říkáš, není to úplně asi takový to nejdůležitější, že budeš hrát v NHL a vlastně potom máš tu kariéru v Evropě a máš našlápnutou tomu nároďáku. Takže spousta těch hráčů to takhle má. Na druhou stranu, když to někomu povede, tak zase je to pecka, protože hraješ potom 10 let NHL, ale musíš hrát. Já si myslím, že by tam nikdo nedokáže být, aby tam byl ve třetí, ve čtvrté pětce, ale potřeba by si hrál, to znamená první, druhá pětka max, víc ne.
1: Přesně tak. No. Já jsem teda do dneška nepochopil tu taktiku těch týmů a těch manažerských tahů, protože mnohdy tam jde hráč, který jako je výborný a přesně mu chybí asi to štěstí, jako chytit se v nějakým zápase a prostě potom to pokračuje. Já si pamatuju třeba příběh Venci Prospala, který ho znám odmala, protože můj táta hrál s jeho tátou, takže se známe fakt jako on je teda starší a jsem ho poznal, když můj táta trénoval ho v dorostu nebo v juniorech v Českých Budějovicích a pamatuju si, že vlastně na farmě hrál hrozně dlouho a pak najednou ho zkusili ve Filadelfii a on prostě zazářil během jednoho, dvou zápasů a oni už si ho tam nechali. Jo, viděli jako tu píli a to taky jako nebyl hráč, o kterým se neříkal, jako že bude hvězda NHL, on tam odehrál kolik 12 zápasů, nebo já teď nevím, abych nekecal.
2: To strašně moc.
1: Strašně prostě, moc. Jako, takže...
2: Mezi českými a československými hokejisty patří jako k těm, kdo toho odehráli úplně jako jasně nejvíc.
1: No, to je jako David Tomášek třeba teď tam šel, toho hokejista, jako já si myslím, že kdyby dostal prostor, tak se tam taky prosadí, ale ten prostor prostě nedostal. Matěj Bliml, to samý, jako ten na farmě prostě, já nevím, dával 30 gólů, přes 30 gólů a nic. Prostě se ty kluci vrací, tak je to prostě jako třeba kdyby hrál v jiným týmu, těžko říct, no, tohle to je taková alchymie, to jsem jako nikdy moc jako nepochopil, každopádně to je tak, jak to je a já nelituju toho, jak to vlastně bylo.
2: Naším hostem na radiožurnálu Sport je bývalý hokejista, útočník Michal Vondrka. My u tématu můžeme zůstat a nemusíme chodit daleko. Vybavte si sezonu v Chomutově. Úspěšné tři sezony, vy jste tam byli v jednom roce i na čtvrtém místě, došli jste opravdu daleko, vlastně ta éra Chomutova v nejvyšší soutěži netrvala dlouho a tam hrál Jan Ruta, který už má dva Stanley Cupy a z Chomutova šel prostě do NHL. Kdybyste se tehdy přenesli do toho času a dovedl si představit, že prostě ano, Honza Ruta po téhle sezóně odchází do NHL a stane se stabilní jako součástí kádru týmu Zámoří. Chápal byste to tehdy?
1: Pecka. Dobrý pro ně. Já vím, kam míříte. Jako Honza udělal strašný jako progres, jo, tu sezonu nebo ty dvě sezony nebo tři sezony, jako po který jako potom odcházel, dělal hrozný progres, dostal se do nároďáku a už to šlo, oni tam potřebovali takový lobeka a je tam, jako on si teda zrovna shodou okolností, jako s ním jsem teď byl hrát dvakrát golf, byli jsme spolu ve flightu a on to tam popisoval těm kolegům, co byli s náma, co hráli s náma, tak oni se optali, jako jak se tam jako dostal do NHL a on říkal, no prostě jsem přestal chlastat a byl jsem finál. No, to vždycky
2: to,
1: takhle.
2: To jsme v 90. letech.
1: On to takhle říká, jako samozřejmě s nadsázkou, ale když byl v tom Chomutově, byla tam první liga, tak si asi ani on nedovedl představit, jako že by mohl dosáhnout takovýhle výsledku. A pak si to vlastně uvědomil, když tam jako, neříkám, že jsem tam přišel já, ale přišli tam jako hráči, udělali jsme nějaký výsledek a on začal cítit, jako že na to má a dostal se do nároďáku a šel, udělal výbornou kariéru a ještě vlastně furt hraje, no.
2: Říká Michal Vondrka, který byl v jednom flightu při golfu s Janem Rutou. Flight je ta skupinka hráčů, kteří chodí společně, hrají společně ty jamky. A on je na rozdíl od vás pravák, tak hraje golf nalevo?
1: Ne, ten hraje taky napravo. Většina hraje golfistů, no.
2: Michal Vondrka se mezi tím napije a my tady můžeme vyzvat posluchače. K nám se teď někdo dovolal a my se ptáme, kdo to je a na co se ptá. Dobrý den.
3: Dobrý den, slyšíte mě dobře?
2: Slyšíme vás dobře.
3: Za prvý panu Vondrkovi děkuju za roky strávení ve Slávi a tím navazuju, vidíte reálně, aby se Slávě někdy dostala skutečně do extraligy? A druhá otázka, není šance, že by se jednou zrušilo takzvaně ta baráž a že by opravdu poslední tým extraligy automaticky sestoupil? Děkuju.
2: Děkujeme, Michal Vondrka slyšel a nejprve bude dostávat Slávy sportovní cestou do extraligy.
1: Dobrý den, děkuji za otázku, nebo děkuji za otázky. Samozřejmě, že tomu věřím. Ještě teď jako po příchodu nového většinového majitele Slávy,

0: s kterým si dovedu představit ten progres té Slávie až vlastně do té extraligy. To je jeden z důvodů, proč vlastně jsem kejvnul na tu nabídku z té Slávie, protože rád vidím progres a myslím si, že Slávie má tu mládež dlouhodobě výbornou. Myslím si, že se to dá posouvat a když budeme vychovávat hráče, tak to určitě jako pomůže Slávii. S tím jsou spojený vlastně ambice celého klubu, kde jsou nastaveny nějaký procesy, který nechci úplně říkat, protože to mi úplně jako nenáleží, ale na tu otázku, abych odpověděl, myslím si, že to bude reálný, že se Slávie dostane do extraligy. Věřím tomu a bude to otázka. A když budu hodně optimistický, tak za 5 let, když budu méně optimistický, tak za 8.
1: To bude hra v Edenu?
0: Nechme se překvapit. A ještě teda se vrátím k té druhé otázce. Samozřejmě je těžký. Zrovna jsem se s někým o tom bavil. Ta baráž je hrozně těžko nastavená pro ty týmy z té první ligy. Ten tým z té první ligy za poslední 4 nebo 5 sezon mám takový pocit, že uhráli jeden zápas, jestli se nepletu. Jinak to vždycky končí 4-0. Je to prostě, za mě je to jako trošku jako nespravedlivý, je to trošku výhoda pro ty extraligové kluby. Kdybych hrál extraligovou baráž jako extraligový klub, tak samozřejmě mi to bude vyhovovat. Když bych to hrál jako prvoligový, tak mi to úplně vyhovovat nebude. Ale je to takhle nastavený. Já si myslím, že by se to mělo změnit. Mělo by se to udělat jako nějakým stylem, aby to bylo pro ty týmy z té první ligy výhodnější, protože samozřejmě ten extraligový tým se připravuje 42 dní, je to prostě taky nesmysl, jo. Ale všichni jsou v pořádku, nikdo není zraněný, ty z té první ligy jsou obouchaný a po těch 4 nebo 3 sériích jdou vlastně do toho nejtěžšího boje, který je většinou vyřídí. Takže věřím, že se to změní.
1: Říká Michal Vondrka.

0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme s Michalem Vondrkou, který má za sebou dvě zahraniční angažmá, krátkou roli ve finském Oulu, ale tři sezony ve Slovanu Bratislava v KHL. Vy jste byl zvyklý na české stadiony, čuchnul jste si k Finsku a pak to najednou začalo Voskresensk, Chabarovsk.
2: No,
1: jaké to bylo pro vás? Jako tehdy vám bylo 30.
2: To byla paráda, no.
1: Martin Procházka se pochopitelně usmívá, protože podobnou, řekněme, epizodní roli také zná z KHL, ale teď prosím Michala Vondrku a jeho vzpomínky. Jaký tak to byl pro vás třeba kulturní šok?
2: No, tak já vůbec nevím, čím začít, no. Jako, já bych to asi shrnul do jednoho slova, to byla taková šéť, jako. Když člověk přijel do toho Ruska, tak Martin určitě potvrdí, na každém letišti to smrdilo stejně. Člověk vyšel ven a tam jezdili akorát černý, bílý, šedivý auta, bylo tam tak jako takový plískanice, nikdo nechodil nějak barevně oblečený, bylo to taková jako...
1: Zažil jste ještě černobílou televizi, nebo už jste koukal na barevnou? Je vám 44 let, jenom pro představu.
2: Taky jsem zažil takový ty konce, jako ty konce té černobílé televize. No.
1: A to vám pak rozpomnělo to Rusko, když jste vystoupil z letadla.
2: Jo, tak jako... Takhle, zas na druhou stranu, jako to Rusko bylo šedivý, ale už tam bylo spoustu nových zimáků, takže my jsme se pohybovali hotel zimák a vlastně hotely byly fajn a ty zimáky byly taky jako celkem nový, jo. Spousta těch zimáků byly nový, tak když člověk hrál na novým zimáku, tak to ani jako nepoznal, jo. To odehrál zápas, ale bylo to teda hrozně náročný, protože ty přelety a vůbec tyhle ty tripy na ty zápasy byly jako náročný, takže my jsme tam vždycky jezdili na 3 až na 4 zápasy. To bylo hodně náročné, jak psychicky, tak vlastně i fyzicky, protože my jsme letěli vždycky den dopředu, odehráli jeden zápas, po zápase jsme letěli někam, tam zase bylo úplně jiný časový pásmo, tam jsme přespali, trénink, zápas, po zápase zase jsme letěli někam, zase úplně jiný časový pásmo a první rok, co jsme to hráli, tak jsme vlastně drželi jejich čas, což byla za mě hrozná hloupost, takže my jsme šli ráno na rozbruslení a to byly třeba 2 hodiny ráno našeho času, takže tam se poznali takový ty barový typy, ty tam excelovali. Já tam spal vždycky.
1: Takže vy jste v Bratislavě drželi čas, který byl prostě jako někde uprostřed Ruska třeba.
2: Ne, my jsme třeba přiletěli do Novosibirsku, tam to bylo třeba o 6 hodin, no a měli jsme v 9 ráno rozbruslení a to bylo 3 hodiny ráno našeho času v Bratislavě. A my jsme na to chodili, na to rozbruslení, jako jejich času, jestli mi rozumíte.
1: Jasně.
2: Takže my jsme šli normálně, my jsme ráno vstali, my jsme tam přiletěli někdy úplně v nějaký nesmyslný čas. Ráno jsme vstali a šli jsme na rozbruslení, který bylo v 9 hodin novosibirského času, ale to vlastně pro nás reálně
1: a fyzicky
2: to byly 3 hodiny ráno času v Bratislavě. Takže to bylo jako náročný. Takže potom tu další sezonu už jsme začali držet ten čas jako náš, takže jsme si to uspůsobovali, takže v času v oběda my jsme teprve snídali jako v tom Rusku a to, což bylo docela jako dobrý. Ale pamatuju si, že tyhle ty jako přesuny, že moc krát se stalo, že jsem se vůbec jako nevyspal, že jsem třeba šel spát a usnul jsem ve 4 ráno a normálně jsme jako v 9 stávali, protože zase ten den toho zápasu, tam se to nedalo posunout a tak člověk byl jako i nevyspalý. Tak bylo to jako, v tomhle dnu to bylo hodně náročné. Se letělo na ty 4 zápasy, tak to bylo jako masakr.
3: Myslím, že tam byla vždycky výhoda, ten domácí tým měl vždycky obrovskou výhodu. Už to zmiňuješ právě díky těm časovým posunům. A myslím si, že vždycky ten domácí tým hodně na to hrál. Hodně na to prostě toho využíval. A já si pamatuju, že jsme s Omskem taky byli prostě hrozně unavení, vždycky jsme někam přiletěli s patýzem, pak samozřejmě jsme třeba nemohli spát, tak jsme si třeba ještě někam sednout chvilku, aby jsme třeba ten čas nějak zabili. A vím, že to prostě nebylo pro ten fyzický výkon, to nebylo vůbec ideální. Takže jak to měli třeba ty týmy ostatní? Teda, když lítali k vám do Bratislavy, taky jste to v podstatě mohli tohle využít. Protože...
2: To chci říct, že pamatuju, když Kuba Petružálek hrál za Chabarovsk a přiletěli do Bratislavy, tak chtěli udělat takový hack jako, a přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, aby si tam jako zvykli, protože Chabarovsk je, jak každý ví, tak skoro u japonských hranic. Takže
1: skoro rozmýšlíte, kterou stranou země koule letíte.
2: Přesně tak, no. Takže jednou letěli tudy, jednou letěli druhou stranou a tam je snad jako 11 hodin, 10 hodin, mě jsou jako nějaký úplně nesmysl. Takže oni si na to chtěli zvyknout, přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, takže jsme tam šli na kafe a to, oni tam takhle pobyli. Pak jsme hráli zápas, dostali 4-0 a jeli pryč. takový jako úsměvný, no, ale mě tenkrát, vyhovovalo, když jsme letěli do toho Chabarovsku a Vladivostok, tak mi vyhovovalo, když jsme tam letěli hned někdy v září. To tam ještě bylo jako jakž tak hezký počasí, ale když jsme tam potom letěli v zimě a bylo tam sníh a tma, a tak to bylo fakt jako těžký. Ale když jsme tam přiletěli v den zápasu, na 2 hodiny jsme se šli jenom jako lehnout a odehráli jsme zápas a pryš, tak to bylo úplně nejlepší.
1: Takže když jste počasí vůbec nezaregistroval a neviděli, tak to bylo to dobré počasí.
2: Tak.
1: Nebo co je to relativně dobré počasí?
2: Ale tam ve Vladivostoku to je jako, on to nikdo moc jako neví, a to je moc hezký město. Tam jsou jako nějaký jako bitevní lodě, jako nějaký muzea, jako mají tam takový jako, je to vlastně pobřeží a to město je v takovým jako svahu a je to jako moc hezký, je to kousek od čínských hranic a když jsme tam byli, já si pamatuju, když jsme tam byli naposled, tak tam bylo třeba 23, 24 stupňů jako. Asi to nebyla náhoda, já nevím, jako si to už nepamatuju, ale bylo to září.
1: Říká host Čisté hry Martina Procházky, bývalý hokejista Michal Vondrka. Jste turistický typ?
2: Jsem.
1: Mimo hokej samozřejmě, jste rád poznáváte. Když jste teď mluvil tak poměrně hezky o bitevních lodích a o tom, že město je ve svahu, takže je vidět, že jako cestování vás zajímá.
2: Mám to rád, no. Mám rád, hodně chodíme s přítelkyní, máme rádi takový jako dlouhý túry, takže není výjimkou, že jsme nedávno byli v 7 horkách u Trutnova a šli jsme nějaký okruh asi 27 kilometrů, nebo jsme šli Praha-Prčice 2x, ale nešli jsme to jako z Prahy, jednou jsme to šli z Čerčan 52 kilometrů a jednou jsme to šli z Tábora, to teď to bylo nějakých 38, to nebylo úplně jako nic moc a těch 52 už je jako slušný. Takže tohle to mám rád, samozřejmě na druhou stranu, jestli ona to poslouchá, tak ona ví, jako, že si taky rád lehnu a že si taky rád jako odpočinu, ale tyhle túry mi vůbec jako mě těší.
1: Naposledy, když jsme se domlouvali, jestli k nám přijdete, tak jste byl na safari ve dvoře Králové nad Labem, pamatuju si to dobře?
2: Přesně tak.
1: Tak tam jste taky něco nachodili, jo? Mezi žirafami, hrochy a tak dále.
2: Tam jsme taky něco nachodili, ale tam samozřejmě to nebylo úplně jako tolik a pak jsme se tam projeli autem, jeli jsme domů. Takže tam to úplně nebylo. Ale teď zrovna, jako, jak jsem říkal, ty 7 horky, tak tam jsme nachodili tyhle ty kilometry a druhý den jsem si šel zahrát golf a tam jsem ušel další 14 kilometrů, takže mě tohle to jako vůbec nevadí, ba naopak jako.
1: Takže ty pískovcové skály kolem 7 horek, tam jste všude, Trosky, Valštejn a tam?
2: Přesně tak, okolo Trosek, Hrubá skála, tyhle ty, tam je nějaký ten rybník, a jak se to jmenuje. A teď jsem tam byl s dětma znova, šli jsme po stopách filmu, jak vytrhnout vedlivě stoličku, nebo jak dostat tetínka do polivšovna, já teď jedno nevím, ten letní díl, takže jsme tam blbli a teď jsem byl u našich na chalupě, mamka moje, ta chodí každý den nějaký 4-5 kilometrů, takže chodím s ní vždycky ráno, večer, tak ta je aktivní taky.
1: Říká náš host Michal Vondrka.

0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme, naším hostem zůstává Michal Vondrka v pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport. Už jsme mluvili o KHL, o Rusku, vy jste byl krátce ve Finsku, v Oulu. Tam taky asi dokáže být dlouho tma, ne? Nebo v té vaší fázi sezóny, kdy jste tam byl, co jste tam zažil?
2: V té mojí anabázi jsem tam zažil bílý noci v létě. Já jsem vlastně, my jsme tam tenkrát šli, já jsem tam byl s Ivanem Humlem a Zonzou Snopkem. A Humlík, ten si tam udělal velký jméno, ten tam dával gólu. To bylo, ten tam měl parádní sezóny, vyhrál tam nějaký tituly. A já jsem tam tenkrát přišel. Pamatuju si, že mě tam hodně chtěli, byl jsem tam jako docela dobrá posila, v létě jsme hráli s Ivanem spolu, vlastně jsme rozhodli skoro všechny zápasy, mně se hrálo dobře, byli jsme na tom dobře fyzicky připravení, protože jsme tam absolvovali tu letní přípravu s nima, to bylo fakt parádní. No a týden před ligou si pamatuju, že nám tam s Ivanem vyměnili hráče, my jsme hráli spolu a hrál tam Julius Juntila, ten teď hrál, mám takový pocit, v Mladý Boleslavi nebo v Karlových Varech, nevím. Teď si nespomínám, tak to byl výborný hráč, s tím jsme si rozuměli a i lidsky a bylo to fajn. A týden před ligou, než začala liga, dávali jsme fakt góly, jako, to bylo fakt jako super léto, tak jsem z toho měl dobrý pocit a týden před ligou nám tam vyměnil toho Juleho za Salomekyho. Ten teda potom hrál v Nashvilleu, mám takový pocit, dlouho. No ale to byl mladý hráč, který, když jsme prostě třeba jeli 3-2, tak on si vzal puk jako vyprostřed a jel do těch dvou hráčů. A nebylo tam jako nápravy, jak říkám, to je jako divný. No a co Čer nechtěl, první zápas jsme jeli do Saipy Laperanty. To byl nejdelší trip, jaký jsem já zažil autobusem, že to jsme jeli den předtím a jeli jsme to přes 10 hodin. A po zápase, když jsme se vraceli, tak jsme se zastavili na půl cesty ve Veskile, tam jsme si vyndali věci v hotelu normálně někde ve sklepě, aby nám to vyschlo. Přespali jsme tam, ráno jsme si dali snídani a jeli jsme do Oulu. A hned jsme měli trénink, když jsme přijeli, takže no, to bylo náročné. Koukáte na mapu. Ono je to kousek od Petrohradu, že jo, ta Saipa. Ono je to je prostě úplně jako u ruských hranic.
1: Ano, s Ruskem.
2: No a co Čer nechtěl, tak Ivan se zranil hned první zápas. No a já tím, že jsme byli vytížený, my jsme hráli vždycky přes 20 minut a Ivan jak se zranil, tak on mě tam ten trenér přestal dávat. Jako přestal mě dávat na přesilovky, protože nebyl Ivan na oslabení a já hrál třeba 5 minut za zápas.
1: Jako není Huml, nebude Vondrka.
2: Tak, asi jo. Já jsem to jako do dneška jako nepochopil. No tak se stalo to, že Ivan byl zraněný třeba 8-10 zápasů a já hrál každý zápas 5 minut. Já jsem jako tam za ním šel potom za tím trenérem a říkám, že to je to jako, že to nejde, ne? Že to je, co to je za blbost, jako proč, jako, nebo jak, já jsem to vůbec jako nechápal. A tam byl Hanu Aravirta, už tě
1: znáte
2: to jméno, no. Už to byl takový dědoušek a prostě se stalo to, že po 21 zápasech já už jsem to prostě nevydržel a říkám, hele, já potřebuji prostě hrát a tohle to mi vůbec jako nedává smysl a odešel jsem. Vrátil jsem se zpátky na Slávy a do dneška vlastně, když mě potká majitel toho Oulu, anebo vlastně ten bývalý manažer, to byl Harry Aho, to byl toho Aha, co vyhrál teď Stanley Cup, tak jeho táta, ten teda šel shodou okolností taky do Saipy Laperanty, teď dělá manažera, ale dlouhý leta dělal v Oulu, tak kdykoliv se vidíme, tak mě objímají a vždycky se jako omlouvají, že to také dopadlo, protože toho trenéra vyhodili asi 3 týdny po mně. A že se to potom jako zlepšilo a no. No což to je jedno, já jsem se potom vrátil a ono vlastně všechno zlý pro něco dobrý, protože jsem se vrátil, byl jsem na tom jako výborně fyzicky, asi pamatuju, že jsem vlítnul do extraligy a měl jsem, já nevím, jsem odehrál, nevím, 25 zápasů, měl jsem přes 30 bodů a vlastně jsem se dostal ten rok na první mistrovství světa svoje a kde teda úplně taková satisfakce byla, že když jsme hráli o 3. místo s Finskem, tak tenhle ten Hanu Aravirta to komentoval ve finské televizi a my jsme porazili. Takže jsem si říkal, tak aspoň jako něco a takže říkám, nakonec to jako dobře dopadlo a já jsem se tím pádem dostal do Slovanu Bratislava a tam jsem potom hrál 3 roky.
1: A pak přišel pro Michala Vondrku zase návrat, my už jsme KHL trochu probrali, tak pak jste šel přes krátkou epizodu ve Spartě do Chomutova. Mm-hmm. Chomutov dlouhá léta samozřejmě bojoval o nejvyšší soutěž, mm-hmm. pak jí hrál s Vladimírem Růžičkou na střídačce, s Vladimírem Růžičkou mladším na ledě, mm-hmm. byla tam jiná jména, David Kempf, Kaše, Ivan Huml vlastně taky, mm-hmm. tam jste se pak potkali. to byla zase taky musela být poměrně jako zvláštní epizoda sezóny po tom, co jste byl v Rusku a cestoval, takový kontrast, najednou spíše takový, řekněme, jako rodinný klub?
2: Jo, určitě to takhle bylo. Ty tři sezony v tom Chomutově byly skvělý. Tam jako, to byl opravdu jako takový rodinný klub. Vlastně tam přišel Růža tím, že já jsem chtěl mít nějaký angažmá ještě v Rusku, který úplně jako nevyšlo, nebo to bylo jako tak nějak úplně jako nevýhodný, že mi to za to úplně jako nestálo, tak jsem se vrátil zpátky vlastně přes tu Spartu, ale šel jsem teda do toho Chomutova. To byla taková druhá Slávě, protože tam hrál Marek Tomica, že tam Sklenda, Sklenář, mladý Růža, tam bylo nás tam jako hodně, pak tam nakonec jako přišel i Červus, zmíněnej Honza Ruta, takže ten manšaft jako byl výborný, udělali jsme tam jako spoustu jako dobrý práce, dobrých výsledků, pak Červus odešel, ten další rok vlastně to bylo ještě lepší, přišel Ivan Huml, s tím jsem si, já si vlastně s Ivanem rozumím jako i mimo let, vlastně i na ledě, to je jako skvělý kluk.
1: A je to, pardon, profláklejší, jo, Patera Procházka, ale taky jste si takhle seděli i třeba jako na ledě i mimo něj s Ivanem Humlem, jo?
2: Jasný, a do teďka se jako se scházíme, když má jako čas, tak máme takový trio, je tam hrál ještě Michal Poletín, takže se takhle jako scházíme, no. Blbý je, že on je z Kladna, Polda je, ten vlastně bydlí u Zličína a já jsem z Říčan, takže to máme celkem daleko, takže si vždycky musíme jako losnout, u koho to bude. takže ty sezony byly výborný, tam jsme udělali si myslím, že výborný výsledek v té druhé sezóně v tom Chomutově, kdy jsme vlastně skončili čtvrtý, to bylo parádní. To bylo dobrý, no, to jsme tenkrát jako měli hodně bodů s Ivanem, já si pamatuju, že jsem dal 10 gólů za to playoff a měl jsem asi 15 bodů a Ivan něco podobného, jakože to bylo fakt jako, fakt to bylo jako fajn. To byla super sezóna.
1: Napadá mě jenom jedna věc, já jsem není tak dlouho potkal Ivana Humla na jednom maškarním bálu na vesnici nedaleko Kladna.
2: A byl převlečený, anebo byl v civilu?
1: Byl v civilu, ale někdo ho za mnou přivedl s tím, jako jestli vím, kdo to je, říkám, jo, samozřejmě vím, kdo to je. Ivan Huml tehdy chodil s náma trénovat s mládeží Kladna, když hrál v Bostonu, tak si v létě chodil připravovat. Tak jsem ho zkusil prostě po letech, on se na to pamatoval, ale spíš jestli teď už po kariéře by si nechtěl jít zahrát jako amatérskou soutěž, úplně na té nejnižší úrovni, tak říkal, že jako v žádném případě.
2: Určitě ne a řeknu proč, no, protože on tenkrát hrál za Risuty, mám takový pocit.
3: Ano.
2: A říkal mi teda jako, to nechci říkat jako zprostě, byl fakt jako naštvaný. Já říkám, tak co se stalo, nebo to? On říká, tak poslouchej, odehrál jsem poslední zápas kariéry a v životě jsem netušil, že takhle skončím. Takže jel jsem v prodloužení s pukem, najednou jsem dostal takovou sekeru, že mi zlomili ruku, rozhodčí to nepísk, oni vzali puk a dali gól. Takže jsme prohráli zápas a měl zlomenou ruku a to byl můj poslední zápas kariéry, to jsem si v životě nepředstavoval. Takže já si myslím, že Ivana už by nikdy nikdo nepřemluvil do žádný takovýhle nižší soutěže.
1: Martine Risuty.
3: Ano.
1: Páře z Něčina.
3: Ano, no byl tak jo, samozřejmě, tak byla to sice třetí nejvyšší soutěž, když jsem tam byl já, ale přesně říká Michal, ty zápasy nikdy, prostě ty rozhodčí hlavně, jsou velmi nekvalitní, takže pak samozřejmě ty emoce tam jsou, protože každý ten tým chce vyhrát, já jsem to dobře pamatuju jako trenér, jak jsem těch hráči musel kolikrát uklidňovat a říkat, ale stejně akorát tak oslabíte svůj tým, stejně maximálně jako někoho zraníš. A ty rozhodčí, jak už jsem zmiňoval, prostě nekvalitní a proto to byly takové emoce, takže já si to vůbec nedokážu představit, přesně jak říkal Michal, že Ivan Huml po té své kariéře se ještě nechal přemluvit a šel do těch Risut hrát takovou úroveň.
1: To já jsem ho oslovoval s nabídkou do úplně ještě jako nižší soutěže. Jako, tam by ho možná nikdo nedojel ani.
3: A pamatuju si spoustu hráčů, kteří právě takhle nakladně chodili hrát do těch Risut, ať to byl Radek Gardoni, to byli další kluci, tak ti říkali právě přesně to samý. Radek Gardoni tam potom skončil přesně v jednom zápase tak, že majitel vlastně ho tam začal dusit hned po první třetině, co to předvádí a on řekl, dobře, rozvázal si boty, sundal si brusle, naházal se do toho sáčku a řekl naschledanou. Jsou tam ty emoce a pak samozřejmě ten hráč po takovéhle kariéře, když nebo všichni ty hráči mají po tuhle kariéru, pak aby tam se nechali takhle zranit zbytečně jak na závěr kariéry, nebo vůbec to není kariéra, tam si jdete už jenom zahrát, jen tak jako pro, že vás to baví, ale jde o to zranění, až když tam máte třeba majitele, který tomu trochu víc nerozumí, než rozumí, tak to pak je do extrému. Takže já jsem to zažil taky podobně, už sice v pozici toho trenéra, ale vůbec není těm hráčům, že to hráči ani nechodí hrát.

0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je Michal Vondrka. Vy jste tedy také nepřemýšlel nad tím, že byste zakončil kariéru někde trochu níž, kde byste byl ještě třeba zase jako lepší.
2: Ne, po 40. Ne, vůbec ne. Nabídky jsem nějaký měl, ale nikdy jsem to nevyužil. Jako měl jsem jasno v hlavě, že to nikdy jako dělat nebudu. No. Z těchto těch důvodů, co říká Martin, protože je to fakt jako nebezpečný a to se nebavím o takovýchhle nějakých těch jako pražských soutěžích a nějakých těch pražských ligách a to, protože tam jsou někdy jako zákroky. Já si to dovedu představit, jsme se o tom bavili před vysíláním, jako, a že tam bude prostě nějaký trouba, který ho tam dvakrát opláchnu, dám tam dva góly a on mě tam potom načape, dá mi tam koleno, utrhne mi nohu a doma si dá pivo s manželkou a řekne, no jsem mu to dal dneska tomu volovi. No, tak to nemá cenu, takže kvůli tomu odmítám tyhle ty nabídky těchto zápasů. Občas si chodím zahrát, ale teď na to vůbec nemám náladu.
1: A s kým třeba?
2: Chodíme do Říčanech na tu nudli s klukama, co hrajou v Popovicích a bývalý hokejisti, jako taková směs a i Kuba Klepiš by si tam chtěl zahrát, ale teď tam jako bylo furt nějak tak jako by plno a já jsem tam teď měsíc nebyl a vůbec se mi tam nechce, protože vlastně jako když člověk nechodí pravidelně, tak je to špatný. To si fakt radši jdu zahrát tenis a golf, protože to fakt jako odchází. Ne fyzicky, já se cítím jako fyzicky dobře, ale člověk na tom malým prostoru musí být koordinovaný a tam, když prostě jsou tam nějaký kluci, který to ještě hrajou třeba teď, tak si tam připadám jak blbec, takže to, fakt si radši jdu zahrát golf.
1: Tak Martin Procházka by jistě přijal pozvánku na takovýhle srandamáč? Ne.
3: Já bych jí přijal, že se přijedu podívat. Ale já to musím říct teďka, protože chodím teďka v letě taky, když jsme se s tom s Michalem bavili, že chodím trénovat jednoho zase mladšího kluka. No a přesně jak říkal Michal, jsem měl tam velkou pauzu, než jsem při ním trénoval BZ-ku Kladno, kde jsem byl pravidelně každý den na ledě, najednou jsem z toho vypadl, tak hned po prvních dvou tréninkách jsem zjistil, že měl se mi nejdou vůbec nohy, ale nejdou mi ani ruce. Aha. Takže já jsem kolikrát mu dával nahrávky a já jsem se nemohl přesně trefit do hokejky. Takže to je o té pravidelnosti a fakt z toho ten člověk vypadne. Takže teď už se cítím líp, už chodím třetí týden. No a musel bych fakt jako na to potrénovat. Takže i kdybych měl hrát nějaký, když to řeknu, exhibiční zápas, nějakou pozvánku, tak na to minimálně musím aspoň tři týdny podle mě se připravovat.
2: No, já mám vyzkoušeno,
3: jinak by tam byl úplně totálně jalovej, byla by to ostuda.
2: Já mám vyzkoušeno, že stačí 2 až 3 ledy jako před tou exhibicí, že pak už je to jako pak už je to fajn.
3: Tak já mám vyzkoušeno, bych určitě 2-3 týdny bych tam musel být na tom ledě. 2-3 týdny by mi určitě nestačily.
1: Říká 4-násobný mistr světa Martin Procházka. Mistr světa je Jakub Klepiš, který tady stojí frontu na srandamač v Říčanech, jo? Chápu to dobře?
2: Jo. Ale prostě se nedostal, no. Zatím tam není místo.
1: Je pod čarou. Dobře, jdeme dál. Michal Vondrka, Sparta Praha. Teď je to vaše.
2: Ne, já jsem se k tomu jako asi možná nikdy jako nevyjádřil. Já jsem tenkrát, když jsem končil ve Slovanu, tam neměli jsme prostě jasno, jestli se bude hrát příští rok, dlužili nám, já nevím, 3/4 sezony výplatu, což bylo tenkrát jako dost peněz a fakt nikdo nevěděl, jestli se bude hrát dál, tak říkám, hele, tak já prostě končím a vracím se jako zpátky, jako už bych se vrátil jako do Čech. Jenže oni tenkrát měli nějaký holdport, jak byl Lev Praha, tak to vlastnil nějaký Miškovský, nějaký Rus a ten údajně půjčil Slovanu peníze. A tohle to byl od Slovanu favor, že řekli, že jestli chci odejít, tak musím odejít do Sparty. Takže já jsem vlastně nemohl nic jiného dělat, byl jsem v kontaktu s Růžou. Růža tenkrát trénoval nároďák a já jsem se chtěl dostat do nároďáku a chtěl jsem hrát mistrovství světa v Praze 2015. Takže jsem prostě na to kejvnul. No a samozřejmě blbý bylo to, že první zápas, co jsem hrál za Spartu, tak bylo v O2 aréně proti Slávy. Takže si dovedete představit, že jsem nejvíc byl v tom prostředním kruhu, protože když jsem se přiblížil k jednomu kotli, tak na mě řvali a v druhým taky, takže tam byly krásné nápisy, ať jdu. A takže to tak, ale já samozřejmě to chápu, nikdy jsem ale neměl, jako nemohl jsem si jako vybírat a samozřejmě jsem to tak nějak jako vlastně jako sobecky vzal jenom kvůli tomu mistrovství světa, abych prostě jako mohl hrát.
1: To bylo tady v Praze v O2 aréně a vy jste zažil úplné začátky na O2 aréně, hrál se ten první zápas, tam tehdy se pokud si dobře pamatuju, vlastně změnilo domácí prostředí Slávie na finále se Zlínem, kdy se otevírala tehdy ještě Saska Arena. Tak co to muselo být tehdy?
2: No to bylo tenkrát, to bylo takový blbý, jako to byla taková podpásovka pro nás, protože když mi to teď jako vypráví Láďa Blažek, co dělal generálního ředitele na Slávii, bývalý brankář hokejový, ten teď teda bydlí shodou okolností vedle Zimáku v Říčanech, tak se občas potkáme a ten mi tenkrát říká, my jsme totiž tenkrát prohrávali v semifinále ze Spartou 3-1 na zápasy. A pamatuju si, že jsem si takhle najížděl za stavu 3-1, bylo to 2-2, ten další zápas u nich a já jsem si najížděl také do pytle v obraným pásmu, dostal jsem nahrávku, bylo 10 vteřin do konce a já to chtěl jenom vydloubnout ven a ono mi to sjelo a Chabada to chytil normálně na modrý čáře a byla to taková šance, že měl prázdnou bránu a on dal tyčku. Jinak to by nás jako vyřadilo a byli bychom hotoví. My jsme to v prodloužení otočili, vyhráli jsme, takže to bylo 3-2, u nás jsme porazili 3-3 a když jsme jeli tam, tak jsme porazili 3-0 a vyhráli jsme a po tomhle tom zápase mi, a Láďa mi říkal, že tam byl Mirek Tvrdý, to byl šéf Skansky, to byl hlavní sponzor jako Slávie.
1: Jenom pardon pro historický kontext pro posluchače, tehdy Slávia v Edenu, Sparta v Olešovicích.
2: Přesně tak, přesně tak. Tak a tam jsme odehráli celý to playoff, nebo do toho semifinále a najednou Láďa mi říká, no najednou odešel takhle, Mirek Tvrdý odešel a vrátil se úplně zelený a říká, my musíme hrát finále v té Sasce, protože on to tenkrát stavěla Skanska, tam byly nějaký Třenice, já nevím, já už úplně nevím, ale prostě jsme museli hrát tam, no a to nás si myslím stálo titul, protože jsme hráli se Zlínem a z toho malého Edenu jsme hráli na 30 na 60 hřišti a nikdo na to nebyl zvyklý a nebyli tam ani lidi a stálo to jako za prd.
1: No ono se to tehdy představilo jako velká věc, otevíráme Auto Arenu, protože tady za rok, nebo protože tady bude ten světový šampionát v hokeji.
2: Ten rok, takže to bylo za měsíc.
1: No jasně, takže Slávia se stala takovým pokusným králíkem
2: přesně
1: průběhu play-off.
2: Na druhou stranu, na další sezonu se zmenšilo hřiště, měli jsme vlastně jedno z nejmenších hřišť jako v extralize a pamatuju si, že jsme tam neprohráli ani jeden zápas. Ale když jsme hráli první zápas v létě proti Znojmu tam, jako přípravnej, aby jsme si to vyzkoušeli, já jsem říkal, tak vůbec nemůžu hrát. To jsem úplně vyřízený. Jako. Fakt jsme tam jako neprohráli. No. A to taky byla jako dobrá sezona.
1: Říká Michal Vondrka, ještě na závěr pořadu Čistá hra Martina Procházky, můžeme zůstat vlastně v Saská aréně, Outu aréně, kterou pak Slavia opustila, teď je tam Sparta a má v podstatě a trhá rekordy. Tak co říkáte na to, jak se to celé vyvinulo s touhle halou, kde vy jste samozřejmě, troufnu si říct, zažil i ne úplně extrémní návštěvy?
2: No jasně, já si to pamatuju, to je, teď je to úplně nebe a dudy. Jako. Já musím říct, že Sparta v tomhle tom dělá jako skvělou práci a byl jsem se tam několikrát podívat na nějaký zápas a to je prostě show pro lidi. Jo. Mají to perfektně udělaný, zvládnutý, furt se něco děje, mají to fakt, jako musím říct, že ty jsou úplně odskočený jako od všech týmů, si myslím, v české lize, v tomhle tom.
1: Říká náš host Michal Vondrka, stručně na závěr, na co se nejvíc těšíte teď?
2: Na další pozvání do tohle pořadu.
1: Tak za týden.
2: Na co se teď těším? Já nevím, jestli budu absolvovat ještě nějakou dovolenou, něco určitě s dětma a pak chceme jet s klukama někdy v listopadu na týden golfu do Turecka. Ne s vlasama, určitě vás to napadlo, ale
1: díváte se na mě, protože tušíte, proč by mě to mělo napadnout?
2: Ne, já si dělám srandu. Ale jedeme tam čistě za golfem, takže na to se těším.
1: Pokračuje letní vydání pořadu Čistá hra Martina Procházky. Martine, my se budeme pokoušet o další muže. Přislíbeného máme kustoda českého národního týmu Zdeňka Šmída. A Michal Vondrka bude, zdá se, na telefonu, tak říkají skoro pořád. Tak moc děkujeme, Michale, a užijte si léto a ať se vám daří v hokeji i mimo děj. Hodně zdraví a hodně štěstí. Díky.
2: Děkuji za pozvání, děláte dobrou práci.
1: Jsme rádi, posloucháte Radiožurnál Sport, byl tu se mnou Martin Procházka. Díky a naslyšenou.
3: Taky děkuji, naslyšenou.
1: A za týden tu bude zase.

0: Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Richard Jandovský.
2: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Ukrajinci vyslali na Moskvu a moskevskou oblast téměř 400 nepilotovaných letounů. Hokejisté Vítkovice zahájili přípravu na ledě pod vedením francouzského trenéra Treje. Po hromadné nehodě je neprůjezdná dálnice D5 na příjezdu do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem pod zasaženými požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čerge.
3: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
2: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 000 hektarů půdy. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
4: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
2: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedáních zastupitelstva. Ukrajinské nepilotované letouny útočily na moskevskou oblast. Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina jich vyslala přes 390, ale protivzdušná obrana podle něj většinu zničila.
5: Na amatérských záběrech z města Čechov u Moskvy je vidět, jak dron naráží do vysokopodlažního bytového domu a exploduje. Zprávy o obětech zatím nepřišly. V Koledinu jižně od Moskvy ukrajinské drony zasáhly velkosklad logistické společnosti 3PL, který začal hořet. Drony pravděpodobně mířily na sousední haly internetové prodejní společnosti Wildberries. Ruské úřady hlásily také útok na autobus v Šebekinu na hranici s Ukrajinou. Podle Moskvy bylo 19 lidí zraněno. Není jasné, kým byli cestující, protože Rusko civilní autobusy v pohraničí často používá k přepravě vojáků. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Sport. Extraligové hokejové týmy začínají s tréninky na ledě před novou sezónou. Pod dohledem nového hlavního trenéra Jorika Treje se začaly připravovat Vítkovice. Bývalý francouzský reprezentant hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzský národní tým.
7: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
6: Vítkovice v přípravě změří síly s Olomoucí, Spartou, Vsetínem a Třincem. Extraligovou sezónu zahájí 16. září zápasem s Kladnem.
0: Z
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 u Meziříčí a kolona na D5 u Rokycan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín na kilometru 137 počítejte s kolonou. Osobní auta se zastavují o kus dál. Provoz brzdí opravy za Meziříčím, je to na více než půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte, velké Meziříčí zůstává zcela ucpané. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany na 56. kilometru vyprošťovali osobní auto po nehodě. Na místě jsou hasiči a provoz zhruba 10 minut stál. Je tam teď kolona, brzdí se na 57. a půltém kilometru. Provoz se podařilo obnovit a fronta se začne postupně rozjíždět. A na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy na prvním kilometru řeší hromadnou nehodu. I tam už se podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Jede se pomalu, zpoždění přes 20 minut teď z 5. kilometru. Opatrně v místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem do Plzně a tvoří se kolona, která se tak spojila s kolonami na Pražském okruhu. Brzdí se tak už u Lochkova, počítejte s dlouhým zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
10: 17 hodin a téměř 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slavie Praha era NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Toho čeká první evropské angažmá. Slavia, která se po minulé sezóně spojila s mistrovským Nymburkem, oznámila jeho příchod na svém webu. Harper dosud hrál na univerzitě Tennessee State. No a dnešní odpolední rozhovor bude také basketbalový. Uslyšíte totiž Patrika Audu, který se po dlouhých letech v zahraničí vrací do české nejvyšší soutěže už po písničce.
8: Radiožurnál Sport
11: a Ondřej Prokop.

0: Skoro 20 let žil díky basketbalu po celém světě. Teď se ale 36-letý bývalý reprezentant Patrik Auda, člen úspěšné české generace, vrátil. Ale ne tak úplně domů. Brněnský odchovanec, který byl na mistrovství světa u 6. místa v Číně a 9. na olympijských hrách v Tokiu, se domluvil na smlouvě v pražském USK. Po mnoha letech tak přidá v národní lize další starty. Kolik jich zatím z mládí má, v odpoledním rozhovoru, který s ním vedl Jakub Kanta, Patrik Auda celkem snadno spočítal. Po kolika letech se vrací, to už mu dělalo trošku problém.
1: Odehrál jsem asi 8 zápasů, tuším. Zhruba myslím si, že to je tak 18 let a dokonce si pamatuju, že ten rok, že jsme postoupili do play-off, hráli jsme první kolo s Nymburkem, vypadli jsme 0-3 hned, ale to byl vlastně takovej půl rok jedinej, kdy já jsem byl naposledy v české lize. No.
2: Kolik vám bylo tehdy?
1: No já si myslím, že mi bylo 19, protože já jsem potom vlastně odešel jeden rok na Kanárský ostrovy, na basketbalovou akademii a pak už jsem šel do Ameriky na školu a to léto mi bylo 21, takže já si myslím, že ty 2 roky zpátky nebo možná ještě rok dřív, protože já jsem potom, co jsem vlastně odehrál tady ty ligový zápasy, tak já jsem potom ještě jeden celý rok vlastně hrál jenom tu třetí ligu v Brně, protože jsem potřeboval dodělat střední školu.
2: Velký návrat po 18 letech do Česka, mezi tím jste stihl, kromě tedy toho, co jste už zmiňoval, tedy studium na Seton Hall, angažmá pak v Polsku, stejně tak profesionální soutěž jste si vyzkoušel ve Španělsku, ve Francii, naposledy jste strávil přes 5 let v Japonsku. Jak složité bylo vrátit se po tolika letech v zahraničí do Česka a bylo to tak, že jste chtěl vy sám?
1: No, jakoby tak celou tu dobu se ve mně mísí jakoby 2 pocity. Ten jeden vlastně je, že teď bylo hrozně moc těch let, co já jsem odehrál venku a myslím si, že i ta poslední sezóna, i ty sezóny předtím jako byly všechny z mé osobní stránky dobrý. Takže mě to trošku jako mrzí, že jsem si říkal, že ještě bych v tom zahraničí ještě mohl chvilku vydržet třeba ještě jednu sezónu, ale na druhou stranu prostě i jsem si toho vědom, že za měsíc mi bude 37 a už jako to na sobě cítím, že prostě všechno s tím věkem je takový složitější, ten sport samozřejmě taky a tak, jak vždycky dřív se mi chtělo odletět někam pryč, tak teďka už jsem takovej, že už zase mi jako tolik nechce a jsem rád, jakože když jsem tady v Česku v létě a vlastně teď zároveň jsem i rád, že tady budu moct být na tu novou sezónu. Ve finále jsem rád, že to dopadlo takhle.
2: Říká basketbal pivot, bývalý reprezentant Patrik Auda, který ale celkem překvapivě nezamířil do rodného Brna, ale do Prahy a našel si angažmá v USK Praha. Ve hře nebylo, že byste zakotvil ve vašem mateřském klubu?
1: Určitě bylo,

0: v Praze, takže pro nás dohromady jakoby ta Praha dává víc smysl, plus i nějaký jakoby podmínky ve smlouvě v té Praze prostě mi vyhovovaly a tak zvítězila nakonec ta Praha.
1: Vysvětluje Patrik Auda, velká předsezónní posila basketbalového USK Praha. V rozhovoru s ním budeme pokračovat ještě za malou chvíli.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Hostem odpoledního rozhovoru je i dál Patrik Auda, basketbalista, pivot, který se upsal pražskému USK, což je v posledních letech a nejen v nich klub hlavně, který profiluje pro ligu mladé hráče, talenty. Tak jaká tam bude vaše role? Bude to právě ta mentorská?
1: Tím, že budu určitě nejstarší hráč v týmu, tak určitě ta role bude i taková, prostě snažit se pomoct těm mladým hráčům, kterých určitě budeme mít v tom týmu hodně, ač teda si myslím, že celkově ten koncept toho týmu se trošku změní oproti těm rokům dřívějším.
0: Ale... Souvisí to s

0: Novým majitelem třeba?
1: Já myslím, že určitě. Celkově to nastavení toho týmu bude trošku jinačí. To je možná i víc otázka na ně, ale z toho, jak já to vnímám, tak si myslím, že vlastně už to nebude jenom o těch mladých hráčích, ale určitě se snaží přivést i nějaký kvalitní zahraniční posily a do toho nějaký český reprezentanty, aby ten tým byl trošku namixovaný a mohl třeba soutěžit někde ve vyšších příčkách ligy.
0: Protože připomeňme, že v posledních letech USK spíš bojuje o to, aby se vůbec zúčastnil play-off. Nedej bože, se dostal přes první kolo nebo před kolo. Už jste si vybral s přítelkyní nějaké pěkné bydlení? Byl to problém v Praze?
1: No, budeme bydlet v Michli. Já teda Prahu ještě tolik jako neznám. Teďka přes léto tady máme pronajatý byt na Kamíku, což je docela fajn lokalita, jsem rád, že to je tak jako víc na kraji než někde v centru, ale i vlastně ta lokalita, kde budeme potom bydlet během sezóny, tak je fajn, líbí se mi to, je to 10 minut na halu a nějak tak si zvykám na všechno.
0: Poznáváte Prahu, řekl bych, taky spoza volantu, tak jaké to bylo vrátit se do Evropy, začít řídit tady v pražském provozu oproti tomu, co jste byl zvyklý z posledních let z Japonska s Yokohamy třeba?
1: Já právě v Japonsku za těch 6 let jsem neřídil vůbec, protože že to je trošku jiný než v Evropě, kde vlastně ve všech těch týmech já jsem měl auto a v tom Japonsku to není úplně zvykem, že by ti cizinci ty auta dostávali. Takže vlastně já, že jo, za těch posledních 6 let jsem vůbec během té sezóny neřídil, až potom vždycky v létě. Mám rád řízení, rád se projedu, ale třeba po Brně úplně v pohodě a po té Praze kor někde, když musím je třeba někam víc do centra, tak je to takový jako hektičtější. Nemám to moc jako rád, ale taky už jako postupně si na to zvykám a tím, že teďka mám jako volno, takže nikam moc jako nespěchám, tak mi to nevadí ani, když jako jsou někde nějaký kolony nebo tak a je to vlastně celkem v pohodě.
0: Nebojíte se třeba, že přijde moment s blížícím se koncem léta, kdy jste byl zvyklý, že odcestujete pryč a najednou budete furt tady a nebudete si říkat, sakra, to je ale divné?
1: Určitě to může nastat, ale tím i, že já teď přes to léto jsem tady hodně v Praze, tak se toho moc měnit jako nebude a akorát začnou ty tréninky.
0: Jak dlouho ještě bude hrát Patrik Auda basketbal? Zmiňoval jste, že vám bude brzo 37 let, za měsíc zhruba.
1: Kdyby mě to nebavilo už, tak myslím, že už bych nehrál a šel bych se soustředit na něco jiného. Jsem vždycky si říkal, že když do 35 budu hrát v zahraničí, takže to pro mě bude úspěch. Přetáhl jsem to o 2 roky. Cítím se dobře, minulou sezónu, když to zaklepu, jsem neměl žádný zranění, odehrál jsem všechny zápasy, jsem připravený odehrát celou sezónu, vidíme, jak to půjde, jak bude držet zdraví, ale když bych mohl třeba do těch 40 hrát, tak si myslím, že by to bylo super. Teď vlastně kluci, co jsou starší, jako Kamča Švrdlík nebo Kuba Šiřina, pořád v té lize hrají a k tomu ještě patří k hlavním oporám těch svých týmů, takže na nich je vidět, že to i tady v tom věku pořád jde.
0: Říká Patrik Auda, basketbalista, který nově bude hájet barvy USK Praha. Jak dlouho, na to si ještě musíme počkat. Patriku, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc krát.
0: Z Vinohrad, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Tři sestry a písnička Dederon na Radiožurnálu Sport 17 hodin 26 minut. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. To je celkem suchá zpráva, která ale ve světě tenisu vyvolala docela pozdvižení, protože olympijský turnaj za dva roky bude začínat jen tři dny po skončení Grand Slamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace ITF to uvedla na svém webu. Takže termín začátku olympijského turnaje může být velkou komplikací pro hráče, kteří se na Wimbledonu probojují do závěrečných kol, tak jako třeba letos dvojice českých tenistek Karolína Muchová a šampionka Linda Nosková, které spolu hrály finále. Travnatý Grand Slam v All England Clubu se bude v roce 2028 hrát od 3. do 16. července.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
1: Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 680 let. Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci online v podvodních centrech. Informuje o tom agentura AP s tím, že počty případů rostou. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Násilným výhruškami a takzvaným dlouhodobým otroctvím je pak nutí k účasti na online podvodech. Skupiny nabírají lidi, kteří mluví velmi dobře anglicky a jsou vzdělaní. Na pardubickém zámku dnes večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejnlové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů a pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří v Šapito a v Rondelu na zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. Sport. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuálních soutěži skončil pátý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Meziříčí a situace na D5 před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna je neměnná situace kolem Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 se kvůli opravám projíždí jen levým pruhem. Kamiony se zastavují za sjezdem na Měřín. Na kilometru 134 osobní auta až u sjezdu do Meziříčí. Ve zpoždění 35 minut kamiony postojí déle. Kolona stojí i na průjezdu městem. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy na prvním kilometru vyšetřují hromadnou nehodu. Teď už v odstavném pruhu. Čekejte už jen silnější provoz. Kolona popojíždí až na okruhu před Ořechem. Zlepšila se tak i situace na výjezdu z Prahy po D5, už se projíždí rychleji. Silnice 32 z Kopidlna do Jičína je před Jičínem u Čejkovice po nehodě uzavřená. Náhradní trasa od našeho zpravodaje.
4: Náhradní trasa pro osobní auta vede přes Jičín Popovice, Vytíněvec, Nemičevec a zpátky na Jičínivec.
3: V Praze je nadále velmi silný provoz. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka. Na jižní spojce je fronta i z Lanového mostu, táhnoucí se přes okruh až do omezení ve Kbelské. Kamiony jedou pomaleji a Vilzonova popojíždí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Scorpions a jejich Peacemaker na rady žurnálu Sport v 17:37. Hezký podvečer. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci, informoval o tom svazový šéf Giovanni Malago. 61-letý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023 a v roce 2021 s italskou reprezentací vyhrál mistrovství Evropy. Teď tedy nahrazuje Mancini Gennara Gattuza, který skončil po třetím nepostupu Italů na mistrovství světa. Po konci u italských fotbalistů Mancini vedl také Saudskou Arábii, naposledy působil na lavice katarského týmu Al Sadd. Dříve trénoval i římské Lazio, milánský Inter, Manchester City nebo Galatasaray Istanbul. No a novým technickým ředitelem italského fotbalového svazu bude Claudio Ranieri. 74-letý dlouholetý trenér se funkce ujal místo Paola Maldiniho, který po pouhých dvou týdnech ve funkci rezignoval kvůli neschodám právě ohledně výběru reprezentačního kouče.

0: Pokud máte dobrý pozorovací talent a ostrý zrak, tak jste si možná všimli, že po českých basketbalových palubovkách pobíhají už poslední dobou také rozhodčí se zelenou píšťalkou. Nejde o žádnou výstřednost, ale o projekt České basketbalové federace a České asociace basketbalových rozhodčích. Ten funguje už 2 roky a víc nám o něm teď řekne František Typovský ze sportovní redakce. Takže hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: O čem tedy ten projekt jde?
1: Jeho cílem je hlavně udržet upískání co nejvíc začínajících rozhodčích. Zelená píšťalka je takovým ukazatelem, který má říct, že utkání řídí nováček. Je to tedy taky prosba o respekt, jak vysvětluje koordinátor projektu a rozhodčí Michal Šolce.
2: Jsme začali přemýšlet nad tím, jak jim vlastně právě ty začátky usnadnit, aby je pískání bavilo, aby mu věnovali víc času a aby se v něm mohli zlepšovat a věnovat se mu dlouhodobě.
1: S projektem přišli rozhodčí ve spolupráci s federací před dvěma lety, když zjistili, že 35% sudích neodřídí v první sezóně víc než 10 zápasů a s pískáním skončí.
0: Říkali jsme, že zelené píšťalky už můžeme vídat na palubovkách 2 roky. Kolik takových sudích jsme mohli potkat například v uplynulé sezóně?
1: V minulé sezóně se zapojilo přes 220 rozhodčích, kteří dohromady odřídili téměř 5000 utkání. Pokračuje Michal Šolce.
2: Pro nás je důležité, že vidíme čísla, že výrazně víc rozhodčích se tomu pískání věnuje. Odpískají 20, 40, 60 zápasů v té první sezóně.
1: A podle Šolceho si díky projektu chce taky mnohem víc mladých sudích zvýšit kvalifikaci.
0: A to je samozřejmě dobře. O projektu Zelená píšťalka jsme si povídali s Františkem Typovským. Díky.
1: Naslyšenou.

0: kapela Verve a jejich slavná písnička Bittersweet Symphony v 17 hodin a 46 minut na radiožurnálu Sport. Hokejisté Hradce Králové zažili netradiční start přípravy na novou extraligovou sezonu. První tři dny na ledě totiž trénovali sami, bez svých trenérů. A ještě předtím celá kabina zvládla 14 kilometrů plavby na kánoích po Orlici. Obránce a kapitán týmu Martin Pláněk žádný zkušený vodák není, přesto se na řece bavil.
1: Jsem byl asi po druhý životě a já jsem se teda strašně nasmál, jako mě to bavilo a to byla sranda. Párkrát jsme se vykoupali teda, ale bylo to super. Až na to počasí teda moc nevyšlo.
2: No začali jste prudkým slejvákem, to se vám možná do lodi ani moc nechtělo.
1: Fakt mě to vůbec nevadilo, protože tam já jsem měl Davida Mudráka na lodi, byl kousek od nás Patrik Miškář s Radkem Pilařem a byla sranda prostě na té vodě.
2: Na druhou stranu, když pršelo, tak vám moc nemuselo potom vadit, když jste se cvakli.
1: Přesně tak, no já už jsem byl tak promočený, hlavně jsem neměl nic na sebe dalšího, takže už mi to ani nevadilo. Akorát pak mi byla trošku zima, no.
2: Bylo to dlouhé, kolem 3-4 hodin, nedocházely síly, přece jenom je to pohyb, na který nejste zvyklí.
1: Nebudu lhát, bylo to znát, ten závěr byl takový těžší, ale o to větší radost byla, když jsme tě tam viděli na konci.
2: Jaká byla řeka z Týniště nad Orlicí do Krňovic?
1: Myslel jsem si, že bude trošku víc vody, ale byly úseky, kde to bylo super, pak samozřejmě byly úseky, kde jsme to museli si pomoct, a i že jsme vystoupili z lodi, ale celkově to bylo super.
2: No, alespoň jste všude stačili.
1: Ano.
2: Možná byla škoda, že u téhleté akce, když jede celý tým, tak těžko se můžete udržet pohromadě, protože 19 lodí se rozprostře po řece během chvíle.
1: No, tak to mě trošku mrzelo, že jsme si to ještě víc jako všichni neužili. Byli kluci, kteří to projeli strašně rychle a pak na nás čekali, že jo, v autobuse, a já to bral takovou jako formou zábavy, což mě se povedlo, ale škoda, že to nebrali všichni.
2: Potom už vás čekali tréninky na ledě. Možná poprvé jste měli start, že jste měli možnost si zabruslit, otestovat si led a nebyli tam trenéři.
1: Jo, to bylo letos poprvé, tak sám jsem byl překvapený a myslím si, že to asi splnilo svůj účel, že se všichni tak nějak připravili na trénink ostrý.
2: Bude už teď ta fáze přípravy zábavnější právě proto, že víte, že se blíží přípravné zápasy, že už to bude víc o hokeji.
1: První dva týdny budou náročný, budeme nabírat kondici a ještě všechno bude trošku bolet jako z ty nový výstroje, ale čím víc se budou blížit ty zápasy, tak samozřejmě hrajeme to proto, aby jsme hráli, nejenom trénovali, takže se těšíme hlavně na ty zápasy, když ty budou taky, že v nějaký únavě, ale tak tomu prostě patří, aby jsme byli co nejvíc připraveni na tu sezonu.
2: Říká kapitán hokejistů Hradce Králové Martin Pláněk na začátku přípravy na ledě před novou extraligovou sezónou. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně mu chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme hlavní zprávy.
3: Rozsáhlý lesní požár na jeho západě Francie se nerozšířil. Na místě pomáhají i čeští hasiči.
4: Jsme součástí tříčlenné skupiny těžkých helikoptér. Najednou hodíme na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
3: Premiér Babiš z hnutí ANO jednal s ministrní financí Schillerovou o rozpočtu na příští rok.
5: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá.
3: Fotbalový trenér Mancini podruhé povede italskou reprezentaci. Dopravní omezení nadále brzdí provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. A zítra bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Začínají hlavní zprávy. Pěkný úterní večer vám přeje Richard Jendovský.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V Bílém domě ve Washingtonu před chvílí skončila schůzka prezidentů Spojených států a Ukrajiny Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. Trvala asi hodinu. O čem jednali, doplní naše zpravodajka Jana Ciglerová.
6: Hodinové jednání označil Volodymyr Zelenský na sociální síti za příjemné. Poděkoval Donaldu Trumpovi za všechno, co dělá pro ochranu ukrajinských životů a dosažení míru. Oba lídři spolu mluvili především o licenci na výrobu protivzdušných systémů Patriot. Tu si oba prezidenti politicky odsouhlasili už na summitu NATO v Ankaře. Konkrétní podmínky ale zatím dojednané nejsou. Podle Zelenského mluvili i o zesílení diplomacie. Týmy obou stran teď mají ladit detaily další komunikace. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Požár na jeho západě Francie se v okolí Bordeaux během dneška nerozšířil. Horké počasí a suchý vítr ale můžou oheň znovu rozmíchat. Ve středu by měly teploty v oblasti dosáhnout téměř 40 stupňů Celsia.
7: Mluvčí hasičů departmánu Gironde Eric Pito agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží vytvořit protipožární bariéry vysekáním lesního porostu. Chtějí tak ochránit například poloostrov Ferré, oblíbené turistické letovisko, kde z hašení pomáhá i česká mise. Její velitel Václav Novotný Radiožurnálu řekl, že hasiči najednou schodí na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
4: Na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody.
7: S požáry bojuje i sousední Španělsko. Nejhorší je situace v okolí Madridu. V obou zemích úřady evakuovaly více než 300 tisíc lidí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Doporučení rezort rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli kvůli uzavírkám silnic dobře naplánovat cestu. Schodek veřejných financí by měl být v příštím roce pod 400 miliardami korun. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesto bude podle Babiše Česko v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí.
8: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
9: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
8: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
10: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
8: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Při nehodách na českých silnicích je včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Světavsku, u Holovou s Najčínskou, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Jen od začátku července zemřelo na českých silnicích 33 lidí.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle agentury Kyodo nepřežil nejméně jeden člověk. Desítky lidí jsou zraněni poté, co se zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou ještě přijít další otřesy.
11: Ve městě Kašima se zřítilo druhé patro obchodního domu. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozena také páteřní dálnice a zastavily se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Na Slovensku si připomněli 50. výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof na území Československa. Letoun na pravidelné lince z Prahy v roce 1976 havaroval do jezera Zlaté písky u Bratislavy krátce před přistáním. Ze 79 lidí na palubě přežili pouze 3.
12: Piety se zúčastnil i Jaromír Sumr, který jako 18-letý sledoval pád letadla přímo z pláže.
13: Takhle špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil.
12: Za neštěstím tehdy stála série lidských chyb, vysvětluje novinář David Půchovský, který nehodu podrobně zmapoval.
14: V těch prepisoch komunikace mezi posádkou a přibližovacím střediskem řízení je zřejmé, že jedni hovorili číslo o výške a druhý úplně těž jiné.
12: Půlstoletí stará katastrofa je druhou nejtragičtější v historii československých aerolinek a jejich vůbec nejhorší na domácí půdě. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 stupňů. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát ji nechal změřit dvakrát.
15: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
16: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
15: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
17: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
15: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Radiožurnál.
18: Sport. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci, informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
19: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
18: Francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním fotbalovém šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovstvích světa si s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D1 u Meziříčí a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 141 počítejte nadále s kolonou kvůli dopravnímu omezení na kilometru 147. Tam je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zpoždění teď kleslo na 25 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru zasahují u následků nehody, brzdí se do zastavení před krátkou kolonou. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína dejte pozor za sjezdem na Příbor. Na 31. a 5. kilometru se převrátilo auto přes střechu. Na místo jedou hasiči, kolona se netvoří, ovšem čekejte omezený průjezd. A na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova u Obrataně řeší nehodu osobního auta. Musí se jezdit kyvadlově, zdržíte se krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů. To byly hlavní zprávy.
2: Hlavní zprávy skončily 10 minut po 18. hodině a pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport, ve kterém teď i rozšíříme informaci, kterou se slyšeli právě ve sportovní části zpráv. Zinedine Zidane jako hráč vyhrál všechno důležité mistrovství světa Euroligu mistrů, navíc získal i zlatý míč, no a úspěchy slavil i coby trenér. Teď se ale o ně poprvé bude snažit také na reprezentační úrovni. Nového kouče francouzských fotbalistů uslyšíte v našem vysílání už po písničce od Midnight Oil.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Reprezentace má po 14 letech nového trenéra. Po čtvrtém místě na nedávno skončeném mistrovství světa podle očekávání nahradil Didiera Deschampse další bývalý úspěšný hráč, vítěz zlatého míče za rok 1998 Zinedine Zidane.
1: Tiskové středisko francouzské fotbalové federace v Paříži bylo zaplněné do posledního místa a ve chvíli, kdy si Zinedine Zidane potřásl pravicí s prezidentem federace Philippem Dialem, na něj mířily své objektivy desítky fotografů. Ještě předtím jeden z nejlepších záložníků historie podepsal smlouvu. Národní tým své země povede minimálně do příštího mistrovství světa v roce 2030.
2: Mám obrovskou radost. Jsem šťastný, že můžu trénovat francouzskou reprezentaci. Ani nenacházím správná slova, snažím se krotit emoce, ale mám jich spoustu, je to výjimečný okamžik. Jsem na tuto výzvu připravený.
1: Řekl na tiskové konferenci Zinedine Zidane, který co by hlavní kouč dosud vedl jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal se španělským velkoklubem dva mistrovské tituly a třikrát v řadě s ním ovládl slavnou Ligu mistrů. Smiles on the faces of Gareth Bale and Zinedine Zidane. This Real Madrid
3: team are unstoppable in the Champions League. Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité.
2: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Přiznal Zinedine Zidane, který má u francouzské reprezentace rozhodně na co navazovat. Za národní tým nastoupil do 108 zápasů, dal 31 gólů a ovládl s ním mistrovství světa i Evropy. I proto podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta dává Zidanův příchod na lavičku Francouzů jednoznačný smysl.
4: Myslím si, že to je skvělý, kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
1: Úspěšnou hráčskou kariéru Zidane ukončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co v prodloužení hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Právě proti Italům na začátku října povede Francouze poprvé jako trenér na domácím stadionu, a to ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podle zahraničních médií plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20 až 30% a zaplatit za ně několik miliard dolarů. FIFA hodlá založit společnost, která převezme komerční práva na její vrcholné soutěže, tedy mistrovství světa mužů, žen a klubů, napsal to list The Times. Dodal, že taková dohoda by mohla zvýšit tlak na další rozšiřování počtu účastníků mistrovství světa nebo na pořádání šampionátů častěji než dosud. Ve společném podniku by FIFA zůstala majoritním vlastníkem. Podle agentury DPA by měla od investorů získat přes 4 miliardy dolarů, což je zhruba 85 miliard korun. Všech 211 členských svazů by také mělo obdržet menší podíly, které by si mohly buď ponechat, nebo je také prodat. Evropská fotbalová unie UEFA na tyto zprávy reagovala ostrou kritikou. Ve svém prohlášení říká, že tím se překračuje hranice, kterou by instituce odpovědné za fotbal nikdy neměly překročit. Duše a vedení fotbalu nejsou obchodním zbožím a už vůbec ne při naprosté netransparentnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje, tedy ve svém prohlášení uvedla UEFA. Podle zdrojů The Times jsou do Infantinových plánů zapojené i osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ním, že ho pojí blízké přátelství. No a sám Infantino by pak po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA, který má vypršet v roce 2031, mohl vést novou společnost jako generální ředitel.

0: Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorské mistrovství světa moderních pětibojařů v Kaunasu štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček už získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu a v individuální soutěži skončil pátý.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut. Richard Jandovský má zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil, dopoledne ale řekl, že by to mělo být výrazně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X schůzku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Schůzka byla bez přítomnosti médií. Oba státníci se ještě účastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k Trumpovým spojencům a zároveň silně podporoval Ukrajinu. Speciálně upravený Airbus A350 dnes po víc než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo více než 23 000 kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala pro chystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít letat už od příštího roku. Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Rozhodovat budou o novém obchvatu města. Zastupitelé na včerejším jednání návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání bodu podařilo prosadit díky petici. Podepsalo jej téměř 700 obyvatel města. Sport. Tenista Jakub Menčík večer odehraje první zápas od účasti na Wimbledonu. Na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. V mexickém Los Cabos čeká ráno českého času zápas prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australem Boltonem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Meziříčí a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ silničáři postupně odklízejí dopravní omezení. Ještě nějakou dobu to potrvá, kolona kamionů teď začíná na kilometru 138, osobními auty se zdržíte 30 minut. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, v Meziříčí stojí kolona. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pomalu za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru nehoda, brzdí se, výraznější kolona tam není.
4: V sobě, teďka odjížděla sanitka, hasiči ještě blikají, jsou zavřený dva levý pruhy, projíždí se v jednom pruhu odstavným.
3: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na začátku stoupacího pruhu na 8. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, vybočuje se. Na D8 na příjezdu do Prahy zpomalíte za sjezdem na Zdiby, za sjezdem na Březiněves, už v Cínovecké máme hlášenou nehodu, je tam krátká kolona. A v Praze na jižní spojce z Lanového mostu zůstává kolona, různě pomalu se jede přes Štěrboholskou spojku a okruh až do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami do 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Buty a 18 hodin 36 minut na Radiožurnálu Sport. Fotbalisty Borussie Dortmund posílí 18-letý řecký záložník Konstantinos Karecas z Genku. Podle německých médií za něj úřadující vicemistr Bundesligy zaplatí až 33 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 797 milionů korun. Stane se tak druhým nejdražším hráčem v historii klubu. Víc dala Borussia jen za Usmana Dembeleho v roce 2016. Další zprávy už za chvíli v sportovním přehledu.

0: Fotbalové reprezentace Francie a Itálie mají nové trenéry. Itali znovu povede Roberto Mancini, 61-letý kouč byl u národního týmu už mezi lety 2018 a 2023. Před 5 lety ho dovedl k titulu mistrů Evropy. Podrobnosti k novému koučovi Francie přidá na úvod sportovního přehledu Krištof Kousal. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane, někdejší reprezentační záložník a světový i evropský šampion, nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který po 4. místě na uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval jen Real Madrid, se kterým v minulosti slavil 2 španělské tituly a 3 triumfy v Lize mistrů. Bez angažmá byl od roku 2021.
2: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
0: Nového trenéra má taky tenista Jiří Lehečka. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP povede Francouz Frédéric Fotang.
3: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Lehečka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: První zápas pod novým trenérem se hraje Lehečka zítra večer českého času v mexickém Los Cabos. Na stejném turnaji čeká v dnešním programu duel prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australanem Boltnem. Jakub Menšík večer na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou.
1: Kluby hokejové typ Sport Extraligy začínají před novou sezónou s přípravou na ledě. Mezi posledními to byly hokejisté Olomouce, Vítkovic nebo Mladé Boleslavy. Bruslařský klub se připravuje s částečně novým realizačním týmem, do kterého přišli bývalé extraligové hvězdy a nyní asistenti Jakub Klepiš a František Ptáček. Pokračuje útočník Mladé Boleslavy Dominik Lakatoš.
4: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát. A ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
0: Sérii přípravných zápasů odstartují hokejisté Mladé Boleslavy na ledě Liberce, a to ve čtvrtek 6. srpna. Nový ročník Tip Sport Extraligy začne v polovině září.
1: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. V minulé sezóně Urban odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání, většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil 6 branek a přidal 11 přihrávek.
0: Čtvrtou letní posilou basketbalistů nově sformované Slavie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud nastupoval za tým Univerzity Tennessee State, teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slavie před novou sezónou po rozehrávačích Seguovi a McCollumovi.
1: Česko má juniorské mistry světa v moderním pětiboji. Matyáš Štengman a Dan Vorlíček ovládli na šampionátu v Kaunasu štafetu před dvojicemi z Ukrajiny a Francie. Vorlíček získal v Litvě už 2. medaili. V pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil 5.
0: Pětibojářským úspěchem zakončil sportovní přehled jeho autor Krištof Kousal. Díky.
1: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Luke Littler dál potvrzuje, že je největší hvězdou současných šipek. Po vítězství na mistrovství světa ovládl i World Match Play v Blackpoolu. Co tento úspěch pro mladého Angličana znamená, už přiblíží František Typovský. Hezký podvečer.
1: Pěkný podvečer.
0: Tak začněme samotným turnajem, kde se povedlo zase stanovit několik rekordů. Co všechno tedy Littler překonal?
1: World Match Play je hned po mistrovství světa nejprestižnější turnaj sezony. Vyhrát oba tituly je tak snem každého šipkaře. Littler navíc ve finále přehrál bývalého mistra světa Gervina Price, a to drtivým výsledkem 18-9, a během turnaje znovu posouval historické statistiky. Překonal rekord v turnajovém průměru i v počtu maximálních náhozů 180. Fenomén z Warringtonu ale výrazně zvedl laťku, když se jeho statistika průměrů na šipky vyšplhala na neuvěřitelných 111 bodů a pár drobných k tomu. No a takhle to vypadalo, když 19-letý Angličan ukončil finále. Přestože Littler sbírá jeden titul za druhým, sám říká, že pořád má prostor se zlepšovat.
2: Samozřejmě se pořád můžu zlepšovat a je jasné, že mám ještě rezervy, ale zároveň hraju nejlépe ve své kariéře a teď je hlavně důležité si tuhle úroveň udržet. Moje rodina i lidé, kteří mě dobře znají, vědí, jaký jsem a jak moc všechno prožívám.
1: Jen za poslední dva roky získal už 14 televizních titulů, stal se nejmladším mistrem světa historie a teď přidal i World Match Play. Tím zároveň zkompletoval 3 nejcennější trofeje profesionálních šipek.
0: Littlerovi je přitom pořád jenom 19 let, tak čím je tedy tak jedinečný?
1: Vedle obrovského talentu, hlavně tím, jak zvládá tlak, na největších turnajích hraje s průměry přes 100 bodů, prakticky nechybuje na dvojnásobcích a v rozhodujících chvílích působí neuvěřitelně klidně. Přitom ještě loni byl pro většinu fanoušků novou tváří na okruhu a třeba jeho soupeř Gervin Price o něm po finále s nadhledem mluvil, že doufá, že takových Littlerů nebude ve světě šipek víc.
3: Jeho zavírání vypadalo naprosto bez námahy a stejně lehce sbíral i body. Já se u toho naopak strašně nadřu. Doufám, že se jen tak neobjeví další hráč jako on, protože je opravdu neuvěřitelný.
0: Je fakt, že Littler je opravdu tak výjimečný, že asi se nedá čekat, že bych přibylo v desítkách kusů podobných šipkařů. Právě o Luku Littlerovi jsme si teď povídali s Františkem Typovským. Díky.
1: Naslyšenou.
4: A pod sem, holko, ostříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustili mě z basy. Jsi

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slavii 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsou. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má Richard Jandovský.
7: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Izraelská armáda zintenzivnila útoky v pásmu Gazy. Podle lékařů bez hranice zasáhly i nemocnici. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry. Nehodu vyšetřují na dálnici D6 na 5. kilometru směrem do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
8: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
7: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Izrael v posledních dnech zintenzivnil útoky v pásmu Gazy. Podle tamních úřadů je nepřežilo přes 20 lidí. Jeden z útoků zasáhl taky nemocnici v centrální části pásma. Potvrzuje to organizace Lékaři bez hranic.
9: Humanitární organizace vyzvala k ochraně zdravotnických zařízení s tím, že útoky ohrožují pacienty i zdravotníky. Týmy Lékařů bez hranic v pásmu Gazy po izraelských útocích za poslední měsíc ošetřili téměř 50 lidí, včetně 15 dětí. Děje se to navzdory klidu zbraní, který loni v říjnu uzavřel Izrael s militantním hnutím Hamas. Ten podle koordinátorky Randy Masoudové z Lékařů bez hranic ale platí pouze na papíře.
10: Svědectví našich lékařů týmů mluví o tom, že nejde o příměří a situace se mu ani nepodobá.
9: Úřady v Gaze uvádějí, že izraelská armáda během klidu zbraní zabila přes 1200 lidí. Izrael z porušování příměří naopak obvinuje Hamas. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: V Chebu začala modernizace křižovatek, za kterou město zaplatí zhruba 70 milionů korun. Týká se to celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají také samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky z městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
11: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
0: Sport.
12: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport útočnice Michála Pejzlová.
13: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 u Měřína a překážka na D5 u Stodu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín na kilometru 138 zastavují kamiony v pravém pruhu. Na kilometru 147 silničáři odklízejí dopravní omezení. Osobními auty se zdržíte 20 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D5 z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Stod opatrně v dopravním omezení. Na kilometru 110 hlásíte stojící vozidlo, blokuje pravý pruh, kolona se netvoří.
16: Stojí v pravém pruhu a hodně jakoby krajníci, ale může to tam někdo přehlédnout.
15: Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru řeší nehodu. Na místě jsou hasiči, jede se odstavným pruhem, je to bez kolony. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně za sjezdem na Příbor. Na 31. a 5. kilometru se převrátilo auto přes střechu, uzavřený je pravý pruh. V místě se zpomaluje, výraznější kolona se netvoří. A na východní části Pražského okruhu směrem na Černý most popojíždí fronta od dálnice D11. Kamiony se táhnou přes Novopatskou do Kbelské ulice. Osobní auta jedou rychleji, ve Kbelské pokračuje dopravní omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23. Na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
17: A i 6 minut po 19. hodině je s vámi Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemný letní večer. Hokejisté ti zamíří v těch horkých dnech, které nás teď čekají, často už do hal, na led. V klubech začala letní příprava právě už i na ledě. Platí to i pro vítkovické hokejisty, které povede v nové sezóně francouzský trenér Yorick Trey, pro kterého to samozřejmě není neznámé prostředí. Jak konec konců uslyšíte už za chvíli ve vysílání Radiožurnálu Sport.
14: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop. We'll be right back.

0: Vítkovičí hokejisté začali už tento týden letní přípravu na ledě Ostravar Arény. Po dopoledním tréninku, focení a mítinku s útočníky věnoval chvilku radiožurnálu Sport nový trenér Jorik Trej. Ten už ve Vítkovicích působil jako hráč v letech 2008 až 2010. Tam strávil první dvě sezóny z celkově pětiletého působení v extralize.
1: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
2: Říká Jorik Trej, který nahradil ve Vítkovicích Václava Varaďu. Kontakt od klubu přišel hned po sezóně.
3: Yeah, I get contacted by the management and ownership and that's how the contacts started. Yeah.
2: Vysvětluje Francouz Trej, jak byl kontaktován vedením a majitelem klubu. To, že Vítkovice zná z doby hráčské kariéry, považuje za výhodu.
3: Of course it's been 15 years, but I believe.
1: Ano, je to už 15 let, ale věřím, že město zůstalo skoro stejné. Lidé tu jsou skoro stejní a klub znamená stále to též. Je to pro mě výhoda, že jsem tady byl dvě super sezóny. Mám tu rodinu a s realizačním týmem se známe, což je výhoda.
2: Pokračuje Trej, navíc jako trenér francouzské reprezentace měl dění v extralize a tím pádem i ve Vítkovicích pod dohledem.
1: Vždycky jsem zpovzdálí sledoval Vítkovice a moje bývalé kluby. Navíc jako trenér francouzské reprezentace jsem českou extraligu hodně pozoroval, protože jsme tady měli léta naše hráče. Nesledoval jsem extraligu tolik jako v posledních čtyřech letech švýcarskou soutěž, ale mám dobrý přehled.
2: V posledních čtyřech letech byl asistent trenéra a poté i hlavní kouč v Servette Geneva. Jak už bylo řečeno, v poslední sezóně vedl i francouzskou reprezentaci. Obojí ho si vážil.
1: Obojí je skvělé, když můžete svou zemi reprezentovat na velkolepé akci, jakou byla letošní olympiáda, je to největší čest. Ale mám rád i dennodenní práci, což mi umožňuje klub.
2: Dodává Jorik Trej, v době, kdy působil ve Vítkovicích jako hráč, byli v kádru čtyři slovenští hokejisté a jeden Francouz. Teď jde o mnohem mezinárodnější složení. Ve Vítkovicích jsou čtyři Slováci, jeden Polák a pět zámořských hráčů. David Procházka, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté azerbajdžanského Sabahu Baku postoupili do třetího předkola Ligy mistrů. V odvetě ve Finsku porazili tým Kups 2-0. No a vzhledem k tomu, že vyhráli i první zápas doma 1-0, tak suverénně postupují do další fáze boju o Ligu mistrů. O to teď hraje také švédský tým Mjällby na hřišti gibraltarského Lincolnu. V 60. minutě 0-0, ale to Švédům bohatě stačí, protože první zápas doma vyhráli 3-0. Další čtyři zápasy se budou hrát během dnešního večera a budeme vás o nich informovat.

0: Po Philu Collinsovi, který zpíval na Radiožurnálu Sport před chvílí, teď zněl hlas další hudební legendy Stinga. Je 19 hodin a 22 minut. No a mezi fotbalové legendy míří Marc Cucurella, španělský skvělý obránce, čerstvý mistr světa. Teď tedy splnil svůj slib, který dal před šampionátem a byl podmíněný právě tím, že Španělsko vyhraje. Slíbil totiž, že pokud se tak stane, tak si nechá vytetovat podobiznu trenéra De La Fuenteho. A teď už tedy jeho paži zdobí právě obrázek kouče mistrů světa, na kterém svírá trofej ze světového šampionátu v rukou Cucurella. Takto vyzdoben tedy zahájí svoji kariéru v Realu Madrid, kam přichází jako velká posila. Dlouho působil v Barceloně, ale poslední 4 roky hrál za londýnskou Chelsea.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Policie se připravuje na fotbalové utkání FK Jablonec a s chorvatským NK Varaždín, které se odehraje ve čtvrtek na Jablonecké Střelnici. Bude to odveta druhého předkola Evropské konferenční ligy a tento zápas policisté vyhodnotili na základě získaných informací jako rizikový. Lze prý předpokládat, že ze strany některých neukázaných příznivců obou klubů a diváků by mohl být narušen veřejný pořádek. Proto se připravují bezpečnostní opatření.

0: Blíží se půl osma a po zprávách vám nabídneme reprízu pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem, tentokrát s předsedou Svazu plaveckých sportů Jakubem Tesárkem.
1: 19 hodin a 30 minut. Zprávy má Richard Jandovský.
2: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Dva další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství. Francouzské úřady předběžně zadrželi a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požáru v departmánu Var na jeho východě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadrželi v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí. 5 let po dokončení modernizace dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Například ve Stránecké zhoři na Žďársku pak vysadili novou třešňovou alej. Další stovky stromů a keřů už rostou například také u Skorkova. Sport. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 dní místo dosavadních 9. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Meziříčí a překážka na D5 u Stodu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu před zhruba minutou. Už se jede 2 pruhy. Brzdí se teď na kilometru 141, kolona se začne postupně rozjíždět. Na D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Stod stojí v omezení porouchané auto s vlekem. Na kilometru 110 blokuje pravý pruh. Kolona nevzniká. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu. Jede se jen odstavným pruhem, tam krátce zpomalíte. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbor je na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se nezdržíte. A v Praze na Novopatské zůstává kolona směrem na D8 kvůli opravám ve Kbelské. Jsou to z většiny kamiony, zastavují už na konci východní části okruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23. Na Šumavě naměříte až 27 stupňů. To byly zprávy.
3: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: S jakými nadějemi míří čeští plavci na mistrovství Evropy do Paříže? Proč Světová plavecká federace zrušila všechna omezení směrem k ruským sportovcům? Jak na to reaguje české plavání? Jaké jsou vztahy vedení svazu s nejlepší českou plavkyní Barborou Sémanovou? A jaké jsou vůbec podmínky pro vrcholové plavání v Česku? Tak o tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je totiž předseda Českého svazu plaveckých sportů, také člen technické komise. komise světového plavání. Jakub Tesárek, dobrý den, vítejte v našem studiu.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: V Paříži začíná v pátek mistrovství Evropy v plaveckých sportech. Jako první jsou na programu soutěže ve skocích do vody a také v uměleckém plavání. Samotné bazénové plavání přijde na řadu za 2 týdny. S jakými očekáváními do Paříže míří česká výprava?
6: Domnívám se, že náš tým, zejména ten bazénových plavců, je poměrně silný. V rámci nominovaných sportovců máme několik mistrů Evropy, mistryň Evropy, medailisté rovněž z juniorských šampionátů, ať již evropských nebo světových. Takže ten tým jako takový si myslím, že je silný. Někteří reprezentanti předváděli opravdu skvělé výkony vlastně na jaře v této sezóně na dlouhém bazénu. Takže doufám, že se poštěstí a že někdo z našich reprezentantů zabojuje reálně o medailová umístění.
5: Takže kolik medailí čekáte?
6: Byl bych rád za 2.
5: Naši posluchači určitě znají Barboru Semanovou, mnozí Miroslava Knedlu, mnozí další plavce v bazénech, ale jak jsou na tom čeští zástupci v těch dalších plaveckých disciplínách?
6: Máme velice talentovanou skokanku do vody, Terezu Jelínkovou, která je medailistkou z juniorského šampionátu z roku 2024. V letošním roce skončila 6. na mistrovství Evropy juniorů, takže je to naše naděje do budoucna. Věřím tomu, že už pozbírala nezbytné důležité zkušenosti v těch juniorských kategoriích.
5: Takže letos ještě velká očekávání ne, ale příště.
6: Letos ještě velká očekávání nejsou. Byl bych rád, kdyby sbírala zkušenosti, kdyby třeba nakoukla i do té finálové 12, tak jak to je ve skocích do vody, to bych považoval za úspěch a v příštím roce uvidíme.
5: A v těch dalších disciplínách?
6: Máme velice kvalitní dálkové plavce, zejména Martina Straku a Julii Pleskotovou, nicméně jsou nominováni ještě další, Alena Benešová a Denis Borovka, takže obsadili jsme disciplíny dvěma kluky, dvěmi slečnami, obsadíme tedy i štafetové závody a Martin Straka je pravidelným účastníkem olympijských her, takže doufám, že rovněž bude aspirovat na umístění v první 10.
5: Mluvíme o mistrovství Evropy. Světová plavecká federace, tedy světové plavání na jaře federace rozhodla, že Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou a že v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Tohle všechno bude platit i pro mistrovství Evropy od tohoto pátku?
6: Světové plavání dlouhodobě je pro opětovný vstup Rusů a běloruských nebo ruských a běloruských sportovců na to sportovní kolbiště, pro nás teda pro bazény. Ta Evropská federace, tam je to trošičku složitější. Přeci jen ty evropské státy se vymezují určité účasti, zejména severské státy, baltské státy, ale i třeba my jsme se vymezili na začátku toho konfliktu proti jejich účasti na těchto akcích. Nicméně Světová federace, předsednictvo Světové federace rozhodlo, že i kontinentální federace musí umožnit tedy účast ruských a běloruských sportovců pod jejich vlajkou a hymnou na vrcholných kontinentálních akcích. Nicméně Evropská federace někdy na konci dubna požádala o udělení výjimky, aby se tomu tak stalo až od 1. září 2026. Tudíž teďka na mistrovství Evropy budou ruští a běloruští sportovci startovat v pozici neutrálních sportovců.
5: Ale zřejmě to bude naposledy.
6: Jeví se to tak.
5: Vy jste říkal, že i české plavání se proti startu ruských sportovců vymezilo. Tenhle ten, když to řeknu, kompromis, to znamená, že letos na mistrovství Evropy to tak ještě nebude, ale od dalších velkých akcí už Rusové budou bráni stejně jako sportovci z jiných zemí. Jak se k tomu stavíte?
6: My jako Český svaz plaveckých sportů respektujeme v první řadě rozhodnutí Českého olympijského výboru nebo řekněme postavení Českého olympijského výboru a Národní sportovní agentury, kteří se vymezili určité účasti a v podstatě delegáti na plénu Českého olympijského výboru dali i za úkol vedení Českého olympijského výboru, aby v rámci struktury Mezinárodního olympijského výboru vystupovalo proti té účasti, takže my se k tomu připojujeme, respektujeme to a i v rámci našeho výkonného výboru jsme si schválili, že já budu ve stejných intencích postupovat ať už v rámci evropského nebo světového plavání.
5: Proč se to mění? Odkud přichází ten tlak pro to, aby ruští sportovci v plaveckých soutěžích byli bráni jako sportovci jakékoliv jiné země?
6: Ten primární tlak je z Mezinárodního olympijského výboru, nicméně ty světové federace sportovní mají určitou autonomii a mohou si o tom rozhodnout. My ve světovém plavání vnímáme, nebo já vnímám, že ta World Aquatics, což je naše mezinárodní střecha, tak dlouhodobě je pro opětovnou účast těch ruských a běloruských sportovců na těch akcích. Upřímně úplně i na začátku toho konfliktu nebyli úplně vyhraněni proti jejich startu, takže dlouhodobě se snaží ty sportovce dostat zpátky. Já osobně, jako Jakub Tesárek, to vnímám jako trošičku slabinu v tom smyslu, že jsme nedodrželi to, co jsme si na začátku toho konfliktu řekli. Takže trošičku slabinu, že jsme řekli, ruští, běloruští sportovci budou moci do sportovních odvětví zasahovat opět po ukončení války, po ukončení konfliktu, a vlastně jsme to nedodrželi. A to je to, co mě na tom vadí. Samozřejmě ti ruští a běloruští sportovci beze všeho zvyšují tu kvalitu, tu úroveň těch šampionátů a mistrovství světa nebo mistrovství Evropy bez těchto účastníků není kvalitní, není plně obsazené. Nicméně to pořád vnímám jako kvalitu, že si sami protiřečíme.
5: Přesto ale, jestli dobře rozumím vašim slovům, tak s tím nejde nic dělat, to rozhodnutí padlo. Kdo má vlastně ve světovém plavání největší vliv? Které státy?
6: Tam to asi úplně není o státech, tam je to o tom politickém obsazení vedení toho World Aquatics, té světové federace.
5: Ale to předpokládám volí jednotlivé členské organizace, ano, to znamená jednotlivé státy.
6: Ano, ta Evropa tím, že má 52 států, to znamená 104 delegátů, za každý stát jsou dva delegáti, úplně nemá majoritu v tom rozhodování, vzhledem k tomu, že světové plavání má 210 členských federací, to znamená 420 hlasů proti 54, protože v rámci toho světového globálního plavání ten konflikt ty zástupce jednotlivých států úplně netrápí tak, jako nás v Evropě. A my jako Evropa ještě navíc taky nejsme úplně jednotní, všech 52 států se nevymezuje proti té účasti, čímž pádem ten počet těch hlasů, těch delegátů je potom nižší.
5: Tím to tedy dopadlo tak, jak to dopadlo. Řešíte to nějak v rámci české výpravy? Teď tedy na mistrovství Evropy to nehrozí, ale na dalších závodech teoreticky ano. Řešíte, jak by měli nebo mohli reagovat čeští sportovci v hypotetické situaci, kdyby se ocitli na stupních vítězů s ruským soupeřem, kdyby měla hrát ruská hymna?
6: My už vlastně v té situaci jsme, kdy k tomuto dochází v rámci světového plavání nebo na juniorských šampionátech. My určitě budeme apelovat na naše sportovce i nyní, když sportovci z Ruska a Běloruska budou startovat pod tou neutrální vlajkou, aby se vymezili vůči jakýmkoliv střetům, vůči jakýmkoliv vyjádřením, která by mohla být citlivá. Takže v tomto směru budeme briefovat a byli bychom neradi, kdyby se to tak stalo, a na stupních vítězů už vůbec to do sportu nepatří. Takže určitě budeme briefovat, aby se vymezili, aby zkrátka nevystupovali veřejně vůči.
5: To znamená, to doporučení bude, aby na těch stupních vítězů stáli a vzdali čest ruské hymně a ruské vlajce?
6: V současné době to nemusíme řešit, protože tam ta ruská hymna nebude.
5: Já vím,
6: ale do budoucna.
5: Do budoucna to přijde, a sám říkáte, že v mládežnických kategoriích nebo na světových sportovních soutěžích už tohle přijít může.
6: Ano, pokud ruský sportovec vyhraje, zazní ruská hymna, tak je potřeba respektovat kvality toho sportovce a toho, koho reprezentuje. V případě, že vedení té příslušné organizace, asociace tak rozhodlo.
5: Jakub Tesárek, předseda Českého svazu plaveckých sportů, je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
3: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Když se vrátím k českým reprezentantům a reprezentantkám a k nadějím na mistrovství Evropy, tak určitě nejvýraznější osobností je v poslední době Barbora Sémanová. Jaký berete, jak důležitá je pro české plavání?
6: Mara je extrémně důležitá pro české plavání. Je to hvězda českého sportu i v rámci mezinárodního plavání. Je samozřejmě významnou postavou, kdy všichni znají její kvality, vědí, jaká velká persona to je, a stejně tak to víme i my.
5: Já se na to ptám samozřejmě záměrně, protože hodně pozornosti nedávno vyvolalo mistrovství republiky, kde Barbora Sémanová zaplavala finále závodu na 100 metrů volným způsobem, ne kraulem, tak jako všechny ostatní závodnice, ale motýlkem. Vysvětlovala to tím, že si potřebovala zaplavat v závodě právě stovku motýlka a že vy jste jí neumožnili v téhle disciplíně na mistrovství startovat. Vy jste argumentovali tím, že Barbora Sémanová se do stovky motýlka nekvalifikovala, takže proto jste jí startovat nemohli nechat. Už jste si to nějak vyříkali?
6: Já jsem osobně s Bárou potom po téhleté situaci nemluvil, mluvil jsem s jejím trenérem. Myslím si, že ty vztahy jsou v pohodě, že ta situace byla trošičku přitažená, že to nebylo tak vyhrocený. Já si myslím, že Bára musí chápat, že my musíme postupovat směrem i k našim ostatním plavcům rovně, transparentně, demokraticky, takže nám v podstatě nezbylo nic jiného, než tu výjimku neudělit. Je potřeba zde na místě také říct, že že i my v rámci našeho svazu, vzhledem k tomu, že jsme spolek, tak fungujeme demokraticky, transparentně a o těchto technicko-sportovních záležitostech rozhoduje sekce plavání, která je složena z delegátů plaveckých klubů, to znamená, že sedm členů, kteří kandidovali na tyto pozice z řad plaveckých klubů, rozhodují o těchto záležitostech. A oni se rozhodli, že v rámci sportovních technických dokumentů ta nominace na mistrovství republiky bude zkrátka v nějakém období. Pokud ten sportovec nezaplave v tom daném období ten příslušný limit, tak se ho nedá nic dělat.
5: Opravdu považujete i zpětně to rozhodnutí za správné, protože když se na to podíváme z druhé strany, je to asi největší česká naděje směrem k mistrovství Evropy. Asi ten požadavek, že si chtěla zaplavat v ostrém závodě tu stovku motýlka, tak zní celkem logicky.
6: Zní logicky, určitě. Já ty informace, které mám k dispozici právě od sekce plavání, protože já nejsem ten, který o tom rozhoduje, tak byly takové, že v podstatě ta žádost o udělení výjimky nebyla ani dostatečně odkomunikovaná, že nebylo uvedeno, z jakého důvodu ta výjimka by měla být udělena, že to je právě kvůli startu na mistrovství Evropy, nebo že to je kvůli zaplavání nominačního času na mistrovství Evropy, protože na mistrovství Evropy se v těch jednotlivých disciplínách nasazuje dle zaplavaného času v posledním roce a půl, takže nikdo v podstatě z té sekce plavání nevěděl, že s tímto účelem ta Bára chce na to mistrovství startovat, to jednak.
5: Pardon, a to spolu nemluví?
6: Já bych očekával, že v rámci té žádosti něco takového proběhne. Já jsem u té žádosti, neměl jsem jí v ruce, ale
5: já tomu rozumím, informace. Ale pokud ta informace tedy nepřijde spolu se žádostí, nepovažoval byste za logické, že ten dotaz přijde z druhé strany, tak pokud to chcete, proč to chcete a že se zkrátka o tom budou bavit?
6: Určitě si myslím, že ta komunikační linka mohla být jednoznačně lepší. Na druhou stranu Bára měla několik možností, kdy si mohla ten kvalifikační čas pro ní poměrně jednoduchý zaplavat na předchozích závodech. Ano, já jsem se potom bavil s jejím trenérem, on říkal, my jsme chtěli dát přednost těm hlavním disciplínám, abychom splnili nominační limit, takže i v tomto směru je chápu, nicméně oni musí rozumět tomu, že ten svaz musí ke všem přistupovat stejně a když to vemu úplně ad absurdum, v případě, že bychom Báru do toho závodu připustili, ona by získala medaili a tudíž by ten, kdo byl nyní na třetím místě, byl odsunut na nemedailovou pozici a vzhledem k tomu, že kluby jsou financovány z měst, krajů, z Národní sportovní agentury právě třeba na základě dosažených výsledků a stěžoval by si u ombudsmana Českého olympijského výboru, tak by mu musel dát za pravdu. Takže my bychom se dostali do velice nepříjemné situace i tímto.
5: Je z toho nějaké poučení?
6: Je z toho poučení určitě, že musíme více, ať už jako svaz nebo jako sportovci, více vzájemně komunikovat, to je jednoznačně. A je to znova otevření té kapitoly, zdali by se reprezentantům nemělo na českých pohárech, což je taková série závodů, kde zkrátka startují naši nejlepší závodníci, ale i zahraniční závodníci, jestli by jim nemělo být umožněno startovat i v takzvaných doplňkových disciplínách bez dosažení zaplavaného času. Ale znova říkám, je to v kompetenci toho příslušného orgánu, což je v tomto případě sekce plavání.
5: Vy se za to budete přimlouvat?
6: Já se přimluvím za to, aby se to určitě řešilo.
5: Ono to vypadalo jako kuriozní příhoda, když v tom finále sedm závodnic plavalo kraulem, jedna plavala motýlkem. Mě to připomnělo vlastně mé otázky, už když jsem byl malý a sledoval jsem plavání a říkal jsem si, proč jsou prsa, motýlek a potom volný způsob, proč to rovnou není kraul, proč to tak vlastně je?
6: Abych řekl pravdu, nevím, historicky vznik volného způsobu, nejsem až takový historik v této oblasti. Zkrátka, taková jsou pravidla, že volným způsobem každý si může plavat, jak chce. Když to vemu ad absurdum, tak někdo teoreticky může být rychlejší třeba na motýlkovém plaveckém způsobu, než v kraulu jako takovém. Nám nezbývá nic jiného, než to respektovat a přizpůsobit se tomu.
5: Ono, vy říkáte teoreticky, ale ono prakticky v tom finále to tak bylo, protože Barbora Sémanová dokázala porazit tři soupeřky, přestože ty plavaly kraulem, skončila pátá. Co to vypovídá vlastně o úrovni těch dalších plavkyň?
6: Jednoznačně to vypovídá o tom, že naše plavecká špička čítající, řekněme, 15-20 plavců, že je odskočená od toho našeho, od té naší další členské základny. Je to poměrně pochopitelné. My vzhledem k naší sportovní infrastruktuře, plavecké infrastruktuře, bazénům, kdy nemůžeme rozšiřovat tak tu členskou základnu naší, to znamená, že nemůžeme generovat více kvalitních sportovců, tak se můžeme i finančně, i metodicky soustředit jenom na ty nejlepší. A pokud chceme, aby skutečně byli konkurenceschopní na té evropské a světové úrovni, tak do jejich přípravy musíme dát všechno. A pak je rozdíl, když někdo trénuje 12krát týdně plus ve vodě, plus suchou přípravu a někdo zkrátka při studiu vysoké školy plave, a teď mě neberte za slovo, v úzovkách, jenom 6krát.
5: Předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek zůstává hostem Radiožurnálu Sport.
3: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Vy jste teď mluvil o nedostatečné infrastruktuře, když to přeložíme o tom, že v Česku chybí bazény. Kolik bazénů z vašeho pohledu navíc by bylo potřeba?
6: Já bych byl rád, kdybychom měli v současné době, aby to bylo alespoň trošičku udržitelné, tak abychom v každém kraji měli 50-metrový bazén, což v dnešní době není. Nemáme v kraji Vysočina.
5: Jak to vypadá aktuálně? Kolik je v Česku 50 a kde jsou?
6: Máme 14 50-metrových bazénů, přičemž v Praze jsou 4. Dvě na Podolí, jeden je na Šutce, jeden na Slávii a zbytek je rozprostřen v České republice. A právě existují 3 kraje, Vysočina, Středočeský kraj a Karlovarský kraj, kde ty 50-metrové bazény nejsou. A pochopitelně potom ty podmínky pro přípravu těch sportovců jsou v těchto krajích výrazně omezené. Takže já bych byl rád v první řadě, aby v každém regionu byl alespoň jeden 50-metrový bazén. No a kdyby alespoň o 25% se zvýšilo množství 25-metrových bazénů, tak by to určitě neuškodilo jednak tomu výkonnostnímu plavání, ale jednak i pro veřejnost by to bylo velice mělo velice pozitivní efekt, dopad. Když plavání je jedním z nejzdravějších, nebo ne nejzdravější sport, rozvíjí kardiovaskulární systém, nezatěžuje pohybový aparát a navíc ta poptávka v České republice po plavání výrazně převyšuje tu nabídku.
5: Tyhle plány řešíte s Národní sportovní agenturou, z politiky je nějaká šance, že by vznikly minimálně další 3 padesátky?
6: Řešíme to intenzivně, velice intenzivně se zástupci, s panem ministrem sportu, ale i s Národní sportovní agenturou. Ty projekty jsou na stole. Musí se najít financování. Myslím si, že ty kraje, města by do toho rádi investovali. A myslím si, že by těch bazénů postavili i více, ale zkrátka se musí najít finanční prostředky pro to, aby bylo za co to postavit. Všichni mají samozřejmě potom, všichni ti zástupci těch municipalit mají poté strach z obsazenosti těch bazénů, aby ten bazén vlastně nestál jenom ty investiční peníze, ale poté ještě ty provozní. Ale já jsem přesvědčený o tom, že když se ten bazén správně, nebo ten provoz toho bazénu, když se správně nakombinuje s veřejností, s plavání se seniory, s dětmi, s výkonnostním plaváním, případně s vrcholovým plaváním a plně se vytíží ten bazén, tak si myslím, že provozuschopný a finančně udržitelný.
5: Když mluvíte o penězích, na kolik vyjde taková padesátka, takový nový bazén?
6: Záleží na tom, co všechno v ní chceme.
5: Tak předpokládám dráhy a vodu.
6: Tak ono tam ještě musí mít zázemí, tam musí tam být čatny, musí tam být hlediště nějaké, aby to bylo přizpůsobené k závodům. Pokud bychom chtěli opravdu národní plavecký stadion, tak u něj musí být i vyplavávací bazén, třeba jenom 25-metrový, ale je to v podstatě další náklad. Bylo by ideální, kdyby tam byla už i tělocvična, takže záleží na definici jakoby toho, co si představujeme.
5: Dobře, a to rozmezí je...
6: Já si myslím, že u 50-metrového bazénu začínáme někdy na 1,2-1,3 miliardy a můžeme jít až k 3-3,5, záleží na tom, co od toho očekáváme.
5: Vy jste mluvil o Národním plaveckém centru, to by mělo být kde, nebo jak ho máte vysněné?
6: Těch možností, kde by plavecké centrum mohlo být, je momentálně, nebo já mám na stole více. Mně se jeví jako nejideálnější nebo nejoptimálnější řešení sportovního centra Nymburk, kde by bylo samozřejmě i možnosti ubytování, což je rozhodně nezbytnou součástí takového sportovního plaveckého centra, aby ti reprezentanti tam mohli trávit ty svoje 14-denní, 3-týdenní soustředění, být zavření a soustředit se skutečně na ty tréninky, kde plavou, když jsou ve vodě 5-6 hodin denně a poté následuje samozřejmě ještě nějaká suchá příprava, fyzioterapie a tak dále. Takže já si myslím, že kdyby vzniklo národní sportovní centrum pro více sportů, aby to bylo multisportovní a v současné situaci se k tomu nabízí to sportovní centrum Nymburk, tak nám by to rozhodně pomohlo.
5: Což je ale příběh, který jsme tady nedávno rozebírali s šéfem České unie sportu a určitě ještě několikrát rozebírat budeme. Ještě když mluvíme o těch bazénech, hraje roli to, jak ten bazén je postavený v tom, jak rychle se v něm plave?
6: Určitě to hraje roli. Neexistují studie, nebo alespoň já o nich nevím, které by definovaly, který bazén je rychlý nebo pomalý, ale mezi plavci se traduje, který bazén je rychlý, který je pomalý, kde se plavou rychlé časy a naopak.
5: Který je nejrychlejší?
6: V České republice je nejrychlejší bazén v Plzni, 50-metrový, desetidráhový, jediný desetidráhový bazén, takže tam plavci velice rádi plní své limity na vrcholné akce, ať už na dlouhém bazénu nebo na krátkém, protože na krátkém bazénu pak plavou na šířku toho samého bazénu, takže ten mají opravdu rádi a myslím si, že to je kvůli hloubce bazénu, že ta hloubka bazénu opravdu velice rozhoduje o tom, zda ten bazén je rychlý nebo pomalý. Viděli jsme to ostatně i na olympijských hrách v Paříži, kdy ten bazén nebyl až tak hluboký, jako standardně bývá a ty světové rekordy tam nepadaly úplně tak často, jako bývá zvykem.
5: Mluvili jsme o financích, pokud jde o stavbu nových bazénů. Jak je na tom váš svaz ohledně peněz od státu, protože samozřejmě i to je téma. Mnohé svazy si stěžují, že letos mají méně peněz, než s čím počítali, než kolik měli v loni. Jak jste na tom vy?
6: My se snažíme pracovat s tím, co máme, co nejefektivněji. Samozřejmě bychom ocenili, kdybychom měli větší množství finančních prostředků. Meziročně jsme dostali asi o 1,5% méně než v předchozím roce, což samozřejmě při těch neustále se zvyšujících nárocích na administrativu, samozřejmě zvyšujících se mzdových nákladů, inflací a podobně je zásahem do vedení toho svazu, to je jednoznačné, ale jsou svazy, které jsou na tom finančně hůře. Co mě více trápí, že v rámci těch financí jako celku jsme obdrželi, když porovnám roky 2023 až 2026, kdy byla inflace kumulovaná zhruba nějakých 16%, tak my jsme měli 5% pokles meziročně. Jsme měli na organizaci, na vedení toho svazu jako takového. To znamená na jeho metodickou činnost, na organizaci závodů pro ty děti, na podporu krajských svazů, těch krajských struktur, na podporu klubů, trenérů v těch jednotlivých klubech. To je věc, která nás v našem svazu dlouhodobě trápí několik let zpět, že sice jsme v minulých letech dostávali navíc na přípravu talentované mládeže, což je samozřejmě také velice důležité, případně na reprezentaci díky našim skvělým úspěchům a na juniorských šampionátech a i z těch seniorských, ale ta organizace toho sportu si myslím, že byla v posledních letech hodně podceňovaná. A není to tak, že by si bafuňáři, jak se říká, to ty finanční prostředky utratili za chlebíčky, ale opravdu to jsou finance, které padají do organizace těch akcí. A ty pronájmy se neustále zdražují, energie se zdražují a na nás to dopadá tím, že jsme vysokoenergeticky náročný sport, tak na nás to dopadá hodně.
5: To znamená, že to se budete snažit pro příští rok změnit?
6: Budeme vést dialog s předsedou Národní sportovní agentury a samozřejmě s panem ministrem, aby si toto uvědomili, aby to se snažili vidět naší optikou, že ta organizace toho sportu a nejenom plavání, ale samozřejmě i dalších je rovněž důležitá.
5: Říká dnešní host pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport, předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
6: Moc krát děkuji, naschledanou.
5: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
7: Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji viny. Ztrácíš se

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Richardem Jandovským.
2: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil Výbor pro sociální politiku. Německá policie našla video, ve kterém se pachatel útoku na pochod z hrdosti v Berlíně hlásí k takzvanému Islámskému státu. Francouzskou fotbalovou reprezentaci převzal nový trenér Zidane. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho Výbor pro sociální politiku. Plenum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětluje senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
3: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
2: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux s hašením požáru. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v oblasti asi 40 tisíc hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 tisíc obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
4: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
2: Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
5: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut. Arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují, říká Miterková.
6: Máme omezený výkon některých agent. Některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
7: Sport. Bývalý úspěšný fotbalista Zinedine Zidane je novým trenérem francouzské reprezentace. Někdejší mistr světa i Evropy nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který po uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid, se kterým vyhrál 2x španělskou ligu a 3x ligu mistrů. Od roku 2021 byl bez angažmá.
8: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
7: Nového trenéra má i reprezentace Itálie. Po druhé se národního týmu ujal Roberto Mancini, který Italy trénoval už mezi lety 2018 a 2023.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D1 v Praze a na D11 před Hradcem Králové. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za odbočkou na Přelouč. Na kilometru 79,5 zastavilo osobní auto, podle řidičů částečně zasahuje do jízdního pruhu.
10: Trouhelník má těsně za sebou a posádka sedí vevnitř auta, ať je někdo nepřehlídne.
9: Na D1 z Brna na Vyškov další odstavené vozidlo. Dodávka na kilometru 220 zabírá odstavný pruh, kolem se pohybuje řidič ve vestě. Na východní části Pražského okruhu směrem na Mladou Boleslav pozor u nájezdu od Černého mostu. Na 59. kilometru dvě osobní auta v odstavném pruhu, posádka za svodidly. A v Praze ještě počítejte se silnějším provozem v Novopatské ulici směrem k D8. Je to kvůli opravám ve Kbelské ulici. A v koloně jsou hlavně kamiony, zastavují za odbočkou na Satalice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě pak naměříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
11: Po zprávách je s vámi večerní vysílání Radiožurnálu Sport. Fotbalová šance liga má za sebou první kolo nového ročníku, které přineslo zároveň i debut nové komise rozhodčích. Ta přišla s novým způsobem komunikace. Po každém kole zveřejňuje záznamy z VARu, respektive z komunikace mezi hlavním rozhodčím na hřišti a videoasistenty v případě některých sporných situacích. No a více si o tom řekneme už za pár minut.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Beyoncé na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 10 minut. Nový ročník domácí fotbalové šance ligy už přinesl i první kontroverze. Komise rozhodčích, kterou vede bývalý španělský arbitr Carlos Clos Gomez, nově a tedy poprvé na místo komentáře ke čtyřem vybraným událostem daného kola zveřejnilo komunikaci mezi sudím a videorozhodčím při přezkoumávaných situacích. A to je téma pro Františka Typovského. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Tak které situace nová komise rozhodčích zveřejnila a je taková komunikace mezi sudími na hřišti a jak tedy zní ta komunikace mezi sudími na hřišti a u obrazovky?
1: Ty situace byly dvě. Jedna v utkání Plzeň Liberec, druhá v duelu Slavia Slovácko. Na západě Čech sudí Karel Rouček po zásahu videa odpískal penaltu po ruce Lukáše Masopusta v pokutovém území. V Edenu arbitr Ondřej Pechanec vyloučil hostujícího Pavla Jurošku za došlápnutí na kotník Jakuba Kolíska. V obou případech tedy rozhodčí změnili svůj původní verdikt. Takhle se dorozumívali v Plzni.
2: Karle, doporučuji ti přezkum, za nás je to potenciální pokutovej kop za ruku.
3: Jo, vidím to, jasně.
2: A ještě ti to pustím víc dálky, jo, ať máš přehled o celý situaci.
3: Jo, jasný, on tam udělá ten pohyb tělem. Dobře, takže nařizuju pokutovej kop bez nutnosti uděleného osobního trestu, jo?
2: Ano, souhlasím.
0: Tady to šlo docela hladce. Video rozhodčí samozřejmě kontrolují každý výrazný verdikt sudích, každý vstřelený gól. K té asi nejdiskutovanější situaci fotbalového víkendu se ale Gomezova komise nevyjádřila.
1: Řeči o faulu slávisty Kolíska na Giglion Defeho z Uherského Hradiště a za tento zákrok viděl bek Pražanů žlutou kartu. Unikající Defe neměl balon u kopačky a nešlo o vyloženou šanci. Kolísek ale přesto byl v pozici posledního bránícího hráče. Expert Radiožurnálu Sport, pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát, měl jasno.
4: Kdo to hrál, dámy zapravdu, doufám, že vlastně když tě ten hráč přibrzdí a pak zastaví, tak vlastně ty se ani do té šance nemůžeš dostat, takže jako mě tohle to nevysvětlej, za mě tohle bohužel byla chybička, která za mě byla červená, no.
1: Diskuzi arbitrů komise nezveřejnila v tomto případě a nepřidala k situaci ani žádný komentář. Z toho lze usuzovat, že video rozhodčí verdikt sudího Pechance přímo na hrací ploše posvětil. Vedení ligových arbitrů řeší všechny důležité momenty víkendových zápasů a rozhodčí mají každý týden absolvovat s komisí osobní hodnotící schůzku.
0: O práci nové komise rozhodčích, která tedy hodnotí fotbalové zápasy v nejvyšších soutěžích, jsme si teď povídali s Františkem Typovským. Díky.
1: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Linkin Park na Radiožurnálu Sport. K fotbalistům Sabahu Baku se připojilo také švédské Mjällby a zajistilo si postup do třetího předkola Ligy mistrů. Stačila k tomu remíza na hřišti Lincolnu na Gibraltaru 0-0, protože první zápas Švédové doma vyhráli jasně 3-0. V 15. minutě odvety druhého předkola Ligy mistrů vede švýcarský Thun na hřišti Dynama Záhřeb 1-0. První zápas skončil 1-1, takže Švýcaři jsou o krok blíže k postupu do třetího předkola a začal už i odvetný zápas mezi slovinským Celje a albánskou Ignatí. Zatím 0-0 po třech minutách. První zápas docela divoký skončil remízou 3-3, takže oba týmy jsou na tom stále stejně se šancemi postoupit do třetího předkola Ligy mistrů. Ve 20:45 začne utkání skotských Hearts proti rakouskému Šturmu Graz, no a potom v 21 hodin irský Shamrock Rovers přivítá arménský Ararat.

0: brankáře Manuela Neuera čeká pravděpodobně poslední sezona ve velkém fotbalu. 40-letý gólman Bayernu po dnešním tréninku německého mistra novinářům naznačil, že se s Bundesligou za rok rozloučí. Doslova tedy řekl, že vypadá to opravdu hodně tak, že skončím. Mistr světa z roku 2014, který stál v německé brance i na letošním mistrovství světa, má před sebou 21. bundesligovou sezónu. V Mnichově chytá od roku 2011 a slavil 13 ligových titulů a 2 triumfy v Lize mistrů. No a hodně zajímavý byl i jeho příjezd dnes do tréninkového centra Bayernu v Rotach Egernu. Dorazil totiž nikoli v nějakém sportovním voze nebo v drahém autě, přijel na elektrokole, za kterým měl připevněný vozík pro dvouletého syna Luku.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté švýcarského Thunu jsou zase o něco blíž k postupu do třetího předkola Ligy mistrů, protože v Záhřebu nad Dynamem ve 24. minutě vedou už 2-0, no a dvougólový mají náskok i v součtu obou zápasů.

0: sub up to the brain. Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravila Richard Jandovský.
1: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se pak můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míní než obvykle. Generální tajemník OSN Antonio Guterres je na návštěvě Kypru. Jedná z prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Ostrov je od roku 1974 rozdělený na řeckou a tureckou část poté, co sever Kypru obsadila turecká armáda. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovým jednáním s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. Na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagonů, představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpět do vlasti. Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotnický nebo krejčovský vůz. Vstup je zdarma. Sport. Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu startovat v závodě na 5000 metrů. Dvojnásobný olympijský vítěz se v únoru podrobil operaci achilovy šlachy a od té doby nezávodil. O účasti na 5-kilometrové trati na evropském šampionátu Ingebrigtsen informoval na sociální síti Instagram.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 za Kuberovicemi i na pražském okruhu u Černého mostu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za nájezdem od Kuberovic. Na 73. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Brna na Vyškov pozor na odstavené dodávky. Na kilometru 220 blokují odstavní pruh. Dopravní značení zasahuje do pravého pruhu, kolem se pohybuje řidič. Na východní části pražského okruhu směrem na Mladou Boleslav podobná situace u nájezdu od Černého mostu. Na 59. kilometru stojí dvě osobní auta v odstavném pruhu a na místo právě dorazila policie. A na Liberecku buďte ve střehu na silnici 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou v místě rozšíření na dva pruhy se na vozovce pohybuje srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23 a na Šumavě naměříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Three Days Grace, tak se jmenuje hudební skupina, která hrála právě teď na Radiožurnálu Sport. Je 20 hodin a 37 minut. Dánský kanonýr Kasper Høeg opustil norský klub Bodø Glimt a stal se rekordní posilou Celticu Glasgow. Skotský fotbalový mistr, ve kterém v minulém ročníku hostoval i český útočník Tomáš Čvančara, získal 25-letého dánského reprezentanta Høega za 11 milionů liber, tedy zhruba 310 milionů korun. Høeg pomohl Bodø Glimt do osmifinále Ligy mistrů s dánskou reprezentací, ale prohrál v březnu ve finále play-off o mistrovství světa v Praze s českým týmem. V tom utkání co by střídající hráč poslal duel do penaltového rozstřelu, který pak ale ovládli Češi. Za norský klub hrál dánský útočník 3 sezóny a ve 103 zápasech vstřelil 54 gólů.

0: Úřadující čeští vicemistři, futsalisté Plzně zahájili letní přípravu. Kádr Interobalu výrazně oslabil odchodem dvojice reprezentantů Tomáš Vnuk a Michal Holý. Ti zamířili do Ústí nad Labem. Jaké cíle bude mít omlazený kádr a jak se vyrovná s jejich ztrátou, probíral s trenérem Západočechů Petrem Kozárem reportér Vladislav Janouškovec.
1: Příprava bude standardní jako v minulých letech, to znamená příprava v Plzni, přátelské zápasy s polským týmem Bielsko-Biela.
2: Samozřejmě půjdeme podobným scénárom jako každý rok v Plzni domácej hale. Příprava, možno vybehneme vonku, někdy ten piesok, nějaká posilka do toho a tím, že máme spoluprácu s Bielsko-Biela, tak tento rok nás čaká výjazd do Bielska, takže tam a potom dá sa povedať, že hneď prvé kolo Chrudim, kde sme im vyhoveli s tým presunutím zápasu.
1: To znamená nejtěžší možný začátek, repríza posledního finále, které ste stratili s Chrudimi, takže hned na začátek bude o motivaci postaráno.
2: Tak samozrejme, bude to prvé kolo, nebude nič naznačovať, ale aspoň uvidíme, čo nám dala príprava, čo môžeme očakávať, čom sa zlepšovať a potom celá tá liga bude úplne zaujímavejšia, si myslím.
1: Kádr Interobalu doznal istých zmien, odešli dlouholeté opory Michal Holý s Tomášem Vnukem, skončil golman Lukáš Němec, kterého trápili zdravotní problémy vlastně v těch minulých sezonách. Co to bude znamenat pro Interobal, hlavně odchod z té zmíněné dvojice reprezentantů?
2: Tak musíme uznat, že je to strata bodů, kvalitních hráčů, velké zkušenosti odišly, ale s klubem se dohodli, že zkusíme už to trošku omladit, připravit možno káder na dalších pár rokov dopredu. A prostě v tom športě se to stává, jsou odchody, jsou příchody, co se týká brankára Lukáša Němce, tak boli to tie zranenia dlhodobé, časté, ale ja verím, že on ešte nakopne tú svoju futsalovú silu, vôľu, že bude ešte chcieť, ale bude to samozrejme na ňom. Tí brankári, mali sme patalie tie posledné roky, tak verím, že keď začneme, že tých brankárov, ktorých máme, že vydržia čo najdlhšie.
1: A kto by mal prevziť tú vúčí roli v týmu po Tomáši Vnukovi a Michalu Holém, kteří vlastne nosili kapitánskou pásku v poslední sezóne?
2: Tak o kapitánovi rozhodne kabína, alebo my s asistentom sa dohodneme, to ešte uvidíme, tým pádom, že máme tu mladší tým, budeme spoliehať skôr na kolektívne tímový duch, nejaké tie individuality. To nebude také, aké Tomáš Vnuk vedel previesť, keď mal dobrý deň, vedel bodovať, ale verím, vravím, že pôjdeme kolektívnou tímovou cestou.
1: Nejvyšší futsalová soutěž mění formát, zužuje se na 8 týmů, slibuje si Petr Kozár zkvalitnění české nejvyšší soutěže.
2: Dá sa povedať, že tá liga sa vykryštalizovala asi do tých 8 najlepších, najdlhodobejších tímov, čo ja viac menej kvitujem, možno tých 10 by bol lepší počet, ale radšej sadiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zaujímavé prestupové machinácie tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body a vylepšiť si tú najlepšiu pozíciu do toho play-off aj vlastne do tej dielby, tej tabulky.
1: Naznačujete, že už to nebude jenom souboj Plzeň versus Chrudim o první místo, ale môžu do toho zasáhnout Ústí nad Labem, kam práve prišli Tomáš Vnuk s Michalem Holým nebo Hellas, ktorý zase posílil dalšími reprezentanty.
2: Dovolím si tvrdiť, že vôbec by som nevedel povedať, kto bude bojovať o titul a nikto ho vypadnutia. Ja si myslím, že to bude veľmi vyrovnané až do posledných kôl.
1: Říká trenér Interobalu Peter Kozár, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: po Robertu Mancinimu u italského týmu a Zinedinu Zidanovi u francouzského je tu dnes další nový reprezentační trenér. Fotbalisty Tuniska po nezdaru na mistrovství světa převezme Mouine Chaabani. Se svazem uzavřel čtyřletou smlouvu a podle funkcionářů by tak mělo skončit turbulentní období, během nějž se na reprezentační lavice rychle vystřídali Francouz Sabri Lamouchi a Hervé Renard. Lamouchi skončil den po debaklu 1-5 se Švédskem v úvodním utkání přímo na světovém šampionátu. V dalších zápasech ve skupině pak tým koučoval Renard, ale nevedlo se mu o moc lépe. Tunisané prohráli 0-4 s Japonskem a pak svoje účinkování na turnaji uzavřeli porážkou 1-3 s Nizozemskem. Trenér pak oznámil svůj odchod. 45-letý Tunisan Chaabani dvakrát vyhrál Africkou ligu mistrů s klubem Esperance, no a poté trénoval v Egyptě a v Maroku, kde loni s týmem Berkane získal titul.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nějaká žďorp na Radiožurnálu Sport. Zítra po 13. hodině se ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete těšit na opravdu speciálního hosta. Dorazí totiž mistr světa v šermu fleretem Alexander Šupenič. Congratulations, our newly world
1: champion! Alessandro Grande! Alessandro Grande, neboli Alexander Veliký, jak Šupeniče překřtili na šampionátu v Hongkongu, se zlatem postaral o největší úspěch samostatného českého šermu. Ještě v neděli byl v Ázii. Ve středu se posadí do studia Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
2: Titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat, a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz.
1: Porovnával 32letý Šupenič titul z mistrovství světa s olympijským bronzem z her v Tokiu.
2: Vážím si ty podpory. Vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane i mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratulují a přeju, takže moc toho vážím.
1: A třeba dojde i na netypický, ale velký koníček českého reprezentanta, kariéru hudebníka, rapera. Chceš tu bitvu, chceš ten boj, jsi tak silný, jsi jak stroje, jdou po tobě celý roj. Rozhovor Alexandra Šupeniče s moderátorem Janem Pokorným uslyšíte po 13. hodině živě na této stanici. František Typovský, Radiožurnál.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je s vámi v 9 hodin večer. A také Richard Jandovský se zprávami.
6: Elektroenergetické datové centrum ruší zakázku za téměř 2 miliardy korun na nový informační systém. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo silné zemětřesení. Tenisty Menčíka a Lehečku čekají první zápasy po Wimbledonu. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za skoro 2 miliardy korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování. Uvedl to Pavel Šunda, ředitel centra Krátké, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání podle něj přestalo odpovídat současným potřebám.
7: Bohužel v průběhu toho výběrového řízení, které bylo zadáváno před více než 2 roky, došlo k zásadním změnám. Jednak v rámci legislativy, druhak v rámci toho reálného použití těch systémů, kdy dostáváme od trhu spoustu změnových požadavků a vlastně to použití, tak jak to ty koncoví uživatelé uchopili, je jiné, než jak si designéři před těmi 3 roky mysleli.
6: Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum zajistí v rámci vlastního vývoje. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
8: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
6: Neřol dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle agentury Kyodo nepřežil nejméně jeden člověk. Desítky lidí utrpěly různě těžká zranění, hlavně potom, co se na několika místech zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou ještě přijít další otřesy.
9: Ve městě Kašima se zřítilo druhé patro obchodního domu. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozena také páteřní dálnice a zastavily se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: Sport. Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fontang.
11: Fontang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Lehečka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
10: První zápas pod novým trenérem se hraje Lehečka zítra večer českého času v mexickém Los Cabos. Na stejném turnaji čeká v dnešním programu duel prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australanem Waltonem. Jakub Menčík večer na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D5 za Loděnicí a na D6 za Řevničovem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo a kolem něj se pohybuje řidič, tak opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor za Řevničovem. Na 34. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu předmět. Na D1 z Vyškova do Brna pozor na překážky před Rousínovem. Na kilometru 220 zabírají odstavný pruh nepojízdné dodávky. Dopravní značení částečně zasahuje do pravého pruhu. A na Přerovsku hlásíte nehodu na silnici 441 z Podštátu do Oder. A v křižovatce na Partoutovice a Spálov havarovala dvě osobní auta a překážejí provozu a na vozovce se pohybují lidé.
13: Je to nepřehledný, tam jsou chlapi, kteří to nějak jako řídí, ale je to přímo v křižovatce dost nebezpečným úseku, kde se jezdí dost rychle.
12: A na místo už jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
14: Dál posloucháte Radiožurnál Sport a já vám přeji příjemný večer. Sezóna evropských fotbalových pohárů je teprve na začátku, hrají se zatím předkola, tak nevíme, jestli přinese českým týmům nějaká velká vítězství, na která by se i po letech vzpomínala. Tak jako na ta, která jsme vybrali v tomto týdnu do našeho seriálu. Už za chvíli připomeneme jednu z nejslavnějších spartianských výher.
2: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Žádný šprým, máme zase velký tým. Takový titulek vyšel v československém sportu 2. dubna 1992. Den předtím na apríla totiž fotbalisté Sparty v 0. ročníku Ligy mistrů doma senzačně zdolali Barcelonu 1-0. My si to teď připomeneme v dalším dílu našeho seriálu o pohárových úspěších českých fotbalových klubů.
1: Tyhle ty vzpomínky nejdou vlastně vymazat. Tehdy to byl vlastně nejlepší tým Evropy a my jsme je dokázali porazit. A to si samozřejmě nesmírně vážím. Fantastická kulisa a kdo může říct z našich hráčů, porazili jsme Barcelonu a dal jsem góla.
2: Vzpomíná bývalý útočník Horst Siegl na jeden z nejslavnějších zápasů v historii fotbalové Sparty. 1. dubna 1992 vyhráli Pražané v 0. ročníku Ligy mistrů nad Barcelonou 1-0, když právě Siegl byl jediným střelcem utkání. Za španělský velkoklub přitom tehdy pod legendárním trenérem Johanem Cruyffem chytal Andoni Zubizarreta a v poli byly hvězdy jako Ronald Koeman, Michael Laudrup nebo Pep Guardiola. Nejen proto má na duel speciální vzpomínky i bývalý záložník Roman Vonášek, který do Sparty přišel z Plzně jen pár měsíců předtím během zimní pauzy.
3: Jsem na předzápasový trénink do Jevan odjel s Ačkem. Všechno probíhalo, že večeře předzápasový trénink a po něm se mi právě trenér Uhrin zeptal, jestli bych si večer troufnul. Z mladický nerozvážnosti říkám, proč ne. Pak samozřejmě příprava a tam na tabuli se objevilo moje jméno. Tak se přiznám, že se mi rozklepali kolena. Myslím, že jsem hrál předtím asi 2 minuty ligu jako technický střídání někde předtím, ale můj první zápas ve Spartě byl přímo proti Barceloně v tom 0. ročníku Ligy mistrů.
2: Sparta už předtím ve vyřazovacích kolech přišla přes Glasgow Rangers a Olympique Marseille. Před posledním kolem semifinálových skupin byla i díky výhře nad Barcelonou ve hře o postup do finále Ligy mistrů.
4: To byl určitý kolektivní výkon těch hráčů, my jsme neměli nějaký velký hvězdy.
2: Vzpomíná na výhru nad Barcelonou tehdejší trenér Sparty Dušan Uhrin starší. V posledním kole semifinálové skupiny ale Pražané prohráli na hřišti Dynama Kyjev 0-1 a skončili druzí za postupující Barcelonou. Ta necelé 2 měsíce po prohře na Spartě ve finále 0. ročníku Ligy mistrů porazila Sampdorii Janov. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Přivezli si 3 medaile ze světových her mládeže. Pro karatisty z Českých Budějovic je to zatím největší sportovní úspěch kariéry. Vydali jsme se za nimi na jih Čech přímo na letní kemp, který se koná v areálu Nová Louka, nedaleko Albrechtic nad Vltavou.
1: 10 minut před 11. se sejdeme a řekneme si, jak budeme pokračovat dál v kempu.
2: Trenér Miroslav Vísek určil přesný čas na jeho dodržování, precizně lpí. Pozdě na trénink se prostě nechodí.
3: Tak se připravíme, čipe!
2: Program kempu je náročný, karatisté především nabírají fyzickou kondici. 3 úspěšní karatisté ale mají sebou i medaile, které vybojovali na světových hrách mládeže v Poreči. Trenér Miroslav Vísek o jejich osobním úspěchu mluví jako o historickém výsledku pro klub Teje Karate České Budějovice.
4: V kategorii U14 nám získal první bronzovou medaili Tomáš Hejl. V kategorii měl 64 závodníků, byl to pro něj první velká medaile a první jeho účast vůbec na světové lize, takže z toho máme velkou radost, takže víme, že máme pokračující generaci.
2: Myslí trenér Hýsek i na dobu, která přijde za 5 nebo za 10 let. Bronzovou medaili si z Poreče přivezla i Dominika Suchá. Její příběh má ještě speciální rozměr. Ke sportu se vrátila po těžkém zranění.
4: V kategorii juniorek nad 66 kg po roce

0: Co měla utrhlej křížový vaz, tak se nám vrátila, naskočila do tréninku a postupně začala se jako vypracovávat, až získala tady ten svůj životní úspěch.
1: Třetí medaile pro té karate České Budějovice patří do osobní sbírky talentovaného dorostence Tobiáše Šupky.
0: V kategorii dorostenců 80 kg taky vybojoval bronz, což je taky jeho životní úspěch, a od Tobíka vlastně bylo vidět, že od loňského roku, kdy jsme navštívili Egypt, kam jezdíme na semináře a na kempy, tak jsme viděli obrovský nárůst formy a tady to zužitkoval a získal bronz.
1: Bronz, kterého si váží a jak bylo slyšet, o sportu i hodně přemýšlí.
2: Bylo to hodně náročné, protože tam bylo obrovský vedro v tělocvičně, hlavně ta repasáž, kdy jsem šel jakoby 3 zápasy rovnou za sebou. Třeba nejlehčí zápas tak byl rovnou o ten bronz, protože by přišlo, že jako soupeř byl takový, že víc čekal, ale nejtěžší byl určitě druhý zápas repasáži, protože po tom prvním zápase jsem byl úplně vyšťavený a myslel jsem, že už to nedorozdejchám.
1: A je to i motivace do dalšího tréninku?
2: Jo, to určitě, tak mám hodně cílů ještě, takže potřebuji získat ještě zlato, tohle ještě nestačí.
1: Ještě jedna medaile, která potěšila trenéra Hýska jako trenéra i jako otce, získala je Gabriela Hýsková.
0: V kategorii U12 vlastně získala moje dcera bronzovou medaili, ale to byl takový předturnaj před tou světovou ligou.
1: A právě na letním kempu karatisté pracují na tom, aby se z bronzových medailí na dalších světových závodech staly stříbrné nebo dokonce zlaté. Z Nové Louky Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný samozřejmě, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. A poslechněte si taky zprávy s Richardem Jandovským.
19: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by měl být podle něj do 400 miliard korun. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Jednotlivé rezorty chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň by podle něj mělo Česko víc investovat. Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Česko čeká další vlna veder. Může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšší úrovni. Teploty tak nad 30 stupňů mají trvat 1 až 2 týdny. Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinerie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Ukrajina se už 5. rokem brání rozsáhlé vojenské agresi ze strany Ruska. V posledních měsících zintenzivnila odvetné útoky na ruskou logistickou a vojenskou infrastrukturu nebo ropná zařízení. Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. července. Na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil.
0: Sport.
19: Fotbalová Slavia podepsala smlouvu s egyptským mládežnickým reprezentantem Ibrahimem Nagavím. 17-letý pravý křídelník začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Dosud hrál v egyptské lize. Pražané oznámili, že s nimi uzavřel kontrakt do 30. června 2030.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nebezpečí na D5 Rokyca na omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně buďte opatrní okolo Rokycan. Kolem 61. kilometru máme hlášeného cyklistu na dálnici. Na D5 ale pozory ve směru z Plzně do Prahy. Za Loděnicí na 8. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. Už by mělo být označené silničáři, stojí v odstavném pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením u nájezdu od Barrandova. Na 16. kilometru pracují silničáři na vozovce, zatím jen v odstavném pruhu, obnovují tam vodorovné značení. A na Táborsku zasahují záchranáři na silnici 135 z Bechyně do Soběslavy a v Sudoměřicích u Bechyně se v křižovatce na Malšice střetla dvě osobní auta, průjezd je teď proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teplot je 15 až 11 stupňů, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě naměříte až 27 stupňů Celsia. Dobré zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Luis Capaldi otevřel další část vysílání radiožurnálu Sport. Blokař Adam Zajíček se necelý rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu, který lodi v roli kapitána dovedl na mistrovství světa k senzačnímu čtvrtému místu. 33-letý lídr Kladna s reprezentačním výběrem zahájil v Jablonci nad Nisou přípravu na zářijový evropský šampionát volejbalistů. Po prohraném duelu o bronz na Filipínách na světovém šampionátu prohlásil Zajíček, že z největší pravděpodobností odehrál poslední zápas a pak to zopakoval i na pražském letišti po příletu, ale teď o necelých 10 měsíců později je v reprezentaci zpátky a do kamer a do mikrofonu České televize k tomu řekl, že bylo toho po mistrovství světa hodně, tak jsem se tak rozhodnul, samozřejmě jsem nevěděl, že mi to natolik bude chybět a že to vůbec přišlo, bylo nečekané, ale stalo se a jsem zpátky, říká tedy Adam Zajíček. Češi vstoupí do mistrovství Evropy v Itálii 10. září zápasem s Řeckem, předtím se v rámci více než měsíční přípravy utkají s Bulharskem a Belgií. Kouč Jiří Novák má nyní v nominaci 16 hráčů. No a české volejbalistky, ty se po lize národů opět sešly už v pondělí v Táboře. Základní skupinu mistrovství Evropy odehrají doma v Brně od 21. srpna a začnou shodou okolností také proti Řecku.

0: Tři góly na začátek sezony a premiérová výhra nad Bohemians 3-1, k tomu mnohem atraktivnější herní projev než před několika měsíci. Fotbalisté Teplic potěšili při vstupu do nového ročníku šance ligy své fanoušky, nejen výsledkem, ale i předvedeným výkonem.
1: Líbivější hře podle teplického trenéra Zdeňka Frťaly pomohly letní nákupy tvořivého záložníka Marcela Čermáka a lotyšského stopera Oskara Vintýse.
2: Ta odvaha, kterou jsme po hráčích chtěli už v té přípravě, tak byla přenesena i do utkání. To, že chceme změnit nějak jakoby obraz naší hry, tak o tom jsme se bavili už v průběhu přípravy před sezónou, ale pořád je to jenom jedno utkání, které nám vyšlo.
1: Proti Bohemians nastoupil v základní sestavě také Jan Fortelný, který na jaře odehrál jen 5 zápasů.
3: Hraje ve skvělý pohodě. Měli jsme tam Lukáše Marečka, který fotbal vidí, to všichni víme, že je to skvělý fotbalista, jak si dokáže zpracovat balony a dokáže zachovat klid. A trenér nám to stloukal během přípravy do hlavy. My jsme si ověřili v těch přátelácích, i když třeba někdo může nabídnout, že ty soupeři nás třeba úplně v tomto neprověřili, tak jsme viděli, že když takhle budeme hrát, tak z toho jsou krásné akce a pak z toho vyplývá, že to všechny baví a to se pak hraje líp.
1: Pochvaloval si dvougólový střelec Matěj Pulkrab. Teplickou snahu o přeměnu z velmi defenzivního týmu na ofenzivní ocenil také trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
4: Teplice teďka tuším asi s náma 11 zápasů v řadě v podstatě vyhráli. Jako oni vyhráli všechno v přípravě, vyhráli posledních 5 zápasů v lize, takže určitě tady Zdeňko Frťala odvádí jako velmi dobrou práci a ten kádr taky nemá úplně světoborný, tak já si myslím, že už tady byli taky předtím jiný trenéři a myslím si, že Frťo jako je potřeba ho než kritizovat, spíš jako pochválit, jak si tady vede, takže není to vždycky jenom o těch trenérech, který je strašně jednoduchý dneska kritizovat napříč ligou, ale je to taky o tom, jaký vytváří servis to vedení, jaký se přivádí hráči a jestli vůbec ty hráči na to mají. Jo, je strašně jednoduchý tady říkat, že se tady má hrát nějaký fotbal, ale taky na to je potřeba určitě ty hráčů, aby se takovýhle fotbal, který by si všichni asi představovali, mohl hrát.
1: Teplice chtějí být pro diváky atraktivnější. Kouč Frťala má podporu svých šéfů.
5: Když samozřejmě budeme hrát atraktivní fotbal, nebo se o něj budeme snažit, přestože třeba to nevyjde po každý, tak my tady na Snídadle chceme mít fanoušky. Jo, a chceme, aby fandili hezkým akcím, hezkým gólům. A jestli jich dáme samozřejmě víc, než dostaneme, tak to bude skvělé, ale určitě nebudeme panikařit ve chvíli, kdy se to prostě nepodaří. Je jasný, že ty porodní bolesti můžou být.
1: Řekl teplický ředitel Rudolf Řepka. Nejbližší zápasy Severočechy pořádně prověří. Pojedou do Liberce, doma nastoupí proti Plzni a pak se představí na Spartě. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Mladoboleslavští hokejisté poprvé v letní týmové přípravě vyjeli na led v kompletním složení, no a včetně zahraničních hráčů, také těch, kteří měli individuální trénink. Bruslaři vnímají, že po předposledním 13. místě a neúčasti v play-off v minulé sezóně mají před fanoušky co napravovat.
1: Já nevím, jestli to nazývat správně dluh vůči fanouškům, ale sami k sobě jako hlavně chceme, abychom byli vejš a i ta předvedená hra by byla lepší. Samozřejmě loňská sezóna prostě nebyla dobrá, takže je, řekněme, co zlepšovat.
2: Zmínil golman Dominik Furch. Má před sebou třetí sezónu v mladoboleslavském dresu. Stejně jako útočník Dominik Lakatoš. Ten vnímá, jak důležitý pro mužstvo bude zářijový start extraligy.
3: Je to důležitý odpíchnout se dobře, začít dobře tu sezónu a pak samozřejmě nemusíte nic dohánět a nemusíte být nějakým jako zbytečným jako tlakem a můžete si tu sezónu víc užívat, než když to prostě musíte honit zápas od zápasu a víte, že jste v určitým jako problému. No. Takže všichni víme, jaká sezóna byla a vše za námi, můžeme se s ním poučit a jdeme dál.
2: Letní přestupová strategie klubu i s ohledem na 13. místo z posledního odehraného extraligového ročníku byla jasná. Přebudovat, vystužit a omladit obranu. V útoku zase sestavu doplnit o centra.
4: Zámorský nám přišel na popud toho, že nám odešel Pirochta, takže to bylo vlastně hráč, který jsme potřebovali vlastně na prvního beka. Přišel Moravec, který by měl být podobný typ, je mladší hráč, Kubička, toho jsme si otypovali už minulý rok a byli jsme s ním spokojení, tak jsme ho podepsali a pak přišel Budík, od kterého čekáme, že když zůstane zdravý, což je alfa omega u něj, tak by nám mohl taky dost pomoct.
2: Přiblížil změny v zadních řadách bruslařů sportovní manažer Martin Ševc.
4: Útok tam byla strategie jasná, jako chyběl nám center a nějaký střelec. Doufáme, že oboje se nám podařilo příchodama Martela a Moranta zacelit. Vlastně už ke konci sezóny přišel Koblížek Radek, od kterého taky čekáme, že by tu produktivitu měl zvednout a uvidíme.
2: Středočeši do přípravy na ledě vstoupili v kompletním složení.
5: Ta příprava na suchu byla letos relativně delší. My jsme vlastně zkrátili to období mezi koncem, což byl druhý týden v červenci, a nástupem na led, kdy vlastně minulý týden jsme začali testováním. Pro nás pozitivní, že v té přípravě se nikdo nezranil, že jsme byli všichni zdraví a i hráči, kteří vlastně měli individuály, nepřipravovali se tady s námi, takže se všichni sešli.
2: Doplnil trenér Petr Haken. Tým povede společně s Jakubem Klepišem a Františkem Ptáčkem.
5: Pro mě dva úžasný lidi, což je pro mě úplně to nejdůležitější a základ. A samozřejmě trenéři, protože každý z nich do toho týmu má co přinést a věřím, že to pomůže hráčům.
2: První přípravný duel se hraje tým ve čtvrtek 6. srpna v Liberci. O 5 dní později bruslaři stejného soupeře přivítají na domácím ledě. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Richard Jandovský.
6: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Slovensko si dnes připomíná výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof, pádu letadla do jezera Zlaté písky. Bývalý kapitán českých volejbalistů Adam Zajíček se vrátil k reprezentaci a zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné zrealizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomiky. Prognózy.
7: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
6: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy obnovené EET. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
8: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
6: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedání zastupitelstva. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3.
9: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávily stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport.
6: Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace, se kterou se začal připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni dovedl jako kapitán tým na mistrovství světa ke 4. místu a pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil. Vítkovičtí hokejisté zahájili přípravu na ledě pod dohledem hlavního trenéra Jorika Treje. Ten hrál ve Vítkovicích jako útočník v letech 2008 až 2010. Jako trenér vedl taky Servette Geneva a francouzskou reprezentaci.
10: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
11: To be a head coach for next season is a big honor and big responsibility.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 za Loděnicí a nehoda v Brně Židenicích. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za Loděnicí. Na 10. kilometru stojí v zatáčce porouchané vozidlo. A blokuje odstavný pruh, je označené kolem, jedoucí vozidla ale v místě vybočují. V Brně zasahují záchranáři na silnici 42 z Židenic do Husovic. U Židenických kasáren u křižovatky s Podsednickou osobní auto srazilo chodce, průjezd je teď omezený. Na nehodu pozor v Kunovicích u Uherského Hradiště na silnici 55 do Veselí nad Moravou. V Pekařské ulici havaroval řidič koloběžky. I tam musela přijet záchranka, projíždějte opatrně. A zpomalte i na silnici 468 z Třince do Českého Těšína. U Třineckých železáren se zranil cyklista, záchranáři na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě namíříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
13: 20 hodin, 5 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport. Jako hráč vyhrál všechno důležité, mistrovství světa, Euro, Ligu mistrů a navíc získal i zlatý míč. Úspěchy už Zinedine Zidane slavil i coby trenér. Teď o ně ale poprvé zabojuje také na reprezentační úrovni. Nového kouče francouzských fotbalistů uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Teď ještě Ozzy Osbourne.
1: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: Francouzská fotbalová reprezentace má po 14 letech nového trenéra. Po čtvrtém místě na nedávno skončeném mistrovství světa podle očekávání nahradil Didiera Deschampse bývalý úspěšný hráč, vítěz zlatého míče za rok 1998 Zinedine Zidane.
1: Tiskové středisko francouzské fotbalové federace v Paříži bylo zaplněné do posledního místa a ve chvíli, kdy si Zinedine Zidane potřásl pravicí s prezidentem federace Philippem Dialem, na něj mířily své objektivy desítky fotografů. Ještě předtím jeden z nejlepších záložníků historie podepsal smlouvu. Národní tým své země povede minimálně do příštího mistrovství světa v roce 2030.
2: Mám obrovskou radost. Jsem šťastný, že můžu trénovat francouzskou reprezentaci. Ani nenacházím správná slova. Snažím se krotit emoce, ale mám jich spoustu. Je to výjimečný okamžik. Jsem na tuto výzvu připravený.
1: Řekl na tiskové konferenci Zinedine Zidane, který co by hlavní kouč dosud vedl jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal se španělským velkoklubem dva mistrovské tituly a třikrát v řadě s ním ovládl slavnou Ligu mistrů. Smiles on the faces of Gareth Bale and Zinedine Zidane. This Real Madrid
3: team are unstoppable in the Champions League. Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité.
2: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Přiznal Zinedine Zidane, který má u francouzské reprezentace rozhodně na co navazovat. Za národní tým nastoupil do 108 zápasů, dal 31 gólů a ovládl s ním mistrovství světa i Evropy. I proto podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta dává Zidanův příchod na lavičku Francouzů jednoznačný smysl.
4: Myslím si, že to je skvělý, kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
1: Úspěšnou hráčskou kariéru Zidane ukončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co v prodloužení hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Právě proti Italům na začátku října povede Francouze poprvé jako trenér na domácím stadionu, a to ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: utekneme z předpeklí, zlostáhlo pařáte, my jediní utekli, rovníkům zlopaté.
1: Divoký byl písnička Batalion ve 22 hodin a téměř 16 minut na Radiožurnálu Sport. Cesta fotbalistů slovenské Trnavy v evropských pohárech končí už ve druhém předkole konferenční ligy, a to v Sofii na hřišti CSKA po penaltovém rozstřelu. Celých 210 minut hry nepřineslo gól v tomto dvojutkání. Hrálo se 0-0 před týdnem v Trnavě a dnes v odvetě jak po 90 minutách, tak i po prodloužení byl stav stále 0-0. A nakonec 5-3 vyhráli fotbalisté CSKA až penaltový rozstřel. Hraje se také v

V 71. minutě, pardon, vede na hřišti skotského Hearts už 2-0. První zápas vyhráli Rakušané dokonce 4-0, takže šestigólový náskok a už teď se asi dá říct s jistotou, že budou hrát ve třetím předkole Ligy mistrů. Shamrock Rovers, irský tým, v 57. minutě vede 2-0 nad arménským Araratem. První zápas naopak 0-2 Shamrock prohrál, takže tam to bude ještě dál dramatické.

0: Hudba z filmu Mission Impossible na Radiožurnálu Sport. Olomoucí hokejisté v pondělí poprvé trénovali na ledě a to znamenalo i zapojení hráčů, kteří se dosud připravovali individuálně. Platí to také pro Zacha Senišina, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v historii klubu. Na Hanou se přesunul po nepříliš vydařené sezóně v Německu a krátkém angažmá v Žilině.
1: Beru to jako skvělý nový začátek. Jsem tu asi týden a půl s manželkou a naším psem. Nebudu přehánět, když řeknu, že Olomouc je jedno z nejhezčích měst, ve kterých jsem byl. Jediné, co mi tady chybí, je moje rodina v Otavě. Nejvíc možná můj malý synovec, ale samozřejmě rodiče, moje sestra, švagr, všichni. Na druhou stranu rozhodně mi nechybí kanadské počasí.
2: Usmívá se Kanaďan Zach Senišin, který si dost možná na zimu vzpomene o Vánocích, když na stařičkém olomouckém stadionu klesnou teploty.
1: To je v pohodě, mám rád, když je na...

0: Ledě zima. Myslím, že hraju mnohem líp, když je mi chladno, takže si rozhodně na zimu na stadionu nebudu stěžovat. Podle mě jsem si vybral ideální místo.
1: Dodal 29-letý forward, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v olomoucké extraligové historii. Poslední tři roky strávil v německé nejvyšší soutěži, takže s evropským stylem hokeje už se zžil.
0: Věřím ve své schopnosti a doufám, že co nejdřív začnu dávat góly a tím týmu co nejvíc pomůžu. A taky spoléhám na svou rychlost. Vždycky jsem býval tím, který toho najezdí nejvíc a bruslí nejrychleji. V tomhle aspektu můžu udělat největší rozdíl, pořádně to rozhýbat třeba při přečíslení nebo v protiakcích. Vím, že v české extralize se hodně brání, takže budu muset využít své rychlosti a dovedností, abych byl platný i v defenzivě.
1: O těchto schopnostech dobře věděli v Bostonu, který si ho v roce 2016 vybral v prvním kole draftu jako 15. v pořadí. Až za ním přišli na řadu budoucí hvězdy NHL Barzal, Connor nebo Konechny. Oproti tomu Senešin odehrál v NHL pouhých 16 zápasů a bývá označován jako jeden z nejhorších výběrů v historii Bruins.
0: V Bostonu jsme měli skvělý tým, který došel až do finále Stanley Cupu. Soupiska byla nabušená k prasknutí. No a když vás 7 let v řadě z kempu pošlou zase dolů, je strašně těžké se prosadit. A postupem času začnou vytahovat zpátky nahoru mladší hráče než jste vy. Prostě se to celé nesešlo. Asi vedení nakonec hledalo někoho jiného, než jsem byl já.
1: Vypráví se Senešin, který ale žádné výčitky ohledně své kariéry nemá.
0: Rozhodně ničeho nelituju. Opravdu jsem dělal všechno, co jsem mohl. Pracoval jsem na 100%. A když jsem hrál v AHL, snažil jsem se být co nejlepším mentorem mladším klukům, kteří přicházeli. Jsem pyšný na to, co se mi povedlo. Zahrál jsem si nejlepší ligu světa a nakonec jsem měl možnost hrát i za klub v mém domovském městě v Ottawě. Být draftován tak vysoko a odehrát nějaké ty zápasy je podle mě i tak neuvěřitelný úspěch. Snažím se na to dívat pozitivně a to mi pomáhá se posouvat.
1: Líčí jedna z letních posil hokejové Olomouce, útočník Zach Senešin. Tomu ještě v zámoří o Česku vyprávěli jeho bývalí parťáci z Bostonu Jakubové Zbořil a Lauko. Před dvěma lety dal v německé lize 27 gólů a na to by rád Nahané navázal. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam
2: zlobinkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Davide Novotného uslyšíte zítra s veslařkami Pavlínou Flamíkovou a Anou Šantrůškovou. Teď zprávy.
12: Radiožurnál je 10:30. Poslechněte si zprávy s Monikou Chmilovou.
13: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváče zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systémů protivzdušné obrany Spider. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X schůzku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Schůzka byla bez přítomnosti médií. Oba státníci se ještě zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k Trumpovým spojencům a zároveň silně podporoval Ukrajinu. Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sociálních sítích poslance za motoristy Filipa Turka. I rozhlasu to řekl vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Dodal, že vyšetřovatelé případ odložili kvůli uplynutí promlčecí doby. Turek v reakci napsal, že rozhodnutí případ odložit ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Policie nebude stíhat ani deník N, který loni na poslancovi výroky upozornil. A poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o to vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let.
0: Sport.
13: Tenista Jakub Menšík odehraje první zápas od Wimbledonu. Na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. V mexickém Los Cabos potom čeká ráno českého času zápas prvního kola Dalibora Svrčinu, který se utká s Australanem Woltonem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D2 před Brnem a na silnici z Kladna do Buštěhradu. Na dálnici D2 pozor na nehodu na příjezdu do Brna od Bratislavy. Na půltém kilometru osobní auto zapadlo do výkopu. Budou ho vyprošťovat, je to ale průjezdné po dálnici bez většího zdržení. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna pozor na odstavený kamion. U sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 a budou řešit defekt na pneumatice. Některá vozidla v místě vybočují z pruhu. Na silnici 61 z Kladna do Buštěhradu máme hlášenou nehodu. nehodu u odbočky k průmyslové zóně Dřín. Stala se na kruhovém objezdu, průjezd může být omezený. A v Brně překáží nehoda na silnici 42 z Židenic do Husovic. Ve Svatoplukově ulici u židenických kasáren osobní auto srazilo chodce. Na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skoro 20 let žil díky basketbalu po celém světě. Teď se ale 36-letý bývalý reprezentant Patrik Auda, člen úspěšné české generace, vrátil, ale ne tak úplně domů. Brněnský odchovanec, který byl na mistrovství světa u 6. místa v Číně a 9. na olympijských hrách v Tokiu, se domluvil na smlouvě v pražském USK. Po mnoha letech tak přidá v národní lize další starty. Kolik jich zatím z mládí má, to v rozhovoru, který vám teď nabídneme v repríze a natočil ho Jakub Kanta. Patrik Auda celkem snadno spočítal, po kolika letech se vrací, to tolik ne.
1: Odehrál jsem asi 8 zápasů, tuším. Zhruba myslím si, že to je tak 18 let a dokonce si pamatuju, že ten rok, že jsme postoupili do play-off, hráli jsme první kolo s Nymburkem, vypadli jsme 0-3 hned, ale to byl vlastně takovej půl rok jedinej, kdy já jsem byl naposledy v české lize. No.
2: Kolik vám bylo tehdy?
1: No já si myslím, že mi bylo 19, protože já jsem potom vlastně odešel jeden rok na Kanárský ostrovy, na basketbalovou akademii a pak už jsem šel do Ameriky na školu a to léto mi bylo 21, takže já si myslím, že ty dva roky zpátky nebo možná ještě rok dřív, protože já jsem potom, co jsem vlastně odehrál tady ty ligové zápasy, tak já jsem potom ještě jeden celý rok vlastně hrál jenom tu třetí ligu v Brně, protože jsem potřeboval dodělat střední školu.
2: Velký návrat po 18 letech do Česka, mezi tím jste stihl, kromě tedy toho, co jste už zmiňoval, tedy studium na Seton Hall, angažmá pak v Polsku, stejně tak profesionální soutěž jste si vyzkoušel ve Španělsku, ve Francii, naposledy jste strávil přes 5 let v Japonsku. Jak složité bylo vrátit se po tolika letech v zahraničí do Česka a bylo to tak, že jste chtěl vy sám?
1: No, jakoby tak celou tu dobu se ve mně mísí jakoby dva pocity. Ten jeden vlastně je, že teď bylo hrozně moc těch let, co já jsem odehrál venku a myslím si, že i ta poslední sezóna, i ty sezóny předtím jako byly všechny z mé osobní stránky dobrý. Takže mě to trošku jako mrzí, že jsem si říkal, že ještě bych v tom zahraničí ještě mohl chvilku vydržet třeba ještě jednu sezónu, ale na druhou stranu prostě i jsem si toho vědom, že za měsíc mi bude 37 a už jako to na sobě cítím, že prostě všechno s tím věkem je takový složitější, ten sport samozřejmě taky a tak, jak vždycky dřív se mi chtělo odletět někam pryč, tak teďka už jsem takovej, že už zase mi jako tolik nechce a jsem rád, jakože když jsem tady v Česku v létě a vlastně teď zároveň jsem i rád, že tady budu moct být na tu novou sezónu. Ve finále jsem rád, že to dopadlo takhle.
2: Říká basketbal nový pivot, bývalý reprezentant Patrik Auda, který ale celkem překvapivě nezamířil do rodného Brna, ale do Prahy a našel si angažmá v USK Praha. Ve hře nebylo, že byste zakotvil ve vašem mateřském klubu?
1: Určitě bylo. S Brnem i s USK vlastně v létě jsme byli v kontaktu, nebo můj agent byl jako se všema v kontaktu a oba ty týmy věděli, že já jsem nakloněn tomu zůstat v Česku na příští sezónu a samozřejmě hrozně moc lidí se mě na to ptá, jak to, že to není Brno, ale prostě nějak teď ta situace mi přišla lepší v té Praze i z toho důvodu vlastně, že přítelkyně, co se mnou byla minulou sezónu v Japonsku, tak má teďka práci v Praze, takže pro nás dohromady jakoby ta Praha dává víc smysl, plus i nějaký jakoby podmínky ve smlouvě v té Praze prostě mi vyhovovaly a tak zvítězila nakonec ta Praha.
2: Vysvětluje Patrik Auda, velká předsezónní posila basketbalového USK Praha. V rozhovoru s ním budeme pokračovat ještě za malou chvíli.

0: Hostem odpoledního rozhovoru je i dál Patrik Auda, basketbalista, pivot, který se upsal pražskému USK, což je v posledních letech a nejen v nich klub hlavně, který profiluje pro ligu mladé hráče, talenty. Tak jaká tam bude vaše role? Bude to právě ta mentorská?
1: Tím, že budu určitě nejstarší hráč v týmu, tak určitě ta role bude i taková, prostě snažit se pomoct těm mladým hráčům, kterých určitě budeme mít v tom týmu hodně, ač teda si myslím, že celkově ten koncept toho týmu se trošku změní oproti těm rokům dřívějším.
0: Ale souvisí to s novým majitelem třeba?
1: Já myslím, že určitě. Celkově to nastavení toho týmu bude trošku jinačí. To je možná i víc otázka na ně, ale z toho, jak já to vnímám, tak si myslím, že vlastně už to nebude jenom o těch mladých hráčích, ale určitě se snaží přivést i nějaký kvalitní zahraniční posily a do toho nějaký český reprezentanty, aby ten tým byl trošku namixovaný a mohl třeba soutěžit někde ve vyšších příčkách ligy.
0: Protože připomeňme, že v posledních letech USK spíš bojuje o to, aby se vůbec zúčastnil playoff. Nedej bože, se dostal přes první kolo nebo před kolo. Už jste si vybral s přítelkyní nějaké pěkné bydlení? Byl to problém v Praze?
1: No, budeme bydlet v Michli. Já teda Prahu ještě tolik jako neznám. Teďka přes léto tady máme pronajatý byt na Kamíku, což je docela fajn lokalita. Jsem rád, že to je tak jako víc na kraji než někde v centru, ale i vlastně ta lokalita, kde budeme potom bydlet během sezóny, tak je fajn. Líbí se mi to, je to 10 minut na halu a nějak tak si zvykám na všechno.
0: Poznáváte Prahu, řekl bych, taky za volantu, tak jaké to bylo vrátit se do Evropy, začít řídit tady v pražském provozu oproti tomu, co jste byl zvyklý z posledních let z Japonska s Yokohamy třeba?
1: Já právě v Japonsku za těch 6 let jsem neřídil vůbec, protože to je trošku jiný než v Evropě, kde vlastně ve všech těch týmech já jsem měl auto a v tom Japonsku to není úplně zvykem, že by ti cizinci ty auta dostávali, takže vlastně já, že jo, za těch posledních 6 let jsem vůbec během té sezóny neřídil. Až potom vždycky v létě. Mám rád řízení, rád se projedu, ale třeba po Brně úplně v pohodě a po té Praze kor někde, když musím jet třeba někam víc do centra, tak je to takový jako hektičtější. Nemám to moc jako rád, ale taky už jako postupně si na to zvykám a tím, že teďka mám jako volno, takže nikam moc jako nespěchám, tak mi to nevadí ani, když jako jsou někde nějaký kolony nebo tak a je to vlastně celkem v pohodě.
0: Nebojte se třeba, že přijde moment s blížícím se koncem léta, kdy jste byl zvyklý, že odcestujete pryč a najednou budete furt tady a nebudete si říkat, sakra, to je ale divné.
1: Určitě to může nastat, ale tím i, že já teď přes to léto jsem tady hodně v Praze, tak se toho moc měnit jako nebude a akorát začnou ty tréninky.
0: Jak dlouho ještě bude hrát Patrik Auda basketbal? Zmiňoval jste, že vám bude brzo 37 let, za měsíc zhruba.
1: Kdyby mě to nebavilo už, tak myslím, že už bych nehrál a šel bych se soustředit na něco jiného. Jsem vždycky si říkal, že když do 35 budu hrát v zahraničí, takže to pro mě bude úspěch. Přetáhl jsem to o 2 roky. Cítím se dobře. Minulou sezónu, když to zaklepu, jsem neměl žádný zranění, odehrál jsem všechny zápasy. Jsem připravený odehrát celou sezónu, vidíme, jak to půjde, jak bude držet zdraví, ale když bych mohl třeba do těch 40 hrát, tak si myslím, že by to bylo super. Teď vlastně kluci, co jsou starší, jako Kamča Švrdlík nebo Kuba Šiřina, pořád v té lize hrají a k tomu ještě patří k hlavním oporám těch svých týmů, takže na nich je vidět, že to i tady v tom věku pořád jde.
0: Říká Patrik Auda, basketbalista, který nově bude hájet barvy USK Praha. Jak dlouho, na to si ještě musíme počkat. Patriku, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc krát.
0: Z Vinohrad Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Fotbalistům Dynama Záhřeb se povedl velký obrat v odvetě druhého předkola Ligy mistrů s Thunem. Ještě čtvrt hodiny před koncem prohrával chorvatský tým o 2 góly 0-2, ale nakonec dokázal srovnat a v prodloužení dát i vítězný a hlavně postupový gól. Dynamo Záhřeb tedy vyhrálo 3-2 nad švýcarským Thunem a je ve třetím předkole Ligy mistrů, kam naopak zcela suverénně a v klidu postoupil rakouský Sturm Graz, když porazil skotské Hearts 2-0 na jejich půdě. Doma výhra 4-0, takže celkem šestigólový triumf v tom dvojutkání. No ale dva zápasy se ještě dohrávají. Celé slovinský tým s albánskou Egmatií za stavu 2-2 se jde do penalt. Rozstřel začíná právě teď a Shamrock Rovers ve čtvrté minutě nastavení druhého poločasu sice vede nad Araratem Arménia 2-1, ale právě o jeden gól je na tom v součtu hůře, protože první duel vyhrál Ararat 2-0, tak teď v tom druhém prohrá stav tedy 1-2. Z jeho pohledu stačí na postup, ale ještě se pár desítek sekund hrát bude. Po 23. hodině vás čeká repríza dnešní Čisté hry Martina Procházky, další z letních vydání, čili s hostem, a tím bude a byl tentokrát Michal Vondrka. Tak příjemný poslech a hezký zbytek večera.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil výbor pro sociální politiku. Od příštího roku by lidé mohli létat z Evropy do Austrálie přímým letem. Airbus otestoval dosud nejdelší let bez mezipřistání. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč? To vysvětlila senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
4: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
3: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Speciálně upravený Airbus A350 dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo více než 23 tisíce kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala pro chystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít létat už od příštího roku. Podle pilota a leteckého publicisty Jiřího Pruši se cestovní doba sice zkrátí, přinese to ale i určité problémy.
5: Posádky mají vždycky časové limity, tady musí být posádka nejméně zdvojená, mají tam odpočinkové prostory, takže buď to se bude jednat o 2x2, nebo já osobně si myslím, že možná 3x2 piloty, který budou pilotovat, a k tomu máte teda ještě palubní personál, který taky musí být zdvojený.
3: Brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu, zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc vysvětluje vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miloslav Druckmiller.
6: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze Země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
3: Sport. Francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampa, který po čtyřletém místě na nedávném mistrovství světa u národního týmu skončil, a to po 14 letech.
7: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
8: Zidane povede Francouze minimálně do příštího světového šampionátu v roce 2030. Dosud trénoval jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal s klubem dva španělské tituly a tři triumfy v Lize mistrů. Co by hráč Zidane s národním týmem vyhrál mistrovství světa i Evropy. Kariéru skončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Jeho předchůdce na lavičce Francie Deschamps vedl reprezentaci od roku 2012 a o 6 let později s ní slavil světový titul. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: překážka na D1 u Vyškova a nehoda na D2 před Brnem. Na dálnici D2 projíždíte opatrně omezením před Brnem ve směru z Bratislavy. Na půltém kilometru vyprošťují osobní auto z výkopu, kolona se tam netvoří. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna opatrně u sjezdu na Vyškov západ. Na kilometru 226 stojí kamion s defektem pneumatiky. Místo je označené šipkou, některá vozidla vybočují. Na D1 z Prahy do Brna čekejte podobnou překážku za odbočkou na chodce Rady. Na 31. kilometru stojí porouchané auto, blokuje pruh pro pomalá vozidla, navíc je to v mírné zatáčce. A na D10 z Mladé Boleslavy do Turnova stojí za Mnichovým Hradištěm na 61. kilometru. Další nepojízdné vozidlo je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
10: Hokejové léto pokračuje, s Martinem Procházkou si dál zveme hokejové hosty z hokejového prostředí. Měli jsme tu kustoda, měli jsme skauta, ale teď budeme pokračovat s mužem, který ještě vlastně nedávno hrál. Zdraví Martina Procházku, dobrý den.
11: Hezký den.
10: A Michala Vondrku, dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání, vážím si toho, protože můžu být součástí takhle skvělýho pořadu.
10: To jsme rádi, takže nás posloucháte.
12: Určitě, non-stop.
10: Non-stop říká Michal Vondrka. Teď se bavíme v prostředku léta, kdy různě hokejové, primárně i extraligové týmy říkají, že začínáme chodit na led, začínáme trénovat, tak svědí vás nohy, ruce, kdy jste měl naposledy brusle na sobě?
12: A úplně mě nohy, ruce nesvrbí, protože jsem se nahrál dost a poslední dobou, pokud člověk nechodí každý týden nebo minimálně dvakrát, tak to prostě vyprchává a já si úplně upřímně jdu radši zahrát golf, který jsem zase oprášil po 10 letech, nebo tenis.
10: Vy jste měl čas na golf během kariéry před 10 lety? Moment, já se podívám, kde jste hrál před 10 lety. Dáte to z hlavy?
12: Dám. Před 10 lety jsem končil akorát ve Slovanu Bratislava. Já jsem začal hrát golf někdy 2010, no možná i dřív, ale úplně nárazově. Tam jsem, pamatuju, že jsem si tam koupil celý komplet golfovej, takže jsme tam chodili hlavně s Michelem Miklíkem, jsme chodili hrát, obrážili jsme tam ty hřiště na Slovensku, takže no a to vlastně skončilo s mistrovstvím světa 2015 v Praze, kdy jsem si koupil, v ten čas jsem si koupil motorku a začal jsem jezdit na motorce a ten golf jsem odložil trošku jako do skříně a ke golfu jsem se teď vrátil, protože jsem dostal strach z těch motorek, prostě jsem rok nejezdil, protože jsem měl operaci zad a člověk má strach, tak jsem říkal, že to za to nestojí a ten golf je přece jenom bezpečnější.
10: To jste mohl, to vám dovolili jezdit na motorce, protože přece jenom asi se hokejistům trochu zakazuje lyžovat a podobné rizikové sporty dělat, tak ona ta motorka není úplně bezpečná.
12: No, tak já jsem jako bezpečný to úplně není, asi možná to úplně nikdo nevěděl a když se to někdo dozvěděl, tak mávnul rukou a řekl, že tak už jsem byl taky v letech a už jsem měl něco odehráno, takže mávli rukou a řekl, ať jezdím opatrně. No, tak.
10: Ale já jsem takhle, rada.
12: Jasný, já jsem, abych to nějak vysvětlil, já jsem nebyl nějaký cvok, já jsem toho úplně jako moc nenajezdil, jo, to jsem pár tisíc kilometrů, možná 10 000, 20, já nevím, takže jsem určitě nebyl takový jezdec, který zhuntoval motorku, kterou si koupil, to jsem určitě takhle nebyl, ale samozřejmě nebezpečný. Když se na to teď podívám zpětně, tak to bylo.
10: Co hokejisty tak táhne ke golfu?
12: Spousta lidí si myslí, že to má hodně společného s hokejem. Já teda, ač hokej jsem hrál nalevo, tak golf hraju napravo. Neumím si to představit, že bych hrál golf nalevo. To je takový jako paradox, ale jednou mi to řekl nějaký trenér, když jsem úplně s tím začínal, ať taky jsem měl hůl nalevo a tak mi řekl, hraj to napravo, to je prostě jako lepší a teď si to už nedovedu představit. Mě tahne k tomu golfu to, že je to taková jako pohoda, já nejsem žádný nervák, já si to vždycky jdu užít tu hru a prostě, jak se říká, když to kopu, tak si z toho úplně nedělám těžkou hlavu, já se rád projdu a když mi to prostě letí, tak má člověk z toho radost a to mě teď poslední dobou mě to hodně nabíjí.
10: Říká host Čisté hry Martina Procházky Michal Vondrka. Co jiného ještě vlastně vás nabíjí teď po kariéře, třeba po pracovní stránce? Můžete prozradit něco?
12: Po pracovní stránce? No tak já jsem vlastně 2 roky dělal manažera reprezentaci do 18 let. To jsem zakončil minulý rok mistrovství světa v Dallasu. A rok jsem vlastně nic nedělal, co se týče hokeje, a v tom jsem trošku začal přemýšlet, že mi to trošku chybí, a tak jsem se začal trošku angažovat a oslovila mě Slávie, takže jsem začal teď dělat na Slávii jako takovou jako funkci. Já bych tam chtěl dělat jako vyhledávat jako nový talenty, zajímat se o to, jako proč třeba ty kluci odchází, zamezit tomu, aby odcházeli, udělat jim nějaký jako prostředí, aby tam zůstávali, udělat jim nějaký program, aby pro jejich jako start do seniorské kategorie. Mám na starost vlastně U15 až U20 nějakou takovou komunikaci s těma hráčema a nastavování s Tomášem Kucharčíkem nějakých individuálních jako plánů a pro určitý hráče, aby jsme dosáhli cíle, aby jsme prostě lifrovali ty hráče na draft a ty hráče byli draftovaní. To je náš cíl tady toho developmentu na té Slávy.
10: Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky. Naším hostem je Michal Vondrka. Vy jste mluvil i o draftu, vy sám jste draftovaný Buffalem, ale v zahraničí jste si zahrál ve Finsku a na Slovensku v rámci kontinentální hokejové ligy. Nebylo někdy nějaké laso dotáhnout to s tím Buffalem nějakam třeba na farmu nebo do nějaké nižší soutěže, nebo pod otázka lákalo vás to?
12: Abych se přiznal, tak je to hodně dávno. Už je to fakt jako mraky let a ptalo se mě na to spoustu lidí a já vlastně každému říkám, já si vlastně nepamatuju, kde nastal ten zlom, protože já si pamatuju, že když mě Buffalo draftovalo, já jsem tam jel na kemp a měl jsem rovnou už zpáteční letenku, byl jsem na nějakých 14 dní na tom závěrečním kempu, takže tam už byli všichni ty hráči, kde si myslím, že jsem se uvedl docela dobře, to mi potom, protože jsem samozřejmě neuměl řeč, já jsem se neučil anglicky, já jsem se učil německy odmala, protože jsem vyrůstal v Českých Budějovicích a to bylo blíž k tomu Rakousku, takže jsme se učili skoro všichni německy a anglicky jsem se naučil potom nějak jako samouk a trošku na střední škole, takže jsem anglicky neuměl a překládal mi to tenkrát Aleš Kotalík a ten mi tenkrát říkal, že trenér byl se mnou spokojený, ať na sobě makám. No a v tu sezonu vlastně jsem po tom kempu přešel do Slávie, kde jsem vlastně začal stabilně hrát extraligu a to mi hodně pomohlo. Tenkrát, když jsem ještě měl a teď mi vypadlo jméno agenta, pan Heniš, který už je dávno po smrti, tak ten mi tenkrát říkal, že mám fakt jako blízko k podpisu. A pamatuju si, že zemřel a já jsem šel do jiné agentury a najednou to nějak utichlo. Vůbec si nepamatuju ten zlom, kde to jako nastalo, protože jsem fakt mi bylo 21 a hrál jsem stabilně extraligu, pak jsem se vlastně dostal i do nároďáku a tak jsem si myslel, že to je jako našlápnutý dobře a pak to zmizlo. Ale jako já, když se podívám zpětně na tu kariéru, tak jsem měl i to štěstí, jakože se mi povedlo prostě startovat na několika šampionátech a vlastně i na olympijských hrách, tak si myslím, jakože ta kariéra byla celkem slušná.
11: No tak ono to je NHL, já o to taky často mluvím, že to je obrovský štěstí, vlastně musí se to trefit. Ty říkáš, že to vlastně bylo tím, že Míra Heniš, že umřel, já jsem také měl začátku jako agenta. V podstatě ty moje první kroky, tak když jsem šel do toho Toronto, tak už jsem šel v 26, vlastně, když už jsem byl už nějakým nějakou dobou v národním týmu. A to, abys měl štěstí na toho trenéra, to si myslím, že je základ, jako je, kolik dostaneš prostoru. On sice mi řeknou, ano, jsme s tou spokojení, pracuji na sobě, je to dobře našlápnutý, ale přitom to třeba vůbec nemusí být pravda. Já to takhle vzpomněl, protože mě říkali něco podobného a nakonec to tak nebylo, takže jak říkáš, není to úplně asi takový to nejdůležitější, že budeš hrát v NHL a vlastně potom máš tu kariéru v Evropě a máš našlápnutou tomu nároďáku, takže spousta těch hráčů to tak nemá. Na druhou stranu, když to někomu povede, tak zase je to pecka, protože hraješ potom 10 let NHL, ale musíš hrát. Já si myslím, že by tam nikdo nedokáže být, aby tam byl ve třetí, ve čtvrté pětce, ale potřeba, aby si hrál, to znamená první, druhá pětka max. Víc ne.
12: Přesně tak. No. Já jsem teda do dneška nepochopil tu taktiku těch týmů a těch manažerských tahů, protože mnohdy tam jde hráč, který jako je výborný a přesně mu chybí asi to štěstí, jako chytit se v nějakým zápase a prostě potom to pokračuje. Já si pamatuju třeba příběh Venci Prospala, který ho znám odmala, protože můj táta hrál s jeho tátou, takže se známe fakt jako on je teda starší a jsem ho poznal, když můj táta trénoval ho v dorostu nebo v juniorech v Českých Budějovicích. A pamatuju si, že vlastně na farmě hrál hrozně dlouho a pak najednou ho zkusili ve Filadelfii a on prostě zazářil během jednoho, dvou zápasů a oni už si ho tam nechali. Jo, viděli jako tu píli a to taky jako nebyl hráč, o kterým se neříkal, jako že bude hvězda NHL a on tam odehrál kolik 12 zápasů, nebo já teď nevím, abych nekecal.
10: Strašně moc.
12: strašně moc. Jako, takže...
10: mezi českými a československými hokejisty patří jako k těm, do toho odehráli úplně jako jasně nejvíc.
12: No, to je jako David Tomášek třeba teď tam šel, hotový hokejista. Jako já si myslím, že kdyby dostal prostor, tak se tam taky prosadí, ale ten prostor prostě nedostal. Matěj Bliml, to samý, jako ten,
11: to je,
12: ten na farmě prostě, já nevím, dával 30 gólů, přes 30 gólů a nic. Prostě se ty kluci vrací, tak je to prostě jako třeba, kdyby hrál v jiným týmu, těžko říct, no, tohle to je taková alchymie, to jsem jako nikdy moc jako nepochopil, každopádně to je tak, jak to je a já nelituju toho, jak to vlastně bylo.
8: Naším hostem na Radiožurnálu Sport je bývalý hokejista, útočník Michal Vondrka. My u tématu můžeme zůstat a nemusíme chodit daleko. Vybavte si sezonu v Chomutově. Úspěšné tři sezony, vy jste tam byli v jednom roce i na čtvrtém místě, došli jste opravdu daleko, vlastně ta éra Chomutova v nejvyšší soutěži netrvala dlouho a tam hrál Jan Ruta, který už má dva Stanley Cupy a z Chomutova šel prostě do NHL. Kdybyste se tehdy přenesli do toho času a dovedl si představit, že prostě ano, Honza Ruta po téhle sezóně odchází do NHL a stane se stabilní jako součástí kádru týmu Zámoří. Chápal byste to tehdy?
12: Pecka. Jako dobrý pro ně. Já vím, kam míříte. Jako Honza udělal strašný jako progres, jo, tu sezonu, nebo ty dvě sezony, nebo tři sezony, jako, po který jako potom odcházel, dělal hrozný progres, dostal se do nároďáku a už to šlo, oni tam potřebovali takovýhle beka a je tam, jako. On si teda zrovna shodou okolností, jako s ním jsem teď byl hrát dvakrát golf, byli jsme spolu ve flightu a on to tam popisoval těm kolegům, co byli s náma, co hráli s náma, tak oni se optali, jako, jak se tam jako dostal do NHL a on říkal, no, prostě jsem přestal chlastat a byl jsem finál. No, on to vždycky takhle.
10: To jsme v 90. letech.
12: On to takhle říká, jako samozřejmě s nadsázkou, ale když byl v tom Chomutově, byla tam první liga, tak si asi ani on nedovedl představit, jako že by mohl dosáhnout takovýhle výsledku. A pak si to vlastně uvědomil, když tam jako, neříkám, že jsem tam přišel já, ale přišli tam jako hráči, udělali jsme nějaký výsledek a on začal cítit, jako že na to má a dostal se do nároďáku a šel, udělal výbornou kariéru a ještě vlastně furt hraje. No.
8: Říká Michal Vondrka, který byl v jednom flightu při golfu s Janem Rutou. Flight je ta skupinka hráčů, kteří chodí společně, hrají společně ty jamky. A on je na rozdíl od vás pravák, tak hraje golf nalevo?
12: Ne, ten hraje taky napravo. Většina hraje golfistů, no.
8: Michal Vondrka se mezi tím napije a my tady můžeme vyzvat posluchače. K nám se teď někdo dovolal a my se ptáme, kdo to je a na co se ptá. Dobrý den.
13: Dobrý den, slyšíte mě dobře?
8: Slyšíme vás dobře.
13: Za první panu Vondrkovi děkuju za roky strávení ve Slávi a tím navazuju, vidíte reálně, aby se Slávě někdy dostala skutečně do extraligy? A druhá otázka.

0: Jsem kejvnul na tu nabídku z té Slávy, protože rád vidím progres a myslím si, že Slávie má tu mládež dlouhodobě výbornou. Myslím si, že se to dá posouvat a když budeme vychovávat hráče, tak to určitě jako pomůže Slávy. S tím jsou spojený vlastně ambice celého klubu, kde jsou nastaveny nějaký procesy, který nechci úplně říkat, protože to mi úplně jako nenáleží, ale na tu otázku, abych odpověděl, myslím si, že to bude reálný, že se Slávie dostane do extraligy. Věřím tomu a bude to otázka. A když budu hodně optimistický, tak za 5 let, když budu méně optimistický, tak za 8.
1: To bude hra v Edenu?
0: Nechme se překvapit. A ještě teda se vrátím k té druhé otázce. Samozřejmě je těžký. Zrovna jsem se s někým o tom bavil. Ta baráž je hrozně těžko nastavená pro ty týmy z té první ligy. Ten tým z té první ligy za poslední 4 nebo 5 sezon mám takový pocit, že uhráli jeden zápas, jestli se nepletu. Jinak to vždycky končí 4-0. Je to prostě, za mě je to jako trošku jako nespravedlivý, je to trošku výhoda pro ty extraligový kluby. Kdybych hrál extraligovou baráž jako extraligový klub, tak samozřejmě mi to bude vyhovovat. Když bych to hrál jako prvoligový, tak mi to úplně vyhovovat nebude. Ale je to takhle nastavený. Já si myslím, že by se to mělo změnit. Mělo by se to udělat jako nějakým stylem, aby to bylo pro ty týmy z té první ligy výhodnější, protože samozřejmě ten extraligový tým se připravuje 42 dní, je to prostě taky nesmysl. Jo. Ale všichni jsou v pořádku, nikdo není zraněný, ty z té první ligy jsou obouchaný a po těch 4 nebo 3 sériích jdou vlastně do toho nejtěžšího boje, který je většinou vyřídí. Takže věřím, že se to změní.
1: Říká Michal

0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme s Michalem Vondrkou, který má za sebou dvě zahraniční angažmá, krátkou roli ve finském Oulu, ale tři sezony ve Slovanu Bratislava v KHL. Vy jste byl zvyklý na české stadiony, čuchnul jste si k Finsku a pak to najednou začalo Voskresensk, Chabarovsk.
2: No,
1: jaké to bylo pro vás? Jako tehdy vám bylo 30.
2: To byla paráda, no.
1: Martin Procházka se pochopitelně usmívá, protože podobnou, řekněme, epizodní roli také zná z KHL, ale teď prosím Michala Vondrku a jeho vzpomínky, jaký tak to byl pro vás třeba kulturní šok?
2: No, tak já vůbec nevím, čím začít, no. Jako, já bych to asi shrnul do jednoho slova, to byla taková šéť, jako. Když člověk přijel do toho Ruska, tak Martin určitě potvrdí, na každém letišti to smrdilo stejně. Člověk vyšel ven a tam jezdili akorát černý, bílý, šedivý auta, bylo tam tak jako takový plískanice, nikdo nechodil nějak barevně oblečený, bylo to taková jako... Taková
1: zažil jste ještě černobílou televizi, nebo už jste koukal na barevnou? Je vám 40 let, jenom pro představu.
2: Taky jsem zažil takový ty konce, jako ty konce té černobílé televize. No.
1: A to vám pak rozpomnělo to Rusko, když jste vystoupil z letadla.
2: Jo, tak jako... Takhle, zas na druhou stranu, jako to Rusko bylo šedivý, ale už tam bylo spoustu nových zimáků, takže my jsme se pohybovali hotel zimák a vlastně hotely byly fajn a ty zimáky byly taky jako celkem nový, jo. Spousta těch zimáků byly nový, tak když člověk hrál na novým zimáku, tak to ani jako nepoznal, jo. Se odehrál zápas, ale bylo to teda hrozně náročný, protože ty přelety a vůbec tyhle ty tripy na ty zápasy byly jako náročný, takže my jsme tam vždycky jezdili na 3 až na 4 zápasy. To bylo hodně náročné jak psychicky, tak vlastně i fyzicky, protože my jsme letěli vždycky den dopředu, odehráli jeden zápas, po zápase jsme letěli někam, tam zase bylo úplně jiný časový pásmo, tam jsme přespali, trénink, zápas, po zápase zase jsme letěli někam, zase úplně jiný časový pásmo a první rok, co jsme to hráli, tak jsme vlastně drželi jejich čas, což byla za mě hrozná hloupost, takže my jsme šli ráno na rozbruslení a to byly třeba 2 hodiny ráno našeho času, takže tam se poznali takový ty barový typy, ty tam excel, já tam spal vždycky.
1: Takže vy jste v Bratislavě drželi čas, který byl prostě jako někde uprostřed Ruska třeba.
2: Ne, my jsme třeba přiletěli do Novosibirsku, tam to bylo třeba o 6 hodin, no a měli jsme v 9 ráno rozbruslení a to bylo 3 hodiny ráno našeho času v Bratislavě. A my jsme na to chodili, na to rozbruslení, jako jejich času, jestli mi rozumíte. Jasně. Takže my jsme šli normálně, my jsme ráno vstali, my jsme tam přiletěli někdy úplně v nějaký nesmyslný čas. Ráno jsme vstali a šli jsme na rozbruslení, který bylo v 9 hodin novosibirského času, ale to vlastně pro vás reálně
1: a fyzicky
2: to byly 3 hodiny ráno času v Bratislavě. Takže to bylo jako náročný. Takže potom tu další sezonu už jsme začali držet ten čas jako náš, takže jsme si to uspůsobovali, takže v času v oběda my jsme teprve snídali jako v tom Rusku a to, což bylo docela jako dobrý. Ale pamatuju si, že tyhle ty jako přesuny, že moc krát se stalo, že jsem se vůbec jako nevyspal, že jsem třeba šel spát a usnul jsem ve 4 ráno a normálně jsme jako v 9 stávali, protože zase ten den toho zápasu, tam se to nedalo posunout a tak člověk byl jako i nevyspalý. Tak bylo to jako, v tomhle tom to bylo hodně náročné. Se letělo na ty 4 zápasy, tak to bylo jako masakr.
3: Myslím, že tam byla vždycky výhoda, ten domácí tým měl vždycky obrovskou výhodu. Hmm. Už to zmiňuješ právě díky těm časovým posunům. A myslím si, že vždycky ten domácí tým hodně na to hrál. Hmm. Hodně na to prostě toho využíval. A já si pamatuju, že jsme s Omskem taky byli prostě hrozně unavení, vždycky jsme někam přiletěli s patýzem, pak samozřejmě jsme třeba nemohli spát, tak jsme si třeba ještě někam sednout chvilku, aby jsme třeba ten čas nějak zabili. Hmm. A vím, že to prostě nebylo pro ten fyzický výkon, to nebylo vůbec ideální. Jak to měli třeba ty týmy ostatní? Teda, když lítali k vám do Bratislavy, taky jste to v podstatě mohli tohle využít. Protože...
2: To chci říct, že pamatuju, když Kuba Petružálek hrál za Chabarovsk a přiletěli do Bratislavy, tak chtěli udělat takový hack jako, a přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, aby si tam jako zvykli, protože Chabarovsk je, jak každý ví, tak skoro u japonských hranic. Tak,
1: to už si skoro rozmýšlíte, kterou stranou země koule letíte.
2: Přesně tak, no. Takže jednou letěli tudy, jednou letěli druhou stranou a tam je snad jako 11 hodin, 10 hodin, mě jsou jako nějaký úplně nesmysl. Takže oni si na to chtěli zvyknout, přiletěli o 3 nebo 4 dny dřív, takže jsme tam šli na kafe a toho, oni tam takhle pobyli. Pak jsme hráli zápas, dostali 4-0 a jeli pryč. takový jako úsměvný, no, ale mě tenkrát vyhovovalo, když jsme letěli do toho Chabarovsku a Vladivostok, tak mi vyhovovalo, když jsme tam letěli hned někdy v září, to tam ještě bylo jako jakž tak hezký počasí, ale když jsme tam potom letěli v zimě a bylo tam sníh a tma, a tak to bylo fakt jako těžký. Ale když jsme tam přiletěli v den zápasu, na 2 hodiny jsme se šli jenom jako lehnout a odehráli jsme zápas a pryš, tak to bylo úplně nejlepší.
1: Takže když jste počasí vůbec nezaregistrovali a neviděli, tak to bylo to dobré počasí.
2: Tak.
1: Nebo co je to relativně dobré počasí?
2: Ale tam ve Vladivostoku, to je jako, on to nikdo moc jako neví, ale to je moc hezký město. Tam jsou jako nějaký jako bitevní lodě, jako nějaký muzea, jako mají tam takový jako, je to vlastně pobřeží a to město je v takovým jako svahu a je to jako moc hezký, je to kousek od čínských hranic a když jsme tam byli, já si pamatuju, když jsme tam byli naposled, tak tam bylo třeba 23, 24 stupňů jako. Asi to nebyla náhoda, já nevím, jako si to už nepamatuju, ale bylo to září.
1: Říká host Čisté hry Martina Procházky, bývalý hokejista Michal Vondrka. Jste turistický typ?
2: Jsem.
1: Mimo hokej samozřejmě, mm-hmm. Jste rád poznáváte. Když jste teď mluvil tak poměrně hezky o bitevních lodích a o tom, že město je ve svahu, takže je vidět, že jako cestování vás zajímá.
2: Mám to rád, no. Mám rád, hodně chodíme s přítelkyní, máme rádi takový jako dlouhý túry, takže není výjimkou, že jsme nedávno byli v 7 horkách u Trutnova a šli jsme nějaký okruh asi 27 kilometrů, nebo jsme šli Praha Prčice 2x, ale nešli jsme to jako z Prahy, jednou jsme to šli z Čerčan 52 kilometrů a jednou jsme to šli z Tábora, to teď to bylo nějakých 38, to nebylo úplně jako nic moc a těch 52 už je jako slušných. Takže tohle to mám rád, samozřejmě na druhou stranu, jestli ona to poslouchá, tak ona ví, jako, že si taky rád lehnu a že si taky rád jako odpočinu, ale tyhle túry mi vůbec jako mě těší.
1: Naposledy, když jsme se domlouvali, jestli k nám přijdete, tak jste byl na safari ve dvoře Králové nad Labem, pamatuju si to dobře?
2: Přesně tak.
1: Tak tam jste taky něco nachodili, jo? Mezi žirafami, hrochy a tak dále.
2: Tam jsme taky něco nachodili, ale tam samozřejmě to nebylo úplně jako tolik a pak jsme se tam prodali autem a jeli jsme domů. Takže tam to úplně nebylo. Ale teď zrovna, jako, jak jsem říkal, ty 7 horky, tak tam jsme nachodili tyhle ty kilometry a druhý den jsem si šel zahrát golf a tam jsem ušel další 14 kilometrů, takže mě tohle to jako vůbec nevadí, ba naopak. Jako.
1: Takže ty pískovcové skály kolem 7 horek, tam jste všude, Trosky, Valštejn a tam?
2: Přesně tak. Okolo Trosek, Hrubá skála a tyhle, tam je nějaký ten rybník, jak už se to, jak se to jmenuje. A teď jsem tam byl s dětma znova a šli jsme po stopách filmu Jak vytrhnout vedliby stoličku, nebo Jak dostat tetínka do polivšovna, já teď jedno nevím, ten letní díl. Takže jsme tam blbli a teď jsem byl u našich na chalupě, mamka moje, ta chodí každý den nějaký 4-5 kilometrů, takže chodím s ní vždycky ráno večer, tak ta je aktivní taky.
1: Říká náš host Michal Vondrka.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokračujeme, naším hostem zůstává Michal Vondrka v pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport. Už jsme mluvili o KHL, o Rusku, vy jste byl krátce ve Finsku, v Oulu. Tam taky asi dokáže být dlouho tma, ne? Nebo v té vaší fázi sezóny, když jste tam byl, co jste tam zažil?
2: V té mojí anabázi jsem tam zažil bílý,
1: to jste řekl vy,
2: bílý noci v létě. Já jsem vlastně, my jsme tam tenkrát šli, já jsem tam byl s Ivanem Humlem a s Honzou Snopkem. A Humlík, ten si tam udělal velký jméno, ten tam dával gólu. To bylo, ten tam měl parádní sezóny, vyhrál tam nějaký tituly. A já jsem tam tenkrát přišel. Pamatuju si, že mě tam hodně chtěli, byl jsem tam jako docela dobrá posila, v létě jsme hráli s Ivanem spolu, vlastně jsme rozhodli skoro všechny zápasy, mě se hrálo dobře, byli jsme na tom dobře fyzicky připravení, protože jsme tam absolvovali tu letní přípravu s nima, to bylo fakt parádní. No a týden před ligou si pamatuju, že nám tam s Ivanem vyměnili hráče, my jsme hráli spolu a hrál tam Julius Juntila, ten teď hrál, mám takový pocit, v Mladý Boleslavi nebo v Karlových Varech, nevím.
1: V Boleslavi taky.
2: Teď si nespomínám, tak to byl výborný hráč, s tím jsme si rozuměli a i lidsky a bylo to fajn. A týden před ligou, než začala liga, dávali jsme fakt góly, jako, to bylo fakt jako super léto, tak jsem z toho měl dobrý pocit a týden před ligou nám tam vyměnil toho Juleho za Salomekyho. Ten teda potom hrál v Nashvilleu, mám takový pocit, dlouho. No ale to byl mladý hráč, který, když jsme prostě třeba jeli 3-2, tak on si vzal puk jako vyprostřed a jel do těch dvou hráčů. A nebylo tam jako nápravy, jak říkám, to je jako divný. No a co Čer nechtěl, první zápas jsme jeli do Saipy Lappeenranta. Byl nejdelší trip, jaký jsem já zažil autobusem, že to jsme jeli den předtím a jeli jsme to přes 10 hodin. A po zápase, když jsme se vraceli, tak jsme se zastavili na půl cesty v Jeskyle, tam jsme si vyndali věci v hotelu normálně někde ve sklepě, aby nám to vyschlo. Přespali jsme tam, ráno jsme si dali snídani a jeli jsme do Oulu. A hned jsme měli trénink, když jsme přijeli, takže no, to bylo náročné. Koukáte na mapu.
1: Ono je
2: to kousek od Petrohradu, že jo, ta Saipa. To je prostě úplně jako u ruských hranic.
1: Ano, s Ruskem.
2: No a co Čer nechtěl, tak Ivan se zranil hned první zápas. No a já tím, že jsme byli vytížený, my jsme hráli vždycky přes 20 minut a Ivan jak se zranil, tak on mě tam ten trenér přestal mě dávat na přesilovky, protože nebyl Ivan na oslabení a já hrál třeba 5 minut za zápas.
1: Jako není Huml, nebude Vondrka.
2: Tak, asi jo. Já jsem to jako do dneška jako nepochopil. No tak se stalo to, že Ivan byl zraněný třeba 8-10 zápasů a já hrál každý zápas 5 minut. Já jsem jako tam za ním šel potom za tím trenérem a říkám, že to je to jako, že to nejde, ne? Že to je, co to je za blbost, jako proč, jako, nebo jak, já jsem to vůbec jako nechápal. A tam byl Hanu Aravirta, už tě
1: znáte
2: to jméno, no. Už to byl takový dědoušek a prostě se stalo to, že po 21 zápasech já už jsem to prostě nevydržel a říkám, hele, já potřebuji prostě hrát a tohle to mi vůbec jako nedává smysl a odešel jsem. Vrátil jsem se zpátky na Slávy a do dneška vlastně, když mi potká majitel toho Oulu, anebo vlastně ten bývalý manažer, to byl Harry Aho, to byl toho Aha, co vyhrál teď Stanley Cup, tak jeho táta, ten teda šel shodou okolností taky do Saipy Lappeenranty, teď dělá manažera, ale dlouhý leta dělal v Oulu, tak kdykoliv se vidíme, tak mě objímají a vždycky se jako omlouvají, že to takhle dopadlo, protože toho trenéra vyhodili asi 3 týdny po mně. A že se to potom jako zlepšilo a no. No což to je jedno, já jsem se potom vrátil a ono vlastně všechno zlý pro něco dobrý, protože jsem se vrátil, byl jsem na tom jako výborně fyzicky, já si pamatuju, že jsem vlítnul do extraligy a měl jsem, já nevím, jsem odehrál, nevím, 25 zápasů, měl jsem přes 30 bodů a vlastně jsem se dostal ten rok na první mistrovství světa svoje a kde teda úplně taková satisfakce byla, že když jsme hráli o 3. místo s Finskem, tak tenhle ten Hanu Aravirta to komentoval ve finské televizi a my jsme porazili. Takže jsem si říkal, tak aspoň jako něco a takže říkám, nakonec to jako dobře dopadlo a já jsem se tím pádem dostal do Slovanu Bratislava, tam jsem potom hrál 3 roky.
1: A pak přišel pro Michala Vondrku zase návrat, my už jsme KHL trochu probrali, tak pak jste šel přes krátkou epizodu ve Spartě do Chomutova. Chomutov dlouhá léta samozřejmě bojoval o nejvyšší soutěž, pak jí hrál s Vladimírem Růžičkou na střídačce, s Vladimírem Růžičkou mladším na ledě, byla tam jiná jména, David Kempf, Kaše, Ivan Huml vlastně taky, tam jste se pak potkali. To byla zase taky, musela být poměrně jako zvláštní epizoda sezóny po tom, co jste byl v Rusku a cestoval, takový kontrast, najednou spíše takový, řekněme, jako rodinný klub?
2: Jo, určitě to takhle bylo. Ty tři sezony v tom Chomutově byly skvělý. Tam jako, to byl opravdu jako takový rodinný klub. Vlastně tam přišel Růža tím, že já jsem chtěl mít nějaký angažmá ještě v Rusku, který úplně jako nevyšlo, nebo to bylo jako tak nějak úplně jako nevýhodný, že mi to za to úplně jako nestálo, tak jsem se vrátil zpátky vlastně přes tu Spartu, ale šel jsem teda do toho Chomutova. To byla taková druhá Slávě, protože tam hrál Marek Tomica, že jo, tam Sklenda, Sklenář, mladý Růža, tam bylo nás tam jako hodně, pak tam nakonec jako přišel i Červus, zmíněnej Honza Ruta, takže ten manšaft jako byl výborný, udělali jsme tam jako spoustu jako dobrý práce, dobrých výsledků, pak Červus odešel, ten další rok vlastně to bylo ještě lepší, přišel Ivan Huml, s tím jsem si, já si vlastně s Ivanem rozumím jako i mimo let, vlastně i na ledě, to je jako skvělý kluk.
1: A je to, pardon, profláklejší, jo, Patera Procházka, ale taky jste si takhle seděli i třeba jako na ledě i mimo něj s Ivanem Humlem, jo?
2: Jasný, a do teďka se jako se scházíme, když má jako čas, tak máme takový trio, je tam hrál ještě Michal Poletín, takže se takhle jako scházíme, no. Blbý je, že on je z Kladna, Polda je, ten vlastně bydlí u Zličína a já jsem z Říčan, takže to máme celkem daleko, takže se vždycky musíme jako losnout, u koho to bude. takže ty sezony byly výborný, tam jsme udělali si myslím, že výborný výsledek v té druhé sezóně v tom Chomutově, kdy jsme vlastně skončili čtvrtý, to bylo parádní. To bylo dobrý, no, to jsme tenkrát jako měli hodně bodů s Ivanem. Já si pamatuju, že jsem dal 10 gólů za to playoff a měl jsem asi 15 bodů a Ivan něco podobného, jakože to bylo fakt jako, fakt to bylo jako fajn. To byla super sezóna.
1: Napadá mě jenom jedna věc, já jsem není tak dlouho potkal Ivana Humla na jednom maškarním bálu na vesnici nedaleko Kladna.
2: A byl převlečený, anebo byl v civilu?
1: Byl v civilu, ale někdo ho za mnou přivedl s tím, jako jestli vím, kdo to je. Říkám, jo, samozřejmě vím, kdo to je. Ivan Huml tehdy chodil s náma trénovat s mládeží Kladna, když hrál v Bostonu, tak si v létě chodil připravovat. Tak jsem ho zkusil prostě po letech, on se na to pamatoval, ale spíš jestli teď už po kariéře by si nechtěl jít zahrát jako amatérskou soutěž, úplně na té nejnižší úrovni, tak říkal, že jako v žádném případě.
2: Určitě ne, a řeknu proč, no, protože on tenkrát hrál za Řisu, ty mám takový pocit.
3: Ano.
2: A říkal mi teda jako, to nechci říkat jako zprostě, byl fakt jako naštvaný. Já říkám, tak co se stalo, nebo to, on říká, tak poslouchej. Odehrál jsem poslední zápas kariéry a v životě jsem netušil, že takhle skončím. Takže jel jsem v prodloužení s pukem, najednou jsem dostal takovou sekeru, že mi zlomili ruku, rozhodčí to nepísk, oni vzali puk a dali gol. Takže jsme prohráli zápas a měl zlomenou ruku a to byl můj poslední zápas kariéry, to jsem si v životě nepředstavoval. Takže já si myslím, že Ivana už by nikdy nikdo nepřemluvil do žádný takovýhle nižší soutěže.
1: Martine Řisuty.
3: Ano.
1: Já to páře z Něčina.
3: Ano, no tak jo, samozřejmě, tak byla to sice třetí nejvyšší soutěž, když jsem tam byl já, ale přesně říkal Michal, ty zápasy někdy prostě ty rozhodčí hlavně jsou velmi nekvalitní, takže pak samozřejmě ty emoce tam jsou, protože každý ten tým chce vyhrát. Já jsem to dobře pamatuju jako trenér, jak jsem těch hráčů musel kolikrát uklidňovat a říkal, ale stejně akorát tak oslabíte svůj tým, stejně maximálně někoho zraníš. A ty rozhodčí, jak už jsem zmiňoval, prostě nekvalitní a proto to byly takové emoce, takže já si to vůbec nedokážu představit, přesně jak říkal Michal, že Ivan Huml po té své kariéře se ještě nechal přemluvit a šel do těch Řisů hrát takovou úroveň.
1: To já jsem ho oslovoval s nabídkou do úplně ještě jako nižší soutěže. Úplně jako, tam by ho možná nikdo nedojel ani.
3: A pamatuju si spoustu hráčů, kteří právě takhle nakladně chodili hrát do těch Řisů, ať to byl Radek Gardoni, to byli další kluci, tak ti říkali právě přesně to samý. Radek Gardoni tam potom skončil přesně v jednom zápase tak, že majitel vlastně ho tam začal dusit hned po první třetině, co to předvádí, a on řekl, dobře, rozvázal si boty, sundal si brusle, naházal se do toho sáčku a řekl naschledanou. Jsou tam ty emoce a pak samozřejmě ten hráč po takovýhle kariéře, když nebo všichni ty hráči mají po takovýhle kariéru, pak aby tam se nechali takhle zhranit zbytečně jak na závěr kariéry, nebo vůbec to není kariéra, tam si jdete už jenom zahrát, jen tak jako pro, že vás to baví, ale jde o to zranění, až když tam máte třeba majitele, který tomu trochu víc nerozumí, než rozumí, tak to pak je do extrému. Takže já jsem zažil taky podobně, už sice v pozici toho trenéra, ale vůbec není těm hráčům, že to hráči ani nechodí hrát.

0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je Michal Vondrka. Vy jste tedy také nepřemýšlel nad tím, že byste zakončil kariéru někde trochu níž, kde byste byl ještě třeba zase jako lepší.
2: Ne, vůbec ne. Nabídky jsem nějaký měl, ale nikdy jsem to nevyužil. Jako měl jsem jasno v hlavě, že to nikdy jako dělat nebudu. No. Z těchto těch důvodů, co říká Martin, protože je to fakt jako nebezpečný a to se nebavím o takovýchhle nějakých těch jako pražských soutěžích a nějakých těch pražských ligách a to, protože tam jsou někdy jako zákroky. Já si to dovedu představit, jsme se o tom bavili před vysíláním, jako, a že tam bude prostě nějaký trouba, který ho tam dvakrát opláchnu, dám tam dva góly a on mě tam potom načape, dá mi tam koleno, utrhne mi nohu a doma si dá pivo s manželkou a řekne, no jsem mu to dal dneska tomu volovi. No, tak to nemá cenu, takže kvůli tomu odmítám tyhle ty nabídky těchto zápasů. Občas si chodím zahrát, ale teď na to vůbec nemám náladu.
1: A s kým třeba?
2: Chodíme do Říčanech na tu nudli s klukama, co hrajou v Popovicích a bývalý hokejisti, jako taková směs a i Kuba Klepiš by si tam chtěl zahrát, ale teď tam jako bylo furt nějak tak jako by plno a já jsem tam teď měsíc nebyl a vůbec se mi tam nechce, protože vlastně jako když člověk nechodí pravidelně, tak je to špatný. To si fakt radši jdu zahrát tenis a golf, protože to fakt jako odchází. Ne fyzicky, já se cítím jako fyzicky dobře, ale člověk na tom malým prostoru musí být koordinovaný a tam, když prostě jsou tam nějaký kluci, který to ještě hrajou třeba teď, tak si tam připadám jak blbec, takže to, fakt si radši jdu zahrát gol.
1: Tak Martin Procházka by jestli přijal pozvánku na takovýhle srandamáč? Ne.
3: Já bych jí přijal, že se přijedu podívat. Ale já to musím říct teďka, protože chodím teďka v letě taky, jsme se spolu s Michalem bavili, že chodím trénovat jednoho zase mladšího kluka. No a přesně jak říká Michal, jsem měl tam velkou pauzu, než jsem při ním trénoval BZ-ku Kladno, kde jsem byl pravidelně každý den na ledě, najednou jsem z toho vypadl, tak hned po prvních dvou tréninkách jsem zjistil, že měl se mi nejdou vůbec nohy, ale nejdou mi ani ruce. Aha. Takže já jsem kolikrát mu dával nahrávky a já jsem se nemohl přesně trefit do hokejky. Takže to je o té pravidelnosti a fakt z toho ten člověk vypadne. Takže teď už se cítím líp, už chodím třetí týden. No a musel bych fakt jako na to potrénovat. Takže i kdybych měl hrát nějaký, když to řeknu, exibiční zápas, nějakou pozvánku, tak na to minimálně musím aspoň tři týdny podle mě se připravovat.
2: No, já mám vyzkoušeno,
3: že by tam byl úplně totálně jalovej. Byla by to ostuda.
2: Já mám vyzkoušeno, že stačí 2 až 3 ledy jako před tou exibicí, že pak už je to jako pak už je to fajn.
3: Tak já mám vyzkoušeno, bych určitě 2-3 týdny bych tam musel být na tom ledě. 2-3 týdny by mi určitě nestačily.
1: Říká 4-násobný mistr světa Martin Procházka. Mistr světa je i Jakub Klepiš, který tady stojí frontu na srandamač v Říčanech, jo? Chápu to dobře?
2: Jo. Ale prostě se nedostal, no. Zatím tam není místo.
1: Je pod čarou. Dobře, jdeme dál. Michal Vondrka, Sparta Praha. Teď je to vaše.
2: Ne, já jsem se k tomu jako asi možná nikdy jako nevyjádřil. Já jsem tenkrát, když jsem končil ve Slovanu, tam neměli jsme prostě jasno, jestli se bude hrát příští rok, dlužili nám, já nevím, 3/4 sezony výplatu, což bylo tenkrát jako dost peněz a fakt nikdo nevěděl, jestli se bude hrát dál, tak říkám, hele, tak já prostě končím a vracím se jako zpátky, jako už bych se vrátil jako do Čech. Jenže oni tenkrát měli nějaký holdport, jak byl Lev Praha, tak to vlastnil nějaký Miškovský, nějaký Rus a ten údajně půjčil Slovanu peníze. A tohle to bylo od Slovanu favor, že řekli, že jestli chci odejít, tak musím odejít do Sparty. Takže já jsem vlastně nemohl nic jiného dělat, byl jsem v kontaktu s Růžou. Růža tenkrát trénoval nároďák a já jsem se chtěl dostat do nároďáku a chtěl jsem hrát mistrovství světa v Praze 2015. Takže jsem prostě na to kejvnul. No a samozřejmě blbý bylo to, že první zápas, co jsem hrál za Spartu, tak bylo v O2 aréně proti Slávy. Takže si dovedete představit, že jsem nejvíc byl v tom prostředním kruhu, protože když jsem se přiblížil k jednomu kotli, tak na mě řvali a v druhým taky, takže tam byly krásné nápisy, ať jdu. A takže to tak, ale já samozřejmě já to chápu, nikdy jsem ale neměl, jako nemohl jsem si jako vybírat a samozřejmě jsem to tak nějak jako vlastně jako sobecky vzal jenom kvůli tomu mistrovství světa, abych prostě jako mohl hrát.
1: To bylo tady v Praze v O2 aréně a vy jste zažil úplné začátky na O2 aréně, hrál se ten první zápas, tam tehdy se pokud si dobře pamatuju, vlastně změnilo domácí prostředí Slávie na finále se Zlínem, kdy se otevírala tehdy ještě Saska Arena. Tak co to muselo být tehdy?
2: No, to bylo tenkrát, to bylo takový blbý, jako to byla taková podpásovka pro nás, protože když mi to teď jako vypráví Láďa Blažek, co dělal generálního ředitele na Slávii, bývalý brankář hokejový, ten teď teda bydlí shodou okolností vedle Zimáku v Říčanech, tak se občas potkáme a ten mi tenkrát říká, my jsme totiž tenkrát prohrávali v semifinále ze Spartou 3-1 na zápasy. A pamatuju si, že jsem si takhle najížděl za stavu 3-1, bylo to 2-2, ten další zápas u nich, a já jsem si najížděl také do pytle v obraným pásmu, dostal jsem nahrávku, bylo 10 vteřin do konce a já to chtěl jenom vydloubnout ven a ono mi to sjelo a Chabada to chytil normálně na modrý čáře a byla to taková šance, že měl prázdnou bránu a on dal tyčku. Jinak to by nás jako vyřadilo a byli bychom hotoví. My jsme to v prodloužení otočili, vyhráli jsme, takže to bylo 3-2, u nás jsme porazili 3-3 a když jsme jeli tam, tak jsme porazili 3-0 a vyhráli jsme. A po tomhle tom zápase mi Láďa mi říkal, že tam byl Mirek Tvrdý, to byl šéf Skansky, to byl hlavní sponzor jako Slávie.
1: Jenom pardon pro historický kontext pro posluchače, tehdy Slávia v Edenu, Sparta v Holešovicích.
2: Přesně tak, přesně tak. Tak tam jsme odehráli celý to playoff, nebo do toho semifinále a najednou Láďa mi říká, no najednou odešel takhle, Mirek Tvrdý odešel a vrátil se úplně zelený a říká, my musíme hrát finále v té Sazce, protože on to tenkrát stavila Skanska, tam byly nějaký Třenice, já nevím, já už úplně nevím, ale prostě jsme museli hrát tam, no a to nás si myslím stálo titul, protože jsme hráli se Zlínem a z toho malého Edenu jsme hráli na 30 na 60 hřišti a nikdo na to nebyl zvyklý a nebyli tam ani lidi a stálo to jako za prd.
1: No, ono se to tehdy představovalo jako velká věc, otevíráme auto arénu, protože tady za rok, nebo protože tady bude ten světový šampionát v hokeji.
2: Ten rok, takže to bylo za měsíc.
1: No pak, jasně, jo. Takže Slavia se stala takovým pokusným králíkem průběhu playoff.
2: Na druhou stranu, na další sezonu se zmenšilo hřiště, měli jsme vlastně jedno z nejmenších hřišť jako v extralize a pamatuju si, že jsme tam neprohráli ani jeden zápas. Ale když jsme hráli první zápas v létě proti Znojmu tam, jako přípravnej, aby jsme si to vyzkoušeli, já jsem říkal, tak vůbec nemůžu hrát. To jsem úplně vyřízený. Jako. Fakt jsme tam jako neprohráli. No. A to taky byla jako dobrá sezona.
1: Říká Michal Vondrka, ještě na závěr pořadu Čistá hra Martina Procházky, můžeme zůstat vlastně v Saská aréně, O2 aréně, kterou pak Slavia opustila, teď je tam Sparta a má v podstatě a trhá rekordy. Tak co říkáte na to, jak se to celé vyvinulo s touhle halou, kde vy jste samozřejmě, troufnu si říct, zažil i ne úplně extrémní návštěvy.
2: No jasně, já si to pamatuju, to je, teď je to úplně nebe a dudy. Jako. Já musím říct, že Sparta v tomhle tom dělá jako skvělou práci a byl jsem se tam několikrát podívat na nějaký zápas a to je prostě show pro lidi. Jo. Mají to perfektně udělaný, zvládnutý, furt se něco děje, mají to fakt, jako musím říct, že ty jsou úplně odskočený jako od všech týmů, si myslím, v české lize, v tomhletom.
1: Říká náš host Michal Vondrka, stručně na závěr, na co se nejvíc těšíte teď?
2: Na další pozvání do tohle pořadu.
1: Tak za týden.
2: Na co se teď těším? Já nevím, jestli budu absolvovat ještě nějakou dovolenou, něco určitě s dětma a pak chceme jet s klukama někdy v listopadu na týden golfu do Turecka. Ne s vlasama, určitě vás to napadlo, ale
1: z golfu. Díváte se na mě, protože tušíte, proč by mě to mělo napadnout?
2: Ne, já si dělám srandu. Ale jedeme tam čistě za golfem, takže na to se těším.
1: Pokračuje letní vydání pořadu Čistá hra Martina Procházky. Martine, my se budeme pokoušet o další muže. Přislíbeného máme kustoda českého národního týmu Zdeňka Šmída. A Michal Vondrka bude, zdá se, na telefonu, tak říkajíc, skoro pořád. Tak moc děkujeme, Michale, a užijte si léto a ať se vám daří v hokeji i mimo děj. Hodně zdraví a hodně štěstí. Díky.
2: Děkuju za pozvání, děláte dobrou práci.
1: Jsme rádi, posloucháte Radiožurnál Sport, byl tu se mnou Martin Procházka. Díky a naslyšenou.
3: Taky děkuju, naslyšenou.
1: A za týden tu bude zase
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Oni
6: prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
9: Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Fotbalový trenér Mancini podruhé povede italskou reprezentaci. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů. Je středa 29. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
10: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Spálily už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
11: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
12: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondy Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Vlna veder čeká také Česko. To může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Schodek veřejných financí by měl být v příštím roce pod 400 miliardami korun. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesto bude podle Babiše Česko v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí.
13: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
2: investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
13: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
5: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
13: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
14: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
15: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
14: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
16: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
14: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
17: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro Teatry klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
18: To období, kdy se u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
17: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 tisícin stupně. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát věž nechal změřit dvakrát.
19: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
20: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
19: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
21: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
19: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Radiožurnál.
9: Zpěvačka Diana Ross vystoupí dnes poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Hey,
22: a 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na solovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako solová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Sport. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
3: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
9: A francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovství světa s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na dálnici před Mohelnicí a nehoda na D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D35 čekejte překážku před Mohelnicí ve směru z Olomouce. Na kilometru 238 odstavené nákladní auto zasahuje částečně do pravého pruhu. V místě se vybočuje doleva. Na dálnici D48 vyšetřují nehodu na výjezdu z Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. V nájezdu na dálnici na exitu 52 havarovalo osobní auto. Počítejte s překážkou na vozovce. A na nehodu pozor u dvora Králové nad Labem na Trutnovsku na kilometru 299 do Chousníkova Hradiště. Na vjezdu do Zboží auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
23: Francii a Španělsko sužují velké lesní požáry. Zkomplikují situaci další vedra? Hrozí kvůli počasí silné požáry také v Česku? Jaké počasí nás čeká v dalších dnech a během srpna? A co může přinést jev označovaný jako Super El Niño? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteoroložka České televize, také klimatoložka Taťána Míková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
24: Dobrý den, děkuju.
23: Ve Francii a ve Španělsku pokračuje hašení velkých lesních požárů. Úřady v obou zemích přitom varují před další vlnou veder, která by mohla situaci ještě zhoršit. Jak v tomto směru vypadají aktuální předpovědi?
24: Tak tenhle týden je v západní Evropě prostě rozpálený. To, na co my vlastně čekáme v závěru týdne, hlavně ve čtvrtek a v pátek tady ve střední Evropě, tak to už ve Francii a ve Španělsku mají. Takže tam ty teploty se blíží ke 40, na některých místech i přesahují 40 a vlastně to vypadá, že po většinu tohoto týdne tam tyhle teploty potrvají.
23: Jakou roli v šíření těch lesních požárů hraje právě vedro?
24: Tak rozhodně je to základní ukazatel. Já vím, že může samozřejmě dojít k nějakým spouštěcím mechanismům, ať už jsou to třeba v některých případech blesky. Někde dokonce tvrdili, že našli i žháře, ale obecně vzato to v uvozovkách palivo, to všechno, ta vysušená hmota, kterou máme v krajině, tak ta je extrémně hořlavá. A dokonce se ukazuje, že nejenom ve Francii, ale i u nás téhle hmoty máme v krajině strašně moc a ne všechno tam potřebujeme. Takže myslím si, že to vysychání, to je velice zásadní, jak pro vznik, tak i potom pro to šíření, byť pro to šíření je ještě možná důležitější vítr. Podstatné je taky to, že když jsou horka a i v noci je opravdu vysoká teplota, tak už nedochází ani k tomu, co známe, nebo možná už znají jenom starší ročníky, nevím teď. Čemu jsme říkali rosa? To se prostě v těch horkých nocích vlastně nestihne vytvořit, protože není z čeho, není už té vlhkosti ani ve vzduchu dost, aby mohla kondenzovat. To znamená, tohle suché počasí samozřejmě prostě požárům velice napomáhá.
23: Ten požár, který je v okolí francouzského Bordeaux, je opravdu mimořádný, vysíláme o tom pravidelně ve zprávách. Mě zaujaly zprávy o tom, že se tam vytvořil takzvaný ohnivý mrak, tedy odborně se to nazývá pyrokumulonimbus. O co jde? Jak to funguje?
24: Tak abych to posluchačům co nejlépe přiblížila, můžou si ho opravdu představit dost podobně jako bouřkový mrak. Ten základní mechanismus je velice podobný. Bouřkový mrak vzniká ve chvíli, kdy se prohřívá zemský povrch, od něj i vzduch, a ten prohřátý vzduch je mnohem lehčí než studený vzduch nahoře, takže když je lehčí, tak rychle běží vzhůru. No a právě při tom vzestupu dochází k jeho ochlazování a ke kondenzaci vodní páry. No a tady v těchto případech dochází k tomu vzestupu jenom nebo zejména z toho důvodu, že je prohřátý ten zemský povrch právě tím požárem. Jenomže u té bouřky skutečně dochází ke kondenzaci ve výšce, protože ten vzduch je samozřejmě obsahuje nějakou vlhkost, ale v místě, kde jsou ty požáry, tak ta vlhkost je relativně velice omezená, ale to neznamená, že tam ten vzduch nemůže rychle stoupat vzhůru. A vlastně to, co my si představujeme jako oblak, tak v tomhle případě tvoří daleko méně vody, ale víc toho kouře a prachových částic z toho požáru. No a jsou to vlastně oblaky, které vypadají velice podobně jako ty naše bouřkové mraky, jenom jsou daleko černější a, jak jsme si řekli, obsahují samozřejmě daleko horší prachové a nebezpečné částice kouřové.
0: Mnozí svědci z Francie mluví o fenoménu, který rozebírají samozřejmě i zahraniční média, že na místě těch silných požárů ve Francii se objevují blesky. Vy říkáte, že to, co jsme teď popisovali, nejsou běžné bouřkové mraky, ale předpokládám, že ty blesky vycházejí právě z těch ohnivých mraků.
24: Určitě. Je to jakási hmota, mezi kterou v těch vyšších vrstvách a nižších vrstvách, případně mezi vrstvami toho mraku a zemí, může docházet k velkému rozdílu napětí a tím pádem i k výbojům.
0: Což samozřejmě
24: což
0: je další
24: samozřejmě
0: riziko.
24: Ty blesky, ano.
0: A to je tak. Další riziko pro šíření toho požáru.
24: Jistě.
0: To je logické. Co dalšího tenhle ten jev může způsobovat kromě blesků?
24: Tak já už další nápady nemám. Myslím si, že je to pro ty, kteří jsou tam, další jakási poklička, která jim asi znepříjemňuje život pro hašení toho požáru. Je to určitě taky nepříjemné, protože to snižuje ještě v tom kouři. To dál může snižovat dohlednost, takže je to asi opravdu znepříjemnění toho pobytu tam, ale jinak už další nápady nemám. Ono je toho vlastně takhle dost.
0: Já jsem mířil k tomu, jestli tam nemůže vznikat silný vítr, který by to dál komplikoval. Mám pocit, že někde jsem četl, že v Americe reportovali při nějakém požáru i jakési tornádo nebo něco na způsob tornáda. To asi také nejde vyloučit.
24: K nárazům větru tam určitě docházet může, ale upřímně řečeno, to počasí je větrné už samo o sobě, dokonce i bez těchto mraků. Ano, možná i posluchači znají, někdy to ukazujeme i v České televizi, když dojde k těm požárům a může se vytvářet něco, čemu v Americe říkají firenádo, trošku to připomíná tornádo, ale on ten mechanismus vznikuje maličko jiný, spíš to připomíná takové ty čertíky, prašné víry, které jsou víc územně, než že by se spouštěly z toho oblaku nebo že by souvisely přímo s tím bouřkovým mrakem, a dochází k tomu právě pokud dojde k nějakému krouživému pohybu, pokud něco donutí ten vzduch, v kterém hoří, se otáčet.
0: Když teď odhlédneme od fenoménu ohnivých mraků, v téhleté situaci, která je ve Francii, může ten požár ovlivnit počasí v širším okolí?
24: No tak pokud bychom brali tu horkost, tak samozřejmě je to další vysušování, což je pro tu krajinu hrozně nepříjemné. Další věc je, že ve vzduchu se nachází obrovská spousta prašných kouřových částic. To by teoreticky mohlo mít opačný efekt, to znamená, že ten sluneční svit se nedostává až k zemskému povrchu a už nedochází tedy u té země k tak velkému prohřívání. Ale tyhle efekty jdou tak trošičku proti sobě a myslet si, že jeden z nich zvítězí, to by asi nikdo předem nedokázal odhadnout.
0: V souvislosti s požáry se mluví o Francii, mluví se o Španělsku. Které další oblasti Evropy v té současné době jsou náchylné pro podobné lesní požáry?
24: Tak ono, už to známe i z některých jiných let, je to hlavně ta jižní Evropa, která je nejvysušenější, ale samozřejmě ani nám se takové situace nevyhýbají. Vidíme, že když je letos opravdu suché léto ve střední Evropě, tak na jižní Moravě máme turistické,

0: Vedra se v příštích dnech očekávají také v Česku. Vy už jste se zmínila o tom, že i v Česku platí výstraha před požáry. Jak velké to riziko tedy aktuálně je nebo pro ty nejbližší dny je a v kterých částech republiky je největší?
1: Tak zatím je to riziko vzniku a šíření požáru zejména v oblasti jižní Moravy, částečně už i západní Vysočiny. Právě dnes byla tedy rozšířena ta výstraha před rizikem požáru, ale není to konečná situace. Ještě zítra se rozšíří ty oblasti a my můžeme počítat s tím, že řekněme v pátek, kdy bude asi to vedro nejvystupňovanější, to může být relativně velká část České republiky, kde bude to varování před rizikem požáru platit. Budeme samozřejmě doufat, že třeba víkendové bouřky by mohly aspoň někde tu situaci zlepšit, ale už si asi posluchači uvědomili, že bouřky letos byly, někde byly i velice výrazné. Přicházejí ale bouřky, které sice dokážou někde zatopit sklepy a způsobit rychlý vzestup potoků, ale o kousek dál, klidně jenom 10 kilometrů dál, zůstává sucho a vůbec ten mrak tam tudy neprojde. To znamená, že ty rozdíly v České republice jsou obrovské. No a upřímně řečeno, i když proteče tahle rychlá bouřka nějakou oblastí, tak pokud je to jedna rychlá bouřka, tak sice může zatopit sklepy, ale ta voda tam nezůstane a ta voda velice rychle odteče, takže během 2-3 dnů, pokud je takové horko, jaké budeme mít zase v závěru týdne, tak se to všechno změní a i ve stejné oblasti, kde už třeba několik takových bouřek přišlo, může být sucho zase.
0: Říkáte, budeme mít takové horko, jaké přijde v těch příštích dnech. Kam očekáváte, že se dostanou maximální teploty?
1: Tak já bych čekala, že někde těch 40 stupňů Celsia v pátek změříme. Samozřejmě nechci být zlým prorokem, pokud bude jenom 39,9, tak to pořád bude odpovídat předpovědi, ale samozřejmě ani 1,40 není výjimka, protože když se to stane na jedné, dvou stanicích, tak to přesně odpovídá tomu, že vždycky má být pár stanic, které tomu rozpětí, které posluchači slyší v předpovědi počasí, nevyhovují ať už nahoru nebo dolů, protože ty 4 nebo někdy 5 stupňů rozpětí prostě ani pro tak malou republiku, jako je Česko, nestačí na to, aby pokryly ty odpolední rozdíly.
0: To maximum tedy bude v pátek, o víkendu už by mělo být o něco chladněji?
1: Tak podle dnešních předpokladů to vypadá ano, že pátek bude nejteplejším dnem v tomhle horkém období a o víkendu, respektive už v noci z pátku na sobotu přijdou první přehánky bouřky. Nejdřív budou asi v Čechách, takže i tam bude to ochlazení trochu výraznější. Tam už můžou být o víkendu teploty do 32, 33 stupňů. Na Moravě zřejmě bude zůstávat ten teplejší vzduch ještě i o víkendu.
0: Minulý týden vydal Český hydrometeorologický ústav předpověď na srpen. Podle té předpovědi první polovina měsíce by měla být teplotně podprůměrná. Stále to tak vypadá i potom týdnu?
1: No, tak pokud jde o ten srpen, on vlastně úplně začátek, tak přelomový týden by se možná neměl brát jako srpnový, ale vlastně ten začátek bude pořád ještě dost hřejivý. Ten příští týden by měl přinést teploty už trošičku nižší, ale pořád nad průměrem. Pořád budeme mít maxima, řekněme, 28, 29 v těch nejteplejších oblastech, možná znovu 30 stupňů Celsia. Takže nebude to chladnější týden, než je normál. A teprve, řekněme, tak po polovině srpna bychom měli mít ty teploty někde v srpnovém normálu.
0: Bychom měli mít, do jaké míry se dá už teď opravdu věrohodně předpovědět to, co bude za 3 týdny?
1: Tak záleží na tom, co považujeme za věrohodné. My vlastně nepředpovídáme tak úplně každodenní maxima a minima, ale vlastně celkově, jestli ten týden bude teplejší, než je průměr, hodně teplejší, než je průměr, nebo jenom průměrný, či případně podprůměrný. To znamená, vlastně my tam dáváme jenom určité kategorie. My neříkáme, že bude přesně, já nevím, 30 stupňů Celsia v tom dni, ale že příští týden se ta maxima ještě můžou dostávat na 25 až 30 a potom budou, řekněme, spíš kolem těch 25, 26 stupňů Celsia. A nemůžeme to brát úplně doslovně, že takové budou všechny dny v tom týdnu. Některý bude určitě teplejší, některý chladnější. A pokud nás potom zajímá ten opravdový vývoj v průběhu týdne nebo ze dne na den, tak se musíme vždycky dívat na tu předpověď, která je z předcházejících dnů.
0: Teď jsme mluvili o tom, jaký by měl být srpen, pokud jde o počasí v Česku. Jak to bude vypadat v dalších částech Evropy?
1: Tak z

0: Rovna asi se ptáte na tu západní Evropu, která každého teď zajímá nejvíc, tak ten současný týden tam bude opravdu horký. A bohužel, i když možná se vyskytne někde nějaká bouřka, tak pokud to bude, tak jenom velice lokálně, v zásadě to bude srážkově i podprůměrný týden a podobně jako ten příští. V tom příštím by ty teploty měly být nepatrně nižší, ale pořád to budou teploty přes 30 stupňů Celsia, klidně 36, 38 stupňů Celsia. A teprve zase po té polovině srpna, kdy i u nás čekáme trochu schlazení, tak by i tam mohly mít teploty přece jenom nižší. Ale když říkám nižší, tak nebudou podprůměrné. Pořád by měly vlastně až do konce srpna zůstat nad průměrem, jenom už to nebudou ta strašlivá vysušující vedra.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura Reuters včera přinesla zprávu, že podle předního klimatologa Africké rozvojové banky blížící se jev nazývaný jako Super El Niño pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů, to je v přepočtu mezi 200 a 420 miliardami korun. Předpověděl, že vyvolá masovou migraci nebo že může vyvolat masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Klimatologové o tom, že letos bude jev El Niño zvláště silný, mluví už řadu týdnů. Je to už v tuto chvíli jisté?
0: Tak ty modely, které jsou pravděpodobnostní, tak říkají, že to je zhruba na 80%. V meteorologii vlastně nic, co se ještě nestalo, úplně 100% jisté není, ale 80% je opravdu hodně.
1: Připomeňme, co to El Niño je, jak se projevuje?
0: Tak El Niño je mimořádně teplá voda u jihoamerických břehů v Tichém oceánu. Ono v normálních podmínkách tam bývá spíš voda chladnější, než je ve zbytku Tichého oceánu. A tím pádem se tam daří rybám, oni mají radši chladnější vodu. Vlastně už v historii před stovkami let na to přišli, že ve chvíli, kdy se jim stane, že ta voda se ohřeje, takže odplujou všechny ryby, protože nemají tu teplou vodu rádi a tím pádem ti rybáři se vraceli bez úlovků nebo skoro nic neulovili. Takže tenhle jev pojmenovali opravdu už před stovkami let El Niño, protože nejčastěji se to projevovalo v období kolem Vánoc.
1: Tím se dostáváme k tomu, že to je samozřejmě dlouhodobý efekt. Vy jste tedy říkala, že pravděpodobnost, že bude letos silné El Niño, je 80%. Pokud opravdu bude silné, jaké to bude mít dopady? Co se bude dít?
0: Tak ono samozřejmě primárně, už možná někteří posluchači zaregistrovali, že třeba před týdnem, před 10 dny byly opravdu zničující bouře v Chile. Měli tam bouře, které byly doprovázené se suvy půdy. Ony ty Andy jsou k tomu jakoby přizpůsobené, když si vezmeme, jaké je to pobřeží u Tichého oceánu. Ony jsou tam ty Andy opravdu hodně strmé, tam jsou velké svahy. A ve chvíli, kdy tam přijdou silné bouře, tak oni berou sebou všecko, co na těch svazích najdou. Takže ten terén tomu napomáhá a opravdu ty první projevy už se tam ukázaly. Další věc je, že El Niño je jev, který nezůstává jenom u toho, že působí přesně v téhle oblasti, kde to vlastně nejdřív pozorovali lidé, ale on se projevuje vlastně nad celým Tichým oceánem. I proto se mluví někdy o takzvaném ENSO jevu, to znamená El Niño Southern Oscillation, El Niño Jižní oscilace, což je vlastně celá taková vzdušná buňka, která naznačuje, že tam, kde je v Tichém oceánu voda nejteplejší, tak tam stoupá horký vzduch nahoru. No a na jeho místo to se samozřejmě dostává ten vzduch z té západní části a tam dochází k sestupům vzduchu. Tím pádem se ale vytváří jasné, čisté počasí v oblasti té západní části Tichého oceánu a umíte si představit, že tím pádem třeba v Asii nebo v Austrálii tam vůbec nepřicházejí oblaky nebo téměř minimálně. Naopak tam se skutečně vysuší vzduch a přichází tam horké, suché počasí. No a možná si někteří vybaví, že při posledním El Niño opravdu hodně hořelo v oblasti Austrálie. Tak to je to riziko, kterého se tam asi nejvíc obávají v té jihozápadní Asii. Zase naopak toho, že nepřijdou monzunové deště, že místo nich budou mít sucho a tím pádem neúrodu.
1: A už jsme mluvili tedy o těch jihoamerických státech na úpatí And, kde tedy hrozí sesuvy půdy. To je otázka Peru, Chile, možná Argentiny. To znamená, to jsou tyhle dopady. Mluvíme o oblasti Pacifiku. Samozřejmě Česko a Evropa od Pacifiku jsou celkem daleko. Může El Niño nebo Super El Niño mít dopad i na počasí u nás?
0: Tak v zásadě ten signál v Evropě není nijak výrazný. Ale pokud klimatologové něco vypozorovali, tak v zimním období se při El Niño může stát, že ve střední a jižní Evropě přichází více srážek. To znamená, že ty zimní srážky jsou intenzivnější. Záleží ale potom samozřejmě na tom, jak se vyvíjí teplota. Protože my bychom si samozřejmě asi představovali, že by bylo fajn, kdyby nám nasněžilo. Při některých epizodách El Niño jsme to taky ve střední Evropě zažili, že byla hezká zima. Ale souvisí to s tou teplotou. Pokud se vzduch neprochladí dost a pokud bude dál Atlantický oceán tak rozpálený, že nám sem bude posílat teplý vzduch, tak se může stát, že v nížinách neuvidíme sníh vůbec a i v horách, že bude jenom opravdu v těch nejvyšších polohách. No a pokud jde o jižní Evropu, tam bývá právě v těch případech El Niño také častěji zaznamenána ta dešťová epizoda, ale tam se to sněžení týká opravdu jenom nejvyšších poloh hor.
1: El Niño trvá obvykle jak dlouho? Pokud mluvíme o tom, že teď pravděpodobně začíná, tak jak dlouho bude?
0: No to je právě ono. Naštěstí už dnes meteorologické modely, nebo spíš bych měla říct, to jsou modely sezónní, takže jsou to modely, které už jsou na hranici klimatologie a dlouhodobých předpovědí, tak dokážou do určité míry modelovat, jak dlouho by mělo to El Niño trvat. Ale pravdou je, že je to jev, který není úplně regulérně pravidelný. My si u nás představujeme jaro, léto, podzim, zima a střídá se to každý rok, i když už ani to není vlastně v současné době úplně pravda. Ale tam se stává, že mezi těmi epizodami, kdy přijde El Niño, je někdy 4 roky, někdy 5, může to být až 7 let výjimečně. A vlastně můžeme říci, že ten jev taky netrvá stejně dlouho. Nastupuje sice často už někdy třeba na podzim, nebo se může stát jako letos už v létě, protože to je relativně rychlý nástup El Niño, co registrujeme teď. Ale největší jsou ty jeho projevy právě v tom zimním období obvykle. Právě proto taky v tom zimním období se nejvíc objevoval ten úbytek ryb pro ty rybáře tam u břehu Chile nebo Argentiny, nebo spíš možná, no, takhle. Teď jsem se trošičku zamotala sama do sebe, ale
1: pořád říkáte zajímavé věci a možná se vraťme k té otázce, když já myslím, že už jste na ní odpověděla, že se zkrátka nedá říci, jak dlouho El Niño bude ta současná epizoda trvat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ta nejteplejší voda v té východní části Tichého oceánu by zřejmě měla být někdy v období kolem Vánoc nebo ještě po Novém roce a pak by se ta situace měla začít pomalu uklidňovat. Zdá se podle těch modelů, které máme k dispozici, že by to mohlo být někdy v únoru, v březnu, kdy začne to El Niño slábnout. Každopádně problém je v tom, že atmosféra reaguje s určitým zpožděním, takže my to horko ještě budeme mít a vypadá to, že ten příští rok vlastně bude ještě rozpálenější, protože ona se ta voda nikdy neochladí mávnutím proutku. Ještě dlouho bude trvat, než Tichý oceán se dostane do toho úplně normálního stavu a než tím pádem i atmosféra přestane být taková rozehřátá.
1: Takže se dají čekat další rekordní teploty. Hmm. Ty extrémní projevy počasí se samozřejmě dávají do souvislosti se změnami klimatu, s klimatickou krizí. V případě El Niño ale máme z historie zmínky o tom, že silné El Niño bylo i před současnou klimatickou změnou. Hodně se připomíná situace z před 150 let. Tam tedy ta vazba na současnou změnu klimatu není?
0: No, rozhodně si nemyslíme, že by zásadním způsobem mělo být ovlivněné to El Niño, které uvádíme jako podobné na konci 20. století, to bylo v 80. letech, tuším 83. A předtím asi 100 let ještě měli právě další, které bylo velice podobné, to jsou ta dvě...
1: To byla 70. leta 19. století.
0: Tak, určitě. Tak tam musím říct, že to jsou epizody, které se sobě z hlediska hodnot relativně dost podobaly, ale samozřejmě pokrok změny klimatu v těch 80. letech byl úplně jinde než o 100 let předtím a dokonce musím říct, že i mezi těmi 80. lety a současností, to je 40 let, které představují obrovský nárůst teploty, který jsme zaznamenali. Takže musím říct, že i proto se klimatologové dost bojí, protože samozřejmě v tom El Niño určitý efekt má i to oteplování.
1: Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu klimatoložka, meteoroložka České televize Taťána Míková. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit, příjemný den.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Monika Chmelová připravila krátké zprávy.
4: Silné zemětřesení v Japonsku nepřežili nejméně dva lidé, uvádí to agentura Kyodo. Ostrov Kyushu včera zasáhly otřesy o předběžné síle 7,1 stupně. Nejvíc postižená je prefektura Kumamoto. Ve městě Kashima se podle televize NHK po otřesech a následné explozi zřítilo druhé patro obchodního domu. Nezvěstných je asi 20 až 30 lidí. Záchranné operace dál pokračují. Uganda je oficiálně bez eboly. Oznámilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. V zemi skončilo povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenávání nových případů. Nákaza se do Ugandy dostala ze sousední Konžské demokratické republiky. Tam ale případy dál přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnělo už 3200 lidí. Krvácivá horečka se rozšířila do 5 ze 26 provincií. Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku nebo u Holovous na Jičínsku. V obou případech se srazilo osobní auto s nákladním. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. A distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají také EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. Sport. K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů. Vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na dálnici před Mohelnicí i na D11 za městcem Králové. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice čekejte překážku za sjezdem na Luštice a Moravičany. Na kilometru 238 stojí nákladní auto, zasahuje částečně do pravého pruhu. V místě se vybočuje doleva. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná překážka za odbočkou na Městec. Na 58. kilometru zastavilo vozidlo kvůli poruše. Na dálnici D48 na výjezdu z Frýdku Místku ve směru na Český Těšín havarovalo osobní auto. Následky havárie překážejí v nájezdu na dálnici. Na exitu 52 počítejte s překážkou na vozovce. A na Trutnovsku vyšetřují nehodu u Dvora Králové nad Labem. Na silnici 299 do Choustníkova Hradiště na výjezdu do obce Zboží auto srazilo zvěř. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Je to přesně tak, 8 minut po půl jedné začíná noční vysílání radiožurnálu s datem 29. července. Pokud se chystáte ulehnout, tak si můžete ke spánku bez obav otevřít okna a ochladit domácnost, jelikož dnes nás ještě tropická noc nečeká a teploty spadnou k ránu pod 20 stupňů Celsia. To je po horkém dni určitě dobrá zpráva. A jaká další zpráva nás čeká na úvod nočního vysílání? Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku nabírá další zpoždění. Původně se měla obec letité ekologické zátěže zbavit loni. Teď je konkrétní termín v nedohlednu. Lidé mají strach, jestli hala, ve které je rizikový odpad uložený, vydrží ještě další zimu. Reportáž nabídneme za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Ondřej Ruml zazněl v nočním radiožurnálu. A v nedohlednu je zatím termín odvozu nebezpečných kadmiových kalů z obce Vikantice na Šumpersku. Víc než 1000 tun chemikálií je desítky let uložených v plechové hale v katastru obce. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí ještě posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Vedení Vikantic má proto obavu z dalších průtahů a z toho, jestli hala plná chemikálií vydrží v lese na okraji obce další zimu.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vikantic Libor Sedlaříků plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vikantic má za to, že zpracování takzvané Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: A to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout. Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku. Pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou. Zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vikanticích uložené přes 40 let. Z Vikantic Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmelová.
3: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Některé ruské regiony začaly podle agentury AFP uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Italskou fotbalovou reprezentaci znovu povede trenér Mancini a dnes bude jasno až polojasno s teplotami až do 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
4: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 422.
3: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinérie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Izrael v posledních dnech zintenzivnil útoky v pásmu Gazy. Podle tamních úřadů je nepřežilo přes 20 lidí. Jeden z útoků zasáhl taky nemocnici v centrální části pásma. Potvrzuje to organizace Lékaři bez hranic.
5: Humanitární organizace vyzvala k ochraně zdravotnických zařízení s tím, že útoky ohrožují pacienty i zdravotníky. Týmy Lékařů bez hranic v pásmu Gazy po izraelských útocích za poslední měsíc ošetřili téměř 50 lidí, včetně 15 dětí. Děje se to navzdory klidu zbraní, který loni v říjnu uzavřel Izrael s militantním hnutím Hamás. Ten podle koordinátorky Randy Masoudové z Lékařů bez hranic ale platí pouze na papíře.
6: Svědectví našich lékařských týmů mluví o tom, že nejde o příměří a situace se mu ani nepodobá.
5: Úřady v Gaze uvádějí, že izraelská armáda během klidu zbraní zabila přes 1200 lidí. Izrael z porušování příměří naopak obvinuje Hamás. Matěj Kolář, Radio Žurnál.
3: V Chebu začala modernizace křižovatek, týká se celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají taky samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky z městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
7: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
3: Za modernizaci křižovatek město zaplatí zhruba 70 milionů korun.
1: Sport.
3: Fotbalový trenér Roberto Mancini znovu povede italskou reprezentaci. Informoval o tom tamní svaz. Nahradí dosavadního kouče Gennara Gattusa. Národní tým Mancini vedl už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ním vyhrál mistrovství Evropy. A tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny trenéra. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP povede Francouz Frédéric Fotang.
8: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Léčka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
3: První zápas pod novým trenérem se hraje Léčka večer v mexickém Los Cabos. Čeká ho Wong z Hongkongu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D5 u Ostrova u Stříbra a překážka na D35 před Mohelnicí. Na D5 z Rozvadova do Plzně pozor na nehodu za odbočkou na Stot. Na kilometru 107 havarovalo osobní auto. V místě se zpomaluje, s opatrností ale projedete plynule. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zvyšte pozornost za sjezdem na Loštice a Moravičany. Na kilometru 238 stojí nákladní auto. Zasahuje částečně do pravého pruhu a vybočuje se doleva. A na nehodu pozor u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Na kilometru na silnici 299 do Choustníkova Hradiště se na začátku zboží střetlo osobní auto se zvěří a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 1 hodině a Francii čeká další vlna veder. Teploty se dnes mají vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. To může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. S ohněm tam bojují i čeští hasiči a my jsme natočili rozhovor s šéfem jejich mise Václavem Novotným. Za chvíli tak uslyšíte třeba, jak to na místě vypadá, kde berou hasiči vodu, jak je zásah koordinovaný a v čem je aktuální požár vlastně specifický.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Rozsáhlý lesní požár nedaleko francouzského města Bordeaux se zastavil na předměstí, stále ale není pod kontrolou. Podle hasičů bude dnešní den krizový kvůli horku a větru. Teploty by dnes mohly dosáhnout až ke 40 stupňům. V oblasti od minulého týdne shořela plocha čtyřikrát větší než Paříž a donutila nejméně 220 tisíc lidí opustit své domovy. Na 200 domů už plameny spálily. Na hašení požáru se ve Francii podílí také čeští hasiči. My jsme se spojili přímo s jejich velitelem Václavem Novotným. Moderátor Tomáš Pancíř se ho na úvod zeptal, kde aktuálně čeští hasiči vlastně působí.
1: My aktuálně působíme v oblasti, která je západně od města Bordeaux. V tuto chvíli tady je požár, který má plochu více než 40 tisíc hektarů, čili jedná se o opravdu mimořádně velký požár na evropské podmínky. A naše působiště je, jak jsem řekl, západní část Bordeaux, ale letiště máme ve městě Janzac, kde máme údržbu vrtulníku a odkud každé ráno startujeme na místo požáru.
2: Jak vypadá koordinace zásahu při takhle velkém požáru?
1: No, my se setkáme s koordinací pouze na úrovni toho leteckého hašení, čili každý ráno máme briefing, kde se dozvíme aktuální informace, aktuální nasazení, kde budeme brát vodu, kde budeme tankovat a potom v průběhu dne již běžíme podle těchto informací. Nicméně i v průběhu dne v případě nějakého mimořádného šíření se můžou všechny tyto podmínky změnit, takže my musíme pružně reagovat na změnu situace, ale my se s tím umíme poradit.
2: Kde berete vodu? Protože předpokládám, že i s tím tam může být problém.
1: Ano, tady to místo je pro nás výhodné v tom, že je tady velký zdroj sladké vody, jsou tady štěrkovny a přírodní jezera. My preferujeme sladkou vodu, protože údržba vrtulníku následně je mnohem snazší. Pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omytí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek a jsou s tím potíže. Čili my preferujeme sladkou vodu, nicméně jsou situace, kdy musíme brát slanou.
2: Jak dlouhé ty vaše služby vlastně jsou?
1: To záleží na aktuálních podmínkách. Například včera jsme měli v 10 hodin ráno briefing. Po briefingu jsme odstartovali, začali jsme hasit zhruba kolem poledne a zhašením jsme skončili v 8 večer.
2: Vy už jste říkal, že ten požár je opravdu extrémně rozlehlý. Také i my jsme vysílali informace o tom, že se tam vytvářel takzvaný ohňový mrak, že vlastně ten požár sám si mění podnebí, když to takhle zjednoduším. Jak tohle komplikuje zásah?
1: No, samozřejmě zásah to komplikuje už jenom proto, že ta fronta požáru, to znamená délka požáru, délka toho, kde se požár šíří, je přes 100 kilometrů. Dá se tomu říct také obvod požáru. A to v současných podmínkách není v silách žádných hasičů celou tu frontu požáru hasit. Čili je to velmi náročný, proud stoupajícího vzduchu samozřejmě hraje svoji roli z požářiště a naše vrtulníky hasí většinou z návětrné strany, to znamená, že my se snažíme být vždycky mimo kouř, který jde z požáru a přizpůsobujeme tomu tu taktiku. Jo, zase na jiných místech ta taktika je zvolena jiná, tam se hasí třeba po země.
2: Vy jste říkal, že ta koordinace, ty plány dostáváte na každý den zvlášť, to znamená, že se nedá odhadovat, co vás čeká v dalších dnech.
1: Ne, nedá, protože ta situace opravdu se mění velmi rychle. Velkou roli hraje směr větru, velkou roli hrají například srážky, ale my zase nepotřebujeme tolik času na to se připravit na to aktuální nasazení. Nám po tom briefingu vlastně stačí, když víme, kde budeme nabírat vodu, kde budeme tankovat a jakým způsobem budeme hasit. Ten způsob se zatím nezměnil, čili my hasíme takzvaně ve vláčku. Jsme součástí 3členné skupiny těžkých helikoptér, kde vlastně nabíráme vodu společně a následně na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody. Takže vlastně najednou hodíme na jedno místo zhruba 10 kubíků vody. Vede nás vrtulník místních hasičů, je to Eurocopter Super Puma. Druh je to stejný vrtulníku, je to těžký vrtulník, ale je to jiný typ.
2: Pro představu, kolik celkem ten velký požár hasí letadel a vrtulníků?
1: To se zase mění. Podle mých informací například včera hasili 3 těžké vrtulníky, hasili dva letouny Canadair hasilo zhruba 5 až 6 letadel typu Air Tractor najednou. Těch letadel tady je víc, ale střídají se. A potom hasí ještě velká letadla, která hasí pomocí vody, do které je přidáván retardér hoření.
2: Pokud je o váš český tým, probíhají jednání, že by třeba dorazily nějaké posily?
1: Podle mých informací v tuto chvíli hrozí v Evropě více požárů na více místech. Evropa má samozřejmě omezené kapacity a tak probíhají jednání na dislokaci různých modulů leteckého hašení na různých místech Evropy, ale tato jednání jsou na vyšší úrovni, než působíme my, takže úplně aktuální informace o tom nemám.

0: sucho, teplo, vítr se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému. Jo, přeletem různých žavých částí a tak dále.
1: Říká velitel mise českých hasičů ve Francii Václav Novotný. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Taky děkuji. Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou včera doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne dnes. Evropská unie zařadila na sankční seznam ruského podnikatele Felixe Jevtušenkova. Vyhověla tak návrhu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to zpravodajský web iRozhlas. Jde o první případ, kdy se o zařazení na protiruský sankční seznam zasloužil Babišův kabinet. Jevtušenkovova firma dodává zbraně i zbraňové systémy ruské armádě, která už pátým rokem vede válku proti Ukrajině. Sankce pro něj znamenají, že nemůže cestovat do členských států Evropské unie a má zablokované finance nebo nemovitosti na jejich území. A Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci v online podvodných centrech. Informovala o tom agentura AP s tím, že počty případů rostou. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Násilím, výhrůžkami a takzvaným dluhovým otroctvím je pak nutí k účasti na online podvodech. Skupiny nabírají lidi, kteří mluví velmi dobře anglicky a jsou vzdělaní. Sport. Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slavie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud hrál za tým Univerzity Tennessee State. Teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slavie před novou sezónou po rozehrávačích Seguovi a McCollumovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 za sjezdem na Stot a omezení na D2 u Hustopečí. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za odbočkou na Stot na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Místem s opatrností projedete, kolona se netvoří. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je dnes v noci omezený provoz v okolí sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený a vzhledem ke slabému provozu se jede plynule. A u Olomouce se teď pracuje na novém dálničním úseku dálnice D55 do Přerova. V okolí křížení s dálnicí D35 celničáři připravují dopravní značení pro chystané omezení. A v každém směru je volný pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Ano, s vámi je noční radiožurnál, máme 3 minuty po půl druhé ve středu 29. července a teď si pustíme Blink 182 z písní All the Small Things.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jako hráč vyhrál všechno důležité. Mistrovství světa, Euro, Ligu mistrů a navíc získal i zlatý míč. Úspěchy už Zinedine Zidane slavil i jako trenér, teď o ně ale poprvé zabojuje také na reprezentační úrovni. Nového kouče francouzských fotbalistů uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Francouzská fotbalová reprezentace má po 14 letech nového trenéra. Po čtvrtém místě na nedávno skončeném mistrovství světa podle očekávání nahradil Didiera Deschampse další bývalý úspěšný hráč, vítěz zlatého míče za rok 1998, tedy Zinedine Zidane.
1: Tiskové středisko francouzské fotbalové federace v Paříži bylo zaplněné do posledního místa a ve chvíli, kdy si Zinedine Zidane potřásl pravicí s prezidentem federace Philippem Dialem, na něj mířily své objektivy desítky fotografů. Ještě předtím jeden z nejlepších záložníků historie podepsal smlouvu. Národní tým své země povede minimálně do příštího mistrovství světa v roce 2030.
2: Mám obrovskou radost. Jsem šťastný, že můžu trénovat francouzskou reprezentaci. Ani nenacházím správná slova, snažím se krotit emoce, ale mám jich spoustu, je to výjimečný okamžik. Jsem na tuto výzvu připravený.
1: Řekl na tiskové konferenci Zinedine Zidane, který co by hlavní kouč dosud vedl jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal se španělským velkoklubem dva mistrovské tituly a třikrát v řadě s ním ovládl slavnou Ligu mistrů. Smiles on the faces of Gareth Bale and Zinedine Zidane. This Real Madrid team are unstoppable in the Champions League. Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité.
2: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Přiznal Zinedine Zidane, který má u francouzské reprezentace rozhodně na co navazovat. Za národní tým nastoupil do 108 zápasů, dal 31 gólů a ovládl s ním mistrovství světa i Evropy. I proto podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta dává Zidanův příchod na lavičku Francouzů jednoznačný smysl.
3: Myslím si, že to je skvělý, kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
1: Úspěšnou hráčskou kariéru Zidane ukončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co v prodloužení hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Právě proti Italům na začátku října povede Francouze poprvé jako trenér na domácím stadionu, a to ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmelová, zazní zprávy.
1: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Projednat ho chce i s dalšími ministry. Polský ústavní soud neuznal podobu registrace stejnopohlavních párů. Hokejisté Vítkovice zahájili přípravu na ledě pod vedením francouzského trenéra Treje. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po úterním jednání se šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Řekl ale, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
3: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na své úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
1: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Polský ústavní soud rozhodl, že podoba úřední registrace stejnopohlavních párů je protiústavní. Oznámil to předseda instituce Bogdan Švěnčkovsky. O tom, že polské matriky musí registrovat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiných zemích Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a později také polský nejvyšší správní soud. Ministr pro digitální záležitosti potom nařídil změnit šablony dokumentů pro vydávání kopií oddacích listů. Nadpisy údaje ženy a údaje muže nahradili volitelné nadpisy údaje muže nebo ženy. Část poslanců z opoziční konzervativní strany Právo a spravedlnost to označila za podkopávání identity manželství a změnu napadla u ústavního soudu, který je PiSu blízký. Ústavní soud teď jejich výtku uznal. Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci teď rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
4: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
1: Sport. Extraligové hokejové týmy začínají s tréninky na ledě. Pod dohledem nového hlavního trenéra Jorika Treje se začaly připravovat Vítkovice. Bývalý francouzský reprezentant hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzský národní tým.
5: Yeah, I think it's life and destiny.
6: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
5: To be head coach for next season is a big honor and big responsibility.
1: Vítkovice v přípravě změří síly s Olomoucí, Spartou.